a rozhodně také nejúspěšnější. Dodnes ho zpívám na koncertech, ale protože se mnou většinou Eva Pilarová nejezdí, zpívám tento duet s naší vokalistkou Dašou, kterou považuji za naši v současnosti vůbec nejmodernější zpěvačku. Eva Pilarová, která takovou zpěvačkou je už od 60. let, by se mnou možná souhlasila. A právě Eva Pilarová je ústředním tématem dnešního vysílání pořadu Zpátky si dám tenhle film. Tak nejprve, Evo, s mírným zpožděním, tedy v rádiu, protože osobně jsem ti už blahopřál, všechno nejlepší k tvým narozeninám, které si oslavila před pár dny, konkrétně 9. srpna. Přeji ti pochopitelně hodně zdraví, dále to, aby se ti neustále dařilo posílat únavu o číslo dál a aby ještě na tebe hodně dlouho byla únava krátká. Jak o tom konec konců zpíváš písnice Vladimíra Klusáka a Michala Bukoviče, kterou v posledních letech začínáš i končíš své koncerty?

V roce 1964 byl, také díky na tu dobu nevídané reklamě, netrpělivě očekáván filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů s písničkami Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, ve kterém se sešly všechny tehdejší hvězdy Semaforu. Z většiny skladeb, které v tomto filmovém muzikálu zazněly, se právem staly evergreeny. Jednou z nich je píseň Glory, kterou jsme naspívali hned tři: Eva Pilarová, Valdemar Matuška a já.

Už během natáčení filmu Kdyby tisíc klarinetů a zvláště během jeho uvedení se o nás, tedy o Evě, Valdovi a o mně, šířily od Aše po Košice nejrůznější fámy, na nich nebylo zbla pravdy. Nám připisované kousky jsme ani dost dobře nemohli stihnout, protože se měly odehrávat podle očitých svědků v jeden jediný okamžik na nejrůznějších místech naší republiky. No představte si, že se říkalo, že jsme údajně z jednoho hotelového balkonu čůrali na kolem jdoucí chodce. No, Eva s Valdemarem čůrali, já ne. Ale Valdemar to odnes nejvíc, protože byl zákaz v rozhlase ho vysílat, protože dočůral nejdál. No možná i pod vlivem těch fám jsme s Evou Pilarovou v našem společném recitálu, který se uváděl v roce 1965, na scéně divadla Semafor zpívali písničku Co ve městě se povídá.

společný recital s Evou Pilarovou, který jsme uváděli v roce 1965 v Semaforu, měl úspěch nejen u publika, ale ku podivu i u kritiky. Ta oceňovala především všestrannost a rozmanitost repertoáru, ale také výkony orchestru divadla Semafor pod taktovkou Ferdinanda Havlíka a konferanciéra Vladimíra Hrabánka. Stejně jako režii Karla Mareše. Nikdy by mě nenapadlo, že si tehdy náš recital natáčel zvukový mistr divadla Semafor Bohumil Paleček a my s Evou si ho budeme moci díky němu znovu po létech pustit. Původní editor mého CD kompletu Karel Knechtl ho totiž u Bohumila Palečka objevil a zařadil do kompletu mých nahrávek. Nevím, jak pro Evu, ale pro mne byl velký zážitek si náš recital z roku 65 připomenout, jak jsme byli tehdy odvážní. Zpívali jsme v něm i písničku Please Help Me, I'm Falling in Love with You, Prosím, pomoz mi, zamiloval jsem se do tebe, z repertoáru amerického countryového zpěváka, skladatele a kytaristy Henka Lacklina. Ten s písničkou bodoval vysoko ve světových hitparádách v roce 1960. A my jsme si na ní s Evou vzpomněli o 5 let později.

Už jsem se dneska zmínil o režisérovi, skladateli, choreografovi, ale také herci Karlu Marešovi, který náš společný recital s Evou Pilarovou režíně nastudoval. Obohatil ho ale také jako skladatel, když nám spolu s textařem Jirkou Štajdlem napsal duet Kousek za městem.

těch 60. letech jsme s Evou Pilarovou měli rádi jazz a taky jsme ho zpívali. Milovníky jazzu teď možná potěším skladbou Something About John Coltrane, něco o Johnu Coltraneovi. Napsala jim manželka tohoto vynikajícího amerického saxofonisty a skladatele Johna Coltranea, Alice. A my jsme se v téhle skladbě s Evou Pilarovou večer co večer na jevišti divadla Semafor v této pro nás velmi odvážné skladbě vždycky pořádně odvázali.

Recitál Eva Pilarová, Karel Gott. To byla moje poslední premiéra na jevišti divadla Semafor. Na roli Uliho v chystané jazzové opeře Dobře placená procházka, kterou mi Jiří Šlitra a Jiří Suchý šili na míru, už nedošlo. Protože jsme s bratry Štajdlovými měli chuť a spoustu nápadů dělat svoje vlastní divadlo, a tak jsme také ho založili a nazvali jsme ho Divadlo Apollo. S Evou Pilarovou jsme pak už nikdy poté nespolupracovali tak úzce jako v roce 1965. V roce 1967 se mnou měla Eva Pilarová odjet na půlroční angažmá do Las Vegas a o naše prosazení na angloamerickém trhu se snažil anglický skladatel a producent Robert Mellin. Pro Evu z tohoto mraku bohužel nikdy nezapršelo. Její manžel Milan Pilar totiž emigroval a Evě neprospěl ani vztah s rock'n'rollovým průkopníkem u nás Pavlem Sedláčkem, který šel sedět za dovoz neprocleného auta. Tím hezkým, co Evě vztah s Pavlem dal, je kromě jiného rozhodně nahrávka jedničkového amerického hitu Hey Paula ze zpěvníku americké dvojice Paul and Paula, kterou Eva s Pavlem naspívali v roce 1964 za doprovodu skupiny Olympic. Hey.

Eva Pilarová a Pavel Sedláček, Hej Póla. V roce 1969 byla Eva Pilarová hostem mého úplně prvního německého turné a v roce 1971 jsme spolu naspívali indiánskou píseň lásky z operety Rudolfa Frimla Rosemary. V souvislosti s autorem této věčné milostné písně Rudolfem Frimlem mě napadá následující příhoda. Na přelomu 50. a 60. let přivedla za světově proslulým operetním skladatelem českého původu Frimlem paní Streisandová svou dceru Barbru, aby si ji poslechl a sdělil jí, zda má její dcera nějaký talent a šanci uspět. Rudolf Frimmel si Barbru pozorně vyslechl a poté paní Streisandové suše sdělil: já bych vám radil, ať se radši dobře vdá. Co by asi tak poradil Rudolf Frimmel paní Bojanovské, kdyby mu přivedla svou dceru? Bojanovská se totiž Eva Pilarová jmenovala za Svobodna. To už se nikdy nedozvíme. Evu Pilarovou si však můžeme poslechnout právě teď a pochopit, proč na ní Josef Škvorecký napsal ódu na Evu Fitzpilarovou, zvanou tedy podle královny jazzu Eli Fitzgeraldové, a proč její desky zařazoval do své knihovny vedle děl Bohumila Hrabala, Grahama Greena nebo Ernesta Hemingwaye. A pod reprodukce svých oblíbených malířů Salvatora Dalího, Toajen či Hieronyma Bosche. Podle něho tam patří. Souhlasím s Josefem Škvoreckým a nechci, aby to vyznělo přehnaně pateticky, ale bez hlasu Evy Pilarové by našemu světu něco chybělo a bylo by nám na něm určitě smutněji.

0: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
1: Tak jeď, tak jeď. Jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik. Tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj.

0: hrncům a pěkně vaš. Sednout hrncům a pěkně vaš. Sednout hrncům a pěkně vaš.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvink.

0: snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Letos na jaře nás Eva Pilarová požádala, abychom jí se solistou Alexandrovců Vadimem Anáněvem pokřtili DVDčko a CD Eva Pilarová 50 let na scéně. Rád jsem roli kmotra přijal, protože Eva již v minulosti pokřtila mé DVD Karel Gott, Lady Carnival, hity 60. let i knihu Karel Gott Legenda, kterou jsem do světa vypravil ve spolupráci se Zuzanou Drotárovou. Eva si na koncertní turné, kterým slavila 50 let na scéně naší populární hudby, pozvala hvězdné hosty a já se s vámi musím podělit o zážitek, který mi jeden z nich připravil. S Evou si jeden mladý a nesmírně talentovaný zpěvák a herec, jemuž předpovídám velkou budoucnost, nastudoval Montyho čardáš, který si pro své vystoupení v Číně Eva připravila v čínštině, a to ještě v mandarinštině se sečuánským nářečím. Když jsem jeho duet s Evou Pilarovou slyšel, mít klobouk smeknu. Nebudu vás už dlouho napínat, protože s Evou Pilarovou teď zaspívá Vojta Dyk. Taková konkurence se mi věru líbí.

Posloucháte pořad Zpátky si dám tenhle film. U rozhlasového mikrofonu je Karel Gott a právě nastal čas pro židovskou anekdotu. Tak co paní Teitelbaumová, ptá se sousedka, co vaši tři synové? Už jsme se dlouho neviděli, tak co se z nich vyklubalo? No tak řeknu vám, můj nejstarší syn Chaim, no ten je vážený doktor, léčí lidi s úspěchem, přijíždějí za ním z celého kraje. No a co Dan? No Daniel, to je soudce, prosím vás, u nejvyššího soudu. No paní Teitelbaumová, no to musíte být ale pyšná na vaše kluky. A co Icik? No to víte, Icik. Je ševcem. Ale řeknu vám, že nebýt Icika, tak umřeme hlady.

písni, kterou jste právě slyšeli, se Eva Pilarová vyznala nejen z lásky k našemu hlavnímu městu, ale také k metropoli, která nikdy nespí, jak se říká. Přezdívá se jí Big Apple, Velké jablko, a její oficiální jméno zní New York. Eva má vůbec ráda takřka všechno, co nám země neomezených možností dala. A jednoho amerického zpěváka obzvlášť. Vždyť s ní má nejen stejný monogram, ale její verze písně Don't Be Cruel, nebuď krutá, s českým textem Jiřího Suchého, jako Co je to láska, se stala v roce 1961 jejím vůbec prvním hitem. Píseň u nás doma zlidověla pod sloganem, že kočka není pes, že včera není dnes. Abych nezapomněl, onen zpěvák se jmenuje Elvis Presley. Mimochodem, i když jsme se nikdy nepotkali, znám ho důvěrně, nejenom z jeho skvělých písní, ale z jeho typických pohybů pánví. Proto se říkalo Elvis Pelvis. Já jsem si zažil ty jeho pohyby tak, že jsem si před lety musel nechat udělat novou kyčel.

to je pro dnešek bezmála všechno. Rozloučíme se duetem Tichý kout z muzikálu Leonarda Bernsteina West Side Story, který jsme s Evou Pilarovou zpívali v našem recitálu už v roce 1965. A Evo, pokud nás náhodou posloucháš, připomínám, že si mě v roce 1992 slíbila, že mě pozveš na chalupu na ten tvůj proslulý kalifornský kotlet. Rád přijedu, snad nám to letos konečně vyjde. Tak Evo, děkuji za to, že jsi. Za týden se znovu těším na slyšenou ve stejný čas a opět na dvojce Českého rozhlasu. Od mikrofonu se loučí váš

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

Emma Destinová. Byla hvězdou operních scén v Berlíně, Londýně, Paříži, New Yorku. V hudebním světě bylo možno hovořit o kultu Destinové. I u nás se to vědělo. Lidé ji obdivovali a vážili si ji. Vědělo se i o jejím vlastenectví, o tom, že spolu s Gustavem Mahlerem prosadila na repertoár metropolitní opery Smetanovu Prodanou nevěstu. Letos uplynulo od jejího narození 125 let.

Narodila se v Praze, ale bytostně přilnula k jižním Čechám. Tam se také na ní stále pamatuje. Ve Stráži nad Nežárkou ji připomíná bysta v parčíku na náměstí, výstavka v divadle i na radnici, památníček u řeky, kam chodila rybařit. A hlavně učitelé ve škole vypravují dětem o jejich zásluhách o českou hudbu. Na Emu Destinovou pamatují i v Českých Budějovicích. Má tam bystu před divadlem, koná se tam již čtvrtý rok festival. Jmenuje se Hudební slavnosti Emy Destinové a festivalový výbor na něj rok co rok zve slavné světové pěvce, které tady dosud nikdo neviděl a neslyšel. Letos, první sobotu v září, hostovali na gala koncertu v Českých Budějovicích slavná sopranistka světových scén Miriam Gauči a tenorista Nikola Martinucci, solista milánské Laskali. Českobudějovické slavnosti Emy Destinové jsou opravdu důstojným uctěním památky umělkyně, které, jak napsal Karel Čapek, náš národ stále mnoho dluží.

0: Její pozůstalosti se traduje už dlouho. První památky na Destinovou přišly do muzea v roce 1934, kdy tehdejší vlastně vdovec po Emě Destinové, její manžel Josef Halsbach, nabídl muzeu některé sbírky, které na stráži zbyly. Ta věc se měla tak, že Destinová ke konci svého života vlastně nemohla finančně udržet ten svůj život na tom zámku, tak postupně vlastně prodlužovala, abych tak řekl, to panství. Ten zámek vlastně působil jako obrovské muzeum, no a po smrti Destinové vlastně se to muzeum jaksi rozprášilo, protože Halsbach byl povinen vlastně některé ty dluhy vyrovnat, a takže vlastně ty sbírky její se tak jaksi rozplynuly mezi věřitelé, mezi přátelé Destinové a Bůh ví kam ještě. No a vlastně to, co už věřitelé tehdy nějak moc nechtěli, o co neměli zájem, tak jako poslední instanci zřejmě nabídl Halsbach v roce 1934 muzeum. Teprve později vlastně od tohoto prvního počinu se muzeum začalo nějak cílevědoměji zajímat o osobnost Destinové a sbírat, nakupovat památky po ní. Takže se nám během těch dalších let podařilo soustředit poměrně dost značný mobiliář a i nějakou korespondenci a řadu dalších věcí týkající se Emy Destinové. No a náš předchůdce a vlastně největší osobnost v dějinách našeho muzea, pan doktor Jan Muk, zpřístupnil někdy v roce 60 síň Emy Destinové. Bohužel někdy v roce 80 nebo tak 81 v té sezóně se připravovala úplně nová expozice muzejní a tu dělalo výstavnictví, včetně scénáře, čili ta síň Emy Destinové vlastně zanikla a místo toho tam vznikl v té místnosti takzvaná síň hudebních tradic, která bohužel Destinové věnovala minimum místa, v podstatě stejně jako třeba regionálním hudebním skladatelům oblíbených tehdy dechovek a podobně. A když přišla teda ta naše generace do muzea, my jsme tady vlastně tak nějak z konce 80. přelomu a začátku 90. let, tak jsme pocítili, že ten stav jaksi neudržitelný, že jaksi té osobnosti není důstojná ta prezentace, která tady byla. Proto jsme přikročili k tomu, že jsme se opět vrátili vlastně k ideji pana doktora Muka a udělali jsme jinak, moderněji, obohatili jsme i některými dalšími věci, udělali jsme tu síň Emy Destinové tak, jak ji dneska mohou návštěvníci našeho muzea vidět. Máme rozjednané některé další akviziční záležitosti týkající se třeba oděvů po Emě Destinové a nějaké další pohlednice, korespondenci, dopisy. Ne vždy lidi jsou ochotni nám to věnovat, samozřejmě. My i nakupujeme tyhle ty sbírky. Bohužel v současné době tak si na tu kulturu nezbývá příliš mnoho peněz a tudíž ani nám nezbývá na nákup památek nebo sbírek tolik, kolik bychom si sami přáli. Takže se spíš soustředíme na takové drobné věci a pokud se nám podaří někde objevit nebo sehnat nebo přijít, dejme tomu na vzácné památky, korespondence a takhle, tak aspoň se je snažím evidovat, oxeroxovat, tak, aby dokumentační povinnost jsme splnili, když už nemůžeme soustředit třeba ty sbírky, které ještě dnes mezi lidmi jsou. Ono tady na Jindřichohradecku a Strážsku mnoho lidí má památky na Destinovou, protože ona právě, když bydlela ve Stráži, ona Stráž koupila v roce 1914 a od roku 1916 tam víceméně trvale žila. A ke konci života, jak už jsem řekl, měla poměrně málo finančních prostředků. Proto třeba služby platila, abych tak řekl, naturáliích. Takže Forman jí přivezl od nádraží počárem, ona mu za to dala kus porcelánu třeba. Takže těch věcí je ještě rozptýleno mezi lidmi dost. I když jako to nejsou ty věci nejcennější určitě.
1: Na Stráži. To bylo pro ní nejkrásnější období jejího života, říkala.
2: Vzpomíná společnice Emy Destinové paní Maria Martinková.
1: A zamilovala si nejvíc tu leštinu, tam rybařila a pozorovala tak tu přírodu, psala o té přírodě, vna dovedla mít fantazii ohromnou a Já jsem tam s ním bývala na těch řekách, Nové řeky se to jmenovalo, a určitá část byla leština. Když byla na stráži, tak nikdy neskoušela,

0: jenom si vždycky ráno zaspívala škálu. Nahoru, dolů a dost. Když někdy měla tak zvláštní náladu, a to bylo málo kdy, takže si zaspívala něco, co jí napadlo sama pro sebe. Ale to zpívala vždycky jenom pianissimo a to bylo to nejkrásnější. Jednou si zaspívala taky na té verandě, ale to skoro jenom šeptala. Ale to bylo něco tak úžasného, že jsem řekla, tohle kdyby svět slyšel, tak se zblázním. A nebo jednou na leštině. Přišla do takové inspirace, tenkrát bylo takový úžasný počasí, že nějaký ty vlny vzduchové tam znášely ty zvuky zvonů jihočeských a ty byly báječný, to byla melodie úžasná, ty bratři Pernerové, zvonařská firma, ty měli proto smysl, tak jako asi měli Stradiváry pro housle, víte, pro ty zvuky. Tam byla úžasná plocha vodní a vodní klidná plocha je prej nejlepší rezonanční deska. Tak jednou byl takovej úžasný podvečer, krásný. A teď tam začaly ty zvony pomalu z jedné strany, z druhé strany, až se přidávaly to štěbly, ty hrany těžký. A bylo to nějaký tenkrát svatvečer před velkým svátkem a to vyzváněli slavnostně. A teď my tam byli na té leštině a ona vždycky destinová měla svoji loďku, já taky. Ona zajela si, to chtěla být úplně sama a já jsem, teda mě to bylo jedno, tak já jsem si zajela vždycky do Rákosí a tam jsem třeba spala. Přeš to, ona pořád něco kutila v přírodě, buď rybařila nebo pozorovala to. Teď, jak tak začaly zvonit, tak se to tak slévalo vám ty zvony najednou, ale tak to krásně znělo, že nikdy předtím jsem to tak neslyšela, aby se tam byly ty zvuky krásně doplňovaly. A najednou já slyším z veliký dálky Ave Maria.
1: Společnost Emi Destinové, ta byla založena vlastně z iniciativy paní Šulcové ještě v Českých Budějovicích. Vynikající práci odváděla v době, kdy tam působil pan profesor Holzknecht, který jaksi se věnoval odkazu českých hudebních osobností a zejména Destinové, známá je ta jeho kniha s bohatou obrazovou dokumentací. A po jeho odchodu, shodou okolností zemřel tady nedaleko Jindřichova Hradce na chalupě, po jeho odchodu, jak si ta společnost ztratila, řekl bych, takovou odbornou erudici a řada lidí začala nějak odcházet. No prostě ta činnost přestávala. Já jsem shodou okolností tam byl velice krátce a když jsem viděl, že to tam k ničemu nevede, tak jsem vlastně přišel s takovou iniciativu, obešel jsem přátelé, o kterých jsem věděl, že mají něco společného s Destinovou a založili jsme tady v loni klub Emi Destinové, který má teda sídlo v našem muzeu a s kterým bychom chtěli navázat na ty dobré tradice společnosti Emi Destinové a vůbec na ten odkaz Destinové samotné. My se snažíme, tam třeba v té expozici běží i takové malé dokumentační video, chceme, aby tam zazněl hlas Emi Destinové, jsou tam dvě z jejich árií, tam taková ta krásná ukolébavka z Hubičky a je tam píseň teda Ave Maria, ta Hugonotova, to je krásná věc a snažíme se vlastně jaksi zapůsobit i na city, aby ti lidé slyšeli to krásno, přestože vlastně ty nahrávky jsou staré přes 80 let některé, tak pořád na tom, myslím, každý, nejen odborník, ale i laik pozná, že ta Destinová skutečně byla teda vynikající pěvkyně. My tam nakonec se snažili jsme vystavit v té síni také to nejlepší, co zatím máme po Destinové. Že? Čili pokud tam návštěvník vidí na fotografii Destinovou s Karuzem, ten Karuzel je jaksi ve větším povědomí. Možná, že to i tím, že ti Italové jaksi daleko výrazněji na to dbají, kdežto ta česká kulturní veřejnost nemá třeba ty prostředky. Že? Takže my si slibujeme hodně k propagaci jména a osobnosti Emi Destinové, pokud se dostane na česká platidla, že takže by v tomto národ tedy měl o další osobnost a chtěli bychom samozřejmě i tohoto tak si využít a nějakým způsobem pomoci, odkaz Destinové. Čili my tam ukazujeme ty nejlepší věci, třeba originální na hedvábí tištěný program z metropolitní New Yorkské opery, kdy tam Puccini vlastně uváděl v premiéře svou operu Děvče zlatého západu. Že? Když se tam podíváte na to hvězdné obsazení a ta Destinová tam figuruje opravdu. Že? Čili kdo trošičku to povědomí má, tak si myslím, ten obrázek udělá.
2: Naše rodina se s Destinovou stýkala trvale a z dopisů, které se zachovaly, je možno vyčíst, jak se moje maminka s Destinovou seznámila.
3: Na přátelství své matky s Emou Destinovou vzpomíná doktorka Emma Holečková, kmotřenka Destinové.
2: Jako dnešní mládež zbožňuje rokové hvězdy, zbožňovala tehdejší mládež hvězdy operní. A tak maminka byla častou návštěvnicí na galerii Národního divadla a zbožňovala Emu Destinovou. O tom, že hned pojala úmysl s Destinovou se blíže seznámit, svědčí jeden dopis, který jí psal můj otec a vyjadřoval tam pochyby, že se jí to sotva podaří, ale podařilo se. O tom svědčí balíček dopisů, který jsem v pozůstalosti své matky našla a které jí Destinová psala od roku 1918 až do začátku roku 1930, kdy zemřela. V roce 1918 tedy došlo k zblížení a později k prvnímu setkání. Styky mé matky s Destinovou ovšem neskončily návštěvou v jejím tehdejším pražském bytě v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Pokračovaly zcela pravidelně a nabývaly na intenzitě. Destinová mamince psala, když se chystala v roce 1919 na své turné do Ameriky. Psala jí z paluby za oceánského parníku, psala jí z míst různých svých vystoupení a ze všech těch dopisů vysvítá, že si mou maminku velice oblíbila. Krátce na to dostává Emma Destinová zřejmě od mé matky oznámení, že bude mít svatbu se svým bývalým profesorem na reálce Františkem Holečkem a moje matka dostává od Destinové blahopřání. Buďte šťastná a nezapomeňte přitom docela na někdejší svou starou známou a přítelkyni, která na své pouti kraji cizími často upřímně je vám myšlenkami blízká. Těším se, že vás zas v Čechách uvidím, toužím žhavě po návratu a doufám v jarním měsíci březnu dotknouti se zas nohou zaslíbené naší země. Destinová se vrátila, ale okolnosti jí nutily, aby dále vydělávala a tak se vydávala na turné znova. Tentokrát už ty cesty po daleké cizině snášela velmi špatně. Píše mamince v roce 1920. Víte, co je to nuda? Šedivá, kovová a pevně utkaná pavučina z plínu a stesku. Och, vy tam u vás ničeho nevíte. Takové věci u nás nejsou. Já bych vás dovedla lépe poučit. U nás beřete a dáváte. Zde jen dáváte. A kdo je tak bohat, aby věčně dávati mohl? A věčností jsou zde týdny delší než jinde léta celá. Váš dopis šel 6 takových věčností cestou zdaleka, tam, kde vy žijete a kam já vášněvě celým svým nitrem toužím. Jak bych nevzpomínala já, která za dobrotu srdce dovedu být v skutku vděčnou. Zaspívala bych vám nyní ráda něco, kdybych vás tu měla. Život můj žel je životem dosti bezbarvým. Zde se zcela jinak žije, kdež pak srovnat ji nelze. Destinová teskněla v Americe, ale ani doma jí nečekal život radostnější. V jednom dopise mé mamince píše: zde jsem zapadla do ticha samoty a lenosti. Nic se neděje a vše pohromadě nutí člověka ku stagnaci, ve které se k ničemu nedostane.
4: V Když třeba do té Jemčiny, kam jezdívala na ty kuželky jednak a jednak do Nežárky na okouny s dědečkem chodívávala lovit.
3: Vzpomíná paní Marie Bokurková.
4: Tak jsem vždycky musela být s ní a vždycky jako dceru mě objímala a vrávávala sebou do toho lesa tam, to je ke Kadašově řečici, jmenuje se to Na hvězdě, a tam měla už svoje dva stromy, kde měla připevněnou houpačku a tam jsem ji musela houpat a ona mě zpívávala. Nejradši zpívávala Zelený hájové. A nebo zpívala zas u studánky Zarmoucený sedím, a to jsem ji kolikrát viděla, že i v očích měla slzy. A to mě jí bylo líto, vždycky tenkrát už jako mladý děvče jsem říkávala, no není tak šťastná, jak by asi potřebovala být. Mám na ní krásnou vzpomínku, když přijela jednou, myslím, že to bylo po turné, v Americe, to bylo v roce 13. To byla předtím, byla někdy v Indii, nebo kde to zpívala, tak to mě dala překrásný šperk miniaturní. Mám ho tedy s briliantkama, je to motýl ve zlatě z briliantky. A no krásný ten, tak to mám jedinou vzpomínku krásnou na ní, když tenkrát mě řekla, ona mě říkala, Marienko, to jí dávám za to, že mě vždycky houpávala. A já jsem mě říkala, já jsem tenkrát jsem nevěděla, jak si jí mám říkat, tak ona mě říkala mě Emo. Ona byla vůbec taková zvláštní. Ona říkávala, doma já mám všelijaký takový možný a nemožný věci, ale tady já si pochutnám třeba v babičce, který nakázala vždycky, to jsme věděli, v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu přijížděla. Tak to musel být nadělaný takzvaný piskvit, piškotové těsto, takové čtverhránky, já to měla strašně ráda, a to vždycky říká, Staženko, nedívejte se, já si to vezmu k sobě, a teď skutečně ten talíř, bylo tam asi 27 kousků, vždycky ho snědla, víte, a teď říká, a teď až pojedu domů, tak musím na té, tam byla takzvaná zelená louka, grýne víze, tak říká, a tam to musím potom vyběhat, a tak jednou mě vzala s sebou, já jsem si pano, co bude běhat. A ona skutečně kolem té louky pořád utíkala a tedy běhala, aby to všecko dostala ven. Byla s ní i legrace, ale chudák, já nevím, ona měla takový smutný oči vždycky. Já jsem ji litovávala a už potom jako velká, když už jsem byla po maturitě, tak jsem vždycky na ní vzpomínala, jsem si říkala, že byla sice šťastná na venek, ale v duši musela být ohromně smutná. Skutečně já nevím, já jsem jí měla moc ráda.
1: Destinová zemřela v roce 1930, čili těch pamětníků už mnoho není. Dnes přímí pamětníci Destinové vlastně už nejsou, protože v době, kdy Destinová žila, byly malými dětmi. Sem tam se setkám s někým, kdo vzpomíná, ale už ty paměti jaksi nemají takovou průkaznou hodnotu, protože spíš vzpomínají na to, jak rodiče vzpomínali a tak podobně. Zrovna nedávno jsem tady měl, to byla taková zajímavá postavička, myslím, že to byl asi pravnuk Matěje Kopeckého, který nám přišel nabídnout oděv z loutky tedy, ale s tím, že je přešitý z oděvů, které darovala společnosti té loutkařské a Destinová, když oni tam přijeli, prostě přišli pozvat na loutkové představení, no a ona, protože podporovala taksi umělecké snahy, ona tam ve stráži třeba režírovala ochotnické divadlo, dokonce i své hry tam uvedla, takže ona podporovala i tyhle ty lidi, takže jim údajně věnovala části garderoby, kterou už nepotřebovala, a oni z toho šili oděvy na loutky. Čili to jsou takové zajímavé věci, které se ještě dnes dají tedy zdokumentovat. Bohužel zase ten pan, který se shodou okolností jmenuje také Kopecký, to nepamatuje jaksi ze své vlastní zkušenosti, ale vlastně prezentuje zkušenost své maminky. A někdy mají třeba doma i si zpět uchovávanou korespondenci, nějakou do pohled nebo něco podobného. Oni ty pohledy, třeba ona jich napsala Destinová tisíce, opravdu tisíce z těch svých turné. Tady ani tak nejde o to, abychom sbírali pohledy, kde všude je Destinová podepsaná, ale mě třeba se udala jedna věc. Já vlastně tady pracuji v regionu jeho českém, že? Čili nedávám si za úkol nějak dokumentovat působení Destinové někde v Londýně, v New Yorku, ani v tom Berlíně. Konec konců my dneska víme lépe, co dělala v Berlíně, v Londýně, v New Yorku a nevíme, co dělala tady. Protože ten její pobyt v Jižních Čechách vlastně už byl po tom jejím zenitu, čili nikdo se zatím nepokusil vlastně dát dohromady třeba ta vystoupení, která ona měla v Čechách přímo. Je tady zajímavé, ona vlastně, ta její kariéra byla přerušena násilně, že válkou. Ona když se vrátila na jaře v roce 1916 do válčícího Rakousko-Uherska tedy, ale do Čech, tak jí rakouské úřady odebrali pas a ona nesměla zpátky. Že? A tím pádem na téhle vlastně její, dá se říct, umělecké tragédii paradoxně viděli čeští posluchači, kteří poprvé ji mohli slyšet, protože ona v tom roce 1718 vystupovala jak v Praze v Národním divadle, tak uspořádala vlastně velké turné po českých moravských městech, dokonce zpívala i ve Vídni, ovšem ne v oficiálních jaksi divadelních kruzích, ale zpívala tam tedy pro vídeňské Čechy. Zpívala na Moravě, v Brně, objela vlastně velkou část republiky. Tehdy ty její koncerty byly svým způsobem i trochu manifestační, ona tam zpívala Kde domov můj, nebo proslulé proroctví Libuše, že ze Smetanovy opery. Čili tohle to vlastně zůstalo zatím nezdokumentováno. Já jsem se teda pustil do téhle práce, že jezdím po archívech a po knihovnách a snažím se tedy stopovat to méně významné, dá se říct, méně známé, to už nesvětové, ale přesto z našeho pohledu jaksi regionálního velice zajímavé. Takže já se pak snažím ty výsledky nějakým způsobem prezentovat v našich odborných publikacích a podobně.
5: Emma Destinová měla pronajatou Farskou Řeku a já jsem tam chodil vytlačit, chytat ouhoře.
3: Vzpomíná pan František Písařík ze stráže.
5: A ona mě tam přistihla a jelikož se mě chtěla zbavit jako pytláka, tak mě pozvala do zámku a nabídla mi, že bychom mohli chytat ryby spolu na Nových Řekách. No, přijeli jsme k řece, posadila mě na jedno místo a sama kus dál chytala ryby. Najednou se mi chytil kapr, asi dvoukilovej, a poněvadž jsem neuměl chytat na udice, tak jsem prudce trhnul a zlomila se mi špička u toho prutu. Najednou vidím, Destinová běží ke mně, celá rudá, jo. No, Františku, tohle mi zaplatíte. Pytlák jste ohromnej, ale rybář z vás nikdy nebude. No, povídám, dobře, kolik stojí? 18,50 Kč. Já jsem řekl, beze všeho milostivá, tak tady máte 18,50 Kč, tak jsem jí zaplatil. No a jezdila do Budějovic a já jí jednou povídám, milostivá, nejezděte tam už. A ona mi říká, Františku, zítra tam jedu, dlouhou pomlku, naposled. To bylo v pondělí. A v úterý byla mrtvá. A já jí říkám, vy to říkáte takovým divným hlasem. Takovou pomlku jste udělala, to zrovna, abyste napsala poslední vůli. Sedla, napsala poslední vůli přede mnou. A pak v pokladně byla moje fotografie. Na ní byly moje vlasy. A na nich 18,50 Kč.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Karel Černoch vám sice v úvodu dnešní dvorany popřál ráno plný pohody, ale mohu vás ubezpečit, že stejně kvalitní doporučení platí pro celý den. Stejně jako to platilo 13. června před 2 lety na Ústecké portě, kde se na jednom pódiu potkal pražský Blueground s veteránem Tomášem Linkou a společně si libovali, stejně jako pár let před nimi Michal Tučný, že všichni

pes, co mě hlídat měl. Proč nezaštěkal, kam jen šel, bez obojku a bez košíku, už se asi toulá někde v Mek.

Po setkání s pražským Bluegroundem a Tomášem Linkou na předloňské portě v Ústí nad Labem nás další minuty zavedly do roku 1994, kdy vlastně tak trochu doopravdy začala hudební pouť současného kormidelníka Bluegroundu, kytaristy Marka Mikuláše. Tehdy víceméně zkušebně v obětí čistě akustického bluegrassu s kvartetem Wabank Unit. Zatímco první album Snům závidím, z něhož to byla Markova Spolu budem plout řekou, vznikalo na Slovensku, další projekt následoval o dva roky později a ještě v roce 2002 se Markova mírně pozměněná parta toulala gramofonovým světem bluegrassu. O 10 let později už bylo všechno úplně jinak.

Holka, já vím, z dílny nenapodobitelného Texasa na Rodney Crowella, tak jak se objevila zhruba v polovině roku 2012 na albu Láska a alkohol, jímž na naši country scénu oficiálně stoupila pod vedením Marka Mikuláše šestičlenná formace skutečně moderní country, parta Blueground.

Blueground v dnes už bývalé sestavě Marek a Martin Mikulášovi, Jarda Teska baskytara, Jarda Štěrba housle, Igor Holubicí a Petr Klouda steel kytara. Ovšem ani to už hezkých pár týdnů není pravda.

Písnička Marka Mikuláše Málo věříš, kterou jste před chvílí slyšeli z alba Láska a alkohol, tentokrát v dokonalé nešvilské verzi You Can Count on True Love, kterou Blue Grant uvádí na svém novém, čistě anglickém CDčku Pokoj pro dva, Room for Two. A to v aktuální sestavě, v ní stabilní trojici Marek, Martin a Jaroslav Teska doplnili houslista Filip Vrba, bubeník Pavel Martínek a především kytarová učitelka z Českých Budějovic Klára Tibitanclová, která dříve působila v budějovické sestavě Country Roll a pak dobrých 6 let objížděla svět se skupinou Country Sisters. Teď tedy s Blue Groundem a písničkou Příště lepší lásku, Better Love Next Time.

Jedním ze všech snů, které pominuli, stoupila do dnešní dvorany černá vokální pětka Four Kings and a Queen z Pennsylvanie. Písničku One of All Dreams That Came True, jejíž nahrávka vznikla v roce 1945, složil její solista a zakladatel Orville Baggy Hardeman, kterému tehdy bylo 32 a měl za sebou už dlouhou hudební cestu. Nejprve s pouhými třemi králi a královnou a od 17. dubna 1942 už s kompletní sestavou, která stoupila na gramofonové desky o dva roky později snímkem Shoo Shoo Baby.

zcela jiný, ty se Lucky Break. Jediné, co potřebují, je kousek štěstí. Titulní strana desky, s níž v květnu 1944 skupina Four Kings and a Queen debutovala. V té době tady působil pianista Billy Austin a královnou byla po zakládající Margaretě Winstonové Virginia Woodenová. O dva roky později se Orville Hardimon vrátil k prapůvodní čistě pánské sestavě Five Kings, která se několikrát úspěšně podílela na gramofonové produkci podstatně slavnější Savannah Churchillové. V roce 1947 na písničce Jsem příliš nesmělá, I'm too shy.

jsem dědu za Prahou, v malý chatě za dráhou, roky proplouval si spokojně sám. V řece ryby chytával a s hůlkou v ruce sedával, smál se, když se koukal ke hvězdám. Měl budík, který nezvoní, a v sadě 20 jabloní, na mopedu hnal se úzkou cestou.

Když jsem světem cestoval, ahoj dědo, žijem fajn. Rodinu mám bohatou a chodím všude s kravatou, jak ti rostou, tu je za chatou. Můj děda žil si stále sám, říkal, na nic nečekám, a na co taky, však vy víte. Lidi pořád počítaj a zatím stromy usychaj, a kde je ráj, se nikdy nedozvíte.

tebe dědu vzalo, jeho banjo samohrálo, smutně v koutě domu opřený. Na strunách zbyl prach a res, všechno vidím jako dnes, opuštěný banjo v rohu zní. Hrálo songy, co jsem znal, a já v tichu poslouchal, po chvíli mě napadlo, co dál. Vzal jsem banjo, sfouknul prach, pohladil ho po strunách a čas mi jako

za dráhou, zase starý banjo hraje svou. A zní sadem jabloní, dneska jako předloni, a můj děda tančí oblohou. Starý banjo ohraný, co ti padne do dlaní, co ti krásně do rukou tak sedí. A když se někdy cítím sám, vezmu ho a přemít

velkého světa aktérů nejslavnějšího období vokálních skupin nás na pláně country vrátil Petr Kocman. Písnička se jmenovala Dědovo banjo, její nahrávka vznikla pod silnou patronací nestárnoucích fešáků a nejnověji ji můžete najít na letošní letní dvoudílné Best of, stejně jako vzpomínku na úplné začátky závratné cesty Johnny Cashe.

Písnička Hey Porter, která se jako singlové Bčko protáhla do hitparády na křídlech písničky Cry, Cry, Cry, jako první vizitka Johnny Cashe už v roce 1954. Pradávné sestavě Greenhornu ji s textem Honzy Vyčítala Hey Strojvůče uvedl na začátku 80. let Vítek Tučný. V dnešní dvoraně tedy Petr Kosman.

Naše dnešní krátké zastavení v baterii 44 nahrávek, které na své letošní letní gramofonové aukci Best of nabízí Petr Kocman, uzavřela, jak se mi tak zdá, dočista nová holka z Texasu. A to jenom proto, abychom dnes ještě stačili zaskočit do Brna za Romanem Horkým a jeho Kamelotem. Ve středu 14. října to bude už neuvěřitelných 33 let od okamžiku jejich koncertní premiéry.

Roman Horký s Kamelotem a jejich slavná mnoha trofejemi i legendami obsedená výzva Zachraňte koně na závěr dnešní dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. V dnešním tandemu určitě velmi často zazní výraz šlape to. Samozřejmě tím nejenom dáme najevo, že já a můj host jedeme po rozhlasových vlnách pěkně svižně, tak jak se na tandemu má, ale také to, že tenhle výraz je vlastně názvem kapely, se kterou je můj host životně svázán. Vítám dramaturga, scenáristu a muzikanta v jedné osobě Radana Dolejše. Ahoj, Radane.
3: Ahoj, hezký den.
2: Takže to rozjedeme. A navíc nad námi bude vlastně celou dobu bdít patrola. Jestli mi teď moc nerozumíte, milí posluchači, tak si počkejte na vysvětlení, které dneska najdete v našem tandemu.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Ale než se ještě dostaneme ke šlapetu a k patrole, případně k patrole šlapeto, tak se dostáváme k dětství Radana Dolejše. Protože to já vím, že to je spojeno s Prahou, viď?
3: Právě že ne. Představ si, že já jsem se narodil v Děčíně, kde jsem měl babičku, dědu a do dneska to mám strejdu tetu. Kam jsem jezdil na prázdniny, chodil jsem do kina Sněžník na nepřístupný filmy s dědou, tady jsem viděl Čelisti už od 12 a tak. A pak jsem vyrost v Ústí nad Labem.
2: Jo, tak a vidíš to, já mám pořád spojeno tvoje mládí dospívání s Prahou a s Žižkovem a tak, ale to...
3: Já jsem čistokrevná náplava.
2: Ty jsi čistokrevná náplava, no jako v podstatě ostatně každý správný Pražák, že jo. Takže Ústí nad Labem říkáš,
3: ano, tam jsi prožil dětství? Tam jsem strávil dětství, no hlavně tam byl úžasný gymnázium, kde se dal dohromady jednak výborná parta lidí ve třídě a měli jsme taky výborný učitele. Nejlepším byl profesor češtiny Jarda Staně, který nám v letech těch 79 až 280 nosil na hodiny Voskovce, Vericha a taky Kryla, Hudku a takovýhle. Poměrně to bylo všechno o průšvih. Když někdo přišel na ty hodiny, tak nás vyrazí všechny, jeho zavřou, ale díky tomu jsme se dostali k věcem, který jako zase lidi možná v té Praze ani moc na těch gymnázích neměli, že jo.
2: Většinou takový dobrý kantor poměrně dost intenzivně působí na svoje žáky a utváří někdy i jejich další život. Takže koukám, že na tebe měl asi dost silný vliv.
3: Já měl vůbec celý život kliku na kantory. Na gymnáziu to byl on, na Jiškárně. Potom, když jsem přišel do Prahy, tak se stal mým třídním Jiří Suchý. Známý to šéf divadla Semafor textař. Do dneška vlastně spolupracuju. Měl jsem na dramaturgii Otu Roubínka, což je legendární český divadelní dramaturg a doporučoval bych vlastně všem dramaturgům jeho památnou větu Celá kráva do polívky moc. To patří do lectvýho pořadu.
2: No, takže prosím tě, takhle to vypadá, že jednak to ten vliv tvého kantora na středním školství a potom Jiřího Suchého a bylo to jasné prostě, že ty jsi si řekl, že budeš dělat do divadla, do kumštu, do písniček, nebo jsi měl nějaké jiné touhy ještě?
3: Tak mě hrozně bavilo to jako psaním, jako jsem vystudovaný vlastně historik. Další skvělý profesor byl profesor Otto Urban a dalším byl ještě Josef Petráň a vlastně diplomka, kterou jsme dělali s kolegou Vaškem Kofroněm, se zabývala neznámýma věcma a textama osvobozeného divadla Voskovce Vericha od roku 22, od těch jejich prvotních básnických sbírek a textů až do roku 38 je toho hromada. Vyšlo to potom jako v Českém národním filmovém ústavu jako dvoudílná publikace.
2: Takže ty jsi chtěl být, dejme tomu, kunsthistorik nebo teoretik?
3: Tak už jsem se chystal k tomu, že budu učit na vysoké škole, ale parta lidí typu Honzy Bonaventury a Zdeňka Podskalského mě zlákala k lehčí můze, takže já jsem vždycky byl na té fakultě a tam jsem se zabýval nějakýma odbornýma věcma na té filozofii a Bůňa venku točil třeba Pražský jara a říkal, hele doktore, vykašli se na to, pojď dolů, tady je větší sranda s náma. Tak jsem šel toho přenosáku a tam jsem se koukal, jak on točí třeba slovenský tance a ta televize mě zlákala teda.
2: No ale počkej, to ještě byl určitě veliký skok k tomu, aby si chytil do ruky kytaru a začal hrát s tou partou.
3: Tu kytaru jsem chytil někdy v 18 jako do ruky a někdy okolo jako v těch 80. letech tak jsem hrál i v popových a takových poprokových kapelách jako Pasáž, hrál jsem rock'n'rolli z Lemonešlo orchestra, s kterýma jsem jezdil i po Evropě. To kytara byl takový koníček, že to hraju vlastně pořád, různorodě.
2: Mám tady taky poznámku skupina Pavouci.
3: Ano, to byl úplně první taková podivně punková kapela, jezdili jsme s tím po chmelech a dělali jsme před kapelu tenkrát slavný kapel Natural.
2: Ano.
3: Tak to se to. Petr Karlček si na to ještě do dneška pamatuje, takže jsem měl na kytaře velikánského pavouka. To byl takovej znak, no ale na večírcích jsme v tom roce 89, si přesně pamatuju, začali hrát takový ty písničky jako Tydlitát, Aneška Bémová a vlastně z recese jsme šli tenkrát s Ivo Zelenkou a Jirkou Pánkem hrát na pražský výstaviště, kde byl takový ty staročeský poutě, hrával tam před skupina jako taky, byl tam dnešní Čechomor a

0: v tom dobrém slova smyslu duševní útěchu, tak si zase zmínil V plus V.
1: Zmínil, přiznám se, že mám na nočním stolku opřené teď dva díly korespondence Voskovce Wericha, konkrétně dvojku a trojku. A není dne, že bych na ty knížky nesáhl a každý večer si vlastně čtu aspoň jeden dopis, někdy čtu znova a znova, protože jsou podle mě velmi zásadní. A vždycky, když se třeba dostanu do nějaké situace, která mi není příjemná a vidím, že potřeba jí řešit, tak si říkám, jak by se asi zachoval Voskovec, který těch situací životních těžkých měl mnohem víc a dokázal z nich vít jako vítěz, protože byl to ohromně silný člověk.
0: Již někdo, kdo vůbec netuší, která bije a o čem tyhle ty knížky jsou, tak si řekne, no tak co, tak tam jeden člověk píše druhýmu. Co na to může být tak jaksi napínavý, zajímavý?
1: Je to korespondence, která je vlastně od 50. let až do jejich smrti, toho roku 80-81 respektive. A je to o dvou rozdělených světech, který každý je z jiných důvodů blbej. Jeden z důvodů toho, že moc je určena tím, že tady vládne dělnická třída, která zakazuje vlastně číst a dělat jiný umění, než je jeho, jako lidový a národní a takový to podle těch tabulek komunistických. No a tý druhý polokouli vládne zase dolar a jiná jako forma lidský blbosti, že hold tady se stojí fronty na toaletní papír a tam se stojí fronty, já nevím, na to, jestli si lidi koupí další barevnou televizi, takže tam ten, jako ta hodnota těch věcí je dána tomu, jestli máte 5 aut nebo 6, no a tady je to, jestli prostě přinesete kilo banánů. Jako nesmyslně to bylo celý postavený. A oni oba dva nemohli pracovat úplně svobodně. Z Voskovce, který byl talentovaný jak autor, tak jako režisér, se stává výborný herec, protože jinou práci nesehnal. A Wericha nakonec nemůže ani hrát, ani psát, protože se hold prostě nehodil do krámu.
0: Já si myslím, že síla toho všeho je nejenom v tom, že si oni velice kriticky, satiricky a s pronikavým pohledem analyzují ty obě dvě ty společnosti a tyhle ty strany té barikády, ale navíc, že jsou neskutečně vtipní.
1: Je to tak a navíc je tam neuvěřitelná základna toho, co všechno oni věděli, to, co všechno měli načteno, jak se orientovali v mladý generaci, jak divadelní filmoví, na obou stranách barikády, posílali se lodí hromady knížek. Vlastně to byly oba blázni, kteří chtěli všechno vědět a je to nádherný svět, který jenom prostě neměl šanci se projevit. Oni nemohli spolu hrát, mají napsaný scénáře a třeba na Válku z mloky, která hold nespatřila světlo světa nikdy.
0: No a pak ještě jedna velice důležitá věc, důležitý aspekt, jazyk.
1: Nádherná čeština v obou případech. Ale nádherná, jako znova jsem začal obdivovat Wericha za jeho nádhernou češtinu, když začal psát. Voskovec, toho jsem vždycky strašně miloval, protože ta čeština byla nádherná a konec konců desku relativně vzato, kterou jsem si koupil ještě na vinilu, jsem tak ošoupal, že jsem se těšil, až vyjde na CDčku, mám to doma, teď se mi to stáhnu do počítače, občas to pouštím, protože se mi strašně líbí, jak on, když mluví, tak se s tou češtinou mazlí.
2: Tandemu s Janem Rosákem. Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Televize je ohromně působivé médium. Ostatně to Radan Dolejš taky zjistil a taky se mu dost výrazně věnuje. Ale myslím si, že poprvé si zjistil ten veliký význam televize, když vás jako Šlapeto televize proslavila. Protože vy jste do té doby byli možná známí určitému okruhu lidí, kteří na vás chodili třeba někam do hospůdek nebo na tom výstavišti, ale pak jste se najednou objevili v televizním pořadu Honzy Bonaventury a bylo zaděláno na velkou slávu.
1: No, vůbec Honza Bonaventura i Zdeněk Podskalský, to byly takový naše duchovní otce televizní. První televize jsme točili se Zdeněkem Podskalským už v roce 1990, kabaret Pražský Montmartre. Já se Zdeněk seznámil taky s Gustou Oplustilem, vlastně od té doby mým učitelem a dnešním spolupracovníkem. A Honza Bonaventura s námi natočil celkem 5 pořadů. On byl hrozný fan do těch jako staropražských písniček a do jejich jakoby vizuálního stvárnění a tak mě pořád tahal z té fakulty k sobě domů. Vymýšleli jsme různý klipy, vznikly 2 písničky, písně ze Staré Prahy 1 a 2. No a v té době už jsme hráli v Semaforu, kde jsme měli jako domovskou scénu, kde jsme jednou za měsíc vystupovali u pana Suchýho jako hosti, měli jsme svůj program neděle, kde s náma hostoval třeba Vladimír Just, představ si, jako komik.
0: Jale.
1: Ano. A vznikly záznamy divadelní představení z divadla Semafor, Ručičky nebojte se, a pak Karla Hašlera, Hašlerek z divadla Pod Palmovkou, obojí točil Zdeněk Podskalský jako hosti, Honza Bonaventura jako hosti byl právě Zdeněk Podskalský, Jiří Suchýtka, Molovcová a Vláďa Just. A pak jsme ještě dělali s Honzou Bonaventurou Staropražský Vánoce. A v té době já už jsem nastupoval do Novy, točili jsme vlastně ten seriál o Karlu Hašlerovi Pražský písnička, to Šlapeto bylo. No a Šlapeto točilo už nějaký kabarety, už pak na Nově. Už potom jako fungovalo jako téměř jako kmenová kapela všech pořadů třeba, co dělal Petr Novotný.
0: A dá se říct, že takhle, když jsi pracoval s Bonaventurou a s Podskalským, tak už si pokukoval potom, že by si mohl skočit taky za kameru a stát se dramaturgem, to, co se ti potom na Nově splnilo?
1: Představ si, že ne. Můj kamarád Michal Šemberg z Toronto, který psal o Osvobozeném divadle publikace a učí z Toronto na fakultě, říkal, že stejně to skončí, takže budu postupně dramaturgem, scenáristou a že přijde doba, kdy budu chtít režírovat a začnu režírovat. Je to 20 let, co mi to říkal, a ty jeho slova dostaly naplnění. Takže v roce 1994 mě potkal Ivan Ressler a řekl, jestli bych nechtěl vystupovat s kapelou Šlapeto v ruský ruletě, jako u Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Já jsem samozřejmě řekl, že jo. Šel jsem na televize Nova, kde mě čekal nejen Ivan Ressler, ale Honza Čech spolu s ním a nabídl místo dramaturga v Zábavě televize Nova. Tak tu nabídku jsem přijal, s Honzou jsme vytvořili, myslím si, docela hodně hezkých pořadů. No a pak jsem pokračoval dál, že jsem začal psát scénáře, jako sám, no a posledních 5 let se věnuju režii.
0: No, na Nově jsme se potkali mockrát, ta spolupráce byla vždycky, řekl bych, velice podnětná. Pak jsme se potkali dokonce v divadle,
1: ano.
0: Ty jako dramaturg, já jako výkonný umělec, ale režírovat to jsem tě ještě nezaznamenal, že by si byl uveden třeba na titulcích televizi už taky?
1: Ano, dokonce už jsem se dovracoval do televize, třeba poslední Miss Aerobic finále jsem režíroval já v televizi. Letošního Zlatého Kanára režíru pro ČT4.
0: Čili děláš takovéto komponované pořady scénické.
1: Ano.
0: Dejme tomu zábavné show takhle.
1: Dělám zatím zábavu nebo točím DVDčko. Točil jsem DVDčko Daliboru Jandovi, to poslední turné jsem točil.
0: A, takže musíme tě zařadit, já si tě tady zapíšu, už nejenom jako dramaturga, scenáristu, muzikanta,
1: příležitost,
0: jako režisér.
1: Příležitostný režisér.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Připravil jsem si trošičku půdu a smeč a teď se rozběhne Radan Dolejš a zasmečuje. Jinými slovy, když jsem zahovořil už o Jiřím Voskovcovi a jeho desce, CDčku, relativně vzato, které natočil za oceánem, tak si teď jednu takovou příjemnou, velice krásnou pasáž, ve které ohodnotíte nejenom jeho myšlenky, ale i tu už zmíněnou skvělou češtinu poslechneme. Proč zrovna si vybral toho Sisyfa, Radane?
1: Ten Sisyfos je nádherný. Je to osud každého z nás, protože my celý život taháme ten šutr někam na ten kopec. Když už jsme skoro nahoře s tím šutrem, tak ten šutr se rozkoulí zpátky, spadne někam hluboko do údolí. A teď nás čeká cesta pro ten šutr. Ale ona může být nádherná. A ten Voskovec popisuje, že vlastně to je ten krásný kus toho života, který bychom se měli užít, a i když si myslíme, jsme úplně v prd, tak nejsme.
3: Legenda o Sisyfovi totiž nelíčí jeho sestup z vršku, když si pro balvan jde. Jen suše uvádí, že si pro balvan jít musí. Zkusme si ho představit. Naschvál. Je už skoro na vrcholu kopce. Leje z něj, Lapá po dechu, kolena se mu třesou, ale drží balvan v drápech. Mezi zuby si říká, teď mám vyhráno. Ještě jeden strk a budu támhle na trávníčku zeleném s balvanem na rovince. Dva sáhy a jsme tam oba. Chce si vytřít pot z očí, aby na ten poslední krok viděl, ale spocená dlaň uklouzne, Sisyfos ztratí balanc a balvan si to huláká z vršku dolů jako pokaždý. Sisyfos padne do trávy, kleje, brečí, kouše vsteky do drnu, mateři doušku žvejká, no zoufalec. Ale na kopci vane čerstvý větřík. Hladí ho po horkém čele, suší mu potem slepené vlasy. Sisyfos se rozhlédne, dá si lok vzduchu, jako víno. Ve vysokém nebi krouží krahulíci, v doubravě kuká kukačka a najednou je mu líp. Postaví se na nohy, je lehký jak pírko, nemá balvan. A z kopce se jde krásně, skoro vesele. Hluboko pod ním nad údolím leží koberec mlhy. Vykračuje si nad oblaky jako olympan. Z čirého potůčku pije ledovou vodu, natáhne ruku do stinné tůňky a má v ní pstruha. Pstruh mu vyklouzne a zmizí v černé hlubině. Sisyfos se dá do smíchu a kopce se smějou s ním. Je mu blaze. Pustí se do zpěvu a se zpěvem dolů do údolí. Přes mítinky a vřesovištěm, po mechu a vysluněným kamením snídá hrstí jahod a ostružin. Upadlého vykotlaného kmene vyruší medvídě, které samo už vyrušilo roj divokých včel. A teď včely i medvídě mu odkážou plástev tmavého lesního medu. Krása za krásou až k olivovému háji v půli stráně. I nymfu najde, mladou mladičkou. Spí vykasaná pod staletým vrásčitým olivovníkem, nejstarším v háji, jako by byla na prázdninách u pradědečka. Probudila se až Sisyfovi v náručí. A teprv, když jim bylo spolu nejlíp, otevřela oči. Jedno bylo zelené jako tráva, co v ní leželi, a druhé modré jako nebe, co do něj viděla přes jeho rameno. Konečně Sisyfos stojí na dně údolí. Ale v uších má její smích a v bedrech sladkou slabost. Do oranžového klínu oblohy mezi vršky, kde ještě před chvilkou stálo slunce, vyskočí večernice. A u nohou mu leží balvan. Tady seš, syčáku kulatá, potvoro monumentální, mechem obrostlá, tisíci liberní. V tomhle kole mi neujdeš. A Sisyfos popadne svůj úděl za rohy. Do konce světa a času. Ale v tomhle kole na stráně nesakruje. Jo, heká a lapá po dechu, zase z něj leje. Ale pod fousy skládá do šuplíku baladu o nymfě s červenými vlasy a okem zeleným jako tráva a modrým jako nebe, když jim bylo spolu nejlíp.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Když se řekne skupina Šlapeto, případně Šlapeto Patrola, tak si mnozí z nás představí, kromě mého dnešního hosta Radana Dolejše, který je naprosto nepřehlednutelný samozřejmě, další velice výraznou postavu takového toho fešáka ve skvělém kostýmu, skvěle padnoucím kostýmu a nádherně natočeném kníru. Kromě tady bratky. Tato postava je postava, která stojí hodně vepředu kapely, protože je to solový zpěvák. Prostě Ota Litomyský, já tě vítám, Oťasi, na drátě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Hezky jsem tě vylíčil.
1: Jo, krásně.
0: Jo. Zapomněl jsem ještě, že máš většinou tedy po ruce někde fajfku, viď?
1: To mám, ano, ano.
0: Pokud tedy nestojíš u mikrofonu, což je asi častější. Prosím tě, můžeš mi říct, jak vlastně došlo k tomu vašemu setkání s mým dnešním hostem Radanem Dolejšem, který těm určitě taky teď zdraví?
2: Ahoj, Oťas.
1: Ahoj.
0: Kdo koho přemluvil ke spolupráci?
1: To bylo úžasný, ono, ale to se stalo už před strašně lety. Rok to vůbec 89. To je 20 let, přátelé. A chlapci někde vystupovali, já tomu říkal Julský park, to je park Julia Fučíka bývalej.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Tak, dneska výstaviště a tam oni vystupovali někde a potřebovali někde zkoušet a tenkrát já jsem měl hospodku, dělal jsem na vedoucího Víče parka a ta hospoda totiž vynikala tím, že se tam muselo hrát. Kdo uměl hrát, tak hrát musel.
0: Jo, jo.
1: No a chlapci scháněli nějaký prostor a tam se dali dohromady historickýma šermířima, který říkal, tak přijďte Koťasovi, tam je krásná hospůdka. A oni říkali, a kde to je? Říkal, no to je ve starý hostivaři. A šlapeťáci říkali, ty bláho, přes celou Prahu, kdo se tam bude háčet. A asi za 14 dní za nima přišli a říkali, hele, kde je ta hospoda?
0: Já jsem se tě chtěl samozřejmě zeptat na to, jak ta spolupráce se ti líbí, jestli hodláš s Radanem Dolejšem spolupracovat dále, což samozřejmě odpověď znám už teď.
1: Já to mám naplánovaný teda do smrti, já nevím, asi no, tak bych to řekl.
0: Co ty, Radane, ten vypadá taky Radane,
2: taky,
0: že jo?
2: Taky tak, no, až no, do smrti. No, no.
0: Prosím tě, on si pochvaloval to, že ty jsi samozřejmě taky dobrý duch, který přispívá i svým způsobem tedy k repertoáru, protože slavný jsou prej tvoje básničky. No tak prosím tě, řekni nám nějakou novou teď.
1: No hele, já mám jednu, ale ta je hodně severojižní, jo. A ta se ti bude líbit, to je i pro děti a je neškodná.
0: Tak jsem s ní.
1: A rýmuje se, prosím tě. Takže hele, já začnu na severu. Malý eskimák sní o písku, když po snížku jde do školy, má zamrzlou propisku, nenapsal si úkoly. Mezi tím černoušek sní o snížku, když po písku jde do školy, má vyteklou propisku a taky nemá úkoly.
0: Nesklamal si, Oťas, já ti moc děkuju. Měj se moc hezky, doufám, že se potkáme zase při nějaké hezké spolupráci. Zatím se měj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau, čau.
3: Tandemu s Janem Rosákem.
0: Co kdyby si teď zavzpomínal na práci dramaturga, scenáristy, protože vím, že některé pořady prostě jsou úspěšné, některé jsou super úspěšné a některé zaznamená, jak si divák, že se začnou pomalu odsouvat na horší vysílací čas a pak končí. Jak to pozná dramaturg, že to nebylo to pravé ořechové třeba?
2: To už někdy cítíš na place, to už někdy vidíš, že ta energie, která jako vždycky, aby to fungovalo, musí to být součinnost a součet někdy násobek energií dobrých jako autorů celého toho týmu, tak najednou prostě vyhasí na ten pořad, bohužel má nějakou svoji životnost. Když to vezmem třeba, já nevím, zrovna s kolegou, kterýho si nesmírně vážím, dělal jsem s ním moc a moc rád, s Petrem Novotným, tak pokud šlo o Novoty, tak těch 26 dílů bylo nabitejch a prostě byla to smršť z toho, že všechno, co za ten život nastřádal a měl v hlavě a měli jsme všichni pohromadě i s Jirkou Adamcem, tak prostě tam bylo prostě neuvěřitelná spousta nápadů, který, když jsme šli dělat dobroty, tak nám prostě šli chybět, protože už se to začalo všechno vymýšlet uměle a najednou po 10 dílech jsem si říkal, to už není ono. Divák to samozřejmě zjistí jakoby s mnohem později, že už to pak točne vyhasínat, ale je to tak. Bohužel jsme moc malá země, zatímco by třeba v Americe, tak by Petr lítal už jako tryskáčem soukromým na ty natáčení těch Novot, že by byl velmi úspěšný, tak i tady vlastně nelítal tryskáčem a musel dělat ještě ty dobroty.
0: Tak to se říká o všech úspěšných českých umělcích. Říká se o Vladimíru Menšíkovi, kdyby mluvil anglicky, jak si svým rodným jazykem, tak měl, to říká Jiřina Bohdalová, tak by měl u svého baráku plot ze samých Oscarů, že jo? Ale tak to už je prostě dáno tím, že jsme trošičku jiná země. Ale prosím tě, byly pořady, které, u kterých by člověk ani neočekával, že dejme tomu odejdou z toho výsluní, jako třeba Čundr Country Show a podobně. Je to tím, že už prostě jejich čas odezněl třeba?
2: Já samozřejmě jako zaměstnanec bývalý televize bych měl být lojální, ale často se to stávalo, že spíš v managementu, který se obměnil a chtěl být mladý, připadal tvůrce příliš starý a byl nahrazen mnohem méně kvalitním mladým tvůrcem, který posléze velmi rychle odešel, nebyl blbější než stávající pořad.
0: Tak řekl jsi to naprosto jasně. K tomu už není třeba co dodávat. Dáme si radši zahrát.
3: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Batvoška si nalož pred válku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

0: Radan Dolejš, dramaturg, scenárista, muzikant, režisér, je tvůrce, který v podstatě dělá pořád. Myslím si, že i teď, když sedí u mě ve studiu v tandemu, tak přemýšlí o tom, co asi pravděpodobně napíše nebo zrežíruje. Ale každopádně ty máš teď před sebou velikánský úkol. Mám takový pocit, že zanedlouho, za necelý týden, to uvidíme v televizi.
1: Ano, je mi velkou ctí, že můžu s Jiřím Suchým být jeho sparring partnerem, spoluautorem oslav 50 let divadla Semafor a gala show, která se točí v Obecním domě a pod taktovkou Libora Peška Český národní symfonický orchestr doprovází ty nejslavnější šlágry divadla Semafor.
0: Jak to bude celý vypadat, prosím tě? Bude se to nést v semaforském duchu, nebo to bude taková nějaká oficiózní, nablízkaná věc?
1: Je to tak přesně na hraně, jo? Protože ten sál, to Obecní domu, ta smetanová síň, ta přináší jako tu oficioznost. No ale samozřejmě já tam chtěl Jonáše, je tam scénka nová, jako v jonášovském duchu, prostě jako tenkrát ještě za Šlitrem, tentokrát místo Šlitra je samozřejmě Jitka Molavcová. Je to o vyprávění anekdot, kdy jeden nerozumí, je to moc úžasný. Je tam najednou semaforská holčička, taková ta drzá, co bývala v těch Zuzanách, takže Sanistirská, je moderátorkou a je poměrně velice půvabná. Je tam toho hodně ze semaforského duchu, je tam i semaforská kapela, samozřejmě, aby ty věci, které mají znít jako ten šraml, takový ten opravdu s tím kontrabasem, tak o tom prostě všechno bude a kontra bude ten velikánský orchestr.
0: No, tak to se necháme překvapit. Takže 14.
1: listopadu.
0: Na které stanici ještě?
1: Na ČT1.
0: Na ČT1.
1: Od 9:30 večer, hodinka a půl Semaforu.
0: No, tak to už je, řekl bych, ve finálních přípravách. Co jiného ti leží na stole, případně v hlavě?
1: Představ si to, že já při své figuře jsem se stal dvorním autorem pořadu Atlet roku každoročního vyhlašování, už to dělám po pátý.
0: Tak jako... ale atletice je i těžká atletika, že vrhá koulí diskem, kladivem.
1: Takže pro ně chystám vždycky jednou za rok, píšu nějaký písňový texty pro ten pořad, píšu scénář, s tím se taky trápím, protože to se teďko velice rychle chystá a bude se to vysílat. No a koncem roku mě čeká ještě tenisový Zlatý kanár. S Petrem Vichnerem jsem spoluautorem scénáře, hlavně jsem režisérem pro ČT4, prostě to je sport. Vlastně to vytočím jako hodinu a půl z toho záznam. A ještě bych chtěl to natočit jedno DVDčko, a to dívčímu smyčcovému triu Infagranty, kam jsem se pozval tři hosty, tři Petry, Petra Bendeho, Petra Koláře a Petra Muka.
0: Tak to je hezké, to budou skvělí zpěváci s hezkýma holkama.
1: Tři holky, tři kluci.
0: A ještě navíc skvělýma houslistkama, nebo respektive smyčcovými hráčkami. Tak máš toho hodně, přeju ti, aby si to všechno zvládnul a samozřejmě v té špičkové kvalitě, tak jak si určitě sám přeješ. A Radan Dolejš byl dnes hostem Tandemu. Já doufám, že zase nastřádá nějaké zajímavé zkušenosti, se kterými se s námi třeba někdy zase v budoucnu v Tandemu podělí. Za tu dnešní návštěvu ti, Radane, moc děkuju a měj se hezky.
1: Taky, měj se hezky, naschle.
2: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vladimír Fuka, hudební skladatel, aranžér, dirigent, sbormistr a učitel. Tak to na něj vzpomínají dačičtí a my mu dnes věnujeme pořad Muziky muziky. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Tento významný dačický rodák se narodil v roce 1920 v řemeslnické rodině. U Fuků bylo známé štukatérství a kamnářství. Otec František byl dokonce jedním z prvních absolventů keramické školy v Bechyni. Rodiče sice neměli hudební vzdělání, ale hudbu měli rádi. A tak v hudebním vzdělání podporovali i svého syna. Jednu jeho skladbu jsme už slyšeli. Byla to píseň Jaro na Vysočině s textem od Evy Matějčkové. A teď je tu beatovská romance, kterou otextoval Miloš Drdácký. Hraje telčská dechovka.

Vyznání Telči se jmenuje tato skladba od Vladimíra Fuky, o kterém je dnešní pořad Muziky muziky. Text napsal Miloš Drdácký, hrála nám telčská dechovka. Vladimír Fuka se jako mnozí jiní začal už v 6 letech učit hrát na housle, to bylo v roce 1926, pak na klavír a klapkový trombon. První písničky začal skládat už ve 14 letech. Od roku 1942 do roku 1945 byl totálně nasazen v Německu. Hrál ve Farkašově orchestru v Nordhausenu a právě zde, v Německu, vznikla v roce 1943 jeho známá polka Dva šátečky. Text je od Míly Cinka, hraje Veselka Ladislava Kubeše.

Ne, prosím tě, ne, zpívali Irena Mašátová a Věra Svátková stejnojmenou píseň od Vladimíra Fuky a Míly Cinka. Hudební skladatel Vladimír Fuka učil od roku 1948 ve Slavonicích, kde se o rok později oženil s Ludmilou Bednaříkovou, která ho provázela celým životem nejen jako manželka, ale i jako zpěvačka jeho písniček ve všech jeho kapelách. V roce 1953 napsal společně se Svatoplukem Radešínským Slavonickou polku a ta se vedle Vejvodovi Škoda lásky stala jednou z nejpopulárnějších a nejhranějších polek v zahraničí a má nespočet nahrávek. Tady je, hraje opět Telčská dechovka.

To byla další skladba od Vladimíra Fuky a Bohuslava Nádvorníka, jmenuje se Poděkuj, v závorce Jemnická. Vladimír Fuka nepůsobil pouze jako hudební skladatel a aranžér. Celý život se zároveň věnoval profesi učitele hudební výchovy, češtiny a němčiny. V rodných Dačicích byl dlouhá léta duší hudebního života. Dnešní pořad Muziky muziky končí skladbou od Miloslava Káse s názvem Našim penzistům. Zahraje nám ji Veselka, Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí a je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Nepomuku, Liškově, Přebudově nebo v Kladrubcích. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: viděl Helenu, speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štáchové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu, pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje od studiového mikrofonu dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Dotýkat se hvězd, můj první duet s Evou Pilarovou. A rozhodně také nejúspěšnější. Dodnes ho zpívám na koncertech, ale protože se mnou většinou Eva Pilarová nejezdí, zpívám tento duet s naší vokalistkou Dašou, kterou považuji za naši v současnosti vůbec nejmodernější zpěvačku. Eva Pilarová, která takovou zpěvačkou je už od 60. let, by se mnou možná souhlasila. A právě Eva Pilarová je ústředním tématem dnešního vysílání pořadu Zpátky si dám tenhle film. Tak nejprve, Evo, s mírným zpožděním, tedy v rádiu, protože osobně jsem ti už blahopřál, všechno nejlepší k tvým narozeninám, které si oslavila před pár dny, konkrétně 9. srpna. Přeji ti pochopitelně hodně zdraví, dále to, aby se ti neustále dařilo posílat únavu o číslo dál a aby ještě na tebe hodně dlouho byla únava krátká. Jak o tom konec konců zpíváš písnice Vladimíra Klusáka a Michala Bukoviče, kterou v posledních letech začínáš i končíš své koncerty.

V roce 1964 byl také díky na tu dobu nevídané reklamě netrpělivě očekáván filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů s písničkami Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, ve kterém se sešly všechny tehdejší hvězdy Semaforu. Z většiny skladeb, které v tomto filmovém muzikálu zazněly, se právě staly evergreeny. Jednou z nich je píseň Glory, kterou jsme naspívali hned tři: Eva Pilarová, Valdemar Matuška a já.

Už během natáčení filmu Kdyby tisíc klarinetů a zvláště během jeho uvedení se o nás, tedy o Evě, Valdovi a o mně, šířily od Aše po Košice nejrůznější fámy, na nich nebylo zbla pravdy.

Nám připisované kousky jsme ani dost dobře nemohli stihnout, protože se měly odehrávat podle očitých svědků v jeden jediný okamžik na nejrůznějších místech naší republiky. No představte si, že se říkalo, že jsme údajně z jednoho hotelového balkonu čůrali na kolem jdoucí chodce. No, Eva s Valdemarem čůrali, já ne. Ale Valdemar to odnes nejvíc, protože byl zákaz v rozhlase ho vysílat, protože dočůral nejdál. No možná i pod vlivem těch fám jsme s Evou Pilarovou v našem společném recitálu, který se uváděl v roce 1965, na scéně divadla Semafor zpívali písničku Co ve městě se povídá.

společný recital s Evou Pilarovou, který jsme uváděli v roce 1965 v Semaforu, měl úspěch nejen u publika, ale ku podivu i u kritiky. Ta oceňovala především všestrannost a rozmanitost repertoáru, ale také výkony orchestru divadla Semafor pod taktovkou Ferdinanda Havlíka a konferenciéra Vladimíra Hrabánka. Stejně jako režii Karla Mareše. Nikdy by mě nenapadlo, že si tehdy náš recital natáčel zvukový mistr divadla Semafor Bohumil Paleček a my s Evou si ho budeme moci díky němu znovu po létech pustit. Původní editor mého CD kompletu Karel Knechtl ho totiž u Bohumila Palečka objevil a zařadil do kompletu mých nahrávek. Nevím, jak pro Evu, ale pro mne byl velký zážitek si náš recital z roku 65 připomenout, jak jsme byli tehdy odvážní. Zpívali jsme v něm i písničku Please Help Me, I'm Falling in Love with You. Prosím, pomoz mi, zamiloval jsem se do tebe, z repertoáru amerického countryového zpěváka, skladatele a kytaristy Henka Lacklina. Ten s písničkou bodoval vysoko ve světových hitparádách v roce 1960. A my jsme si na ní s Evou vzpomněli o 5 let později.

Už jsem se dneska zmínil o režisérovi, skladateli, choreografovi, ale také herci Karlu Marešovi, který náš společný recital s Evou Pilarovou režíně nastudoval. Obohatil ho ale také jako skladatel, když nám spolu s textařem Jirkou Štajdlem napsal duet Kousek za městem.

těch 60. letech jsme s Evou Pilarovou měli rádi jazz a taky jsme ho zpívali. Milovníky jazzu teď možná potěším skladbou Something About John Coltrane, něco o Johnu Coltraneovi. Napsala jim manželka tohoto vynikajícího amerického saxofonisty a skladatele Johna Coltranea, Alice. A my jsme se v téhle skladbě s Evou Pilarovou večer co večer na jevišti divadla Semafor v této pro nás velmi odvážné skladbě vždycky pořádně odvázali.

recital Eva Pilarová, Karel Gott. To byla moje poslední premiéra na jevišti divadla Semafor. Na roli Uliho v chystané jazzové opeře Dobře placená procházka, kterou mi Jiří Šlitra a Jiří Suchý šili na míru, už nedošlo. Protože jsme s bratry Štajdlovými měli chuť a spoustu nápadů dělat svoje vlastní divadlo, a tak jsme také ho založili a nazvali jsme ho Divadlo Apollo. S Evou Pilarovou jsme pak už nikdy poté nespolupracovali tak úzce jako v roce 1965. V roce 1967 se mnou měla Eva Pilarová odjet na půlroční angažmá do Las Vegas a o naše prosazení na angloamerickém trhu se snažil anglický skladatel a producent Robert Mellin. Pro Evu z tohoto mraku bohužel nikdy nezapršelo. Její manžel Milan Pilar totiž emigroval a Evě neprospěl ani vztah s rock'n'rollovým průkopníkem u nás Pavlem Sedláčkem, který šel sedět za dovoz neprocleného auta. Tím hezkým, co Evě vztah s Pavlem dal, je kromě jiného rozhodně nahrávka jedničkového amerického hitu Hey Paula ze zpěvníku americké dvojice Paul and Paula, kterou Eva s Pavlem naspívali v roce 1964 za doprovodu skupiny Olympic. Hey.

Eva Pilarová a Pavel Sedláček, Hej Póla. V roce 1969 byla Eva Pilarová hostem mého úplně prvního německého turné a v roce 1971 jsme spolu naspívali indiánskou píseň lásky z operety Rudolfa Frimla Rosemary. V souvislosti s autorem této věčné milostné písně Rudolfem Frimlem mě napadá následující příhoda. Na přelomu 50. a 60. let přivedla za světově proslulým operetním skladatelem českého původu Frimlem paní Streisandová svou dceru Barbru, aby si ji poslechl a sdělil jí, zda má její dcera nějaký talent a šanci uspět. Rudolf Frimmel si Barbru pozorně vyslechl a poté paní Streisandové suše sdělil: já bych vám radil, ať se radši dobře vdá. Co by asi tak poradil Rudolf Frimmel paní Bojanovské, kdyby mu přivedla svou dceru? Bojanovská se totiž Eva Pilarová jmenovala za Svobodna. To už se nikdy nedozvíme. Evu Pilarovou si však můžeme poslechnout právě teď a pochopit, proč na ní Josef Škvorecký napsal ódu na Evu Fitzpilarovou, zvanou tedy podle královny jazzu Ellie Fitzgeraldové, a proč její desky zařazoval do své knihovny vedle děl Bohumila Hrabala, Grahama Greena nebo Ernesta Hemingwaye a pod reprodukce svých oblíbených malířů Salvatora Dalího, Toayen či Hieronyma Bosche. Podle něho tam patří. Souhlasím s Josefem Škvoreckým a nechci, aby to vyznělo přehnaně pateticky, ale bez hlasu Evy Pilarové by našemu světu něco chybělo a bylo by nám na něm určitě smutněji.

0: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
1: Tak jeď, tak jeď. Jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik. Tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj.

0: hrncu a pěkně vaš. Sednout hrncům a pěkně vaš. Sednout hrncům a pěkně vaš.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvink.

0: snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať a slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Letos na jaře nás Eva Pilarová požádala, abychom jí se solistou Alexandrovců Vadimem Anáněvem pokřtili DVDčko a CD Eva Pilarová 50 let na scéně. Rád jsem roli kmotra přijal, protože Eva mi již v minulosti pokřtila mé DVD Karel Gott, Lady Carnival, hity 60. let i knihu Karel Gott Legenda, kterou jsem do světa vypravil ve spolupráci se Zuzanou Drotárovou. Eva si na koncertní turné, kterým slavila 50 let na scéně naší populární hudby, pozvala hvězdné hosty a já se s vámi musím podělit o zážitek, který mi jeden z nich připravil. S Evou si jeden mladý a nesmírně talentovaný zpěvák a herec, jemuž předpovídám velkou budoucnost, nastudoval Montyho čardáš, který si pro své vystoupení v Číně Eva připravila v čínštině, a to ještě v mandarinštině se sečuánským nářečím. Když jsem jeho duet s Evou Pilarovou slyšel, mít klobouk smeknu. Nebudu vás už dlouho napínat, protože s Evou Pilarovou teď zaspívá Vojta Dyk. Taková konkurence se mi věru líbí.

Posloucháte pořad Zpátky si dám tenhle film. U rozhlasového mikrofonu je Karel Gott a právě nastal čas pro židovskou anekdotu. Tak co paní Teitelbaumová, ptá se sousedka, co vaši tři synové? Už jsme se dlouho neviděli, tak co se z nich vyklubalo? No tak řeknu vám, můj nejstarší syn Chaim, no ten je vážený doktor, léčí lidi s úspěchem, přijíždějí za ním z celého kraje. No a co Dan? No Daniel, to je soudce, prosím vás, u nejvyššího soudu. No paní Teitelbaumová, no to musíte být ale pyšná na vaše kluky. A co Icik? No to víte, Icik je Icik. Je ševcem. Ale řeknu vám, že nebýt Icika, tak umřeme hlady.

písni, kterou jste právě slyšeli, se Eva Pilarová vyznala nejen z lásky k našemu hlavnímu městu, ale také k metropoli, která nikdy nespí, jak se říká. Přezdívá se jí Big Apple, velké jablko, a její oficiální jméno zní New York. Eva má vůbec ráda takřka všechno, co nám země neomezených možností dala. A jednoho amerického zpěváka obzvlášť. Vždyť s ní má nejen stejný monogram, ale její verze písně Don't Be Cruel, nebuď krutá, s českým textem Jiřího Suchého, jako Co je to láska, se stala v roce 1961 jejím vůbec prvním hitem. Píseň u nás doma zlidověla pod sloganem, že kočka není pes, že včera není dnes. Abych nezapomněl, onen zpěvák se jmenuje Elvis Presley. Mimochodem, i když jsme se nikdy nepotkali, znám ho důvěrně, nejenom z jeho skvělých písní, ale z jeho typických pohybů pánví. Proto se říkalo Elvis Pelvis. Já jsem si zažil ty jeho pohyby tak, že jsem si před lety musel nechat udělat novou kyčel.

A to je pro dnešek bezmála všechno. Rozloučíme se duetem Tichý kout z muzikálu Leonarda Bernsteina West Side Story, který jsme s Evou Pilarovou zpívali v našem recitálu už v roce 1965. A Evo, pokud nás náhodou posloucháš, připomínám, že si mě v roce 1992 slíbila, že mě pozveš na chalupu na ten tvůj proslulý kalifornský kotlet. Rád přijedu, snad nám to letos konečně vyjde. Tak Evo, děkuji za to, že jsi. Za týden se znovu těším na slyšenou ve stejný čas a opět na dvojce Českého rozhlasu. Od mikrofonu se loučí váš

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré ráno. Máte rádi vůni dřeva a stará řemesla, lidový trh a muziku? Pak přesně pro vás je akce nazvaná Slavnost dřeva. Chybět nebude mezinárodní soutěž a také pochod v dřevákách. Celé se to odehraje už tenhle víkend ve Volarech a o tom, co všechno vás případně čeká, když tam vyrazíte, si v pohodovém ránu už za chvíli budeme povídat s Jaroslavem Purkrápkem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Ve Volarech se o víkendu koná slavnost dřeva. Už dlouho tu lidé oslavují tradici práce se dřevem a během dvou dnů si mohou prohlédnout stará řemesla, nakoupit na lidovém trhu a také si poslechnout muziku. No a v neděli odpoledne přijde na řadu jedna z největších atrakcí. Co to bude? Tak i o tom si budu povídat s ředitelem Kulturně informačního centra Volary Jaroslavem Půlkrápkem, kterého vítám v Pohodovém ránu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdybyste měl slavnost dřeva ve Volarech představit někomu, kdo o ní opravdu nikdy neslyšel, tak co byste řekl?
3: Dřevo. Všechno, co se týká dřeva. Řemeslníci, soutěže a vlastně i Volary mají největší

0: právě slavnost dřeva. Prozradili vám to předchůdci?
1: Ono to nebylo třeba prozrazovat, protože Volary byly ještě po druhé světové válce největším dřevěným městem v Evropě. To byly takový ty klasický roubenky, které nejsou nikde v Čechách. Bohužel většina jich byla v 50. letech zbořena. Byla tady slavná dřevařská škola už od konce 19. století a je tady spoustu řemeslníků, kteří se dřevem dělali. Dokonce první podnikatel ve Volarech, ještě za dob socialismu, na konci 80. let, Samuel Vokurka, pozdější starosta, měl živnost na dřevěné výrobky, takže prostě ty Volary se dřevem jsou spojený.
0: No některá z řemesel dnes už prakticky neznáme, tak máte vy nějaké, u kterého si říkáte, že je až neuvěřitelné, že se ho ještě podařilo zachovat?
1: Tak dřeváky, výroba dřeváků, to byla činnost, kterou dělali skoro v každý druhý chalupě, takže to obdivuju. Bohužel těch lidí, kteří se tím řemeslem zabývají, velice ubývá. A nechat si třeba udělat klasický dřevák volarský, protože on se liší, nebo ty šumavské dřeváky se liší třeba těch holandských, to poznáte na první pohled, tak je velice obtížný, protože ty lidi stárnou a už se moc dělat nechce. Takže co já obdivuju, tak je výroba dřeváků. Oni dřív udělali třeba 6 párů za den, ty řemeslníci.
0: 6 párů?
1: 6 párů za den. Měli za to pár halířů a takhle si vlastně přivydělávali během zimy.
0: No a bude třeba právě toto řemeslo k vidění na náměstí, kde se představí hned několik desítek řemeslníků?
1: Mělo by. Tady je ten problém, že opravdu ty řemeslníci jsou už pokročilého věku a velice často se třeba odradí počasím, který je takový pošejaký, anebo prostě už ta nemoc. Takže máme přislíbeno, že tady bude vyrábět dřeváky.
0: No pane řediteli, možná je to hozená rukavice pro vás. Co se naučit výrobu dřeváku?
1: No, Jsem vás trošku zaskočila. Ne. Já jsem usiluji už spoustu let, aby mi někdo dřeváky vyrobil. Máme tady třeba v muzeu klasický, starý mám jedny doma, který mě ale tlačej. A teoreticky to mám zmáklý. Jo? Akorát to potřebujete speciální nářadí. A to je trošičku problém, to nemám.
0: Dobře, tak pojďme tedy ještě se podívat opravdu na tu akci, která nás čeká. Já jsem zmiňovala, že tam budou k vidění stará řemesla. Jaká?
1: Všechno možný, od výrobu šindelů přes tesání trámů, přes tesání okapů, různé vařečky, hrábě, měchačky, ale nejenom ze dřeva, bude tady třeba i nějaký jiný materiály od tkaní, od železa, takže není to jenom od dřevě. Toho dřeva samozřejmě je tady nejvíc. I těch prodejců ne všichni třeba předvádí, mají tady různý sortiment sošek, dřevěného náčiní, nádobí, všeho možného.
0: Bude toho prostě hodně.
1: Ano.
0: Tak pojďme se podívat ale k té disciplíně, která přitáhne hodně pozornosti. Mezinárodní soutěž o putovní dřevák. O co se jedná?
1: Ta je v sobotu ve 14:00 a ta už taky je to tradiční záležitost. Přijedou 3 týmy z Grainetu, bavorskýho, z Pelecrojtu, to je jak i Bavorsku, a u nás Volar. Je to 4členný tým, který soutěží v řezání polené pilou, takovým klasickým kaprem dlouhým.
0: Ano.
1: Zatloukání hřebíků, což se zdá jednoduchý, ale není tak jednoduchý, hřebíky jsou velký, kladivo je malý a špalek je tvrdý. A potom třetí disciplína jsou kuželky, to jsou takový starý historický kuželky dřevěný, takovou velkou dřevěnou koulí. Tak to jsou 3 soutěže a soutěží se o putovní dřevák. Loni po spoustu letech poprvé zůstal ve Volarech, že vyhráli volarští, předtím putoval většinou do Bavorska. A ten dřevák má, já to odhaduju, tak hodně přes metr.
0: Pane jo, tak to je opravdu velký dřevák. Doufám, že mají volarští natrénováno.
1: No, moc ne, ono se to moc trénovat nedá. A jsou to, máme tady sice zástupce městských lesů v tom týmu, ale jsou to jako 2 muži, 2 ženy, je tam celá paní matrikářka a ono není s tím kaprem, není moc kdy trénovat.
0: Jo, takže... Jasně. Dobře, tak pojďme ale na nedělní program. Tam zase přijde na řadu pochod v dřevákách. Vy se budete pokoušet o překonání nějakého dřeváckého rekordu. Tak co přesně musí člověk splnit, aby se mohl zapojit?
1: Přijít. Musí přijít a to je vlastně všechno, co se od něj očekává, protože dřeváků tady máme nějakých 500 připravených, nebo ono se jim říká myšláci.

0: to jsou takový polodřeváky s dřevěnou podrážkou, a přijde, zaregistruje se, aby jsme viděli ten počet, a pak se obejde, vyfasuje dřevák, a pak se obejde náměstí a na závěr se udělá takový, jako se dají ty dřeváky na ruky a udělá se taková klapačka, že se prostě za nám musí. A my máme rekord z roku 2019, kdy jsme měli 310 lidí v průvodu, a od té doby se nám to nepodařilo překonat, takže doufáme každý rok, že to posuneme dál. V rámci té soutěže jsou vyhlášeny tři takové kategorie, a to je nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější. Měli jsme tady třeba až téměř od břehů Severní Ameriky, měli jsme tady, z Tichého oceánu, z Atlantiku, takže i tisíce kilometrů odtud, takže vždycky jsme překvapení, že třeba přijde z Kostariky někdo, jo, nebo z Jižní Ameriky, nebo tak.
1: No, je to opravdu velmi pestré. Navíc slavnost není jenom o řemeslech a dřevácích, ale vy také potěšíte milovníky hudby, tak na závěr ještě prozraďte, kdo bude v programu.
0: Tak tady je taková zvláštnost. My začínáme to hudební vystoupení po 9. hodině. Letos je to Martina Pártlová, kterou určitě posluchači znají. A zvláštní je to, že všichni ty účinkující za ty leta přijeli a řekli, my jsme ještě v životě nevystupovali v 9 hodin ráno koncert. Ale on je to jako hloupost, jenže nám se díky tomu podaří, že máme vlastně od 9 hodin plný náměstí.
1: To je pravda. Tak pokud se dívám správně, ještě pak Mňága až Dior, Karel Gott Revival a Olympic Revival?
0: Ano, ano. Ve 4 hodiny je Karel Gott Revival Morava, Mňága až Dior, to je hlavní taková kapela toho dne, a na závěr zahraje Olympic Revival, ale potom ještě bude laserová show, opravdu nádherná, kdy bude nasvícen panelový dům šestipatrový, který vlastně tvoří jednu stranu náměstí, a nahoře na té střeše bude vystupovat artistka. Bude to přesně o půlnoci a myslím si, že i to stojí za to.
1: Teda já musím říct, že jsem to v plánu neměla, ale jak vás tak poslouchám, tak najednou mám chuť do Volar přijet. Tak možná, že se uvidíme o nadcházejícím víkendu.
0: No chuť je tady spoustu dobrýho jídla, takže určitě přijďte.
1: Říká ředitel Kulturně informačního centra Volary Jaroslav Pulkrábe, který nás pozval právě do Volar na slavnost dřeva. Bude to určitě skvělá akce. Já vám popřeji, ať vydrží počasí, ať moc nesprchne, a budu se těšit, třeba se potkáme skutečně. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Posloucháte páteční pohodové ráno s datem 21. srpna. Datem, které si připomínáme jako z nejtragičtějších naší novodobé historie. A právě dnes se také u Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě uskuteční pietní akt. Památku padlých při okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy připomeneme kladením věnců, a to za přítomnosti představitelů politického i kulturního života a také pamětníků těchto událostí. Svou účast potvrdil i prezident České republiky Petr Pavel. Dramatické události ze srpna 1968, kdy se Československý rozhlas stal klíčovým centrem odporu proti okupaci vojsk Varšavské smlouvy, odkazují nejenom na odvahu rozhlasových pracovníků, kteří navzdory hrozbám pokračovali v nezávislém vysílání, ale i hrdinství neozbrojených občanů, kteří rozhlas bránili vlastními těly. Tento den tak dodnes zůstává symbolem boje za svobodu slova a také ten dnešní akt bude k příležitosti jeho uctění. Začátek v 11 hodin a otevřena bude i galerie Vinohradská 12 s výstavou Praha volá svět, a to k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. Z historických přístrojů rozhlasu po drátě bude možno si poslechnout originální vysílání z převratných dní srpna roku 1968. Tak jestli to k nám nemáte daleko, budeme rádi, když přijdete.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Posloucháte páteční pohodové ráno a samozřejmě v tuto chvíli, tak jako každý všední den, už jsme ve spojení, tentokrát s meteoroložkou České televize Alenou Zárybnickou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
1: Jaké počasí pro nás dnes budete mít vy jako meteorolog a taky jaké počasí přinese pátek?
2: Bude hodně rozdílné a hodně komplikované. Zpočátku může být někdy i pojasno přes den, ale bude většinou oblačno až zataženo a odpoledne a na večer čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být i velmi silné. Maxima 23 až 28, na horách bude kolem 20 stupňů. A ještě k těm bouřkám, vyskytnout se v nich mohou nárazy větru 70 až 90 km v hodině i 2 cm. kroupy a přívalové srážky s úhrny kolem 40 mm. A pokud se to spočítá i s deštěm, který se bude v souvislosti vlastně s celým tím frontálním systémem vyskytovat, může to být ojediněle i kolem 70. A ještě upozorním na to, že by tedy ta výstraha, která varuje před takhle silnými bouřkami, měla platit od dnešní 16. do 2. hodiny po půlnoci.
1: Říká o dnešním velmi pestrém počasí meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Děkujeme, mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Budu se těšit někdy příště, krásný den přeju.

0: diskoték nechodí. Pátečním pohodovém ránu jsme si poslechli taky Petra Spáleného, ale teď je tu naše bylinková lékárna. Dnes nám Eva Bucharová připomene starobylou léčivku, dokonce života budič, kterou si můžete sami vypěstovat. Je to kotvičník zemní.
1: Kotvičník není mezi léčivkami opravdu žádný nováček. V tradiční čínské medicíně ho jako močopudný prostředek používají už stovky let k podpoře funkce ledvin, ale taky k podpoře vykašlávání, dále k povzbuzení správného fungování zraku, při bolestech hlavy, závratích a taky při neplodnosti. Staří Řekové uznávali jeho omlazující účinky. Protože kotvičník zemní udržuje správnou hladinu pohlavních hormonů, říká se mu někdy rostlinná viagra. A tím úloha kotvičníku v lidovém léčitelství nekončí. Blahodárně totiž působí na nervový systém, udržuje zdraví dásní i ústní dutiny. V lékárnách a bylinkářstvích seženete kotvičníkový čaj, sypaný i porcovaný, pro podporu vitality. K mání jsou i kapky nebo kapsle. Doplňky stravy s kotvičníkem jsou oblíbené u sportovců, zvyšují výkonnost a výdrž. I ženy, které se v období přechodu necítí úplně ve formě, si oblíbily tyto potravinové doplňky.
0: Kotvičník zemní, tak to byla dnešní bylina, o které mluvila kolegyně Eva Bucharová. No a teď už posílám s přáním příjemného pohodového rána nejenom informaci o tom, kolik je přesně hodin 9 minut po 8:30, ale také Hanu Zagorovou a Jirku Korna.

Stačí několik vteřin a může vzniknout popálenina. Jen lékaři ve fakultní nemocnici Brno letos v létě řešili 5 případů popálenin na těle od rozpálených povrchů. Varování před dalšími aspekty tropických teplot přidáme v pohodovém ránu za moment v reportáži.

0: Rozpálený beton, asfalt nebo dlažba. To jsou příklady povrchů, které můžou při tropických dnech způsobit hluboké popáleniny třeba na chodidlech. Při vysokých teplotách můžou takové plochy dosáhnout až 70 stupňů Celsia. Popálenina na lidské kůži pak vznikne do minuty, někdy dokonce i do několika vteřin. Jenom lékaři ve fakultní nemocnici Brno letos v létě zaznamenali 5 takových těžkých případů. Z toho jeden řešili dokonce u dítěte.
1: Vlastně jsem ten vozeček důchodcovský, ujeli mě nohy, spadl jsem, mozek jsem převrátil na sebe, chtěl jsem stát. Ten beton byl horký, takže rukama jsem se držet nemohl.
2: Vypráví mi na lůžku fakultní nemocnice Brno 76-letý pan Josef. Zvednout se z rozpálené země mu trvalo 2 hodiny.
1: No a ty nohy, protože tam mám nějaký problém, tam mám menší citlivost, tak jsem těma nožičkama šoupal, abych se postavil. No a o ten beton jsem si ošoupal kůžičku až do masička, ještě jsem si to trochu upekl jako.
2: Lékařskou pomoc vyhledal až po několika dnech. Teď léčení potrvá ještě týdny.
1: Léčba je taková romantická. Bolí ta potvora. Po tím zákroku jsem se probudil, tak já vím, o 1:45. No a do 11 hodin jsem myslel, že zešilím. A blbě se to hojí. No tak ty nohy jsou dost k nepoužívání, že? A zase budu fešák dopravek, protože to, co držím furt ty diety, když musím jít na to operaci.
2: Rozpálené povrchy můžou způsobit popáleninu až 3. stupně. Lidé by návštěvu nemocnice nebo ordinace neměli odkládat, vysvětluje lékař popáleninové kliniky Pavel Brichta.
3: Nejvíc bolí povrchní popáleniny. Zatímco když se ta kůže propálí celá nebo skoro celá, tak prakticky ten člověk žádnou bolest necítí už. No a potom jsou to ty nejhlubší popáleniny, kdy ta kůže je propálená celá a tam potom se musí odstranit, co je spáleného a rekonstruovat transplantátem.
2: Nejvíce ohrožení jsou diabetici, lidé s poruchou citlivosti dolních končetin a děti.
3: Ono se stává často dost, že tam vběhne dítě, nic zlého netuše a teď se mu to začne lepit na nohy a ono není skoro schopno odsud odejít. Potom jsou to lidé s nějakou neřestí, abuzu z alkoholu, abuzu z drog, kdy usne třeba na lavičce s nohama na zemi, usne a probudí se a plosky jsou popálené.
2: Důležitá je první pomoc, dodává Brichta.
3: V praxi je vždycky ponořit do studené vody. Tam se nehledí na sterilitu, rychle schladit, protože to zbytkové teplo, které zůstává v té kůži, může způsobit prohloubení. A tam je každý milimetr velice, velice znát.
2: Led na popálenou kůži nepatří, protože může kvůli stažení cév poškození ještě prohloubit. Hana Novotná, Český rozhlas.

Karel Zich anebo Miluška Voborníková, to je muzika, kterou pro vás mám ještě v rámci dnešního pátečního pohodového rána. No a pak už nastoupí Honza Rosák, který vlastně je vzpomínkový tandem z roku 2011, kdy byla jeho hostem dramaturgině městských divadel pražských Věra Mašková. Mějte se moc hezky, užijte si nejenom ten dnešní pátek, ale celý víkend. No a v pondělí hned v 8 hodin ráno se na vás opět v pohodě, respektive na pohodě v pohodovém ránu budu těšit na slyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Naproti mě už sedí ve studiu velmi sympatická dáma a já si o ní dovolím tvrdit, že má mimořádný cit pro lidské příběhy. I proto se asi stala dramaturgyní. O své profesi říká, že úkolem dramaturga je přinášet témata, která rezonují se souborem, dobou i publikem. Jestli a jak se jí to také daří, o tom se něco dozvíme v dnešním Tandemu. Vítám dramaturgyni Městských divadel pražských Věru Maškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Než se ale vydáme do divadla, tak se takovým naším zvláštním rozhlasovým strojem času vrátíme do Rokycan v roce 1961. Proč? Tak vy už určitě tušíte, naši věrní posluchači, ale těm ostatním to prozradím po písnice.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doufám, že jsem neprozradil něco, co jsem prozradit neměl. Myslím teď letopočet, paní Mašková, ne?
2: Ne.
1: Takže Rokycany, to je místo vašeho narození. Je to tak?
2: Ano, je.
1: Tam jste prožila taky dětství, nebo?
2: Ne, ne, tak úplně
1: ne.
2: Ne, já jsem se v Rokycanech jenom narodila, ale naše rodina žila v Dobřívě, to je malá vesnice, kousek od Rokycan, a odtamtud pocházeli, teda pochází můj tatínek a maminka se tam přivdala a tam jsem vlastně prožila celé dětství a 19 let prvních let svého života.
1: Čili jste, já to řeknu tak jak mě to napadá, holka z vesnice vlastně.
2: Ano.
1: Říkám to s plným vědomím toho, že já jsem taky kluk v podstatě z vesnice, takže vím asi, jak takové dětství může vypadat. Je to určitě příjemné dětství, protože člověk je blízko třeba přírodě, blízko zvířatům, prostě všemu, co k tomu patří, k té vesnici, ale zase je trošičku třeba odtržený od města. Jak jste tohle to prožívala? Vadilo vám to?
2: No, tak asi trochu ano, protože ke zvířatům já moc vztah nemám.
1: Nemáte.
2: A ze psů mám dokonce fobii, malých kožešinových zvířat se bojím. Takže jako mé dětství to bylo obcházení vesnice různými pěšinkami, abych nepotkala žádného
1: Vážně?
2: Psa. Takže to jako mě moc ne.
1: A někdy v dětství pokousal nějaký
2: ne,
1: pejsek?
2: Ne,
1: prostě.
2: To já jsem se s tím patrně narodila. Ale na druhou stranu já jsem se narodila v rodině lidí, kteří měli velice blízko ke kultuře. Můj tatínek, to je takový ten dobrý člověk, takový ten jako z hlouby duše křesťan, který prostě jde tou rovnou cestou, životem, a prostě od něj jsem se učila takovým těm občanským postojům, to, že člověk prostě musí žít pro dobro, pro obecné vlastně nadosobní cíle a tak dále. A maminka zase byla místní paní učitelka, taková ta paní učitelka, co učila 50 let malé děti, takový z rodu těch učitelů, na které se vzpomíná, které prostě vychovávaly ty generace, milovala děti a milovala i to učení samotné a ty předměty, které učila, milovala hudbu, literaturu a dokázala prostě nadchnout generace lidí pro tyhle ty záležitosti. Si vzpomínám, že když jsme byli malé děti, takže jsme zahájení Pražského jara považovali za něco neobyčejně vzrušujícího a dobrodružného a všichni jsme u toho chtěli být.
1: To je nádhera.
2: No a navíc moji rodiče v té vesnici se podíleli

0: vysokoškolské školy. Do té doby jsme museli čekat. Mně to připadalo nesmírně dlouhé, tohleto čekání, takže jsem už jako malé dítě začala organizovat takovou jako kontraakci ve školní tělocvičně, kde prostě ty malé děti na protest, že ještě nejsou připuštěni na to velké jeviště, si dělali prostě taková truc představení. Což bylo pro mé kamarády poměrně velké štěstí, protože já jsem sice měla imidž té hodné holčičky, ale zároveň tu úžasnou fantazii a spoustu pitomých nápadů. A díky tomu, že jsem je začala realizovat jako divadlo, tak moji kamarádi přežili. Že?
1: Jaký repertoár jste vymýšlela pro tohle truc divadlo?
0: No, to byly taková, myslím, že to musely být velmi bizarní příběhy, takové neuvěřitelné věci, protože se tam vlastně hrálo všechno, co já jsem četla. A já jsem od dětství prostě četla naprosto hltavě a jako všecko, co mělo písmenka. Takže jsem měla vždycky rozečteno aspoň 6 knížek dohromady. No a ta představení, to byl kompilát.
1: To bylo medli takhle.
0: Takže to museli být opravdu, teď jsme byli namustrovaní do neuvěřitelných hádrů. No, jako ti dospělí na to vzpomínali jako na velmi zábavné akce.
1: Já si myslím, že tohle vám nikdy nevymizí z paměti a to je nádherný základ přece, krásný.
0: No, tak jako ano, no a pak přišlo samozřejmě to velké divadlo, kdy teda už to jako organizovali ti dospělí a to byl prostě ten úžasný zážitek, teda stát na tom jevišti. Ale já jsem zjistila, že mě vlastně baví víc to organizovat, než na tom jevišti stát.
1: To je velice důležité. K tomu se dneska samozřejmě dostaneme.

0: Tandem glosuje.
1: Jestliže mám tu příležitost a povídám si dnes v tandemu s dramaturgyní Městských divadel pražských Věrou Maškovou, tak mi pochopitelně nedá, abych se nezeptal, čím se dramaturgie takového mamutího divadelního zařízení, jaký městská divadla jsou, řídí. To je to několik scén samozřejmě. Mají městská divadla nějakou jednotnou dramaturgii, anebo se v podstatě snažíte, já

0: mapovat nejrůznější trendy světového divadla?
1: No tak samozřejmě obhospodařujeme dvě divadelní scény, jednu malou, jednu velkou, a to spektrum toho publika je poměrně široké. Nemůžeme samozřejmě stavět repertoár tak, abychom uspokojili každého, ale zase na druhou stranu prostě si musíme uvědomovat, že jsme divadlem pro střední vrstvu. To je prostě naprosto evidentní. Pro tu malou scénu samozřejmě vybíráme...
0: Máte na mysli rokoko.
1: Rokoko. Vybíráme samozřejmě komornější příběhy. Na té velké scéně se můžeme trošičku víc rozmáchnout. Ta dramaturgie má několik linií, které se tak jaksi prolínají napříč těmi domy, a několik vlastně jakoby směřování. Je to jednak, se snažíme uvádět ty opravdu velké příběhy klasické i současné literatury, které kladou ty základní existenciální otázky, otázky našeho smyslu, našeho bytí. A to, tato linie se vlastně realizuje dvojím způsobem. Jednak se dělají ta skutečně jakoby velká představení v tom divadle ABC, a pak se dělají adaptace pro ten malý prostor, kde se vlastně místo tou cestou toho rozmáchlého gesta, jde tou cestou vlastně introspekce, toho pronikání do těch nejspodnějších hloubin lidské duše. Dalším tématem je téma vlastně jinakosti. Je to téma lidí, kteří jsou nějakým způsobem vyřazení, kteří jsou nějakým způsobem jakoby deklasováni, a je to takové hledání vlastně velikosti a inspirace právě u těchhletěch lidí, kteří na první pohled nesplývají s tím konformním proudem. Je to to střetání toho konformního a nekonformního. Mám tam také kolegu Jiřího Janku, který je zároveň autorem, a ti spolu s Petrem Svojtkou rozvíjejí takovou tu cestu toho autorského humoru, autorského divadla, které vlastně v městských divadlech pražských mělo vždycky tradici.
0: Co takhle třeba, já nevím, světové trendy, to znamená to, co třeba zabere, dejme tomu, já nevím, na Broadway nebo v Londýně, nebo v Paříži, prostě to, co frčí. Potom vy nejdete, že byste se snažili uvádět takovéhle, já nevím, highlighty.
1: No tak to samozřejmě, já jako dobovou módu nikdy nepodceňuji, protože si myslím, že když se prostě velké množství lidí začne o něco zajímat, takže vždycky v tom základě je něco, co jakoby nějak rezonuje s tou dobou. I my se samozřejmě jakoby tomuhle tomu nevyhýbáme, ale vždycky tím základním kritériem je to téma, to sdělení, které to jednotlivé dílo přináší. Takže v poslední době jsme třeba uvedli několik adaptací filmových děl, což jakoby je označováno za takový módní trend.
0: Je to trochu trendy, no.
1: Ale my jsme samozřejmě neuváděli zrovna ty největší trháky, které bouraly kasu, ale Larse von Triera a Pedra Almodovara, což já si myslím, že jsou naprosto geniální nejenom režiséři, ale také autoři, kteří právě přinášejí úplně nový pohled na svět. A to se mi zdá na tom inspirativní, a to je něco, co by to divadlo samozřejmě nemělo přehlédnout a co ho může velmi obohatit.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnešní povídání s dramaturgyní Městských divadel pražských Věrou Maškovou se teď vrátíme od dramaturgie její současné scény, nebo dvou vlastně scén, tedy Městských divadel, se vrátíme k ní samotné, to znamená k vaší kariéře. My jsme skončili vlastně u toho, když jste jako malá holčička dělala ten truc repertoár proti těm už školním dětem, ale teď uděláme asi trošičku skok, protože to by bylo hodně dlouhé povídání. Ten zájem o literaturu a hlavně o divadlo vás nakonec dovedl na Damu. Ale váhala jste třeba mezi tím, jak si jste říkala, dlouhé vlasy, princezna, hrát divadlo a připravovat divadlo?
2: Rozhodně ne. Já jsem vlastně si nikdy ani nedávala přihlášky někam jinam než na dramaturgie a nejsem prostě frustrovaná herečka, která u dramaturgie skončila, naopak. Pro mě to byla prostě životní volba a dokonce jako dost vyčekaná, protože jsem dělala zkoušky 5krát, než jsem byla přijata, a to jenom na dálkové studium, protože prostě ty kádrové materiály naší rodiny nebyly zrovna bez poskvrnky. Takže jsem si to musela opravdu jako perně vyčekat a nikdy jsem toho nelitovala.
1: No ale myslím si, že se vám dařilo, protože už v průběhu studia jste dostala stipendium, jestli se nepletu, od S.K. Neumanna v Limě.
2: Když jsem skončila.
1: Jste skončila? Aha. No tak to je ovšem úžasné, protože spousta absolventů dlouho třeba svoje uplatnění hledá. Vy jste tak nemusela činit a rovnou jste se mohla jaksi pustit do smysluplné práce.
2: No tak ono to tak jednoduché nebylo, protože to byl rok 89, takže jediné, co jsem se v divadle S.K. Neumanna naučila, bylo, jak se dělá revoluce, protože tehdy ten rok vlastně o divadle nebyl.
1: No to je pravda. Takže kde jste začala opravdu tedy dělat divadlo?
2: Opravdu dělat divadlo jsem začala v Ostravě. Což bylo velmi šťastné období, protože já jsem vždycky chtěla dělat to velké divadlo. Mě prostě lákaly ty hangáry a mě, jako tehdy, když jsem byla...
1: Myslíte kamenné jako?
2: Velké kamenné divadlo kamenné. A velký prostor.
1: Jo.
2: Takže prostě divadlo Jiřího Mirona, který je noční můrou mnohých divadelníků, tak já jsem tam byla jako ryba ve vodě prostě, protože mě to připadalo, že to je konečně to, kde se člověk může rozmáchnout a prostě říct něco zásadního spoustě lidí a tak dál. Takže to, a jako, tehdy jsem na to ještě měla energii, takže jako to bylo opravdu, opravdu zábavné a šťastné období, i když na druhou stranu to bylo také období velikých změn. Vzpomínám si, že už tehdy, když jsem přišla do Ostravy, tak první kauza, která se tam řešila, bylo, že prostě byly dány do privatizace prostě úplně všechny veřejné instituce, od Filharmonie po Zoologickou zahradu, a že se tam řešilo prostě, jak toto vlastně tuto zhůvěřilost odrazit a tak. Takže jako ta doba měla samozřejmě své komplikace a své mouchy.
1: Co jste do toho velkého prostoru, který vás tak inspiroval, co jste do toho vybírala? Co se tam za dobu vašeho působení odehrálo? Na co vy jste zvlášť pyšná? Co jste dělala hrozně ráda?
2: Tak byla to tak inscenace Don Juan, což byla taková montáž vlastně z různé literatury na juanovské téma. Vznikla taková veliká vlastně inscenace, na které se podíleli výborní herci, tam byl tehdy opravdu vynikající soubor.
1: Já myslím, že Ostrava dneska disponuje taky skvělými herci.
2: Ano, jako Ostrava navzdory mým očekáváním, tak se ukázala jako velice kulturní město a město, které si svou kulturu nejenom dotuje, ale vlastně hájí, a žádné divadlo tam nezaniklo, dokonce tam po revoluci jedno divadlo vzniklo, takže to jako je opravdu obdivuhodné.
1: A zpátky k tomu Juanovi.
2: Ano, a to bylo takové velké představení, kde se tak jako šťastně potkali jak ten inscenační tým, tak i ty vynikající herecké výkony. Existuje to taky zaznamenáno Českou televizí, takže je to i ke zhlédnutí a myslím si, že to bylo představení, na které jsme mohli být právem pyšní. Pak myslím, že se dost povedl Shakespeareův Kupec Benátský, což bylo taky taková veliká, veliká freska. Takže, ale vzpomínám strašně ráda i třeba na představení, které se nehrálo na tom velkém jevišti, ale naopak v tom mramorovém foaje, a to byla Vianova pěna dní, kterou jsem tam dělala s Radkem Lipusem, a to bylo taky velice zase křehké, milé a hezké představení, na které taky moc ráda vzpomínám.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host tandemu, dramaturgyně Městských divadel pražských Věra Mašková, se přiznala, že jí nejvíc inspiruje a vyhovuje velký prostor velkého kamenného divadla. Já tomu rozumím docela, ale přitom teď nevím, jak se srovnáte s tím, že jste si mezi klasiky českého humoru vybrala dva pány, kteří jsou doma, nebo byli doma, bohužel byli, v prostoru nekonečně komornějším, totiž na malé scéně, jedné z těch slavných malých scén Semaforum. Mám teď na mysli samozřejmě Suchého Šlitra. To vám nevadí, že to je úplně jiné prostředí?
2: Naopak, já strašně ráda chodím do malých divadel a strašně ráda se dívám na to, jak to dělají kolegové. Takže to a dělají něco, co já třeba rozhodně neumím. Ale tyhle pány já jsem si nevybrala ani tak kvůli divadlu. Já na ně mám vzpomínku z dětství, když jsem jejich humor vlastně čerpala z gramofonových desek, které se našly na nějaké půdě. Bylo to takové zvláštně mystické, protože jsme našli prostě desku, která se jmenovala Člověk z půdy.
1: Na půdě.
2: Na školní půdě.
1: To je nádherná.
2: A odnesla jsem si to domů a tam jsem to prostě poslouchala já i můj bratr a dokonce jsme z toho často citovali a pak, když jsem byla dospělá, tak jsem byla vždycky strašně potěšená, když jsem našla někoho, kdo znal stejné citáty.
1: A znáte ještě nějaký?
2: Teď nevím, teď si zrovna asi nevzpomenu.
1: Já jsem vás nechtěl chytit takhle na škoda, no, že jsme mohli, jsme to i dokumentovat.
2: Ale vím, že kolem různé ty vtípky kolem piána, jako jak vyňá piano a začne na něj hrát.
1: Ano,
2: jak
1: výborně.
2: Nemohl snad přestat, když ta slečna hrála a tak dál, tak to byly naše oblíbená rodinná úsloví.
1: No tak piano, no tak to je nádherný nápad, protože o piánu si pánové Suchý a Šlitr moc hezky povídají zrovna v téhleté skvělé scénce.
3: Jsme tu. Myslíš? Ovšem, soudím tak podle nástroje. Co jsi to říkal? Říkám, že soudím podle nástroje. Ten nástroj tohleto. To je piano. A ten zvuk. Pojď, zahraj na to něco.
4: Nikdy.
3: A co to?
4: Mám s tou hrdost.
3: Hrdost, to já taky. A hele, jak se ti to projevuje?
4: No to máš různý, když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju.
3: No, já to samý, taky když někde vidím blbý piano, tak nezahraju.
4: U tebe to není hrdost, u tebe je to neschopnost.
3: To máš jedno, ale nakonec jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato já jsem na tom líp, poněvadž když někde vidíme blbý piano, tak oba nezahrajem. Jenomže ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
4: Před blbým pianem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vyniknu.
3: Jenomže jak dlouho už spolu takhle hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli, no? Jeden. Dva. Dobře, ty jsi viděl dva, já jeden, no. Já nepiju. Hele, pojď sem, tu máš. A zahraj něco, když pro tebe rodiče vrazili ty peníze, tak ať po něco
4: odvodí. Jaký peníze? Já jsem samouk.
3: To jsme vlastně spolužáci.
4: No tak předveď, co jsi pochytil spolužáku.
3: No já toho moc nepochytil, já chodil hodně za piano.
4: V tomto je, já nemohu chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem hřel a dneska ze mě něco je.
3: No jo, skladatel, to je marný, to tě nikdo nebere. To vám byl v dějinách hudby jeden takový skladatel, který mohl chodit za piano, přestože toto stálo u zdi. Liszt.
4: No a nechodil. Proto jsme to s Francem někam dotáhli.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Tandem volá.
1: V dnešním tandemu se za chviličku ozve externí hlas, samozřejmě po telefonu, a já jsem se jeho jméno dozvěděl poprvé od známého kamaráda Vládi Čecha, se kterým jsem se při různých příležitostech potkával. On mi říkal, že pilně zkouší, že brzo bude premiéra, potom, že byla premiéra 100 roků samoty, a velice si pochvaloval režiséra Petra Gábora. A to by zrovna měl být ten, se kterým si teď popovídáme. Takže jste tam, pane Gábore?
2: Dobrý deň, áno, pri telefóne Peter Gábor, skutočne osobne.
1: Ja vás srdečne zdravím. Velice si vás, Vláďa Čech, chválil tedy.
2: To je strašne príjemne, sa to počúva.
1: My tady sedíme s paní Věrou Maškovou, dramaturgyní vašich městských divadel pražských, která vás srdečně zdraví taky.
3: Zdravím, ahoj.
2: Ano, ahoj Věrka, to co jsi na mě připravila, prosím tě.
1: Určitě samé příjemné věci. Chceme si popovídat o vaší práci, protože my si povídáme o její práci a samozřejmě to se s vaší velice příjemně pojí, protože její nápad byl předpokládám, to byl váš nápad 100 roků samoty.
3: Ano, to byl můj nápad a to byl další z těch šílených nápadů, které jsem už trikovala na Petra Gábora.
1: No ale ten šílený nápad, jak hezky říkáte, už kvasil delší dobu, protože už jste to chtěli realizovat dokonce na Moravě, víte?
3: Ano, chtěli jsme vlastně dělat jinou věc od Markéze, Kroniku ohlášené smrti. Aha. Tenkrát se to nepovedlo, no, tentokrát to vyšlo.
1: Jak se rád jste přijal tenhle ten úkol, pane Gábore?
2: No tak ja s Vierou ako dramaturgom pracujem už skutočne veľmi dlho, ona je teda mimoriadne náročná a to na jednej strane ma to baví, pretože ja by som možno v podstate bol taký možno aj línejší v niečom a objavím vždycky nejakú vec a pripraví pre mňa proste niečo, čo je veľmi náročné, nielen pre mňa, ale aj pre herecký súbor a to ma vždycky posunie, takže je to strašne dobrá metóda, ktorú Viera má. A postaví ma vlastne pred situáciu, pred texty, ktoré skutočne sú veľmi ťažké, náročné a človek si povie, režisér, tak hovorím, neviem, či toto zvládnem, ale keď s ňou idem do nejakej spolupráce, tak verím zase v jej úžasné schopnosti analytické a vôbec ako vie rozobrať text, takže vždycky proste viem, že ma navedie správnym smerom a že do toho vstúpi zase moja invencia, takže potom je to naozaj ako veľmi zaujímavé proces.
1: To je samá chvála, to je dobře, takhle to má být. Ale Pařítil Zajíc si taky chválil to, že 100 roků samoty je krásným kolektivním dílem, že se tam nádherně projevil soubor. Souhlasíte?
2: To je pravda. No. Teda ja k tomu musím len súhlasiť, pretože skutočne ten súbor sa teda pod vedením Ondra Zajíca vlastne niekoľko rokov už formuje a ja som tam mal možnosť teda pracovať aj na iných inscenáciách asi 4 pred týmto Markézom a skutočne prišlo takému malému zázraku, že ten súbor vlastne tým, že je to veľký rozsah toho textu a skutočne tam záleží na každej jednej postavičke, tak sa stalo aj to, že ten súbor sa veľmi ako zomknul spolu a panovala tam vlastne veľmi dobrá atmosféra a nakoniec to bolo aj cítiť potom, myslím, na tom predstavení.
1: Pani Mašková, chystá sa nejaká spolupráce, ve ktoré sa objeví vaše jména? Myslím, vaše a jméno pana Gábora.
3: No tak ja bych nepředbíhala, ale určite nieco dalšího zase vymyslíme.
1: Nepochybne. Moc vám ďakujem, pane režisére. Mějte sa moc hezky.
2: Ďakujem a želám vám teda krásny deň.
1: Díky za váš čas. Áno, díky. Naschledanou.
2: Naschledanou, ďakujem.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dramaturgyně městských divadel pražských paní Věra Mašková je hostem dnešního tandemu. Když se povede takový skvělý výběr, jako jsme si povídali před písničkou ještě s režisérem Petrem Gáborem, že to prostě zafunguje, že všichni pracují tak, jak mají a všichni to přijmou tak rádi, jak to přijali. To je ideální stav. Ale nenastane vždycky. Co si budeme povídat? I dramaturgovi se občas stane, že, teď to řeknu natvrdo, prostě sáhne vedle. Stalo se vám to někdy?
2: Ano, stalo to se samozřejmě stát může, nemělo by se to stávat, ale já vždycky říkám, že když člověk dělá umění, tak není placen za permanentní úspěch, ale za hledání. Ovšem, mně se tady podařil husarský kousek, že jsem sáhla vedle a tu chybu jsem hrdě a nepokořeně ještě zopakovala.
1: Jak to?
2: A to se tady opravdu stává málo komu. No, kdysi v Ostravě jsem uváděla Šrámkou stříbrný vítr. Bylo to moc krásné představení, které režíroval Radovan Lipus, Petr Matásek k tomu udělal úžasnou výpravu, no a nikoho to nezajímalo, to představení. Přestože ti herci byli vynikající, všechno to bylo takové to představení snu, kde všechno funguje, ale nikoho to nebaví.
1: Čím to je?
2: No, protože to téma, to jsem pochopila až poté, co jsem tuto zkušenost udělala ještě v Olomouci, kde to režíroval Petr Gábor, scénu dělal Jožo Ciller, herci hráli jak z Partesu, bylo to opět velice krásné představení, které zase nikoho nezajímalo, no protože to téma prostě nerezonuje s tou dobou, protože prostě vysvětlovat mladým lidem, že jako se mají vzepřít autoritě svých rodičů, když vlastně žádná autorita nikde není a když ten problém je zcela opačný, že prostě ta bezbřehá svoboda, s kterou si nevědí rady, no tak to byla opravdu velká spozdilost ode mě, ale musela jsem to zopakovat dvakrát, než jsem na to přišla.
1: A to je ale opravdu, to je frapantní tedy, že jste, mohla jste počítat s tím, že dnešní otrlá mládež, ta tedy opravdu nebude brát stříbrný vítr za svůj, to je fakt.
2: No a zase samozřejmě ti starší, tak pro ty už to taky není téma, že jo, ty to bavilo, když byli mladí.
1: Ano.
2: Takže to byl tedy skutečně husarský kousek.
1: No tak dobře, tak tohle to hodíme za hlavu a za chviličku po písnice si popovídáme o tom, co je před vámi a že už určitě takovou chybu neudělat.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jak jsem už signalizoval před písničkou, tak si s Věrou Maškovou, dramaturgyní Městských divadel pražských, chci teď popovídat o tom, co je před ní. Znamená, už jsme si tady nastínili některá díla úspěšná i méně úspěšné tituly, které třeba nezabrali u diváků, co už je za vámi. Ale vy třeba taky, to jsem tady v podstatě pominul zatím a nerád, píšete sama taky původní divadelní hry Přijď království tvé a děláte adaptace literárních textů pro rádio. Ráda děláte pro rozhlas?
2: Ano, to je úplně jiná práce vlastně než ta pro divadlo. Zase to člověka inspiruje k jinému způsobu vyjadřování.
1: A to je vždycky dobře, když máte mnohotvárnou práci, že jo?
2: No, je to určitě zábavné a vzrušující.
1: Tak teď zkuste tak zamyslet, co je před vámi pro rádio, případně pro televizi, pro divadlo.
2: No tak teď mám před sebou vlastně dva divadelní počiny, ten jeden už se zkouší, to je adaptace románu Josepha Hellera Gold za všechny peníze, to bude další premiéra divadla ABC, režíruje Ondřej Zajíc a spolu jsme vlastně dělali tu adaptaci tohohleto velice inteligentního humoristického románu, který já jsem vlastně říkala, že je to taková nejméně hellerovská ze všech hellerových knih, přestože je vlastně velice autobiografická.
1: Tak hlavu 22. znali skoro všichni, že jo, tak teď budou překvapení.
2: No určitě, no, ale myslím, že příjemně, protože je to, jak říkám, je to knížka autobiografická, pojednává o vysoké politice, o tom, co to vlastně pro člověka i skeptického a inteligentního člověka znamená dostat nabídku do vysokých vládních kruhů a jak to může zamávat s jeho životem a jak ho to může, jakým koncům ho to vlastně může přivést a vlastně to demaskuje i to zákulisí té velké politiky, takže myslím, že to bude záležitost velice zábavná. A druhá věc, která mě čeká na jaře, tak to je adaptace dvou románů Květy Legátové, Žalár a Jozovi Hanule, která se bude hrát v divadle Rokoko. Takže to je taková, jako já připravuji ten scénář a na tom teda teď pracuji.
1: A to bude mít něco společného se Žalary filmovými?
2: No, se Žalary filmovými až tolik ne, jako vychází to důsledně z té literatury, z té literární podoby. Snažíme se, abychom vystihli tu poetiku, která je velice svébytná a abychom tady byli právě té literatuře, která je úžasná, protože to skutečně považuji za jeden z největších literárních objevů posledních let, jako zjevení vlastně těchto knih a doufám, že se nám to podaří a že to bude něco, co bude zajímat i naše diváky.
1: Že se nebude vokovat stříbrný vítr.
2: Ne. Pevně doufám.
1: Jo, tak připomínám, už se omlouvám. Já vám naopak přeju, paní Mašková, aby díla, kterými teď naplníte repertoár městských divadel pražských, přinesla tedy plné domy, jak se říká, protože to je to, co si divadelníci přejí. A ať jsou hlavně samozřejmě ti diváci spokojeni a ať prostě k vám rádi chodí. To byla dnes dramaturgyně městských divadel pražských Věra Mašková na tandemu a já doufám, že ne naposledy, protože v divadle se pořád něco děje. Díky a nashledanou.
2: Děkuji vám, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Tolik pohárů malých, velkých a největších, stříbrných sošek, broušených váz, plaketa vavřínových věnců jsem nikdy neviděl tak pohromadě, jako když jsem přišel k našemu legendárnímu motocyklovému závodníkovi Františku Šťastnému. Má jich desítky v příchozí hale a v obývacím pokoji, ale skromný František o nich nechce ani hovořit. V každém je ukryta obrovská vůle, umění, které měl v době, kdy závodil, ze všech největší. Je v nich odvaha pouštět se do zatáček více než 200 km rychlosti a nespadnout, nebo i spadnout, ale zase tak, aby to nebylo navždy. Je v nich však i to, co v závodech nestojí na posledním místě. Je to kvalita stroje. A ty naše javy byly v době Františka Šťastného taky z nejlepších na světě. Kde ale ty jejich slavné doby jsou? K tomu se také dostaneme. Protože s Františkem Šťastným, který všechno pamatuje, tu sedím teď u mikrofonu. Františku, víš vůbec, kolik těch trofejí za svá vítězství tady máš? Jsou všude kolem nás.
1: Milo, je mi líto, ale já to nikdy nepočítal. Já jsem totiž se sportem začínal strašně mladý, to znamená, když mě bylo 15 let. No a od té doby já jsem teda začal cyklistikou, hrál jsem hokej, dělal jsem rychlobruslení a kdeco, potom motocykly. A za tu dobu jsem, abych neříkal a nedělal nějaká velká čísla, opravdu podařilo se mi navozit domů spousty věcí, ale kolik toho bylo, to bych lhal, opravdu nevím.
0: A která ta trofej je nejcennější, to můžeš říct?
1: No to je skoro to samý, ale mohl bych si tak nejvíc považovat, já nevím, no... Velká cena Německa na Hockenheimu, jsme jeli 350 v roce 1961. Hockenheim jako velká cena Německa, kde rychlý, velice rychlý okruh. A já jsem tam sváděl obrovskou bitvu se Scottem Bobem McIntyrem a Italem Brambilou. Ty měli oba dva italský motocykly značky Bianchi. Byl to dvouválec jako náš motocykl, jenomže to opravdu jelo jak hrom. No jak hrom. Oni s tím mohli jet to, co to sneslo. Když to ta java, já jsem, ne, že bych nemohl jet, to bych mohl taky jet, co to snese. Ale nezaručil mi nikdo, že s tím dojedu. A já s nima svedl obrovskou bitvu, nejdříve s tím McIntyrem, a s tím jsme válčili asi dvě a půl kola, pak se z toho Bobovi, on se jmenoval Bob, zakouřilo, byl od něj pokoj, tak já trošku slevím, aby java jako vydržela, myslím si, dobrý a bzik, a už u mě byl ten Brambila. Brambila měl, nebo má, bláznivýho bratra, který jezdil Formuli 1, když někde zapršelo, tak ten jim nařezal, jo. A tenhle ten blázen zase, ten jezdil tak, aby nebyl něco dlužen jménu, tak prostě trap. No tak ten na mě přivítá, teď si říkám, no, ještě zase bitvu s Brambilou, to ta java, nevím, no tak jsem s ním sváděl asi dvě kola válku, což se mě zase povedlo, že tomu Brambilovi jako předtím tomu McIntyrovi zakouřilo se z toho, já od něj měl pokoj, trošku jsem slevil a Mílo, vyhrál jsem průměrem 184 za hodinu. 350. A když jsem stál na stupních vítězů, šla naše vlajka nahoru, hráli naši hymnu, tak jsem si vzpomněl, ty Němci opravdu mě milovali, protože jsem opravdu jel, jak se říká, fest, ale já si mám to zaseknutý dodnes v hlavě, když stojím na stupních vítězů a oni jsou hodní při ty naší hymně, tak si vzpomínám, jak mě popravili strejdu s tetou, protože ruskýmu prostě zajatci dali kousek chleba. Ty je přitom chytli, bum. Takže mě bylo dobře a myslel jsem si, vy parchanti, no.
0: Franta, já se vrátím teďko k tomu, jak slavná byla jáva, na které ty jsi seděl. A řekni mě, prosím tě, čím to je, že teď jsou nahoře samý Yamahy a Suzuki a tuhlensty a naše jáva nic, skutečně nic.
1: No tak ono by nebylo, že jenom naše java, to i taková firma, která nás zbyla, kde jsme si řekli téměř, MV Agusta italská, taky dostala od nich zakouřit, jak se říká, a prostě skončili. Ono, proti Japoncům se těžko bojuje. Ty Japonci zajedno vědí, o co jim jde. Ještě v době, když já jsem s nima závodil, tak jsem věděl, že pana Hondu to stojí prostě co závod, tak to bylo $1,000,000. On měl 50, 125, 2 pade, 3 pade a půl litry. A v tomhle měl obsazení v každé třídě 3 jezdci. A to stálo vždycky spoustu peněz. Ten Honda věděl, že válčí o to, aby se dostal nahoru, aby se prodávaly jeho výrobky. A ty Japonci to dělají všechny firmy dodnes, ty prostě makají. Chce to někoho, helejce, Mílo, kdyby ta Java, jenže to už je bohužel dávno, měla pana Janečka, pan František Janeček, který tu firmu založil, tak by si viděl, že by ta Java neupadla, protože ten Janeček by věděl, co ty lidi si chtějí koupit, na čem chtějí jezdit. Vždyť v té dávné době, kdy ta fabrika byla takhle malá, stačil vyrábět x typů motocyklů, typů, jako ne jeden, a k tomu začal ještě automobily. No tak co mě kdo chce povídat o tom, proč, co, jak? Chce to někoho, či to je a komu na tom záleží? A ne mi tam houf lidi, který si myslí, já jsem konstruktor, já jsem technik, já když tady něco nakreslím a řeknu, tohle to by pomohlo, jenomže to třeba pomůže, ale ne těm lidem, který si to, těm kunšaftům takzvaným, kteří si to chtějí koupit.
2: No, ty znáš tyto poměry dokonale, protože jsi byl 9 let závodním jezdcem, já víš, že?
1: Mílo, splet to o 10, já byl 19 let továrním jezdcem Pražské Javy, taky když jsem dostal z Anglie pozvání na turistrofy jako veterán, tak ten dopis končil tím, a jistě se ti daří dobře, ty komunistický milionáři. Přitom já komunistou nikdy nebyl, přestože na to makali a chtěli mě tam dostat za každou cenu. Jenomže buď jsem závodník, anebo jsem to já, ale abych se přes něco pral někam, to jsem nedoved.
2: Ty jsi prostě závodil s časem, a ne aby si měl nějakou tlačenku nebo protekci a tak dále.
1: To v tomhle se naštěstí nevedlo. To jako bohužel, nebo bohu dík, protože...

0: opravdu mám takhle, že vím, že tyhle a znám je. Ty, co mě prostě, jak se říká, předjeli, tak mám je v paměti, ale když někdo něco o tom říká, tak já jim stačím na to říct, helejte se, já jsem závodil, co jsem mohl. My jsme s Hustou Havlem, který byl přede mnou už tovární jezdec javy, dostali tu javu až na mistrovství světa, což nikdy předtím nebylo. Ty jezdili v Polsku nějaký závody, v Maďarsku nějaký závody, já nevím, v Bulharsku, u nás, a to bylo všechno. A když my jsme se proboxovali s tím Gustavem k tomu, že budeme jezdit mistrovství světa, tak všichni prostě zůstali baf a říkali, co tam budete dělat, když vás tam zbijou a já nevím co. A když já jako k dnešku řeknu, to mám, jako nemám málo věcí, tak tuto mám spočítanou. Na stupních vítězů na mistrovství světa jsem byl já 21krát.
1: A jak jsi začal vlastně závodit na motocykle?
0: Zajedno tatínek měl pořád nějaký motocykl, pokud ještě byl, potom zemřel. A tak jsem byl na motocyklu, jsem se s ním vozil, pak jsem začal jezdit i sám nějak tak trochu, ale pořád jsem závodil na kole. A v té naší partě v Mladé Boleslavi byl nějaký Václav Vorel, oni měli květinářství, ten Vorel jezdil výborně na kole, ale když byly nějaký zatáčky, nebo to bylo trošku zapeklitý, tak buď jsem ho předjel nějak, nebo jsem upad, jak to bývá. A ten Vašek si pořídil v roce 46 motocykl, konfiskát po Němcích, 125 Ardii, udělali na tom závodní úpravy s Jaroslavem Čapkem, takzvaným Jarikem, a on s tím měl závody v Trutnově. A v tom Trutnově ten Vašek byl čtvrtý, v juniorech do 125. A já si říkám, no hergot, ten Venca byl čtvrtý, já mi tu motorku, to já bych byl aspoň třetí. Tak jsem začal schánět motocykl, v té době tedy jsem měl a vlastnil jsem po tatínkovi Javu 350 SV, takzvanou spodovou. To nejelo moc, to jelo v leže 85, po větru 90, jo. Čili na závody to nebylo. Ale u nás v Benátkách byl člověk, který prostě mě prodal motocykl, taky konfiskát po Němcích, 350 DKV, která byla pěkná. Udělal jsem na tom takový závodní úpravy nějaký a s tím jsem v podstatě v roce 47 začal závodit. Jel jsem první závody v Boru u České Lípy, Nový Bor je to dneska. No tam jsem sice skončil na nádraží, no ale to je jedno, to byl můj první závod. Od té doby jsem, ale největší fort byl ten, že já jsem vlastně už rok závodil na motocyklu, vždycky jednu neděli na motocyklu, druhou na kole, podle toho, jak to šlo. Potom přišel podzim, s podzimem přišel Fond národní obnovy, ty nejdříve sebrali toho pána, co mi to prodal, potom mě sebrali motocykl, protože to nemělo doklady, jo, to byl motocykl, který prostě byl bez dokladu. No a mně zbylo jenom do závodění chuť. No ale přitom se taky objevilo prostě taky to, že na jaře příštího roku se pojede mezinárodní silniční závod silničářů jako cyklistů na trati Praha-Varšava a Varšava-Praha. No tak jsem si myslel, na to bych se mohl dostat, protože když jsem začal za války, tak jsem snil o tom, až skončí válka, jak už budu střelec, jak se říká, na kole, jo. Vemu kolo, pojedu do Francie, budu jezdit Tour de France, Giro d'Italia, ty velký závody, prostě v těch Pyrenejích, tam já jim dám zahulit, jo. Jenomže všechno bylo jinak, no a teď najednou se mi otevřelo to, že bych mohl jet jako Čechoslovák na nějakým závodě, které je víceetapovej, prostě podobně, jako je Tour de France. No tak jsem dělal všechno možný, oni mi odpověděli, že co bych tam dělal, že jezdím dráhu, vrchy a kritéria, no tak jsem si myslel, dobrý, no ale tam pak onemocnil jeden z těch kluků, který byl na soustředění, oni měli totiž v Piešťanech 14-denní soustředění, což jsem jim nesmírně záviděl, protože cyklista to je hlad na dvou nohách, jo. To když tě veme hlad, tak je to, jak když seš elektromotor a vytáhnou ti drát ze zdi. Hotovo, prostě nejde to, no. A teď já jsem projet lístky na maso za celou rodinu a když jsem byl někde horší než pátej, tak mě zbyli a řekli, co jsi dělal ty strabe a já nevím co všechno, no tak prostě takhle, no tak to jsem jim záviděl. A tam právě byl nějaký Pavlíček, který onemocnil hnisavou angínou, no a teď ten měl jet z Varšavy do Prahy a nebyl. No a trenérem byl Alois Sekuj, což byl můj přítel a do

0: dobrý jezdec a znal mě, ten věděl, že já mezi lidma dovedu do cíle třeba po chodníku pic a už jsem tam, jo. No a dostanu telegram, no tak jsem se dostavil teda s kufrem, s kolem na nádraží a jel jsem do Varšavy, tam jsme přijeli v 7 večer, druhý den v 10 dopoledne byl start a už jsme mazali, prostě za 5 dní jsme byli před Spartou v Praze. Už for byl ten, což těžko kdo pochopí dneska, že já před tou Varšavou jsem měl nejdelší závod na trati Praha-Český Brod-Praha. To je 25 tam, 25 zpátky. Je to 50 kilometrů. Já jsem sice ten závod vyhrál, no ale ve Varšavě přijdu na start a tam je šípka loď 198, jo. V loďi 213 Wroclaw a tak dále. No tak nic, tak já jsem dojel tu Varšavu, sice jsem dojel s otřesem mozku, protože jsem na předposlední etapě, která byla z Jelení góry do Liberce, krátká, 94, tak jsem měl dva pády. Nejdříve mě ulítly řidítka, prostě praskl mě představec, to je prostě ta věc, co drží tu křivku řidítek na trati, nebo na trati z hranic dolů, Nový svět Harachov. Tak tam mi bouchla přední guma, no a já jsem musel se chytit za brzdy, no a už jsem šel. Měl jsem prodřený i tretry na palcích, no ale to nevadí. Vyměnili jsme, jel jsem dál, cíl byl v Liberci, proletím cílem jako samozřejmě jako poslední a tam byl zvědavě takový kluk asi 10 metrů za cílem, kdo to jede a vyběh a mě rovnou do řidítek, strhnul mě kolo, mě ulítla vidlice, prostě praskla vidlice, já udělal salto s kolem, bum, do hlavy a proberu se ve špitále, koukám bílý strop a někdo říká, už kouká a mě něco studí do hlavy, tak šánu, mám tam pitlík s ledem, jo. No tak to jsem prostě měl, no tak oni chtěli, abych tam zůstal nějak tak něco přes 3 dny, tak jsem jim to rozmluvil, podepsal jsem revers, že ne, a druhý den jsem pokračoval do Prahy. Celkově jsem byl 45. No, žádné velké štěstí, ale ze 72 to byl přece jenom úspěch.
1: Tady jsou takové zvuky, je to papoušek, krásný papoušek, kde si ho dostal nebo koupil?
0: Ano, tak to mě dal v roce 1964 ve Vídni můj přítel a kamarád Otto Heisinger, který jezdil taky Javu a prodával tam naše motocykly. Tohle měl doma, to koupil dětem, prostě je to Arara, je to velký krasavec, který dneska už je dost oškubanej. No a ten, protože měl 3 děti a ty už povyrostly a zlobili a on když zařve, tak lev je vedle něj tak asi na stejno. Takže říká, já ti dám papouška, no a já se bránil, no ale nemohl jsem nic dělat, prostě musel jsem ho vzít. Takže v roce 64 jsem ho přivezl a od té doby je tady u nás prostě doma hotovo. No, tak do všeho čas od času, jak slyšíš, sem tam dá řeč, ale ne po každý a ne do všeho.
1: A teď bych se tě chtěl zeptat, který závod byl pro tebe nejtěžší? To si jistě pamatuješ.
0: No tak nejtěžší, to je velice jednoduchý. Nejtěžší závod pro mě byl ten, který byl nejtěžším pro všechny závodníky, kteří jezdili. To byla anglická turistrofy. To je na ostrově Isle of Man, který je v Irském moři. Já se tam dostal v roce 1957 poprvé, tam jsem měl takzvaně Kleibskours, to znamená malý okruh, oni říkají malý okruh a jednou dokola to měří 18 kilometrů, jo. No tak tam jsem jako měl sice defekt, vypadl mě výfuk, já stál a spravovali jsme to, ale stejně přesto jsem dojel ještě 11. takzvaně na stříbrnou repliku. A v roce 61, když jsem vyhrál první závod mistrovství světa třídy 350, tak jsem v podstatě byl vedoucím jezdcem této třídy mistrovství světa. A druhým závodem, to pro, právě proto to byla turistrofy, která ovšem se jela ne na tom malým okruhu, ale na velkém okruhu, to je 60 km jednou dokola. Je tam 250 zatáček, výškový rozdíl, kolem 125 metrů, prostě příděl. A tu turistrofy se naučit, no to je makačka, to o to vůbec, to se nedá o tom ani povídat, ale prostě věděl jsem, že za mnou do šestého místa, které se vlastně bodovalo, nebyl nikdo, kdo by z těch kluků tu turistrofí dovedl. tak jsem věděl, že když já pojedu na tu listrofy a budu aspoň šestej, získám jeden bod, tak jsem nadále vedoucím jezdcem této třídy v mistrovství světa. Tak jsem dělal na tom všechno možný, abych na tu turistrofy jel. Tenkrát Svazárm, ten to neměl v lásce, protože v té době ta turistrofy, ono je to velice nákladný a to angličtí jezdci nedostávali nic, ty tam prostě dostaň se tam jak chceš, to je tvoje věc, protože ty sem jedeš válčit o body, o mistrovství světa a my, co jsme byli mimo angličtí, tak jsme dostávali pakatel 75 liber za člověka a ty parníky, tam já jedu nejdříve z Ostende do Douvru a potom z Liverpoolu do Douglasu, čili dva parníky tam, dva parníky zpátky. To už samo o sobě je balík peněz. Čili ten Svazárm se o to nezajímal, ty zajímaly závody, na kterých oni prostě byli ne nějak na tom, jo, dobře, ale pokud možno trošku se vydělalo, aby něco zbylo na příště. A ta turistrofy pro ně byla prostě, to bylo špatný, to tam se nevydělávalo. No a teď, když to bylo takhle, no tak jsem věděl, že musím to někomu vysvětlit, abych se tam, no tak podařilo se to, dostal jsem se tam. Nebyl jsem šestej, byl jsem pátej, vedl jsem to mistrovství světa nadále. No potom během té sezóny jsme se utkávali s Gary Hockingem, který Rodezan, který jezdil v podstatě na italském motocyklu MV Agusti jako tovární jezdec, no a tomu se podařilo, já jsem sice vyhrál dva závody ten rok a byl jsem xkrát druhý, xkrát třetí, ale on měl přece jenom, protože předposlední závod italskou Monzu, on vyhrál a já jsem vypadl, protože tam byla porucha klikového mechanismu. Já jsem sice za 14 dní na to vyhrál poslední závod, to byla velká cena Švédska v Kristianstadtu, kde jsem svedl obrovskou válku s Hockingem a s Hailwoodem, oba dva na MV Agustách. Mně se podařilo s Javou, že jsem je uhnal, prostě vypadli oba dva a já přijel první, no tak prostě dobrý, že jo. Takže jsem si říkal, výborný, no tak jsem tam poprvé jsem na turistrofy byl pátej, za rok na to jsem byl třetí, to vyhrál Mike Hailwood, druhý byl Gary Hocking, oba dva MV Agusta. Další rok jsem tam byl opět třetí, to vyhrál Jim Redman na Hondě, druhý byl John Hartle na Gilleře a já přijel s Javou třetí, no a dále. Jinak z té turistrofy, tam se totiž jezdí na vítěze a ostatní jsou všichni poražení. A do určitého časového limitu za tím prvním je takzvaná stříbrná replika, to je soška Merkura, a která je stříbrná a do dalšího určitého času za vítězem je takzvaná bronzová replika, jo? A ty, co tohle nestihnou, tak těm už nikdo nepodá ani ruku. To je prostě, to je na turistrofy, takhle to tam vždycky bylo, je a bude. Tam bývalo svýho času, nevím, jak je to dnes, protože už se to určitou dobu nejezdí jako mistrovství světa, už se to jezdí jenom jako mistrovství světa v turistrofy, jo? Takže ti, co jezdí okruhy, které jsou umělecky udělané, jako třeba máme Brno, tak tu turistrofy by vůbec nikdy nejeli, protože to je tak nebezpečný. Tam je takových, prostě už jenom ze závodníků, je tam víc jak 160 mrtvých. Poprvé se to bylo v roce 1907, že jo, to je sice kláda, ale prostě tam taky náš jezdec Hlavatka tam spadl v loni a hotovo, mrtvej, do bedny a domů, jinak se to nedalo. Ono to je těžký, tam je s velmi rychlým motocyklem, mít krátký čas na trénink, tak to se nedá stihnout. Tam ty zatáčky jsou si hodně podobný. Je to všecko v úvozech a ty úvozy, ty jsou pro nás, my na ně nejsme zvyklí. Tady já vidím, kam jedu. Když to tam letím a já tam, budu tam novej a pojedu tam 100 a ta zatáčka se dá jet malinko přes 200. Jenomže jak to mám vědět, když to neznám, nemám to najetý a prostě je to těžký. Turistrofy opravdu nejtěžší.

0: Prosím tě, to by asi zajímalo také naše posluchače. Když se dívám na závody motocyklové, tak v těch zatáčkách, při těch obrovských rychlostech, se mně zdá, že ti závodníci prostě jedou po koleni. Nemají tam nějaké kolečko nebo nákolenku. Teď to je strašlivě nebezpečné. Oni úplně leží na tom motocyklu a když je trošičku namoklo nebo tak, tak si myslím, že ten motocykl musí ujet a být obrovské neštěstí.
1: No tak ono je to všechno jinak. Ty motocykly dneska jsou úplně jiný, než byly ty, co jsem jezdil já. Jak pneumatiky, tak prostě rámově a všechno. Ty motocykly jdou do nesmyslných úhlů, to je přes 45 stupňů, jde to naklonit. A to, jak oni jedou po koleně, tak to je pravda. To koleno je pro ně takovou prostě nějakou mírou, kam to až může naklonit. Jak to nakloní víc, tak něčím chytí a jde. Odlehčej se mu kola a letí. To je právě ten for, že oni nosejí vyloženě na koleně, na obou stranách mají takový na suché zipy, takový kousky materiálu, jak kdo, někdo, samozřejmě, koho ví, to není, to by lítali jiskry. Ale je to kůže, převážně to bývá kůže a tu on prostě, já nevím, za tréninky projezdí. Takže to sundá, odtrhne to z toho zipu a dá tam jinou, tak má X. Takže to je jejich míra na to, kolik si může dovolit to naklonit, aby s tím nechytil. Protože jak se s tím chytí o zem, tak se to, jak říkám, odlehčí se kola a už to někam letí. No tak dneska je to štěstí, že se většinou jezdí na umělých okruzích, kde když mě ta motorka nedohoní, tak se nic neděje. Ale když já prostě jedu někde, jako jsem říkal o té turistrofy, na turistrofy je, jak jsem řekl, přes 160 mrtvých závodníků. Ale já tam třeba měl ve své době dva pády. Naštěstí pro mě oba dva v tréninku. První pád jsem tam měl při rychlosti asi tak 210 km za hodinu. Zatáčka levá, co to jede, a já najednou bokem ven, prostě najednou prázdná zadní guma. A já v živým plotě a teď se objevím a boum a kutálím se všechno. Za dva roky na to jsem asi tak kilometr od tohohle místa s 350 dvoutaktní javou sedmirychlostní prostě, ale břitva motocykl, samozřejmě xkrát zadřený, no tak jsem s tím jel a to prostě vsadili jsme se s klukama, s Frantou Bočkem a s Gustou Havlem, kluci, že to nevydrží kolo. Já zas, že toto kolo vydrží, jo. Kolo to vydrželo, protože jsem je opatrně, abych to nezadřel. A teď si říkám, už je to zajetý. Teď uvidíte. Tak jsem jel a tak jsem na tom prostě se zbláznil, že jsem zapomněl, na čem to jedu. A teď jsem jel, no mně se to líbilo, protože to, co jsem s tím čtyřtaktem jel naplno a byl jsem tam akorát a přilít jsem tam s tímhle dvoutaktem naplno, tak ode mě lítaly větývky, co tam byly ty keře a bylo mě plná cesta. A proletím tuhle zatáčku, kde mě bouchla ta guma, je to necelý kilometr, možná tak 700-800 metrů rovně, končí to rychlou pravou do Jilmové aleje na pravé straně, tam mám bílý dům, tam vím, že přiletím, složím to a jak to narovnám, dám tři zpátky, tak k tomu už nedošlo. Já tam přilít, co to jelo, to mohlo být tak kolem 230, složím to na ucho a potom vidím bílý strop nade mnou a mluví nějakou řečí cizí. Teď jsem nemohl se dopátrat, kde jsem, co se stalo, že jo. Já jsem spadl, vyndali si mě jako z křoví za 165 metrů. Já byl 3 hodiny v bezvědomí, 3 hodiny jsem byl frajer s nikým nemluvíc, jo. A proberu se ve špitále, no a tam jsem, to byl tak, zase to byl další for, já tam vydržel v té nemocnici, jsem byl v podstatě 3 dny. Pak jsem, povedlo se mě, že prostě jsem doktora přesvědčil, že už jsem fit. Dostal jsem se ven, 5. den jsem byl na startu, pozor, jel jsem první závody s muzejním strojem značky ČZ, jednoválec, z 85. jsem byl 4., pak jsem jel další den s 350 javou, byl jsem 9., ale to nejelo dobře, to breptalo, prostě nějaký starosti na zapalování a další den jsem jel 5. stovky a byl jsem na 6. místě. Kudy jsem jel, nevím. Koupili mi novou přilbu, nové brýle, nové rukavice, nové boty, kombinezu ne, to řekli, ta je drahá, tak mě ji dali zašít. Takže takhle, ale kudy jsem jezdil, Mílo, to ti nepovím.
0: Je těžko se ptát, jaký je to pocit, když najednou člověk spadne. Musíš pustit motocykl nebo držet se ho, nebo jak se to dělá vlastně?
1: Mílo, pereš se s tím do poslední chvíle, protože si myslíš, že nespadneš. Ať to dělá, co to dělá, tak prostě furt pořád máš ten pocit, že to zachrání, že to bude dobře. Pak z toho vypadneš, ovšem na těch okruzích, co já jezdil, nebo jako je turistrofy, tak pak tam záleželo na to, co všechno trefíš, páč. To je takovej trap. To se nikomu, kdo neupad v takovýmhle, jako doslova trapu, tak to těžko pochopí. Ale tam jde všechno o to, co s tím všechno a čím na své postavě to trefíš. Jako z toho já mám nejvíc těch mých zlomenin, to mám většinou z toho, že vždycky jsem o něco takzvaně brnkl pic a bylo něco ulomenýho, že jo, to zase záleží na tom, jenom že ono většinou bývá to, když spadnu, tak třeba dostanu do hlavy a jsem jak pítelko ledy, prostě zhasnu, jo, jsem bezvědomý, zase je hezký to, když se proberu, zase vidím bílej strop a říkám si, jsem živý a teď to zkouším, co mi jde, co mi nejde, tahle noha mi nejde, tadyhle mám rameno vysazený a já nevím, co všechno, ale jsou to takové věci, ale to zas, abych nedělal frajera, ale opravdu to k tomu patří, to se nedá nic dělat.
0: Františku, a jak trávíš teďko to svoje mládí ve stáří? Vidím, že máš tady berly. To máš z toho závodění?
1: No tak bohužel mám dvě berle, chodím špatně, ale makám, jak se říká, makám na tom, abych to vylepšil. Nedivím se ničemu, já jsem letos byl 5 týdnů ve Střešovické nemocnici, kde mám své dobré přátele a výborné lékaře a přesto přese všecko, že dělali veškerý výzkumy, prostě kde jaký rentgen a kde co, tak jsme nepřišli na to, protože mě úplně přestali fungovat nohy. Levá noha v koleně, pravá noha v kotníku. Jako rozbitý je mám, to všechno vím, jenomže jsme hledali proč. Oni mi našli to třeba, že mi chybí levá ledvina, tu jsme nenašli, ta někde je zatoulaná, tu nemám odoperovanou, jo. Nebo že mám na žlučníku takovýhle 3 cm šutr, tak jsem je honem chytil za ústa, říkám, mlčte, nevím o tom. Ale aby jsme našli, proč mě přestali nohy, na to jsme ale měli pravdu, když říkali, jo chlapče, to je dlouhodobý, to se za čas musí samo od sebe, což měli pravdu, protože já nechodil vůbec a dneska i popojdu bez berlí kousek, nemůžu jako někam jít daleko. Když někam jedu nebo jdu, tak si beru berle, protože ty mě pomůžou. Ale mohu říct, že takhle pomalinku se lepším den ze dne. Pomalinku, samozřejmě. Doufám, že na příští jaro už budu tak maximálně jen tak píchnout s hůlkou. To bude celý. Myslím si.
0: Františku, já ti moc děkuji a myslím, že bych tě měl popřát a hrozně rád ze srdce ti přeji, aby skutečně to dopadlo tak, jak říkáš, aby příští jaro už ty berle tady byly někde jenom v koutě.
1: Mílo, děkuji moc a děkuji ti za rozhovor a všem, kteří to poslouchali, přeji hodně šťastných kilometrů a pokud možno žádné pády.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

0: Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Na Pohodě roztáčíme další pokračování Kolotoče. Co vám v něm v pátek 21. srpna přinášíme? V jazykovém koutku probereme výrazy, které se v naší mateřštině nově usazují. Nebo naopak z češtiny už pomalu mizí. Prozradíme vám recept na malinový nákyp a chybět nebude ani pravidelná páteční soutěž pohádkového léta. Poslouchejte pozorně, abyste nepřeslechli soutěžní otázku. A už za chvíli se vypravíme na výlet, kde navštívíme zkušební štolu číslo 1 v Jáchymově na Karlovarsku. Přeji příjemný poslech.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Jibná žíla evangelist. A tak si dnes návštěvníci můžou prohlédnout hned dvě zajímavé hornické památky. Redaktorku Janu Strejčkovou štolou číslo 1 provedl tamní průvodce Miroslav Palfy.
1: My jsme teď v prostoru, kde vězni byli počítaný. Minuli jsme jeden katr svařený z vodovodních trubek. Tady je druhý svařený z kolejnic. V tom prostoru byli vězni spočítaný, poslaný na práci. Je zajímavostí, že strážní zůstávali tady, protože měli strach z radioaktivity. Hned na začátku jsou autentické nálezy z lágru Svornos, které je ve svahu 40 metrů nad náma. Jsou tady jednak zbytky náčiní, osobních ochranných pomůcek, takže vlastně jenom přilby, protože jiný ochranné pomůcky ty vězni neměli. A hlavně zabezpečení tábora. Je tady komín, lampy z plotů, které osvětlovaly ten prostor, železný bodce, izolátory z oplocení tábora, osnatej drát a podobně.
2: My jsme teď minuli dva vozíky.
1: Jo, je tady klasický výklopný vozík na rudu nebo na horninu. Je tady přepravní vagónek, kterým se dopravovali horníci na čelbu. A pak je tady ještě normální klanicový vůz, kterým se převáželo dřevo potřebný na výdřevu částí štoly.
2: Jak je ta chodba dlouhá? Protože před námi nevidím konec.
1: Chodba je dlouhá zhruba 260 metrů a zhruba 170 metrů, 178 metrů od vstupního portálu je rozrážka. To znamená taková křižovatka chodeb.
2: A teď nás vlastně čeká odbočka?
1: Teď nás čeká odbočka jižní chodba, štoly číslo 1, která narazila na středověký důlní dílo. No a tady vlastně jdeme tou druhou žílou. Tady máte krásnou ukázku klasický dřevěný výdřevy. Říkám, tohle horníci měli radši, protože když na to ta skala začala nalíhat, tak to začalo praskat, sténat, různě se ohejbat. Takže věděli, že musí pryč. Když to u toho betonu nebo že oceli, to bylo náhlý. Prostě nic a najednou zával. Tak, tady vidíte krásně dírou ve stropě, ve výdřevě, která tady je z důvodu, kdyby padaly volné kabany. Tak krásně můžete nahlídnout do středověkého díla Vysoká jedle, Hohetané, kdy to pokračuje na druhou stranu. Takže vidíte profil té stříbrné štoly, která sledovala žílu Evangelist. A vidíte sama rozdíl velikosti středověké štoly a tady té novodobí.
2: A teď jsme došli k závalu.
1: Jsme došli na místo, kde končí prohlídka, je tady částečný zával. Kdyby se dalo dojít až dozadu, zase na čelbu téhle štoly, tak tam je krásně naražená ta štola, dá se tam do ní i vstoupit, ale v současné době to je jenom pro báňskou službu, pro odborníky, kteří zkoumají, jak moc to pracuje, jestli by nebylo možné do budoucna pustit lidi i do té středověké části.
2: Tady všude kolem nás kape ze stropu a ze stěn voda.
1: No, je to voda, která prosakuje, že jo. Když zhasnete a budete potichu, budete poslouchat jenom, jak kape voda, jaký různý zvuky, jaký různý tóny ta voda je schopná vydávat, tak je velice snadný si uvědomit, proč středověký horníci věřili na různý podzemní permoníčky a duchy, který těžejí s nima nebo hledají ty rudy.
0: Vysvětluje průvodce Miroslav Palfy, který zkušební Jáchymovskou štolou číslo 1 provedl kolegyni Janu Strejčkovou.

0: Pravidelně vás v Kolotoči zveme do našeho jazykového koutku, kde probíráme výrazy, které se v naší mateřštině nově usazují nebo naopak z češtiny už pomalu mizí. To vše pod odborným dohledem lingvistů a bohemistů. Dnešní díl připravila kolegyně Květa Bodolová.
1: Možno, nutno, záhodno, radno a podobně. Co mají tyto výrazy společného? Už na první poslech je jasné alespoň to, že jsou stejně zakončeny. S dalšími zajímavostmi o těchto výrazech přišel Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. Slova jako možno, nutno a podobně toho mají společného více. Kromě zakončení je jim společné to, že se ve větě vždy nacházejí jen v pozici poslovesu být. Tak například, jeho připomínku je nutno brát vážně, nebo je záhodno minimalizovat v bytě plochy, kde by se mohl usazovat prach. Kromě toho je spojuje také význam. Skupina výrazů typu možno, nutno, záhodno a podobně vyjadřuje totéž, co slovesa typu moci nebo muset. To znamená, říkají nám, co je možné nebo nutné udělat. Jako například ve větě, u nás je možno získat vše na počkání. Řekněte sami, kdo by si takovou možnost nechal ujít.
1: Je nějaký rozdíl mezi tím, když řekneme, u nás můžete získat vše na počkání a u nás je možno získat vše na počkání?
2: Rozdíl je v tom, kdybychom které z uvedených vyjádření užili. Spojení typu je nutno, možno a podobně jsou nejčastější ve formálním psaném jazyce, konkrétně třeba v úředních rozhodnutích, nařízeních a instrukcích. Řekněme si příklady jako částku je nutno uhradit do 3 dnů, nebo žádost je možno podat písemně nebo elektronicky. Vyjádření se slovesy je osobnější, adresnější. Použije se tam, kde je mezi mluvčím a posluchačem méně formální vztah. Například v reklamě se můžeme dočíst, vypočítáme vám vše, co je možné vypočítat.
1: Je výrazů typu možno, nutno a podobně v češtině hodně?
2: Nedá se říct, že by patřila zrovna k nejpočetnějším, ale rozhodně o nich platí, že právě možno, nutno, záhodno patří k těm, která se užívají poměrně často. Pak je tu totiž ještě skupina stejně zakončených slov, která už z češtiny mizí nebo docela zmizela.
1: A která to jsou?
2: Jsou to hlavně ta, která nevyjadřují právě onu zmiňovanou možnost nebo nutnost. Dnes už například neřekneme běžně je jisto, že to udělá, je neslušno plivati na zem nebo je rozumno se dobře najíst. Namísto toho použijeme spojení s přídavnými jmény. Je jisté, je neslušné, je rozumné a podobně.
1: Hostem jazykového koutku byl dnes Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A my jsme zase o něco moudřejší. Teď už nás bude bavit Radek Tomášek, kterého vystřídá Karel Gott. Hned potom si prozradíme recept na malinový nákyp.

0: Višně, třešně, rybí, sletní jablka, mrkev, květák, fazolky a dokonce i brambory. Na polích a v zahrádkách všechno dozrává a tak měly naše prababičky v tomto čase napilno. Z čerstvých surovin vařili pochopitelně nejraději. Prázdninové recepty dnes obohatíme malinovým nákypem. S etnoložkou Vladimírou Jakoubějovou a redaktorem Jaroslavem Hoření.
1: Zatímco my dnes máme léto spojené především s odpočinkem, v dobách minulých bylo spojené hlavně s prací.
2: Na vesnicích byl červenec časem sklizně, na poli i na zahradě, v lese i na louce. Zatímco na vesnici s tím bylo spojeno hodně práce, hospodyně ve městech všechny tyto výdobytky kupovaly na trhu. Rozdíl však nebyl jen ve způsobu získávání surovin, ale taky ve způsobu jejich zpracování. Ve městech se přece jen vařilo trochu jinak. Jiné možnosti taky měli bohatí, jiné měli lidé sociálně slabší. Všechny tyto skutečnosti nakonec přispěly k tomu, že tradiční jídla připravovaná v městském prostředí lépe postavených vrstev obyvatel se dodnes označují jako staročeská, zatímco jídla, které vařily hospodyně na vesnici, jako jídla lidová. Nemyslím si, že by toto rozdělení bylo úplně správné, ale používá se. Jisté je, že jak na vesnici, tak i ve městě si ti bohatší mohli dopřát víc. Víc masa i másla, víc mléka i smetany, i bílé mouky. To si ti chudší nemohli dovolit ani v malé chalupě, ani v dělnické kolonii. Rozdíly bychom ale našli. A tak si tento měsíc připomeneme, jak upravovali různé letní výdobytky před 100 lety v měšťanském prostředí a jak je upravovali hospodyně ve vesnických staveních. A začneme ve městě ovocným moučníkem, malinovým nákypem.
1: Tento recept pro vás máme v původní podobě s původními mírami, takže bychom možná mohli předem upřesnit, co je jeden lot.
2: Jeden lot je 17,5 gramu, takže zhruba tak 2 deka. Pro 6 osob dej na misku plnou žíci malinové zavařeninky a rozetří, dej k ní 6 lotů, tedy 10,5 deka tlučeného cukru, udělej ze 6 bílků tuhý sníh a po kouštínku ho do toho vmíchej. Potom vymaš melounovou formu, vysypi piškotovými drobty, dej tu do ní a nech to hodinu v páře vařit, pak to vyklop a nes to na tabuli. Chceš-li to mít červenější, tedy do toho přidej lžičku alkermesové šťávy. Jenom vysvětlím, že alkermes je neškodné červené barvivo ze sušené samičky červa dubového a přidávalo se do pečiva nebo do šťávy. Přidáli se do něj několik kapek citronu, uvádí recept, červená barva se změní v modrou.
0: A teď už pojďme soutěžit. Doufám, že jste nachystaní, máte před sebou počítač, protože abyste vyhráli, musíte nejen správně odpovědět na soutěžní otázku, ale zároveň jako první poslat správnou odpověď na náš e-mail pohoda@rozhlas.cz. V soutěži Pohádkové léto můžete vyhrát knihu od nakladatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda, ve kterém je například deštník, látková taška, klíčenka, lékovka a další ceny. A teď, co pro výhru musíte udělat? Není to nic složitého, zvládneme to úplně každý. Podívejte se na náš web, tedy na web Pohody. pohoda.rozhlas.cz. Klikněte na program v horní liště a pak najděte, jakou pohádku budeme vysílat zítra, tedy v sobotu, od 12 hodin. Je tam taková ikonka kalendáře, klikněte na správný datum, tedy 22. srpna, a pohádku Amaldon. A jak zní dnešní soutěžní otázka? Který režisér tuto pohádku natočil? Správnou odpověď nám pošlete e-mailem na adresu pohoda@rozhlas.cz a uveďte také, odkud jste. Budete-li nejrychlejší, výhra je vaše, tak se do toho pusťte. Kolem 11:45 otajní jméno herce. Přeji hodně štěstí.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: protože je dnes pátek, nemůžeme vynechat v kolotoči informace pro milovníky stříbrného plátna. Více už se dozvíte od Marie Formáčkové a Gábiny Bláhové.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Pěkný pátek. Dnešní vzpomínky budou patřit původně zdravotní sestře a manekýnce, později herečce a představitelce jedné z nejpůvabnějších českých princezen. Ale nejprve nám publicistka Marie Formáčková přiblíží osud hudebního skladatele Julia Kalaše. Na svět přišel 18. srpna 1902.
3: Říká se mu, že je zakladatel moderní filmové hudby, ale byl také právník, vystudoval práva, pak vystudoval konzervatoř, vystudoval ještě mistrovskou školu Josefa Suka, takže opravdu byl to velmi vzdělaný člověk a byl to také herec, protože on byl zakladatelem takového sdružení, říkali si kocourkovští učitelé, a bylo to takové pozoruhodné pěvecké těleso, které i vystupovalo ve filmech, koncertovalo, a můžeme ho teda tím pádem i vidět v několika filmech, jako třeba Kariéra Karla Čamrdy, Katakomby, také U nás v Kocourkově, jak jinak tam museli být kocourkovští učitelé.
4: Motor Tatry pěkně klape, policajce na něj stápek, do vršení všeho hluku střílí motor, do vejkuku klapson zreští motor, sporu prská do karburátoru. Uhodnou je snadné, že to špatně dopadne, jako urně.
3: Ta filmová hudba z jeho pera byla opravdu pozoruhodná. Třeba když si vememe takové filmy jako Císařův pekař a Pekařův císař nebo Škola základ života, skutečně ta hudba je nádherná. Právem se mu říká, že je zakladatel moderní filmové hudby. On jinak ještě byl proděkanem na FAMU, takže to byl i významný pedagog, a myslím, že stojí za to si tu jeho hudbu poslechnout. Ale nejenom tu filmovou, on samozřejmě skládal i symfonie a opery a balety. Byl to opravdu člověk s širokým záběrem.
2: Film okouzlil i zdravotní sestřičku Marii Kyselkovou, kterou proslavila jediná role – princezna Lada se zlatou hvězdou na čele. Narodila se v Brně 20. srpnový den roku 1935.
3: Marie Kyselková ani nechtěla být herečkou. Ona se narodila v Brně, chodila do zdravotní školy, ale ta krása jí prostě přivedla úplně někam jinam. Dostala nabídku, jestli se nechce stát manekýnkou. Ona kývla, přijela do Prahy a pak už přišla první filmová nabídka, tu jí dal Jiří Sekvenc. Bylo to ve filmu Větrná hora, pak hrála ve filmu Bomba, Touha, no a pak přišla v 59. roce nabídka od Martina Friče, princezna se zlatou hvězdou. Dlužno říct, že tehdy už byla provdaná za Petra Hadičince, už čekala své první dítě. Manželství sice nevyšlo, ale provdala se znova, měla dvě dcery a pak už přestala filmovat. Ještě se objevila ve třech menších filmových rolích, ale na filmování rezignovala a pak pracovala ve vysokoškolských kolejích v Praze na Strahově jako vrátná.
2: I tak žijí princezny. Dnes jsme si připomněli osud herečky Marie Kyselkové a hudebního skladatele Julia Kalaše. Naslyšenou zase příští týden se nejen s milovníky stříbrného plátna těší Marie Formáčková a Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
0: A to je z dnešního filmového kalendáře vše. Odpověď na dnešní soutěžní otázku, který režisér pohádku Amaldo natočil, přišla nesprávná. Takže máte stále šanci vy ostatní odpovědět správně. A to na e-mail pohoda@rozhlas.cz.

0: viděl Helenu. Speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štáchové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu. Pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.

Fanfára nám ohlašuje, že dnešní výherkyní je paní Iva z Brna, která napsala na e-mailovou adresu pohoda@rozhlas.cz správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku, kde jsme se vás ptali, který režisér je podepsán pod pohádkou Amaldon. A paní Iva správně napsala, že režisérem zítřejší pohádky na pohodě je Jan Berger. Příběh si můžete poslechnout zítra v našem vysílání na pohodě ve 12 hodin a v repríze v 21 hodin. Srdečně gratuluji dnešní výherkyni, vyhráváte knihu od nakladatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda, ve kterém najdete deštník, tašku, klíčenku, lékovku a další ceny. Na závěr soutěže Pohádkové léto připomenu pro vás, kteří jste třeba nebyli naladěni na naše struny, jaká jsou pravidla nebo jaké jsou pravidla soutěže. Vyhrává vždy první zaslaný e-mail se správnou odpovědí po výzvě, kterou vyhlásíme během pátečního kolotoče. Vyhrát můžete za celé soutěžní období pouze jednou a výherce budeme kontaktovat přes e-mailovou adresu a jméno a správnou odpověď zveřejníme na našem webu. Na další soutěžní otázku se můžete těšit opět za týden v pátečním kolotoči.

0: Amazonský prales má pozoruhodnou schopnost obnovy. Když člověk vykácí část lesa a později opustí, o návrat vegetace se podle nové brazilské studie stará především malá skupina několika desítek druhů stromů. Přibližně 15 až 25 druhů dokáže rychle osídlit zničenou půdu, vytvořit podmínky pro návrat dalších rostlin a zároveň začít znovu ukládat uhlík. Takzvané pionýrské druhy dokážou růst i v půdě ochuzené po zemědělském využívání. Snášejí silné sluneční záření a rychle se rozrůstají. Jejich husté koruny vytváří stín, který může teplotu pod nimi snížit až o 6 stupňů Celsia. Zároveň produkují velké množství listů, které po opadání obohacují půdu a organickou hmotu a připravují ji na návrat náročnějších druhů typických pro původní prales. Stromy v Amazonii ukládají obrovské množství uhlíku a pomáhají regulovat globální oteplování. V posledních letech se tempo odlesňování v Brazílii snížilo. Dobrá zpráva, tak si přejme, aby nám amazonské pralesy ještě dlouho vydržely, protože bez jejich pomoci by bylo na planetě krušno. Krásný den a pohodový poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: V pravidelné četbě na pokračování si dnes poslechnete další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Příjemný poslech.

0: Když malíř Basil Hallward s lordem Wottnem vstoupili do ateliéru, seděl zády k ním u piana mladý muž. Byl to Dorian Gray a listoval ve svazku Schumannových lesních scén.
1: Tohle mi musíte půjčit, Basile. To se chci naučit. Je to úžasně půvabné.
2: Záleží na tom, jak by dnes budete stát modelem, Dorian.
1: Oh, toho malování už mám dost. A žádný svůj portrét v životní velikosti nechci. Promiňte. Basile, nevěděl jsem, že u vás někdo je.
2: To je Lord Henry Wotton, Dorian, můj starý přítel z Oxfordu. Zrovna jsem mu říkal, jaký jste výtečný model a vy jste teď všechno pokazil.
3: Ale nepokazil jste radost z našeho setkání, pane Gray. Máte ta Lily Brandonová mi o vás často povídá. Jste jeden z jejich oblíbenců. A bojím se, že taky je jedna z jejich obětí. Opravdu je úžasně sličný ten mladík. Kousluje. S těma přímýma modrýma očima, s těmi zvlněnými zlatými vlasy. V obličeji má něco, co k němu okamžitě probouzí důvěru. Má upřímnost mládí. Člověk cítí, že zůstal dosud světem nepošpiněn. Chápu, že by se Hallward rád maluje o tvář.
1: Ale teď právě jsem u Lady Agáty zapsán v černé knize.
3: Ne.
1: Ano. Měli jsme spolu zahrát duetko v klubu ve Whitechapelu a já jsem na to dočista zapomněl. Nevím, co mi řekne. Bojím se a tak k ní raději ani nejdu.
3: Já vás s tetou usmířím. Velmi si vás vážím. A pak vy jste příliš půvabný, pane Gray, abyste se věnoval filantropii.
2: Henry, chci ten obraz dneska dokončit. Považoval bys za hrozně nezdvořilé, kdybych tě poprosil, abys odešel.
3: Mám odejít, pane Gray?
1: Ale prosím vás, nechoďte, Lorde Henry. Pan Hallward má zas jednou mrzutou náladu. Když se rmoutí, tak já ho prostě nesnáším. A pak chci, abyste mi řekl, proč bych se neměl věnovat filantropii.
3: Nevím, jestli vám to mám říci, pane Gray. Je to tak nutný námět, že by se o něm mělo mluvit vážně. Ale rozhodně neodejdu, když vy jste mě požádal, abych zůstal. To by to přece doopravdy nevadí, Basile, vidže ne? Často mi říkáš, že jsi rád, když se tvé modely mají s kým bavit.
2: Když si to Dorian přeje, pak tu ovšem musíš zůstat. Jeho rozmary jsou pro každého zákonem, jen pro něho samého ne.
3: Zdržuješ mě velmi naléhavě, Basile, ale já bohužel jít musím. Slíbil jsem, že se sejdu s jistým člověkem v Orleans. S Bohem, pane Gray. Navštivte mě někdy v Curzon Street. V 5 hodin jsem skoro vždycky připraven přijímat návštěvy. Napište mi, kdy přijdete. Bylo by mi líto, kdybyste mě nezastihli.
1: Basile, jestli teď Lord Wotton odejde, odejdu taky. Vy jak živ neotevřete ústa, když malujete. To je příšerná nuda stát na stupínku a snažit se vypadat příjemně. Tak ho poproste, ať tu zůstane. Já vás o to důrazně žádám.
2: Tak zůstaň, Henry, kvůli Dorianovi a taky kvůli mně. Je to pravda, já nikdy nemluvím, když pracuji, ani nikdy neposlouchám a to musí být pro mé nešťastné modely strašně únavné. Prosím tě, zůstaň tady, příteli.
3: Ale co ten člověk v Orleans?
2: S tím jistě nebudou žádné nesnáze, jen se zase posaď, Henry. A teď se, Doriane, postavte na stupínek a moc se nehýbejte. Nevěnujte žádnou pozornost tomu, co říká Lord Wotton. Má na všechny své přátelé velmi špatný vliv. Jen já jsem jediná výjimka, pokud vím.
1: Lord Henry Wotton, zvláštní člověk, je tak nepodobný Basilovi. Tvoří s ním zajímavý protiklad. Opravdu máte velmi špatný vliv, Lorde Henry? Tak špatný, jak říká Basil?
3: Není nic takového jako dobrý vliv, Gray. Každý vliv je nemorální. Nemorální z vědeckého stanoviska.
1: Proč?
3: Protože ovlivnit někoho znamená dát mu svou vlastní duši. Ten člověk pak nemyslí svými vrozenými myšlenkami a nehoří svými vrozenými vášněmi. Jeho ctnosti to už nejsou jeho pravé ctnosti. Jeho hříchy, je-li vůbec něco takového jako hřích, jsou vypůjčené. Ten člověk se stává ozvěnou hudby někoho jiného, hercem role, jež nebyla napsána pro něho. Účelem života je rozvoj vlastní osobnosti.
1: Oh, to je zajímavý názor.
3: Každý z nás má dokonale uplatnit svou vlastní povahu. Proto jsme na světě. Ale člověk má sám ze sebe strach, pane Gray. Zapomněl na nejvyšší ze všech povinností, na povinnost k sobě samému. Hrůza ze společnosti, což je základ mravnosti, a hrůza z Boha, což je tajemství náboženství, to dvojí nás ovládá. A
2: přece... Otočte hlavu trochu víc doprava, Doriane, prosím.
3: A přece věřím, že kdyby jeden člověk mohl plně a celé vyžít svůj život, dát tvar každému citu, výraz každé myšlence, uskutečnění každého snu. Věřím, že světu by se dostalo svěžího, radostného podnětu. Zapomněli bychom na všechny choroby středověku a vrátili se k helénskému ideálu, a možná, že k něčemu ještě dokonalejšímu, bohatšímu než je ideál antiky. Ale i ten nejstatečnější mezi námi má sám ze sebe strach, pane Grey. To, že jsme potlačili přirozenost divochů, má svou tragickou dohru v našem vlastním sebezapírání, které maří naše životy. Jsme trestáni za svá odříkání. Chápete?
1: No, snad je to tak, pane.
3: Každý put, který se snažíme udusit, zůstává vězet v našem vědomí a otravuje nás. A tělo jednou stejně zhřeší a vypořádá se s tím hříchem, neboť čin je druh očištění, mladý muži. Potom nezbude nic než vzpomínka na rozkoš nebo přepych lítosti. Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se mu. Odolejte mu a vaše duše onemocní dychtěním po tom, co si sama zakázala. I vy, pane Grey, vy sám, s tím krásným množstvím bílým jako růže, znáte žádosti, které vás děsí, myšlenky, které vás plní hrůzou, sny zabdění ve spánku, které, když se na ně jen vzpomenete, vám zbarví tvář.
1: Přestaňte. Přestaňte, Lorde Henry. Celého jste mě popletl. Nevím, co říci. Jistě na to nějaká odpověď je, ale já na ní nemohu přijít. Nemluvte, pane, nechte mě myslet. Ne, raději mě nechte, ať nemyslím.
2: Dorian.
4: Ano, teď rychle zachytí ten výraz. Pootevřená ústa, podí mě zářící oči. Takhle jsem ještě Doriana nikdy neviděl.
3: Ten mladý muž je okouzlující.
1: Co to se mnou je? Takhle mě už mnohokrát vzrušila hudba.
3: Vystřelil jsem šíp jen tak do vzduchu a zasáhl cíl.
1: Ale hudba nemluvila zřetelně. To nebyl nový svět, spíš jen další chaos. Ale tahle slova, jak jsou strašlivá. Jasná, živoucí, krutá. Není předtím úniku. Zdá se, že jsou schopna dát plastické tvary věcem beztvarným a mají svou vlastní hudbu líbeznou, jako tóny violy nebo loutny. Bohá slova. Je něco skutečnějšího než slova?
3: V 16 letech jsem četl knihu, která mi odhalila mnohé z toho, co jsem předtím nevěděl. Vypadá to, jako by Dorian teď prožíval podobnou zkušenost.
1: V dětství jsem mnohým věcem nerozuměl. Teprve teď se zdají být bez záhad. Ano, ano, život má ohnivé barvy. Vlastně jsem kráčel ohněm a nevěděl jsem o tom. Proč?
5: Bezile mě unavuje takhle stát. Musím si jít sednout do zahrady. Tady je k zalknutí.
2: Promiňte, milí příteli, promiňte. Když maluji, nedovedu myslet na nic jiného. Ale nikdy jste nebyl tak dobrým modelem. Stál jste naprosto klidně. Nevím, co vám Henry povídal, ale dokázal,

0: mistrovský kus, vím to. Nezdržuj Doriana příliš dlouho.
1: Vůně šeříku je stejně omamná jako víno. Cítíte ji, Doriane? Duši dovedou vyléčit jenom smysly. Zrovna tak jako smysly dovede vyléčit jenom duše. To je jedno z velkých tajemství života. Léčení duše skrze smysly a léčení smyslů skrze duši.
2: Ano, je to tak. Tenhle vysoký muž s omrzelým výrazem v obličeji má opět pravdu, kterou jsem dosud jen tušil.
1: Dorian, vy jste podivuhodný. Víte víc, než si myslíte, ale víte míň, než si přejete vědět.
2: To je příšerné. Proč mi tohle říká neznámý člověk? Malíře Holwarda znám už celé měsíce, ale jeho přátelství mě vůbec nezměnilo. Ale teď někdo cizí teď vstoupil do mého života a objasnil mi jeho tajemství. Z čeho mám vlastně strach?
1: Pojďme si sednout do stínu. Parker už přinesl nápoje. A jestli zůstanete ještě chvilku v téhle víni, Bezil vás nepozná, vy si nesmíte dovolit opálení, vám by neslušilo.
3: Co na tom záleží, Lorde Henry?
1: Vám by na tom mělo záležet, pane Grey.
3: A proč?
1: Protože mládí je jediný cenný majetek.
3: Nikterak to nepociťuji, pane.
1: Ne, teď zatím ne. Ale jednoho dne, až budete starý, vrázčitý a ošklivý, až vám myšlení vrije do čela rýhy a vášně vám popálí arty ohavnými plameny, pak to pocítíte strašlivé. Máte podivodnou tvář, pane Grey. Nemlčte se, máte. Ale bude tomu tak vždycky? Krása je jednou z podob ducha. Je dokonce vznešenější než duch, neboť nepotřebuje vysvětlování. Patří mezi nádherné skutečnosti světa, jako sluneční svit, nebo jarní čas, nebo odraz té stříbrné ulity, které říkáme luna v temných vodách. Nelze jí brát v pochybnost, má své právo na svrchovanost. Z těch, v nichž přebývá, dělá prince.
2: To už je příliš velká pohádka. I pro mne.
1: Vy se usmíváte? Až krásu ztratíte, nebudete se usmívat, pane Grey. Lidé někdy říkají, že krása je jenom povrchní záležitost. Možná, že tomu tak je, ale rozhodně není tak povrchní jako myšlení.
3: Tomu nerozumím, pane.
1: Pro mě je krása div všech divů. Jen mělcí lidé neposuzují podle vzhledu. Skutečné tajemství života je v tom, co vidíme, ne v tom, co nevidíme. Máte jen pár let, abyste žil doopravdy dokonale a plně. Až vám uplyne mládí, vaše krása prchne s ním a pak najednou zjistíte, že pro vás už není žádných vítězství, kromě těch nejubožejších, která při vzpomínkách na minulost budou ještě trpčí než porážky. Každý měsíc, jak prchá, unáší vás blíž k něčemu hrůznému. Čas na vás žálí a bojuje proti vašim lilím a růžím. Zežloutnete, tváře se vám propadnou, z očí zmizí lesk, budete hrozně trpět. Uplatňujte své mládí, dokud je máte, Doriane. Nepromarněte zlato svých dní tím, že byste naslouchal nudným lidem. Žijte. Žijte ten báječný život, který v sobě máte. Ničeho se nebojte. Není nic, co byste se svým zjevem nedokázal. Svět vám patří. Na nějaký čas, mladý muži. Když jsem se s vámi setkal, viděl jsem, že si vůbec neuvědomujete, co vlastně jste, čím byste mohl být.
3: O tom jsem nepřemýšlel, pane.
1: Opakuji, vaše mládí potrvá jen krátce. Obyčejná kvítka na stráních zvadnou, ale rozkvetou znovu. Tento čilimník na záhonu bude v příštím červnu stejně žlutý jako teď. Do měsíce dostane tenhle plamének purpurové hvězdy a zelená noc jeho listí bude ty hvězdy mít rok co rok, ale my své mládí nedostaneme nikdy zpátky. Doriane Grey. Tepradosti, který v nás buší ve 20 letech, zlenivý, údy nám ochabnou, smysly začnou práchnivět, milý pane. Zvraneme se v ohyzdné panáky pronásledované vzpomínkami na vášně, z kterých jsme měli strach a na znamenitá pokušení, jsme se neměli odvahu vzdát. Mládí. Mládí. Ve světě není naprosto nic cennějšího než mládí.
2: Co je s vámi, Doriane? Poslouchá se široce rozevřenýma.

se, kada myšlenka volá, abychom se vzdali.

0: Přátelé, čekám. Tak už pojďte zpátky. Je dokonalé světlo. Pití si můžete vzít sebou.
1: Jste rád, že jste se se mnou seznámil, pane Green?
2: Ano, teď jsem rád. Jen jestli budu rád vždycky.
1: Vždycky? To je strašlivé slovo, mladý muži. Zamrazí mě, když je slyším. Ženy ho tuze rády užívají. Rády zkazí každý milostný románek tím, že se snaží, aby trval provždycky. Vždyť to slovo nemá žádný význam. Mezi rozmarem a láskou na celý život je určitě jediný rozdíl. Rozmar trvá o trochu déle, milý pane.
2: V tom případě nechť je naše přátelství jen rozmar.

0: Obraz je hotov, pánové.
1: Vřele ti blahopřeji, Bezil. To je nejdokonalejší portrét moderní doby. Pojďte sem, pane Grey.
2: Ano.
1: Podívejte se na sebe.
2: Oh. A opravdu je to hotovo?
0: Ano. Dneska jste stál skvěle. Jsem vám velmi zavázán, Doriane.
1: To je přece moje zásluha. Vidíte, pane Grey.
2: Krása. Moje krása. Nikdy jsem si ji neuvědomoval. Poklony Bezila to byly jen milé nadsázky malíře. Lord Henry je úplně jiný. Jeho názory jsou pravdivé, ano. Přijde ten, kdy budu mít obličej vrázčitý, zcvrklý, oči mdlé, bezbarvé, postavu znetvořenou. Život, který ve mně má sformovat duši, mi zničí tělo. Budu starý, ohystý.
0: Doriane, proč nic neříkáte? Oči máte plné slz. Nezasloužím si snad vaši chválu? Vám se ten portrét nelíbí?
1: Ovšem, že se mu líbí, Bezile. Je to jedna z nejvelkolepějších věcí v moderním umění. Dám ti všecko, co by si za ten obraz řekl. Musím to mít. Na penězích mi nezáleží.
0: To není můj majetek, přítel.
1: A čí tedy?
0: Dorianu, samozřejmě.
1: Ten mladý muž má ale štěstí.
2: Ach, jak je to smutné. Je to zlé. Já budu jednou starý, strašný, příšerný, ale tenhle obraz zůstane vždycky mladý. A nikdy nebude starší než v tomto krásném červnovém dni. Kdyby to tak mohlo být opačně, kdybych já mohl zůstat vždycky mladý a stárnul by ten obraz. Za to bych dal všecko. Ano, v celičkém světě není pranic cennějšího. Dal bych za to vlastní duši.
1: Bezile, tobě by se to asi sotva zamlouvalo, co? To by byla pěkná pohroma pro tvé dílo.
0: Proti tomu bych protestoval, Henry. Zničit takovou práci.
2: A vy máte raději své umění než přátelé. Já pro vás nejsem nic víc než nějaká zelená bronzová soška, vidíte, možná, že ani to ne.
3: Tohle přece není Dorian. Takhle nikdy nemluvím.
2: Ano, ano, znamenám pro vás míň než tato soška Herma ze Slonoviny nebo váš stříbrný faun. Jak dlouho budu mladý?
1: Slyšíš, Bezile?
2: Teď už vím, že když člověk přijde o svůj pěkný vzhled, ať už záleží na čemkoliv, přijde o všecko. Váš obraz mi o tom poučil, Bezile. Lord Henry má naprostou pravdu. Mládí je jediný cenný majetek. Až zjistím, že stárnu, zabiju se.
0: Doriane, takhle nemluvte. Nikdy jsem neměl tak dobrého přítele a nikdy už takového mít nebudu. Přece nebudete žárlit na obraz.
2: A já žálím na všecko, co má krásu, která neumírá. I na ten portrét, který jste mi namaloval. Proč si uchová všechno, co já musím ztratit? Každičký prchající okamžik mne o něco okrade, jemu něco dává. Kdyby se mohl měnit ten obraz a já mohl být pořád takový, jaký jsem teď. Proč jste to namaloval, Bezile? Vždyť se mi to jednou vysměje.
0: To je tvůj vliv, Henry. Já tě prosil.
1: Tohle je pravý Dorian Gray, toť vše, příteli.
0: Ne, není, nemáš pravdu.
1: Když není, tak co s tím já mám společného?
0: Měl jsi jít pryč, když jsem tě o to žádal.
1: Zůstal jsem, když jsi mě o to žádal, pokud vím.
0: Henry, nemohu se přijít hned s dvěma nejlepšími přáteli. Ale vy dva jste dokázali, že teď nenávidím nejznamenitější kus práce, který jsem kdy udělal. A proto obraz zničím, vždyť je to jen plátná barva. Nepřipustím, aby zasáhl do života nás tří, aby ho rozvrátil. Rozřežu plátno na kus já hned.
2: Ale ne, to nedělejte, Bezile. Prosím vás, to nedělejte. To by byla vražda. To přece nesmíte, člověče.
0: Jsem rád, že konečně oceňujete mu práci, Doriane. Myslel jsem, že už se toho nedočkal.
2: Jestli ho oceňuji? Jistě. Je to kus mne samého. Cítím to, Bezile, cítím to.
0: Jakmile tedy uschnete, dostanete glazuru i rám a pošlu vás domů. A pak si můžete sám se sebou dělat, co chcete.
1: Víte, jak umíš žertovat, Bezile. Vy dva jste nemožní, pánové. Rád bych věděl, kdo definoval člověka jako živočicha rozumového. To je asi nejukvapenější definice. Člověk je všechno možné, ale rozumová bytost to není. Já jsem dokonce rád, že není. Ale přesto bych si přál, abyste se vy dva o ten obraz nehaštřili. Mnohem líp bys udělal, Bezile, kdybys ho přenechal mě. Tenhle bláhový mladý muž ho doopravdy nechce, já však ano.
2: Jestli ho předecháte někomu jinému než mě, Bezile, tak vám to nikdy neodpustím. A bláhový nejsem, to si vyprošuji, lorde.
0: Víte dobře, že ten obraz je váš, Doriane. Slíbil jsem vám ho dřív, než vůbec vznikl.
1: Dobře víte, že se teď chováte trochu pošetile, pane Grey. Ve skutečnosti nemáte nic proti tomu, aby vám někdo připomínal, že jste neobyčejně mladý a že život máte před sebou.
2: Ještě dnes ráno bych se byl proti tomu velmi ostře ohradil, lorde Henry.
1: Dnes ráno, od té doby žijete, příteli. Pojďme večer do divadla. Někde určitě hraje něco pěkného. Slíbil jsem, že přijdu na večeři k Whiteovi, ale muž, s kterým se mám sejít, je jenom jeden starý přítel. Pošlu mu telegram, že mi není dobře. Nebo že nemohu přijít kvůli návštěvě, kterou jsem si smluvil později. To by, myslím, byla dost pěkná omluva a až překvapivě upřímná.
0: Víš, já si tak nerad beru frak, Henry. Člověk v něm vypadá strašně.
1: Ano. Úbor 19. století je ohavný, je ponurý a skličující. Jediný barvitý prvek, který zbývá v moderním životě, je hřích.
0: Proč říkáš takovéhle věci před Dorianem, Henry? Předvádíš svůj cynismus.
1: Před kterým Dorianem, člověče? Před tím živým nebo před tím na obraze?
0: Před žádným, příteli, nechme to.
2: Já bych šel rád s vámi do divadla, lorde Henry.
1: Tak tedy půjdeme, pane Grey. A co ty, Bezile?
0: Já nemohu, opravdu, mám spoustu práce.
1: Dobrá, tak půjdeme sami, Doria.
2: To by se mi hrozně líbilo.
0: A já budu doma s tím pravým Dorianem.
2: Opravdu, jsem to já? A takhle vypadám?
0: Ano, právě tak.
2: Bezile, to je báječné.
0: Aspoň po vnější stránce jsem vystihl vaši podobu. Ten obraz se nikdy nezmění a to už něco znamená. Mé dílo zůstane.
1: Lidé toho nedělají s tou věrností. Vždyť v lásce je to jen a jen otázka fyziologická. S naší vůli to nemá pranic společného. Mladí lidé chtějí být věrní a nejsou. Starí lidé chtějí být nevěrní a nemohou. Více se o tom nedá říci, pánové.
0: Nechoďte dnes večer do divadla, Doriane. Zůstaňte v mém ateliéru, povečeříme spolu.
2: Já nemohu, příteli.
0: Proč?
2: No, protože jsem slíbil lordu Henrymu Wattonovi, že půjdu s ním.
0: Tomu se nezavděčíte, když budete dodržovat sliby. On sám je neustále porušuje. Nechoďte, prosím.
2: Ale já chci do divadla.
0: Tak dobře. Je už dost pozdě. Neměli byste ztrácet čas. Zbohem, Henry. Zbohem, Doriane. Přijďte ke mně brzy. Třeba zítra.
2: Ano, určitě přijdu.
0: A co ty, Henry?
1: Ano, Bezile.
0: Pamatuj, oč jsem tě žádal ráno v zahradě.
1: Na to jsem už zapomněl, chlapče.
0: Důvěřuju ti. Rozumíš?
1: Kéž bych si já sám mohl důvěřovat.
0: Pojďte, pane Grey. Mámenku kočár, mohu vás zavést k vašemu bytu. Zbohem, Bezile.
1: Bylo to velmi zajímavé odpoledne. Opravdu.
4: Když se za Dorianem a lordem Henrym Wattonem zavřeli dveře, sklesl malíř Hallward na pohovku. Ve tváři se mu objevil nejistý, bolestný výraz.

0: Slyšeli jste další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda, obraz Doriana Graye z roku 1980. Dramatizace Barbora Feitlová, hudba Štěpán Rak, režie Jan Lorman. Hráli Miroslav Masopust, Jaroslav Konečný, František Němec, Jiří Adamíra, Marie Rosulková, Miloš Nedbal, Slávka Budínová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klu...

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy.

0: Beatlesová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Když někdo z vás tu naspaměť umí pár nižných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod.

pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo.

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: nikdy ženiť nebudem. A preto ja sa nikdy ženiť nebudem.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

slavnou country píseň Chlap jak má být v originále Rocky Top, Skalnatý vrcholek, jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání zařadil zcela záměrně. Jednak jim měl v repertoáru zpěvák, kterého vám chci dnes připomenout. Jednak to byl v souladu s českým textem Mirka Černého skutečně chlap, jak má být. Jmenuje se Johnny Cash a přezdívalo se mu podle jeho písně a především kvůli jeho tradičnímu černému oblečení Man in Black, muž v černém. Jeho hluboký, nelehkým životním osudem poznamenaný drsný baryton je i 11 let po Cashově smrti sugestivním tlumočníkem příběhů a nálad, ze kterých vzešel a jež na své životní a umělecké dráze poznal. Máme sice velice diametrálně rozdílný hlas, ale jedno máme společné, že jsme oba makali. V dějinách světové populární hudby není mnoho interpretů, kteří podobně jako on dokáží vložit do svého projevu tak vrchovatou míru upřímnosti, životní pravdivosti, možné citovosti a únosnosti.

Úspěch Johnnyho Cashe nespočíval jen v jeho charakteristickém, vážném a jakoby unaveném hlase, ale hlavně ve věrohodnosti jeho zpěvu. To, o čem zpíval, opravdu prožil. Jeho písně jsou plné kovbojů, farmářů, indiánů, nádražáků, řidičů kamionů, splašeného dobytka a odvážných žen. Rodiče Johnnyho Cashe spolu vydrželi 50 let, měli 7 dětí a prožili toho hodně. Hospodářskou krizi, zakládání rodinné farmy, potopy, nálety kobylek, celoroční dřinu a také tragickou smrt syna Jacka, kterého na farmě smrtelně zranila cirkulárka. Johnny po matce zdědil osminu indiánské krve čerokézů, zatímco jeho otec byl Scott. V autorizovaném životopise Johnnyho Cashe uvádí: otec doslova vysekal náš domov z 20 akrů džungle s pomocí jedné muly mého staršího bratra a svých paží. Večer jsme na zápraží slýchali mručet medvědy a vít vlky, ale mámina kytara a zpěv byly jak harfa krále Davida, o kterém jsem čítával v Bibli. Když mi bylo 11, mámina kytara záhadně zmizela. Byl jsem dost chytrý a tak jsem se raději nevyptával. Bylo mi jasné, že rodiče kytaru prodali, abychom měli na jídlo.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Johnnymu Cashovi bylo 12 let, když složil první písničku. V roce 1950 se po ukončení střední školy přihlásil k letectvu a dostal se na americkou vojenskou základnu v tehdejším západním Německu. Tam se naučil pít, rvát, klít, balit a opouštět ženy. Řeknu vám, jsem rád, že mě nevzali tenkrát na vojnu. A taky pořádně hrál na kytaru. V Německu pokračoval ve skládání písní, protože ho práce v kanceláři radistů vůbec nebavila, a to natolik, že psací stroj jednou prohodil zavřeným oknem. V roce 1964 se oženil s Vivien Liberto, kterou poznal 3 týdny před nástupem do armády. Denně psal z Německa dopisy, zásadně zeleným inkoustem. V následujících letech se jim narodily 4 dcery, z nich v otcových chlépějích úspěšně kráčí countryová zpěvačka Rosanne Cash. Johnny Cash se musel pěkně ohánět, aby svou velkou rodinu uživil. Pracoval jako dělník v automobilce, zkoušel se stát rozhlasovým moderátorem a diskjokejem, prodával domácí spotřebiče. No, tuhle práci obzvlášť nenáviděl. Až po letech se přiznal, že snad nebylo nikdy na světě horšího prodejce, ne zrovna kvalitních ledniček. Tahle práce mu způsobila podobné utrpení jako ťukání na vojenském psacím stroji. Naštěstí se mu začalo dařit jako písničkáři. Jeho první skutečně známou písní se stala v roce 1955 píseň Hey Porter o průvodčím ve vlaku do státu Tennessee.

Právem opomenutá zůstávají dodnes koncepční alba Johnnyho Cashe. K nejzajímavějším patří jeho balady o indiánech, písně věnované horníkům a železnici nebo divokému západu. Když Johnny Cash chystal v roce 1965 album Ballads of the True West,

balady opravdového západu, procestoval ty nejodlehlejší končiny země v džípu, na koni nebo pěšky. Lovil jeleny, bobry, medvědy, lososy, vlky. Jednou z Kešových nejznámějších písní se stala ta, která opěvovala vlak zvaný Orange Blossom Special, který jezdil pouze v zimě a spojoval New York City s Miami na Floridě.

0: blossom special, rolling down the seaboard line.
1: Od konce 50. let byly pánem nad životem Johnnyho Cashe alkohol a drogy. Ty také mohly za všechny jeho maléry. Pod jejich vlivem rozmlátil prakticky všechna svá auta, převrátil dva traktory a jeden buldozer, potopil dva čluny a z jednoho kamionu vyskočil těsně před tím, než se zřítil z 200-metrového srázu. V roce 1964 způsobil požár v jedné kalifornské rezervaci, díky němuž se kriticky snížil stav v rezervaci žijících a přísně chráněných kalifornských kondorů. Šel za to před soud a musel zaplatit pokutu ve výši $125,000. Kvůli drogám Johnnyho Cashe vyhodili z proslulé nashvillské hudební svatyně Grand Ole Opry. S fiaskem skončil také jeho první koncert ve slavné newyorské Carnegie Hall. Tam jsem si zatraceně dával pozor. Johnny Cash byl čím dál tím nespolehlivější. Údajně bezdůvodně rušil koncerty, demoloval hotelové pokoje, okruh jeho přátel se rapidně úžil a manželka Vivienne se s ním v roce 1966 rozvedla. Johnny Cash ale nadále pokračoval ve vražedném životním stylu. Bral dál pilulky proti únavě před koncertem a prášky na spaní po vystoupení. Amfetaminy mohutně zapíjel alkoholem. Stále častěji prchal před každým policejním autem, které se někde objevilo. Několikrát musel přespat na strážnici, ale do skutečného vězení se za své přečiny kupodivu nikdy nedostal. Velkým překvapením bylo, když se po 8 letech dokázal svých závislostí sám zbavit. Mohl za to anděl s žehličkou, jak přezdíval countryové zpěvačce June Carter. Zamilovali se do sebe, když ona byla ještě vdaná a on ženatý. V roce 1962 mu June před vystoupením řekla: dej mi tu košili. Jakou? Zeptal se Johnny. Tu, co máš na sobě. Nepůjdeš přece na jeviště v tak zmačkané košili. Tím začala životní úloha June Carter. Žehlit Johnnyho košile a všechny jeho maléry. A že jich bylo. Postupně ho naučila znovu vnímat svět střízlivýma očima. Do manželství s Johnnym přivedla June v roce 1968 dvě dcery a za dva roky se jim narodil syn John Carter. V roce 63 složila June Carter píseň Ring of Fire, ohnivý kruh, kterou s ním i naspívala. Stal se z ní superhit.

0: Johnny Cash se vždycky zajímal o společenské problémy, což se promítalo i do jeho repertoáru. Ať už šlo o sociální a rasové konflikty přes vězeňskou reformu až po válku ve Vietnamu. Podporoval a nejen finančně, mentálně postižené a domovy pro autistické děti, společnost proti rakovině či azylové domy pro týrané ženy. Legendárními se na konci 60. let stala Cashova alba, která nahrál živě s publikem před těmi, kteří písničku podle něho nejvíce potřebovali ve věznicích Folsom a San Quentin. Vznikla dvě alba, která se jednou provždy nesmazatelně zapsala do dějin světové populární hudby.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

0: Český rozhlas Pohoda. Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Quentin, I hate every inch of you.
1: V roce 1980 byl Johnny Cash slavnostně uveden do dvorany slávy country music. O 12 let později vstoupil do rock'n'rollové síně slávy a na sklonku 90. let převzal za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. Ve druhé polovině 80. let začal Johnny Cash úzce spolupracovat s kultovním americkým producentem Rickym Rubinem a pod jeho vedením v obýváku svého domu u starého Hickorského jezera nedaleko Nashvillu nahrál 5 úspěšných alb. V roce 2002 vyšlo v Rubinově produkci Cashovo poslední album před umělcovou smrtí. Jmenuje se The Man Comes Around. Ten chlápek je tu zas. A Johnny Cash za ně dostal poslední ze svých bezmála 20 cen Grammy. Napomohla k tomu i cover verze balady Hurt, zraněný z repertoáru americké rockové skupiny Nine Inch Nails. O šrámech na duši, se kterými se Johnny Cash potýkal po celý život a nikdy nad démony v sobě nevyhrál, jsem vám už dnes vyprávěl. K pití a návykovým látkám se totiž čas od času vracel a po oční operaci začátkem 80. let už to ani neskrýval. Zvlášť poté, co ho přizabil pštros. Stalo se to během jedné obzvlášť kruté zimy a samička Cashova páru pštrosů se nechtěla nechat odchytit a přenést do vyhřátého chléva. Umrzla. Její druh, který na ní byl zvyklý, z toho byl pořádně mrzutý a Johnnyho Cashe při jedné procházce na zahradě napadl. Zlomil mu 2 žebra a rozpáral břicho od žaludku až k opasku. A aby toho nebylo málo, jak po útoku pštrosa padal, zlomil si nárazem na velký balvan další 3 žebra.
2: I hurt myself

útoku pštrosa se Johnny Cash sice uzdravil, ale nadále byl pořád v rauši a rodina, přátelé a spolupracovníci ho už měli pokrk. Ve svém životopisu uvádí, že mu k tomu, aby se sebou začal konečně něco dělat, pomohla následující příhoda. Když se totiž jednou jakž takž probral, viděl, že u jeho postele stojí asi 25 lidí. Manželka, děti, kapela a lidi, které po léta zaměstnával. Od nich si vyslechl o své zradě, porušených slibech, lžích, zbytečné lásce. Strašně zklamal i svého syna Johna, který si domů pozval kamarády, aby se jim pochlubil svým tátou, a ten se opil tak strašně, že vrávoral a plácal nesmysly. Johnny Cash se tenkrát rozhodl vyhledat odbornou pomoc a nastoupil na odvykací kliniku. Jsou tomu 2 roky, co Cashův syn John Carter náhodně objevil otcovi nahrávky z 80. let, které byly dlouho považovány za ztracené. Letos vyšly na Cashově posmrtně vydaném albu Out Among the Stars. Tam mezi hvězdami. It's

0: titulní nahrávce nedávno vydaného alba Johnnyho Cashe je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Je krásný, hezký letní den, pan Kohn jde po ulici a vidí, jak se na balkóně opaluje kyprá paní Šternová, jenom tak v nedbalkách. Oni jsou tak pěkná, paní Šternová, hned bych se s nima pomiloval. No dovolte, ohradí se paní Šternová, co pak jsem nějaká lehká ženština? Pardon, madam, povídá pan Kohn, kdo tady mluvil o placení?
1: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film.
0: Líbí se mi, co Johnny Cash v posledních letech svého života říkal novinářům. Může být něco krásnějšího, než sedět doma v kruhu 12 vnoučat a dívat se, jak vaše žena, která s vámi prošla dobrým i zlým, nádherně kroutí pozadím. Svou manželku June přežila hvězda country music, rocker, věčný rebel Johnny Cash pouhé 4 měsíce. Byli spolu 35 let a i když oficiální prameny uvádějí, že Johnny Cash zemřel před 11 lety na zástavu dechu, kterou způsobily komplikace spojené s cukrovkou, jsem a nejen já přesvědčený o tom, že zemřel žalem nad ztrátou svého anděla s žehličkou.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't been there.
1: To je pro dnešek bezmála všechno. Musím ještě připomenout, že Johnny Cash byl po Georgeovi Hamiltonovi IV. Druhým významným představitelem světové country music, který u nás vystupoval. Když přijel v dubnu 1978 do Československa, byly 4 jeho koncerty v někdejší sportovní hale na pražském výstavišti samozřejmě beznadějně vyprodané. Nejen proto, že přijel zpěvák ze západu. Bylo to především proto, že jeho písně byly díky českým verzím v podání našich zpěváků tuzemskému publiku dobře známé a mnohé z nich se zpívají u táboráků dodnes. Naposledy Johnny Cash v Praze koncertoval v roce 1997 v Kongresovém centru Praha. Nejen country music po jeho odchodu osiřela, zůstala sama jako ten tátův dům v písni, kterou jsme s Láďou Štajdlem a se Zdeňkem Borovcem napsali na mé country album. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ještě jednou hezké a ničím nerušené odpoledne v naší pravidelné sobotní dvoraně, která tentokrát bude, teď jistě potěším všechny pamětníky, díky kalendáři hodně vzpomínková. Hned na začátku to byl nezapomenutelný český Johnny Cash Ladislav Vodička s country evergreenem Ring of Fire pod názvem Je to zlé. A teď je tady opět s country beatem Jirky Brabce, Naďa Urbánková, Tobě náležel čas.

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Bezesporu nejelegantnější kousek z odkazu Ladislava Vodičky, country klasika ze zpěvníků Henka Snowa I've Been Everywhere s kouzelným textem Michala Bukoviče Já tu zemi znám v nahrávce z 6. června roku 1973 s Vodovými vodomily, hrajícími pokud možno přesně podle předpisu Slávy Kunsta, který byl i autorem aranžmá všech předchozích písniček s country beatem. Ve čtvrtek 22. října by Slávovi bylo 87 let a ve stejný den oslaví 72. narozeniny saxofonista, aranžer a především kormidelník orchestru Golem Honza Václavík.

Luna, veď prosím, je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to, je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko.

už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál, a tak jsem řekl jen, s Bohem, láskou.

Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. Jedna z dlouhé řady nahrávek, které vznikly ve spolupráci s golémem Honzy Václavíka. Podobně často se můžeme s touhle partou úžasného muzikanta potkat v diskografii Petr Janů i na posledním řadovém albu Michala Tučného Šťastné staré slunce.

Do klasického zpěvníku Michala Tučného tentokrát zabrousil Vašek Neckář a téměř démonicky bezchybně vytvořil kouzelnou atmosféru Modré z džín, jedné z nemnoha písniček, které si Michal napsal docela sám už někdy koncem 70. let. Právě tenkrát se ve Vaškově katalogu objevila zvídavá otázka, kdo vchází do tvých snů, má lásko.

tak trošku filmově westernovou písničkou nešvilského rutinéra Freda Rose Na téhle cestě leží velký kámen, There's a Big Rock in the Road, stoupila z dálky zapomnění do dnešní dvorany černá vokální čtyřka z Pensylvánie, úspěšná pod firmou Ginger Snaps. Při úspěšném angažmá v hollywoodských nočních klubech ji do svých sítí zachytila renovovaná značka RCA a po nenápadném úvodním debutu ji v říjnu roku 1946 vyslala do prvních linií s písničkou Too Many Irons in the Fire.

Nechala jsem své srdce v Mississippi, I left my heart in Mississippi a kvartet Ginger Snaps neboli zázvorové křupky, neboli Charles Fort, Ethel Harperová, Leona Hemingwayová a Ruth Christianová. Začínali společně zpívat už na škole v Pensylvánii, kde koncem roku 1942 koncertně debutovali, během války se přesunuli za prací do New Yorku a po roce 1947 uzavřeli svoji gramofonovou bilanci nahrávkou Výjezdem na placenou dálnici, tedy Turnpike Turn.

Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě z téměř kultovního filmu Bylo čtvrta, bude půl. S Vaškem Neckářem vložila režie do úst Michala Pavla. Ty tehdy to provedla dokonale a platí to dodnes. S tím malým rozdílem, že tenkrát bylo Vaškovi 22, zatímco v pátek 23. října mu bude už 72. Ale stále stejně dojemně, jako kdysi nabízí všem čistým duším, podej mi ruku a projdem Václavák.

Ještě jednou i za vás všechno nejlepší Vaškovi k jeho blízkým narozeninám a díky za báječné písničky, které roznáší světem už přes půl století. A na závěr se ještě vrátím ke Slávovi Kunstovi. Jako hudební režisér všech nahrávek country beatu a autor většiny jeho aranžmá se Sláva významně podílel i na gramofonové produkci Evy Olmerové a převážné většiny nahrávek dýchajících neopakovatelnou atmosférou táborových ohňů a písní Toulavej bod.

Náčelník pražského Eldoráda Tomáš Pergl a písně Toulavej bod Slávy Kunsta na závěr dnešní dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, ano, jsou tu toulky českou minulostí, v níž se tentokrát průvodci
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
0: Eva Gorčicová
1: a Josef Veselý vydají do vojny. Bude to vojna turecká a císaři Rudolfovi II. V jeho dosavadní melancholii to válčení nepomohlo. Spíš naopak, neboť se dlouho nevyvíjel tak, aby panovník mohl mít ze zpráv z bojiště radost.
4: Jaromír Ostrý
1: bude bdít na drží, takže zbývá už jenom jmenovat autora knižní inspirace Petra Horu Hořejše.
2: Mír, který uzavřel s Turky císař Maximilián roku 1568, zůstal v platnosti téměř čtvrt století. Nebyl sice zachováván z obou stran stejně a jednotliví turečtí pašové si často dovolovali v pohraničních oblastech loupeživé výpady do zemí monarchie, na něž dopláceli habsburští poddaní životy i majetkem. Ale až do roku 1592. nepředstavovali tyto drobné nájezdy ani pro habsburskou vládu, ani pro Turecko dostatečnou záminku k přerušení míru a k zahájení nové války. Nikdo v monarchii sice neměl k míru velkou důvěru, ale všichni byli spokojeni s tím, že se už léta v Uhrách neválčí. Lepší špatný a drahý mír, než jakákoliv válka.
1: Byl hodně drahý ten mír?
3: Tak to se dá spočítat docela na chlup, protože víme, kolik stál.
1: Kolik stál?
3: Dost.
1: No přesněji by to nešlo.
3: Ale jistě, že ročně odváděli Habsburkové tureckým sultánům tribut.
0: Český poplatek.
3: Ve výši 45 tisíc dolarů.
0: Což ještě nebylo všechno.
1: Nějaké více náklady?
0: Značné. Dary a úplatky.
1: Kdo pak si na ně činil nárok?
0: Vezírové a jiní vysocí hodnostáři turecké říše.
3: V obzvláštní oblibě měli především nejrůznější nádoby z ryzího zlata nebo pozlaceného stříbra.
1: Čili žádní troškaři.
3: Mísy, koflíky, umývadla, konvice, láhve a poháry, většinou vynalézavě zlatnicky upravené.
0: Leč zajímali se i o...
1: Já vím, o hodiny.
0: Oni je stolní hodiny prostě brali u srdce.
3: A také mechanické hračky, na ty měli rovněž slabost.
0: Výčet nákladů na zachování míru připadal radům dvorské komory často jako zlý sen.
3: Jenomže platy a úplatky Turkům bylo nutno odvádět včas a v plné výši, jinak...
1: Jinak co?
3: Bylo zle.
0: Habsburská diplomacie zaznamenala úspěch, když se jí podařilo do toho placení zapřáhnout všechny členy vídeňské odnože rodu, jakož i vladaře jiných evropských zemí, kteří si tak mohli přičítat zásluhy o obranu křesťanské Evropy před muslimskými útočníky.
1: Ale ještě hranice bylo nutno hlídat.
3: Jak pak by ne? Od Dalmácie až po Sedmihradsko.
0: Počet tureckých vojáků v posádkách na tomto úseku se odhadoval na 45 tisíc mužů.
1: A kolik bylo našich, tedy chci říct, habsburských vojáků?
3: Těch bylo mnohem míň, ale na vydáních se to stejně neodrazilo, protože kromě žoldu vojákům musela monarchie krýt i náklady na udržování důležitých pevností a na doplňování dělostřeleckých arzenálů, zásob běžných zbraní a munice.
2: Úkol hájit ostatní Evropu před tureckými nájezdy, či dokonce před tureckou okupací, byl na nejvýše čestný.
1: Dozvídáme se z knihy historika Josefa Janáčka o Rudolfovi II.
2: Leč také krajně nevděčný. Nikdo z vládnoucích Habsburků nejevil ve skutečnosti mnoho nadšení, že se mu dostalo té cti, aby bojovali proti Turkům za své křesťanské bližní.
1: Habsburkové osobně asi zrovna nebojovali rádi.
3: Věru moc se jim nechtělo.
0: V rodinné zbrojnici na Vídeňském hradě byla sice pečlivě uložena osobní zbroj habsburských panovníků i ostatních arciknížat,
3: ale všechny ty nádherné, velmi nákladně pořízené kyrysy sloužily víceméně reprezentativním účelům, protože nikdo z vídeňských Habsburků vojenského ducha nejevil a všichni dávali raději přednost míru.
1: Platilo to i pro Ferdinanda I., našeho prvního dědičného Habsburka na trůně?
3: Platilo. Za celý svůj život se vypravil k vojsku jako jeho vrchní velitel jenom jednou a ještě nikterak slavně.
1: A jeho syn Maximilián, toho jména druhý?
0: Ten sice jakousi snahu měl, leč nikoli předpoklady.
1: Smůla.
3: Ještě větší smolař byl Rudolf II., který se až do svých 40 let s válkou zblízka vůbec nesetkal a ani po takovém setkání netoužil, i když se aktivní účast ve válce považovala za jednu ze ctností kavalírů.
0: Vždycky ho sice potěšilo, když mu velitelé pohraničních posádek v Uhrách poslali ke dvoru do Prahy ukořistěné turecké palaše, šavle a různé další zbraně.
1: Zase měl něco do svých sbírek.
0: A s velkou zálibou si ukrádal i jiné orientální předměty, získané ze stejných zdrojů.
1: Leč
0: o to, aby se znovu rozhořela nekonečná válka s Tureckem, fakt vůbec nestál.
3: Ona se situace na východní hranici monarchie vyhrotila bez jakéhokoliv jeho přičinění.
1: To bylo sice hezké, ale Rudolfovi některak platné důvod.
3: Turci uzavřeli mír s Perzií, se kterou se řadu let prali.
0: A tím pádem měli volné ruce na západě.
2: Když na začátku 90. let začaly docházet z Konstantinopole a z Benátek a z jiných míst poplašné zprávy, které s velkou jistotou předpovídaly, že se po ukončení války s Perzií obrátí ostří turecké agrese proti Uhrám, cítil se císař zaskočen. Pro něho byla odpudivá už představa, že bude muset mobilizovat a organizovat vojenské síly monarchie a jejich spojenců a že se jeho úkoly obratem mnohonásobně rozrostou. A proto jeho diplomaté vyvinuli značné úsilí, aby dosáhli dalšího prodloužení mírové smlouvy.
1: To ale muselo něco stát.
3: Však byla výprava orátora Fridricha Krekvice v tomto smyslu zásobena dobře.
1: Krekvice? Neměl on náhodou mezi svým personálem i jistého 15-letého kluka Václava Vratislava z Mitrovic, co by komorní...
3: Pachole? No jistě, byl to on.
0: Kromě něj ještě na 50 lidí, mezi nimiž se nacházel i malíř a řemeslníci zabývající se výrobou a úpravou šperků a hodin.
1: Na hodiny měli Turci slabost, jak už dobře víme.
0: Situace vypadala tak, že se schyluje k nové válce.
3: Ale pan orátor Krekvic nepřestával v Konstantinopoli dlouho věřit, že se mu podaří přimět Turky k prodloužení míru.
0: Do čela turecké politiky se ale dral představitel militantních kruhů Sinan Paša.
1: Dnes bychom řekli, že to byl takový jestřáb.
0: A ten byl krajně nepřátelsky zaujatý proti Habsburkům.
1: Proč?
0: Neměl je rád.
1: Takový argument se dá pochopit.
0: Ovšem, vyslanec Krekvic dělal vše, co bylo v jeho silách, aby tento vývoj zvrátil.
3: Situaci měl ale dost stíženu tím, že jeho spojení s vládou ve Vídni bylo velmi nedokonalé.
1: Zdá se to neuvěřitelné, ale prosím vás, na blízku nebyl ani jeden telefon a poslové neuvěřitelně pomalý.
3: Takže byl většinou odkázán sám na sebe, jelikož rady a pokyny z Prahy nebo Vídně mohly k němu dorazit se značným zpožděním.
0: No a v době, kdy už Krekvic začal tušit konkrétní nebezpečí roztržky, došlo k události, která dosavadní, stále ještě klidný vývoj vztahů mezi monarchií a Tureckem rázně změnila.
2: Toho léta v roce 1592 turecký paša Hasan hnul se s velikou silou lidu, maje do několika set koní výborně opatřených, dobře sobě troufaje, že štěstí potkati ho bude moci. A proto přitáhl ke klášteru znamenitému, pevně zdmi v úkol opatřenému, příkopy zakopanému při řece San v zemi charvatské ležícímu, maje v úmyslu jej ihned dobíti, vydrancovati a vyplundrovati.
1: S podobnými úmysly se k témuž městu blížili nepřátelé i na samém konci 20. století. Jmenuje se Bihač.
2: A když se o něj střelnou pokoušel a dobít nemohl, velice se v hněvu zapálil a bez meškání list napsal a po legátu nejvyššímu správci toho kláštera poslal a bylo v něm napsáno, aby mu bez prodlení kláštera i všeho všudy podstoupil a podal se, jestli toho neučiní, že ho mocí vezme, sváže a káže zaživa dříti a že ví o všech jeho pokladech a kde co má.
3: Pevnost Bihač za strašného krve prolítí padla.
0: A válka s Turkem se o rok později rozhořela naplno.
3: Nejprve Mahometáni zaútočili znovu v Chorvatsku.
0: V zápětí vpadl Sinan Paša do Uher.
1: Sinan Paša nebyl rodilý Turek, ale poturčený Albánec. V jeho případě platí poturčenec horší Turka.
0: To už byl podzim. Na rozsáhlejší protikampaň se nedostávalo času.
3: A Habsburkové využili zimních měsíců, aby získali finanční prostředky k naverbování námezdních landsknechtů z řady křesťanských zemí a především k rozdělení velitelských pravomocí.
2: Už na samém začátku dlouhé vojny se stala chyba. Rudolf přenechal velení svým dvěma bratrům. Matyáš se stal rázem generálem a převzal obranu severního úseku fronty, tedy Uher. Maximilián v téže hodnosti řídil jižní křídlo fronty na hranicích Slovinska a Chorvatska. Brzy se mělo ukázat, že oba Habsburci měli právě tak málo vojenských zkušeností jako schopností. Neprofesionální přístup, nerozhodnost, ba bezradnost. Tak by se dalo charakterizovat působení obou vojevůdců.
1: Slyšel jsem správně, u těch vojevůdců vozovky
3: byli tam.
1: A oč se vlastně válčilo?
3: Zprvu se

0: které má paša při sobě, k postoupení poslal. Ledajaké schase ničemné pevnost na to, že se nepodá, neby to byla hanba veliká. To poselství se pašovi velmi líbilo, poněvadž měl té pevnosti bez škody a odporu dobíti a tím míti opět dveře otevřené k velikému dílu země křesťanské. V tom Sisaku všecku střelbu, kterou tam měli, dali hřeby, kulemy a řetězy nabíjeti a sudy a jiným nádobím přikrývati a díl jí dali do země zakopati. A tak všecka střelba v ukrytosti nabita a naládována stála. Když přišel smluvený čas, Turci velmi ozdobně a okrášleně do Sisaku se vypravili a když se k němu přibližovali, bylo kázáno velikou bránu jim otevřít. I hned po třech spořádání všichni páni znamenitější napřed sem jeli, velmi zmužile a hrdinsky sobě počínali, nic nevědouce, jaké zlé jich čeká, ale brzo zvěděli. Když do 500 Turků dovnitř vjelo, tu bez prodlení byla mříž železem okovaná, špičatá, v bráně visící spuštěna, a v tom všecka střelba menší i větší k zapálení kázána, která je vysoko do povětří s koňmi i se vším vynášela, divně zmítala, rozházela a roztrhala. Některé, co příšery, prach opálil a usmrtil, takže nevěděli, kam se poděli. A kteří v ně zůstali, ti sobě děkovali a nežádali takového postoupení užíti, dali se v utíkání. Tak se stala veliká škoda a posměch nepříteli Turku.
1: Tím začal řetězec dílčích bitev o pevnosti.
2: Psal se rok 1594 a Turci s podporou asi 40 tisíc Tatarů vpadli do Uher a soustředili své síly na dobytí Rábu.
3: Tak my říkáme po česku maďarskému děru.
2: Jak v tureckém, tak v habsburském hlavním stanu se tato pevnost považovala za neuralgický bod uherského válčiště.
1: To je pravda, chránila přístup ke Komárnu a Prešpurku.
2: V operacích kolem Rábu se poprvé vyznamenal bratr císaře Rudolfa Matyáš.
3: Tentokrát ty uvozovky byly slyšet velice zřetelně.
2: No, zase tam byly.
3: Velké?
2: Obrovské.
3: Po právu?
2: Bez pochyby. Žádné Matyášovo rozhodnutí totiž nebylo na výši situace.
1: Couval před Turky.
2: Nechal se zatlačit za Dunaj na Žitný ostrov.
1: Tam ho nepřátelská jízda překvapivě zaskočila.
2: A 9. září toho roku 1594. byla jeho armáda rozprášena.
3: Debakl.
2: Naprostý.
0: Velením pevnosti pověřil Matyáš hraběte Ferdinanda z Hardega, kterého považoval za jednoho ze svých nejzkušenějších důstojníků. Později mu bylo vytýkáno, že pro tak náročný úkol vybral nevhodného muže a sám si ponechal i nadále velení nad hlavní částí sboru, s níž se uchýlil do opevněného tábora na malém Žitném ostrově. Jak se záhy ukázalo, bylo to rozhodnutí ještě nešťastnější než jmenování Hardega velitelem Rábu, protože od okamžiku, kdy se Turci ujali iniciativy, se Matyášovo válečnické sebevědomí rychle vytrácelo a s ním mizely i poslední známky jeho vojenských schopností. Zatímco pevnost Ráb odolávala úspěšně tureckým útokům, Matyáš nedokázal udržet své vojsko v patřičné kázni a nepokusil se ani o jedinou operaci, která by obleženým ulehčila. Nakonec se císařští nechali překvapit v noci nenadálým tureckým útokem, který měl katastrofální následky. Turci rozehnali Matyášovu jízdu, on sám se jen stěží zachránil a zmocnili se jeho dělostřelectva a celého trénu se zásobami potravin a munice. Do rukou jim padly dokonce i písemnosti Matyášovy kanceláře. Panický útěk jízdy strhl k ústupu i zbytek sboru. Ráb sice nebyl ještě ztracen, ale odstl se v neprodyšném tureckém obklíčení a naděje na jeho záchranu rychle mizely.
3: Jak rychle?
2: Jako sníh na slunci. Do 3 dnů jeho posádka kapitulovala.
3: Jednoznačnou vinu nesl Matyáš, to snad bylo jasné, ne?
2: Matyáš byl příslušníkem císařské rodiny.
3: No, a co?
2: Za tu katastrofu musel zaplatit někdo jiný.
3: A kdo?
2: Velitel pevnostních jednotek z Rábu, Ferdinand z Hardegu.
3: Dostal důtku?
2: Dostal. tu nejvíš.

0: menší. Ztráta Rábů se císaře Rudolfa citelně dotkla.
1: Zjišťujeme u historika doktora Josefa Janáčka.
0: A tak, když se všichni začali domáhat potrestání viníků, zatvrdil se císař proti Ferdinandovi z Hardega. Ten byl postaven před polní soud společně s italským pevnostním inženýrem Perlínem, odpovědným v Rábu za opevňovací práce, a oba byli odsouzeni za zrádné odevzdání pevnosti nepříteli. K smrti. Milosti od císaře se nedočkali. A tak byli v zápětí ve Vídni veřejně popraveni. Arciknížeti Matyášovi nikdo vinu nepřičítal, ačkoliv bylo evidentní, že svou neschopností zavinil zhroucení celé habsburské fronty kolem Rábu a někteří zpravodajové se ve svých depeších vyjadřovali o jeho nespůsobilosti velmi otevřeně.
1: Copak nikomu nedošlo, jaké dřevo bylo postaveno v čelo habsburské armády?
2: Nejvyšší politická místa byla nucena uznat velitelskou neschopnost Matyášovu a také Maximiliánovu.
1: Tak přece.
2: Ovšem pouze diskrétně.
1: Jasně, veřejností by otřáslo, kdyby se zjistilo, jaký blbec byl v čele.
2: V tomto případě v čele armády.
1: To je jedno, v jakém čele, hlavně, že byl odvolán.
2: Vojevůdce, amatéry.
1: No, lépe by bylo mluvit o diletantech.
2: Nebylo možno jen tak s okamžitou platností odvolat.
1: Pro boha, proč?
2: Zájmy.
1: Zájmy jaké?
2: Vyšší zájmy.
1: Již tehdy?
2: To platí pořád.
3: Celá ta choulostivá věc se zařídila citlivě.
1: Jak?
3: Takže po bocích Rudolfových bratříčků se objevili skuteční profesionální vojáci v hodnosti polních maršálů.
1: No, konečně.
3: Matyáš dostal k ruce vynikajícího válečníka Karla z Mansfeldu.
2: Ten proslul už ve válkách v Nizozemí.
3: A ještě další schopné důstojníky, například generála Tillyho.
1: A zabralo to?
3: Zabralo.
2: Jen co se Mansfeld ujal velení, výsledky se dostavily. V létě roku 1595. převzala císařská strana na uherské frontě iniciativu a Mansfeld oblehl Ostřihom.
0: Počet vojáků vzrostl na 60 tisíc mužů. Upevnila se jejich disciplína a obležením Ostřihomi dal Mansfeld najevo, že chce převzít v turecké válce iniciativu. Nedaleko se mu podařilo porazit početný turecký sbor táhnoucí obleženým na pomoc a získal ohromnou kořist. Nejcennější předměty byly poslány císaři do Prahy, stejně jako zdobité Ostřihomi o několik týdnů později. Jeho autorita se ještě víc upevnila, avšak v zápěti na to Mansfeld v polním ležení zemřel, pravděpodobně na tyfus, a celá jeho vojenská koncepce se v zápěti rozpadla. Když se nad to nedostávalo peněz ani na žolt pro vojsko, nižší velitelé si nevěděli rady ani s těmito obtížemi, ani s dalším vedením války. Tehdy se znovu objevil u armády arcikníže Matyáš. Jak se dalo čekat, nic dobrého nedokázal. Tažení, započaté tak slibně, se po obsazení Ostřihomi a Vyšegrádu rozplynulo do ztracena.
1: Ještě tu byl ale druhý Rudolfův bratr Maximilián. Copak jeho velitelské schopnosti?
2: No, projevoval poněkud víc odvahy než Matyáš. Válečné úspěchy však nesklízel.
1: To je smůla. Další Habsburg a další problém.
2: Císař Rudolf i jemu přidělil vojenského experta. Jako jeho zástupce jmenoval generála Adolfa ze Schwarzenberga.
3: Za jeho působení dosáhli císařští několika úspěchů.
2: Dílčích úspěchů.
3: Ku příkladu dobyli pevnosti Vácov, Hotvon a ještě další místa.
1: No, slibný počin.
3: Jenomže na podzim 1596 se s Turky utkali v nešťastné bitvě. V největší, jaká byla za té 13-leté vojny turecké svedena. V bitvě u Keresztéše.
2: Habsburským spojencem tady byl Zikmund Báthory, sedmihradský vévoda, kterého mezitím získali Rudolfovi diplomaté na svou stranu.
3: Jednotky ze Sedmihradska však Maximiliánovi nepomohly.
2: Arcivévoda ztratil u Keresztéše celý trén.
1: Což nebylo poprvé, jak víme.
2: A císařská armáda, čítající 50 tisíc mužů, byla povážlivě zdecimována.
1: Oni na to byli habsburští vojáci v poslední době pomalu už zvyklí.
2: To vše se odehrálo v době, kdy už Osmanské říši,
1: tedy Turecku,
2: vládl nový sultán Mehmed III., muž, jehož dostatečně charakterizuje fakt, že se trůnu zmocnil povražděním 19 svých bratrů.
0: Radci kníže Maximilián, který se stále zdržoval v poli u vojska, měl nejlepší úmysl znovu se zmocnit pevnosti Rábu a odčinit tak ponižující porážku, kterou utrpěl jeho bratr Matyáš. Brzy se však přesvědčil, že rábská pevnost je téměř nedobytná. Ztráty jeho vojska v bojích s obleženými byly poměrně vysoké. Z českých šlechticů zahynuli při obléhání pevnosti Jan z Pernštejna a Jan Vchynský ze Vchynic. Ke všemu začali ve vojsku zlé řádit epidemické nemoci. Když se k Rábu blížil turecký sbor, táhnoucí obleženým na pomoc, nepostavil se mu arcikníže Maximilián na odpor, ale nařídil ústup do Komárna. Naděje na dobytí pevnosti pravidelným obléháním byla velmi malá a tak vznikl v zimě konkrétní plán na dobytí Rábu překvapujícím útokem. Spolu s generálem Schwarzenbergem, jehož výchozí základnou byla pevnost Komárno, podnikl útok na Ráb Mikuláš Pálfy a zúčastnilo se ho asi 5000 císařských žoldnéřů. Útok se uskutečnil 29. března časně ráno a dokonale překvapil nepřipravenou tureckou posádku pevnosti. Po tříhodinovém krutém boji se císařští Rábu zmocnili a do celého křesťanského světa se rozletěla zpráva o velkém vítězství, jehož bylo dosaženo.
1: Jak se dozvídáme z pamětí Mikuláše Dačického z Heslova?
0: Nočně skrze nástroj nový, řečený petarda, od železa připravený a prachem ručničným naplněný a tak u jedné brány té pevnosti tajně položený a zapálený, čímž brána rozvržena a průchod do pevnosti křesťanům učiněn mimo naději Turků na pevnost se bezpečících.
1: Musela to být hotová senzace tohleto vítězství.
3: Takže byla po celé Evropě.
2: Čím potupnější jí připadala ztráta Rábu, tím hlučněji oslavovala jeho dobytí.
3: Na Pražském hradě se střílelo na oslavu vítězství z děl a ve všech pražských kostelích byly slouženy slavné mše.
2: Vítězní velitelé dostali skvělé odměny.
3: Schwarzenberg byl povýšen do stavu hříšských hrabat.
2: A nezapomnělo se ani na Pálfyho.
3: Na paměť toho slavného vítězství byly pořizovány při cestách nápisy i jednoduché památníky, kterým se říkalo Rábské kříže.
2: Dokonce i císař Rudolf pookřál.
3: Ačkoliv se do té doby okázale vzdával jakýchkoliv vojenských ambicí, teď dokonce pózoval před svými portrétisty v Kyrisu jako hrdinný vítěz nad Turky.
1: Jinak se nic nezměnilo, nedošlo ani k zásadnímu obratu v poměru sil, nezměnil se ani ráz války, ve které se bojovalo především o pevnosti. Válka se nezastavila, na obou stranách přibývalo mrtvých a raněných a všude zbídačovala obyvatelstvo bez rozdílu víry a jazyka. Čím dál, tím víc bylo jasné, že nakonec bude úspěšnější ta z mocností, která bude mít víc trpělivostí a sil.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: viděl Helenu. Speciál plný slavných Helen.
1: Uslyšíte vyprávění Heleny Růžičkové,
0: Heleny Štáchové,
1: písničky Heleny Vondráčkové i dalších výjimečných žen, které spojuje jediné jméno.
0: Já viděl Helenu. Pořad, který vám vykouzlí úsměv i dobrou náladu.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, s Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Naproti mě už sedí ve studiu velmi sympatická dáma a já si u ní dovolím tvrdit, že má mimořádný cit pro lidské příběhy. I proto se asi stala dramaturgyní. O své profesi říká, že úkolem dramaturga je přinášet témata, která rezonují se souborem, dobou i publikem. Jestli a jak se jí to také daří, o tom se něco dozvíme v dnešním Tandemu. Vítám dramaturgyni Městských divadel pražských Věru Maškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Než se ale vydáme do divadla, tak se takovým naším zvláštním rozhlasovým strojem času vrátíme do Rokycan v roce 1961. Proč? Tak vy už určitě tušíte, naši věrní posluchači, ale těm ostatním to prozradím po písnice.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doufám, že jsem neprozradil něco, co jsem prozradit neměl. Myslím teď letopočet, paní Mašková, ne?
2: Ne.
1: Takže Rokycany, to je místo vašeho narození. Je to tak?
2: Ano, je.
1: Tam jste prožila taky dětství, nebo?
2: Ne, tak úplně
1: se
2: ne. Ne, já jsem se v Rokycanech jenom narodila, ale naše rodina žila v Dobřívě, to je malá vesnice, kousek od Rokycan. A odtamtud pochází můj tatínek a maminka se tam přivdala a tam jsem vlastně prožila celé dětství a 19 let prvních let svého života.
1: Čili jste, já to řeknu tak jak mě to napadá, holka z vesnice vlastně.
2: Ano.
1: Říkám to s plným vědomím toho, že já jsem taky kluk v podstatě z vesnice, takže vím asi, jak takové dětství může vypadat. Je to určitě příjemné dětství, protože člověk je blízko třeba přírodě, blízko zvířatům, prostě všemu, co k tomu patří, k té vesnici, ale zase je trošičku třeba odtržený od města. Jak jste tohle to prožívala? Vadilo vám to?
2: No tak... Asi trochu ano, protože ke zvířatům já moc vztah nemám.
1: Nemáte.
2: A ze psů mám dokonce fóby, malých kožešinových zvířat se bojím. Takže jako mé dětství to bylo obcházení vesnice různými pěšinkami, abych nepotkala žádného psa. Takže to jako mě moc ne.
1: Zrovna... A to nikdy v dětství pokousal nějaký
2: ne,
1: pejsek?
2: Ne. To já jsem se s tím patrně narodila. Ale na druhou stranu já jsem se narodila v rodině lidí, kteří měli velice blízko ke kultuře. Můj tatínek to je takový ten dobrý člověk, takový ten jako z hlouby duše křesťan, který prostě jde tou rovnou cestou, životem a prostě od něj jsem se učila takovým těm občanským postojům, to, že člověk prostě musí žít pro dobro, pro obecné vlastně nadosobní cíle a tak dále. A maminka zase byla místní paní učitelka, taková ta paní učitelka, co učila 50 let malé děti, takový z rodu těch učitelů, na které se vzpomíná, které prostě vychovávali ty generace, milovala děti a milovala i to učení samotné a ty předměty, které učila, milovala hudbu, literaturu a dokázala prostě nadchnout generace lidí pro tyhle ty záležitosti. Si vzpomínám, že když jsme byli malé děti, takže jsme zahájení Pražského jara považovali za něco neobyčejně vzrušujícího a dobrodružného a všichni jsme u toho chtěli být.
1: To je nádhera.
2: No a navíc moji rodiče v té vesnici se podíleli na nejrůznějších kulturních aktivitách a jedna z nich bylo dětské divadlo. Divadlo, které děti hrály dětem a to tam pořádali prostě po generace a generace místních dětí. Na to určitě vzpomínají jako na vrcholný zážitek svého života. I pro mě to bylo úžasně jaksi inspirativní. Od 4 let jsem si odmítala dát ustřihnout vlasy, protože jednou přece budu hrát tu princeznu, tak ty vlasy nutně potřebuju.
1: No jistě. Zahrála jste si ji?
2: Zahrála, no. Ovšem ta výsada hrát to divadlo, ta přicházela až ve 4. třídě obecné školy. Do té doby jsme museli čekat. Mně to připadalo nesmírně dlouhé, tohleto čekání, takže jsem už jako malé dítě začala organizovat takovou jako kontraakci ve školní tělocvičně, kde prostě ty malé děti na protest, že ještě nejsou připuštěni na to velké jeviště, si dělali prostě taková truc představení. Což bylo pro mé kamarády poměrně velké štěstí, protože já jsem sice měla imidž té hodné holčičky, ale zároveň tu úžasnou fantazii a spoustu pitomých nápadů. A díky tomu, že jsem je začala realizovat jako divadlo, tak moji kamarádi přežili. Že?
1: Jaký repertoár jste vymýšlela pro tohle truc divadlo?
2: No, to byly taková, myslím, že to musely být velmi bizarní příběhy, takové neuvěřitelné věci, protože se tam vlastně hrálo všechno, co já jsem četla. A já jsem od dětství prostě četla naprosto hltavě a jako všecko, co mělo písmenka, takže jsem měla vždycky rozečteno aspoň 6 knížek dohromady, no a ta představení to byl kompilát.
1: To bylo medli takhle.
2: Takže to museli být opravdu, teď jsme byli namustrovaní do neuvěřitelných hádrů, no jako ti dospělí na to vzpomínali jako na velmi zábavné akce.
1: Já si myslím, že tohle vám nikdy nevymizí z paměti a to je nádherný základ přece, krásný.
2: No, tak jako ano, no a pak přišlo samozřejmě to velké divadlo, kdy teda už to jako organizovali ti dospělí a to byl prostě ten úžasný zážitek, teda stát na tom jevišti. Ale já jsem zjistila, že mě vlastně baví víc to organizovat, než na tom jevišti stát.
1: To je velice důležité. K tomu se dneska samozřejmě dostaneme.

0: Tandem glosuje.
1: Jestliže mám tu příležitost a povídám si dnes v tandemu s dramaturgyní Městských divadel pražských Věrou Maškovou, tak mi pochopitelně nedá, abych se nezeptal, čím se dramaturgie takového mamutího divadelního zařízení, jaký městská divadla jsou, řídí. To je to několik scén samozřejmě. Mají městská divadla nějakou jednotnou dramaturgii, a nebo se v podstatě snažíte, já nevím, mapovat nejrůznější trendy světového divadla?
2: No tak samozřejmě obhospodařujeme dvě divadelní scény, jednu malou, jednu velkou, a to spektrum toho publika je poměrně široké. Nemůžeme samozřejmě stavět repertoár tak, abychom uspokojili každého, ale zase na druhou stranu prostě si musíme uvědomovat, že jsme divadlem pro střední vrstvu. To je prostě naprosto evidentní. Pro tu malou scénu samozřejmě vybíráme...
1: Máte na mysli rokoko.
2: Rokoko. Vybíráme samozřejmě komornější příběhy. Na té velké scéně se můžeme trošičku víc rozmáchnout. Ta dramaturgie má několik linií, které se tak jaksi prolínají napříč těmi domy, a několik vlastně jakoby směřování. Je to jednak, se snažíme uvádět ty opravdu velké příběhy klasické i současné literatury, které kladou ty základní existenciální otázky, otázky našeho smyslu, našeho bytí. A tato linie se vlastně realizuje dvojím způsobem. Jednak se dělají ta skutečně jakoby velká představení v tom divadle ABC, a pak se dělají adaptace pro ten malý prostor, kde se vlastně místo tou cestou toho rozmáchlého gesta, jde tou cestou vlastně introspekce, toho pronikání do těch nejspodnějších hloubin lidské duše. Dalším tématem je téma vlastně jinakosti. Je to téma lidí, kteří jsou nějakým způsobem

0: nevím, světové trendy, to znamená to, co třeba zabere, dejme tomu, já nevím, na Broadway nebo v Londýně nebo v Paříži, prostě to, co frčí. Potom vy nejdete, že byste se snažili uvádět takovéhle, já nevím, highlighty.
1: No tak to samozřejmě, já jako dobovou módu nikdy nepodceňuje, protože si myslím, že když se prostě velké množství lidí začne o něco zajímat, takže vždycky v tom základě je něco, co jakoby nějak rezonuje s tou dobou. I my se samozřejmě jakoby tomuhle tomu nevyhýbáme, ale vždycky tím základním kritériem je to téma, to sdělení, které to jednotlivé dílo přináší. Takže v poslední době jsme třeba uvedli několik adaptací filmových děl, což jakoby je označováno za takový módní trend.
0: Je to trochu trendy, no.
1: Ale my jsme samozřejmě neuváděli zrovna ty největší trháky, které bouraly kasu, ale Larse von Triera a Pedra Almodovara, což já si myslím, že jsou naprosto geniální nejenom režiséři, ale také autoři, kteří právě přinášejí úplně nový pohled na svět. A to se mi zdá na tom inspirativní a to je něco, co by to divadlo samozřejmě nemělo přehlédnout a co ho může velmi obohatit.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: V dnešním povídání s dramaturgyní Městských divadel pražských Věrou Maškovou se teď vrátíme od dramaturgie její současné scény, nebo dvou vlastně scén, tedy Městských divadel, se vrátíme k ní samotné, to znamená k vaší kariéře. My jsme skončili vlastně u toho, když jste jako malá holčička dělala ten truc repertoár proti těm už školním dětem, ale teď uděláme asi trošičku skok, protože to by bylo hodně dlouhé povídání. Ten zájem o literaturu a hlavně o divadlo vás nakonec dovedl na Damu. Ale váhala jste třeba mezi tím, jak si jste říkala, dlouhé vlasy, princezna, hrát divadlo a připravovat divadlo?
2: Rozhodně ne. Já jsem vlastně si nikdy ani nedávala

0: přihlášky někam jinam než na dramaturgie a nejsem prostě frustrovaná herečka, která u dramaturgie skončila, naopak. Pro mě to byla prostě životní volba a dokonce jako dost vyčekaná, protože jsem dělala zkoušky pětkrát, než jsem byla přijata, a to jenom na dálkové studium, protože prostě ty kádrové materiály naší rodiny nebyly zrovna bez poskvrnky, takže jsem si to musela opravdu jako perně vyčekat a nikdy jsem toho nelitovala.
1: No ale myslím si, že se vám dařilo, protože už v průběhu studia jste dostala stipendium, jestli se nepletu, od S.K. Neumanna v Líně.
0: Když jsem skončila.
1: Jste skončila? Aha. No tak to je ovšem úžasné, protože spousta absolventů dlouho třeba svoje uplatnění hledá. Vy jste tak nemusela činit a rovnou jste se mohla jaksi pustit do smysluplné práce.
0: No tak ono to tak jednoduché nebylo, protože to byl rok 89, takže jediné, co jsem se v divadle S.K. Neumanna naučila, bylo, jak se dělá revoluce, protože tehdy ten rok vlastně o divadle nebyl.
1: No to je pravda. Takže kde jste začala opravdu tedy dělat divadlo? No,
0: opravdu dělat divadlo jsem začala v Ostravě. Což bylo velmi šťastné období, protože já jsem vždycky chtěla dělat to velké divadlo. Mě prostě lákaly ty hangáry a mě, jako tehdy, když jsem byla...
1: Myslíte kamenné jako?
0: Velké kamenné divadlo kamené. A velký prostor.
1: Jo.
0: Takže prostě divadlo Jiřího Mirona, který je noční můrou mnohých divadelníků, tak já jsem tam byla jako ryba ve vodě prostě, protože mě to připadalo, že to je konečně to, kde se člověk může rozmáchnout a prostě říct něco zásadního spoustě lidí a tak dál. Takže to, a jako, tehdy jsem na to ještě měla energii, takže jako to bylo opravdu, opravdu zábavné a šťastné období, i když na druhou stranu to bylo také období velikých změn. Vzpomínám si, že už tehdy, jak si, když jsem přišla do Ostravy, tak první kauza, která se tam řešila, bylo, že prostě byly dány do privatizace prostě úplně všechny veřejné instituce, od Filharmonie po Zoologickou zahradu, a že se tam řešilo prostě, jak si, jak toto, vlastně tuto zhůvěřilost odrazit a tak. Takže jako ta doba měla samozřejmě své komplikace a své mouchy.
1: Co jste do toho velkého prostoru, který vás tak inspiroval, co jste do toho vybírala? Co se tam za dobu vašeho působení odehrálo? Na co vy jste zvlášť pyšná? Co jste dělala hrozně ráda?
0: Tak byla to tak inscenace Don Juan, což byla taková montáž vlastně z různé literatury na juanovské téma. Vznikla taková veliká vlastně inscenace, na které se podíleli výborní herci, tam byl tehdy opravdu vynikající soubor.
1: Já myslím, že Ostrava dneska disponuje taky skvělými herci.
0: Ano, jako Ostrava navzdory mým očekáváním, tak se ukázala jako velice kulturní město a město, které si svou kulturu nejenom dotuje, ale vlastně hájí, a žádné divadlo tam nezaniklo, dokonce tam po revoluci jedno divadlo vzniklo, takže to jako je opravdu obdivuhodné.
1: A zpátky k tomu Juanovi.
0: Ano, a to bylo takové velké představení, kde se tak jako šťastně potkali jak ten inscenační tým, tak i ty vynikající herecké výkony. Existuje to taky zaznamenáno Českou televizí, takže je to i ke zhlédnutí a myslím si, že to bylo představení, na které jsme mohli být právem pyšní. Pak myslím, že se dost povedl Shakespeareův Kupec Benátský, což bylo taky taková veliká, veliká freska. Takže, ale vzpomínám strašně ráda i třeba na představení, které se nehrálo na tom velkém jevišti, ale naopak v tom mramorovém foaje, a to byla Vianova pěna dní, kterou jsem tam dělala s Radkem Lipusem, a to bylo taky velice zase křehké, milé a hezké představení, na které taky moc ráda vzpomínám.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host Tandemu, dramaturgině Městských divadel pražských Věra Mašková, se přiznala, že jí nejvíc inspiruje a vyhovuje velký prostor velkého kamenného divadla. Já tomu rozumím docela, ale přitom teď nevím, jak se srovnáte s tím, že jste si mezi klasiky českého humoru vybrala dva pány, kteří jsou doma, nebo byli doma, bohužel byli, v prostoru nekonečně komornějším, totiž na malé scéně, jedné z těch slavných malých scén Semaforum. Mám teď na mysli samozřejmě Suchého Šlitra. To vám nevadí, že to je úplně jiné prostředí?
2: Naopak, já strašně ráda chodím do malých divadel a strašně ráda se dívám na to, jak to dělají kolegové. Takže to a dělají něco, co já třeba rozhodně neumím. Ale tyhle pány já jsem si nevybrala ani tak kvůli divadlu. Já na ně mám vzpomínku z dětství, když jsem jejich humor vlastně čerpala z gramofonových desek, které se našly na nějaké půdě. Bylo to takové zvláštně mystické, protože jsme našli prostě desku, která se jmenovala Člověk z půdy.
1: Na půdě.
2: Na školní půdě.
1: To je nádherná.
2: A odnesla
1: schoda.
2: Jsem si to domů a tam jsem to prostě poslouchala já i můj bratr a dokonce jsme z toho často citovali a pak, když jsem byla dospělá, tak jsem byla vždycky strašně potěšená, když jsem našla někoho, kdo znal stejné citáty.
1: A znáte ještě nějaký?
2: Teď nevím, teď si zrovna asi nevzpomenu.
1: Já jsem vás nechtěl chytit takhle na švestku. Škoda, no, že jsme mohli, jsme to i dokumentovat.
2: Ale vím, že kolem různé ty vtípky kolem piána, jako jak vyňá piano a začne na něj hrát.
1: Ano,
2: jak
1: výborně.
2: Nemohl snad přestat, když ta slečna hrála a tak dál, tak to byly naše oblíbená rodinná úsloví.
1: No tak piano, no tak to je nádherný nápad, protože o piánu si pánové Suchý a Šlitr moc hezky povídají zrovna v téhleté skvělé scénce.
3: Jsme tu. Myslíš? Ovšem, soudím tak podle nástroje. Co jsi to říkal? Říkám, že soudím podle nástroje. Ten nástroj tohleto. To je piano. A ten zvuk. Pojď, zahraj na to něco.
4: Nikdy.
3: A co to?
4: Mám s tou hrdost.
3: Hrdost, to já taky. A hele, jak se ti to projevuje?
4: No to máš různý, když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju.
3: No, já to samý, tak když někde vidím blbý piano, tak nezahraju.
4: U tebe to není hrdost, u tebe je to neschopnost.
3: To máš jedno, ale nakonec jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato já jsem na tom líp, poněvadž když někde vidíme blbý piano, tak oba nezahrajem. Jenomže ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
4: Před blbým pianem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vyniknu.
3: Jenomže jak dlouho už spolu takhle hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli, no? Jeden.
4: Dva.
3: Jeden.
4: Dva.
3: Dobře, ty jsi viděl dva, já jeden, no. Já nepiju. Ale pojď sem, tu máš a zahraj něco, když pro tebe rodiče vrazili ty peníze, tak ať to něco...
4: Vodí. Jaký peníze? Já jsem samouk.
3: To jsme vlastně spolužáci.
4: No tak předveď, co jsi pochytil spolužáku.
3: No já toho moc nepochytil, já chodil hodně za piano.
4: V tomto je, já nemohu chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem hřel a dneska ze mě něco je.
3: No jo, skladatel, to je marný, to tě nikdo nebere. To vám byl v dějinách hudby jeden takový skladatel, který mohl chodit za piano, přestože toto stálo u zdi. Liszt.
4: No a nechodil. Proto jsme to s Francem někam dotáhli.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Tandem volá.
1: V dnešním tandemu se za chviličku ozve externí hlas, samozřejmě po telefonu, a já jsem se jeho jméno dozvěděl poprvé od známého kamaráda Vládi Čecha, se kterým jsem se při různých příležitostech potkával. On mi říkal, že pilně zkouší, že brzo bude premiéra, potom, že byla premiéra 100 roků samoty, a velice si pochvaloval režiséra Petra Gábora. A to by zrovna měl být ten, se kterým si teď popovídáme. Takže jste tam, pane Gábore?
2: Dobrý den, ano, při telefoně Petr Gábor, skutečně osobně.
1: Já vás srdečně zdravím. Velice si vás Vláďa Čech chválil tedy.
2: To je strašně příjemně, za to počúva.
1: My tady sedíme s paní Věrou Maškovou, dramaturgyní vašich městských divadel pražských, která vás srdečně zdraví taky.
3: Zdravím, ahoj.
2: Ano, ahoj Věrka, to si na mě připravila, prosím tě.
1: Určitě samé příjemné věci. Chceme si popovídat o vaší práci, protože my si povídáme o její práci a samozřejmě to se s vaší velice příjemně pojí, protože její nápad byl předpokládám, to byl váš nápad 100 roků samoty.
3: Ano, to byl můj nápad a to byl další z těch šílených nápadů, které jsem uštrikovala na Petra Gábora.
1: No ale ten šílený nápad, jak hezky říkáte, už kvasil delší dobu, protože už jste to chtěli realizovat dokonce na Moravě, víte?
3: Ano, chtěli jsme vlastně dělat jinou věc od Markéze, Kroniku ohlášené smrti. Tenkrát se to nepovedlo, no, tentokrát to vyšlo.
1: Jak se rád jste přijal tenhle ten úkol, pane Gábore?
2: No tak ja s Vierou ako dramaturgom pracujem už skutočne veľmi dlho, ona je teda mimoriadne náročná a to na jednej strane ma to baví, pretože ja by som možno v podstate bol taký možno aj línejší v niečom a objavím vždycky nejakú vec a pripraví pre mňa proste niečo, čo je veľmi náročné, nielen pre mňa, ale aj pre herecký súbor a to ma vždycky posunie, takže je to strašne dobrá metóda, ktorú Viera má. A postaví ma vlastne pred situácie, pred texty, ktoré skutočne sú veľmi ťažké, náročné a človek si povie, režisér, tak hovorím, neviem, či toto zvládnem, ale keď s ňou idem do nejakej spolupráce, tak verím zase v jej úžasné schopnosti analytické a vôbec ako vie rozobrať text, takže vždycky proste viem, že ma navedie správnym smerom a že do toho vstúpi zase moja invencia, takže potom je to naozaj ako veľmi zaujímavý proces.
1: To je samá chvála, to je dobře, takhle to má být. Ale pan ředitel Zajíc si taky chválil to, že z roku samoty je krásným kolektivním dílem, že se tam nádherně projevil soubor. Souhlasíte?
2: To je pravda. No. Teda ja k tomu musím len súhlasiť, pretože skutočne ten súbor sa teda pod vedením Ondra Zajíca vlastne niekoľko rokov už formuje a ja som tam mal možnosť teda pracovať aj na iných inscenáciách asi štyroch pred týmto Markézom a skutočne prišlo takému malému zázraku, že ten súbor vlastne tým, že je to veľký rozsah toho textu a skutočne tam záleží na každej jednej postavičke, tak sa stalo aj to, že ten súbor sa veľmi ako zomknul spolu a panovala tam vlastne veľmi dobrá atmosféra a nakoniec to bolo aj cítiť potom, myslím, na tom predstavení.
1: Pani Mašková, chystá sa nejaká spolupráce, ve ktorej sa objeví vaše jména? Myslím, vaše a jméno pana Gábora.
3: No tak ja bych nepředbíhala, ale určite něco dalšího zase vymyslíme.
1: Nepochybne. Moc vám děkuju, pane režisére. Mějte se moc hezky.
2: Ďakujem a želám vám teda krásny deň.
1: Díky za váš čas.
2: Na všetkých.
1: Áno, díky. Naschledanou.
2: Naschledanou, ďakujem.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dramaturgyně městských divadel pražských paní Věra Mašková je hostem dnešního tandemu. Když se povede takový skvělý výběr, jako jsme si povídali před písničkou ještě s režisérem Petrem Gáborem, že to prostě zafunguje, že všichni pracují tak, jak mají a všichni to přijmou tak rádi, jak to přijali. To je ideální stav. Ale nenastane vždycky. Co si budeme povídat? I dramaturgovi se občas stane, že, teď to řeknu natvrdo, prostě sáhne vedle. Stalo se vám to někdy?
2: Ano, stalo to se samozřejmě stát může, nemělo by se to stávat, ale já vždycky říkám, že jako když člověk dělá umění, tak není placen za permanentní úspěch, ale za hledání. Ovšem, mně se tady podařil husarský kousek, že jsem sáhla vedle a tu chybu jsem hrdě a nepokořeně ještě zopakovala.
1: Jak to?
2: To se tady opravdu stává málo komu. No, kdysi v Ostravě jsem uváděla Šrámku v Stříbrný vítr. Bylo toho moc krásné představení, které režíroval Radovan Lipus, Petr Matásek k tomu udělal úžasnou výpravu, no a nikoho to nezajímalo, to představení. Přestože ti herci byli vynikající, všechno to bylo takové to představení snu, kde všechno funguje, ale nikoho to nebaví.
1: A čím to je?
2: No, protože to téma, ale to jsem pochopila až poté, co jsem tuto zkušenost udělala ještě v Olomouci, kde to režíroval Petr Gábor, scénu dělal Jožo Ciller, herci hráli jak z Partesu, bylo to opět velice krásné představení, které zase nikoho nezajímalo, no protože to téma prostě nerezonuje s tou dobou, protože prostě vysvětlovat mladým lidem, že jako se mají vzepřít autoritě svých rodičů, když vlastně žádná autorita nikde není a když ten problém je zcela opačný, že prostě ta bezbřehá svoboda, s kterou si nevědí rady, no tak to byla opravdu velká spozdilost ode mě, ale musela jsem to zopakovat dvakrát, než jsem na to přišla.
1: A to je ale opravdu, to je frapantní tedy, že jste mohla počítat s tím, že dnešní otrlá mládež, ta tedy opravdu nebude brát stříbrný vítr za svůj, to je fakt.
2: No, no. No a zase samozřejmě ti starší, tak pro ty už to taky není téma, že jo, ty to bavilo, když byli mladí.
1: Ano, ano.
2: Takže to byl tedy skutečně husarský kousek.
1: No tak dobře, tak tohle to hodíme za hlavu a za chviličku po písnice si popovídáme o tom, co je před vámi a že už určitě takovou chybu neuděláte.
3: Tady je Pohoda.
0: Český rozhlas Pohoda.

letí za sebou, jak hejno labutí. Proč jejich křídla sebou, proč stojím bez hnutí? Já za ten týden zvadla, co čekám u dveří.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jak jsem už signalizoval před písničkou, tak si s Věrou Maškovou, dramaturgyní Městských divadel pražských, chci teď popovídat o tom, co je před ní. Znamená, už jsme si tady nastínili některá díla úspěšná i méně úspěšné tituly, které třeba nezabrali u diváků, co už je za vámi. Ale vy třeba taky, to jsem tady v podstatě pominul zatím a nerád, píšete sama taky původní divadelní hry Přijď království tvé a děláte adaptace literárních textů pro rádio. Ráda děláte pro rozhlas?
2: Ano, to je úplně jiná práce vlastně, než ta pro divadlo. Zase to člověka inspiruje k jinému způsobu vyjadřování.
1: A to je vždycky dobře, když máte mnohotvárnou práci, že jo?
2: No a je to určitě zábavné a vzrušující. No.
1: Tak teď zkuste tak zamyslet, co je před vámi pro rádio, případně pro televizi, pro divadlo.
2: No tak teď mám před sebou vlastně dva divadelní počiny, ten jeden už se zkouší, to je adaptace románu Josepha Hellera Gold za všechny peníze, to bude další premiéra divadla ABC, režíruje Ondřej Zajíc a spolu jsme vlastně dělali tu adaptaci tohoto velice inteligentního humoristického románu, který já jsem vlastně říkala, že je to taková nejméně hellerovská ze všech hellerových knih, přestože je vlastně velice autobiografická.
1: Tak hlavu 22. znali skoro všichni, že jo, tak teď budou překvapení.
2: No určitě, no, ale myslím, že příjemně, protože je to, jak říkám, je to knížka autobiografická, pojednává o vysoké politice, o tom, co to vlastně pro člověka i skeptického a inteligentního člověka znamená dostat nabídku do vysokých vládních kruhů a jak to může zamávat s jeho životem a jak ho to může, jakým koncům ho to vlastně může přivést a vlastně to demaskuje i to zákulisí té velké politiky, takže myslím, že to bude záležitost velice zábavná. A druhá věc, která mě čeká na jaře, tak to je adaptace dvou románů Květy Legátové, Žellar a Josovy Hanule, která se bude hrát v divadle Rokoko. Takže to je taková, jako já připravuji ten scénář a na tom teda teď pracuji.
1: A to bude mít něco společného se Žellary filmovými?
2: No, se Žellary filmovými až tolik ne, jako vychází to důsledně z té literatury, z té literární podoby. Snažíme se, abychom vystihli tu poetiku, která je velice svébytná a abychom tady byli právě té literatuře, která je úžasná, protože to skutečně považuji za jeden z největších literárních objevů posledních let, jako zjevení vlastně těchto knih a doufám, že se nám to podaří a že to bude něco, co bude zajímat i naše diváky.
1: Že se nebude vokovat stříbrný vítr.
2: Ne. Pevně doufám.
1: Jo, tak připomínám, už se omlouvám. Já vám naopak přeju, paní Mašková, aby díla, kterými teď naplníte repertoár městských divadel pražských, přinesla tedy plné domy, jak se říká, protože to je to, co si divadelníci přejí. A ať jsou hlavně samozřejmě ti diváci spokojeni a ať prostě k vám rádi chodí. To byla dnes dramaturgyně městských divadel pražských Věra Mašková na tandemu a já doufám, že ne naposledy, protože v divadle se pořád něco děje. Díky a nashledanou.
2: Děkuji vám, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dechová hudba na jihu Moravy má dlouhou tradici. Mezi nejúspěšnější dechové soubory patří podlužácká kapela Šohajka z Dolních Bojanovic u Hodonína, která vznikla z podnětu trumpetisty Vojtěcha Ducháčka, absolventa Brněnské konzervatoře v roce 1982. Ten je jejím kapelníkem doposud. Píseň Vůně růží, kterou jsme právě v podání Šohajky slyšeli, napsali osvědčení autoři František Kotásek a Vladimír Salčák. Moravské kapely z jihu nám dnes budou hrát celou půl hodinku. Z Dolních Bojanovic u Hodonína se přesuneme do Horních Bojanovic. Tady mají kapelu Hornobojani a ta nám zahraje píseň od Antonína Osičky s názvem Hrají a zpívají Hornobojani. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.

Právě nám v pořadu Muziky muziky hráli Hovorané z Hovoran u Hodonína, kteří od svého vzniku v roce 1976 urazili kus cesty. Po celou tu dobu se snažili dát svým posluchačům pěknou písničku, která potěší všechny příznivce dobré muziky. Dnes v pořadu Muziky muziky posloucháme kapely z Jižní Moravy. Jemnou píseň s názvem Lásku neuhlídáš od manželů Gurských nám teď zahrají Vacenoviáci z Vacenovic u Hodonína.

Tak takhle hrají žadoviáci z Žádovic na Jižní Moravě, vesnice, která leží jen o několik kilometrů severně od Vacenovic. Píseň se jmenuje Dědinu se polka nese, napsali Václav Maňas, legenda moravské dechové hudby. Dnes v pořadu Muziky posloucháme dechové kapely z Jižní Moravy. Nemůžeme vynechat mistříňanku a lidovou písničku Si moja milá.

Mistřiňanka dohrála a celý dnešní pořad s dobrou moravskou dechovkou uzavřeme skladbou, kterou napsal už zmíněný Václav Maňas. Nazval ji K narozeninám. Zahraje nám ji Valaška. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí. Ať je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte. Třeba v Pečetíně, Zbyslavi, Vítkovicích nebo v Kvaslicích. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Tolik pohárů malých, velkých a největších, stříbrných sošek, broušených váz, plaketa vavřínových věnců jsem nikdy neviděl tak pohromadě, jako když jsem přišel k našemu legendárnímu motocyklovému závodníkovi Františku Šťastnému. Má jich desítky v příchozí hale a v obývacím pokoji, ale skromný František o nich nechce ani hovořit. V každém je ukryta obrovská vůle, umění, které měl v době, kdy závodil, ze všech největší. Je v nich odvaha pouštět se do zatáček více než 200 km rychlosti a nespadnout, nebo i spadnout, ale zase tak, aby to nebylo navždy. Je v nich však i to, co v závodech nestojí na posledním místě. Je to kvalita stroje. A ty naše javy byly v době Františka Šťastného taky z nejlepších na světě. Kde ale ty jejich slavné doby jsou? K tomu se také dostaneme, protože s Františkem Šťastným, který všechno pamatuje, tu sedím teď u mikrofonu. Františku, víš vůbec, kolik těch trofejí za svá vítězství tady máš? Jsou všude kolem nás.
1: Milo, je mi líto, ale já to nikdy nepočítal. Já jsem totiž se sportem začínal strašně mladý, to znamená, když mě bylo 15 let. No a od té doby já jsem teda začal cyklistikou, hrál jsem hokej, dělal jsem rychlobruslení a kdeco, potom motocykly. A za tu dobu jsem, abych neříkal a nedělal nějaká jo velká čísla, opravdu podařilo se mi navozit domů spousty věcí, ale kolik toho bylo, to bych lhal, opravdu nevím.
0: A která ta trofej je nejcennější, to můžeš říct?
1: No, to je skoro to samý, ale mohl bych si tak nejvíc považovat, já nevím, no, velká cena Německa na Hockenheimu, jsme jeli 350 v roce 1961, Hockenheim jako velká cena Německa, kde rychlý, velice rychlý okruh, a já jsem tam sváděl obrovskou bitvu se Scottem Bobem McIntyrem a Italem Brambilou. Ty měli oba dva italský motocykly značky Bianchi. Byl to dvouválec jako náš motocykl, jenomže to opravdu jelo jak hrom. No jak hrom. Oni s tím mohli jet to, co to sneslo. Když to ta java, já jsem, ne že bych nemohl jet, to bych mohl taky jet, co to snese, ale nezaručil mi nikdo, že s tím dojedu. A já s nima svedl obrovskou bitvu, nejdříve s tím McIntyrem, a s tím jsme válčili asi dvě a půl kola, pak se z toho Bobovi, on se jmenoval Bob, zakouřilo, byl od něj pokoj, tak já trošku slevím, aby java jako vydržela, myslím si, dobrý a bzik, a už u mě byl ten Brambila. Brambila měl, nebo má, bláznivýho bratra, který jezdil Formuli 1, když někde zapršelo, tak ten jim nařezal, jo. A tenhle ten blázen zase, ten jezdil tak, aby nebyl něco dlužen jménu, tak prostě trap. No tak ten na mě přivítá, teď si říkám, no, ještě zase bitvu s Brambilou, to ta java, nevím. No tak jsem s ním sváděl asi dvě kola válku, což se mě zase povedlo, že tomu Brambilovi jako předtím tomu McIntyrovi zakouřilo se z toho. Já od něj měl pokoj, trošku jsem slevil a Mílo, vyhrál jsem průměrem 184 za hodinu v 350. A když jsem stál na stupních vítězů, šla naše vlajka nahoru, hráli naši hymnu, tak jsem si vzpomněl, ty Němci opravdu mě milovali, protože jsem opravdu jel, jak se říká, fest, ale já si mám to zaseknutý dodnes v hlavě, když stojím na stupních vítězů a oni jsou hodní při ty naší hymně, tak si vzpomínám, jak mě popravili strejdu s tetou, protože ruskýmu prostě zajatci dali kousek chleba. Ty je přitom chytli, bum. Takže mě bylo dobře a myslel jsem si, vy parchanti, no.
0: Franta, já se vrátím teď k tomu, jak slavná byla jáva, na které ty jsi seděl. A řekni mě, prosím tě, čím to je, že teď jsou nahoře sami Yamahy a Suzuki a tuhlensty a naše jáva nic, skutečně nic.
1: No tak ono by nebylo, že jenom naše java, to i taková firma, která nás zbyla, kde jsme si řekli téměř, MV Agusta italská, taky dostala od nich zakouřit, jak se říká, a prostě skončili. Ono, proti Japoncům se těžko bojuje. Ty Japonci zajedno vědí, o co jim jde. Ještě v době, když já jsem s nima závodil, tak jsem věděl, že pana Hondu to stojí prostě co závod, tak to bylo $1,000,000. On měl 50, 125, 2 pade, 3 pade a půl litry. A v tomhle měl obsazení v každé třídě 3 jezdci. A to stálo vždycky spoustu peněz. Ten Honda věděl, že válčí o to, aby se dostal nahoru, aby se prodávaly jeho výrobky. A ty Japonci to dělají, všechny firmy dodnes, ty prostě makají. Chce to někoho, hleďce, Mílo, kdyby ta Java, jenže to už je bohužel dávno, měla pana Janečka, pan František Janeček, který tu firmu založil, tak by si viděl, že by ta Java neupadla, protože ten Janeček by věděl, co ty lidi si chtějí koupit, na čem chtějí jezdit. Vždyť v té dávné době, kdy ta fabrika byla takhle malá, stačil vyrábět x typů motocyklů, typů, jako ne jeden, a k tomu začal ještě automobily. No tak co mě kdo chce povídat o tom, proč, co, jak? Chce to někoho, či to je a komu na tom záleží? A ne mi tam houf lidí, který si myslí, já jsem konstruktor, já jsem technik, já když tady něco nakreslím a řeknu, tohle to by pomohlo, jenomže to třeba pomůže, ale ne těm lidem, který si to, těm kunšaftům takzvaným, kteří si to chtějí koupit.
2: No, ty znáš tyto poměry dokonale, protože jsi byl 9 let závodním jezdcem, já víš, že?
1: Mílo, splet to o 10, já byl 19 let továrním jezdcem Pražské Javy, taky když jsem dostal z Anglie pozvání na turistrofy jako veterán, tak ten dopis končil tím, a jistě se ti daří dobře, ty komunistický milionáři. Přitom já komunistou nikdy nebyl, přestože na to makali a chtěli mě tam dostat za každou cenu. Jenomže buď jsem závodník, anebo jsem to já, ale abych se přes něco pral někam, to jsem nedovedl.
2: Ty jsi prostě závodil s časem a ne, aby si měl nějakou tlačenku nebo protekci a tak dále.
1: To v tomhle se naštěstí nevedlo. To jako bohužel, nebo bohu dík, protože když jsi uměl a měl jsi na to, tak jsi někam jel, tak tě poslali, kdyby to byli komunisti, já nevím kdo, tak jsi byl pro ně reklamou. A já nijak nevadil, proč bych vadil? Já, kde jsem závodil, tak jsem vždycky sválčil s kýmkoliv, kdo byl rychlejší, nebo zrovna tak, když se mě někdo zeptá, hele, znáš tohodle, a řekne nějaký jméno, no tak ho neznám. A když mu odpovím na to, jako, ty ho neznáš, a říkám, no neznám, já znám jen ty, co mě předjeli. A těch zase tolik nebylo, jo, takže oni se sice divějí, ale já to opravdu mám takhle, že vím, že tenhle a znám je. Ty, co mě prostě, jak se říká, předjeli, tak mám je v paměti, ale když někdo něco o tom říká, tak já jim stačím na to říct, helejte se, já jsem závodil, co jsem mohl. My jsme s Hustou Havlem, který byl přede mnou už tovární jezdec Javy, dostali tu Javu až na mistrovství světa, což nikdy předtím nebylo. Ty jezdili v Polsku nějaký závody, v Maďarsku nějaký závody, já nevím, v Bulharsku, u nás, a to bylo všechno. A když my jsme se proboxovali s tím Gustavem k tomu, že budeme jezdit mistrovství světa, tak všichni prostě zůstali baf a říkali, co tam budete dělat, když vás tam zbijou a já nevím co. A když já jako k dnešku řeknu, to mám, jako nemám málo věcí, tak tuto mám spočítanou. Na stupních vítězů na mistrovství světa jsem byl já 21krát.
2: A jak jsi začal vlastně závodit na motocykle?
1: Zajedno tatínek měl pořád nějaký motocykl, pokud ještě byl, potom zemřel. A tak jsem byl na motocyklu, jsem se s ním vozil, pak jsem začal jezdit i sám nějak tak trochu, ale pořád jsem závodil na kole. A v té naší partě v Mladé Boleslavi byl nějaký Václav Vorel, oni měli květinářství, ten Vorel jezdil výborně na kole, ale když byly nějaký zatáčky, nebo to bylo trošku zapeklitý, tak buď jsem ho předjel nějak, nebo jsem upad, jak to bývá. A ten Vašek si pořídil v roce 46 motocykl, konfiskát po Němcích, 125 Ardii, udělali na tom závodní úpravy s Jaroslavem Čapkem, takzvaným Jarikem, a on s tím měl závody v Trutnově. A v tom Trutnově ten Vašek byl čtvrtý, v juniorech do 125. A já si říkám, no hergot, ten Venca byl čtvrtý, já mít tu motorku, to já bych byl aspoň třetí. Tak jsem začal schánět motocykl, v té době tedy jsem měl a vlastnil jsem po tatínkovi Javu 350 SV, takzvanou spodovou. To nejelo moc, to jelo v leže 85, po větru 90, jo. Čili na závody to nebylo. Ale u nás v Benátkách byl člověk, který prostě mě prodal motocykl, taky konfiskát po Němcích, 350 DKV, která byla pěkná. Udělal jsem na tom takový závodní úpravy nějaký a s tím jsem v podstatě v roce 47 začal závodit. Jel jsem první závody v Boru České Lípy, Nový Bor je to dneska. No tam jsem sice skončil na nádraží, no ale to je jedno, to byl můj první závod. Od té doby jsem, ale největší furt byl ten, že já jsem vlastně už rok závodil na motocyklu, vždycky jednu neděli na motocyklu, druhou na kole, podle toho, jak to šlo. Potom přišel podzim, s podzimem přišel Fond národní obnovy, ty nejdříve sebrali toho pána, co mi to prodal, potom mě sebrali motocykl, protože to nemělo doklady, jo, to byl motocykl, který prostě byl bez dokladu. No a mně zbylo jenom do závodění chuť. No ale přitom se taky objevilo prostě taky to, že na jaře příštího roku se pojede mezinárodní silniční závod silničářů jako cyklistů na trati Praha-Varšava a Varšava-Praha. No tak jsem si myslel, na to bych se mohl dostat, protože když jsem začal za války, tak jsem snil o tom, až skončí válka, jak už budu střelec, jak se říká, na kole, jo. Vemu kolo, pojedu do Francie, budu jezdit Tour de France, Giro d'Italia, ty velký závody, prostě v těch Pyrenejích, tam já jim dám zahulit, jo. Jenomže všechno bylo jinak, no a teď najednou se mi otevřelo to, že bych mohl jet jako Čechoslovák na nějakým závodě, který je víceetapovej, prostě podobně, jako je Tour de France. No tak jsem dělal všechno možný. Oni mi odpověděli, že co bych tam dělal, že jezdím dráhu, vrchy a kritéria. No tak jsem si myslel, dobrý, no ale tam pak onemocnil jeden z těch kluků, který byl na soustředění. Oni měli totiž v Piešťanech 14-denní soustředění, což jsem jim nesmírně záviděl, protože cyklista, to je hlad na dvou nohách, jo. To, když tě veme hlad, tak je to, jak když seš elektromotor a vytáhnou ti drát ze zdi. Hotovo, prostě nejde to, no. A teď já jsem projet lístky na maso za celou rodinu a když jsem byl někde horší než pátej, tak mě zbyli a řekli, co jsi dělal ty strabe a já nevím co všechno, no tak prostě takhle, no tak to jsem jim záviděl. A tam právě byl nějaký Pavlíček, který onemocnil hnisavou angínou, no a teď ten měl jet z Varšavy do Prahy a nebyl. No a trenérem byl Alois Sekuj, což byl můj přítel, a dobrý jezdec a znal mě, ten věděl, že já mezi lidma dovedu do cíle třeba po chodníku pic a už jsem tam, jo. No a dostanu telegram, no tak jsem se dostavil teda s kufrem, s kolem na nádraží a jel jsem do Varšavy, tam jsme přijeli v 7 večer, druhý den v 10 dopoledne byl start a už jsme mazali, prostě za 5 dní jsme byli před

0: na předposlední etapě, která byla z Jelení Góry do Liberce, krátká, 94, tak jsem měl dva pády. Nejdříve mě ulítly řidítka, prostě praskl mě představec, to je prostě ta věc, co drží tu křivku řidítek na trati, nebo na trati z hranic dolů, Nový svět Harachov, tak tam mi bouchla přední guma, no a já jsem musel se chytit za brzdy, no a už jsem šel. Měl jsem prodřený i tretry na palcích, no ale to nevadí. Vyměnili jsme, jel jsem dál. Cíl byl v Liberci, proletím cílem jako samozřejmě jako poslední a tam byl zvědavý takový kluk asi 10 metrů za cílem, kdo to jede, a vyběh a mě rovnou do řidítek, strhnul mě kolo, mě ulítla vidlice, prostě praskla vidlice, já udělal salto s kolem, bum, do hlavy a proberu se ve špitále, koukám bílý strop a někdo říká, už kouká a mě něco studí do hlavy, tak šánu, mám tam pitlík s ledem, jo. No tak to jsem prostě měl, no tak oni chtěli, abych tam zůstal nějak tak něco přes 3 dny, tak jsem jim to rozmluvil, podepsal jsem revers, že ne, a druhý den jsem pokračoval do Prahy. Celkově jsem byl 45. No, žádné velké štěstí, ale ze 72 to byl přece jenom úspěch.
1: Tady jsou takové zvuky, je to papoušek, krásný papoušek, kde si ho dostal nebo koupil?
0: Ano, tak to mě dal v roce 1964 ve Vídni můj přítel a kamarád Otto Heisinger, který jezdil taky Javu a prodával tam naše motocykly. Tohle měl doma, to koupil dětem, prostě je to Arara, je to velký krasavec, který dneska už je dost oškubanej. No a ten, protože měl 3 děti a ty už povyrostly a zlobili a on když zařve, tak lev je vedle něj tak asi na stejno. Takže říká, já ti dám papouška, no já se bránil, no ale nemohl jsem nic dělat, prostě musel jsem ho vzít. Takže v roce 64 jsem ho přivezl a od té doby je tady u nás prostě doma hotovo. No, tak do všeho čas od času, jak slyšíš, sem tam dá řeč, ale ne po každý a ne do všeho.
1: A teď bych se tě chtěl zeptat, který závod byl pro tebe nejtěžší? To si jistě pamatuješ.
0: No tak nejtěžší, to je velice jednoduchý. Nejtěžší závod pro mě byl ten, který byl nejtěžším pro všechny závodníky, kteří jezdili. To byla anglická turistrofy. To je na ostrově Isle of Man, který je v Irském moři. Já se tam dostal v roce 1957 poprvé, tam jsem měl takzvaně Kleibskours, to znamená malý okruh, oni říkají malý okruh a jednou dokola to měří 18 kilometrů, jo. No tak tam jsem jako měl sice defekt, vypadl mě výfuk, já stál a spravovali jsme to, ale stejně přesto jsem dojel ještě 11. takzvaně na stříbrnou repliku. A v roce 61, když jsem vyhrál první závod mistrovství světa třídy 350, tak jsem v podstatě byl vedoucím jezdcem této třídy mistrovství světa. A druhým závodem, to pro, právě proto to byla turistrofy, která ovšem se jela ne na tom malým okruhu, ale na velkém okruhu, to je 60 km jednou dokola. Je tam 250 zatáček, výškový rozdíl, kolem 125 metrů, prostě příděl. A tu turistrofy se naučit, no to je makačka, to o to vůbec, to se nedá o tom ani povídat, ale prostě věděl jsem, že za mnou do šestého místa, které se vlastně bodovalo, nebyl nikdo, kdo by z těch kluků tu turistrofí dovedl. Tak jsem věděl, že když já pojedu na turistrofy a budu aspoň 6., získám 1 bod, tak jsem nadále vedoucím jezdcem této třídy v mistrovství světa. Tak jsem dělal na tom všechno možné, abych na tu turistrofy jel. Tenkrát Svazárm, ten to neměl v lásce, protože v té době ta turistrofy, ono je to velice nákladný a to angličtí jezdci nedostávali nic, ty tam prostě dostaň se tam jak chceš, to je tvoje věc, protože ty sem jedeš válčit o body, o mistrovství světa a my, co jsme byli mimo angličtí, tak jsme dostávali pakatel 75 liber za člověka a ty parníky, tam já jedu nejdříve z Ostende do Douvru a potom z Liverpoolu do Douglasu, čili 2 parníky tam, 2 parníky zpátky. To už samo o sobě je balík peněz. Čili ten Svazárm se o to nezajímal, ty zajímaly závody, na kterých oni prostě byli ne nějak na tom, jo, dobře, ale pokud možno trošku se vydělalo, aby

něco zbylo na příště. A ta turistrofy pro ně byla prostě, to bylo špatný, to tam se nevydělávalo. No a teď, když to bylo takhle, no tak jsem věděl, že musím to někomu vysvětlit, abych se tam, no tak podařilo se to, dostal jsem se tam. Nebyl jsem šestý, byl jsem pátý, vedl jsem to mistrovství světa nadále. No potom během té sezóny jsme se utkávali s Gary Hockingem, který Rodezan, který jezdil v podstatě na italském motocyklu MV Agusti jako tovární jezdec. No a tomu se podařilo. Já jsem sice vyhrál dva závody ten rok a byl jsem xkrát druhý, xkrát třetí, ale on měl přece jenom, protože předposlední závod italskou Monzu, on vyhrál a já jsem vypadl, protože tam byla porucha klikového mechanismu. Já jsem sice za 14 dní na to vyhrál poslední závod, to byla velká cena Švédska v Kristianstadtu, kde jsem svedl obrovskou válku s Hockingem a s Hirewoodem, oba dva na MV Agustách. Mně se podařilo s Javou, že jsem je uhnal, prostě vypadli oba dva a já přijel první, no tak prostě dobrý, že jo. Takže jsem si říkal, výborný, no tak jsem tam poprvé jsem na turistrofy byl pátý, za rok na to jsem byl třetí, to vyhrál Mike Hirewood, druhý byl Gary Hocking, oba dva MV Agusta. Další rok jsem tam byl opět třetí, to vyhrál Jim Redman na Hondě, druhý byl John Hartle na Gilleře a já přijel s Javou třetí, no a dále. Jinak z té turistrofy, tam se totiž jezdí na vítěze a ostatní jsou všichni poražený. A do určitého časového limitu za tím prvním je takzvaná stříbrná replika, to je soška Merkura, a která je stříbrná, a do dalšího určitého času za vítězem je takzvaná bronzová replika, jo? A ty, co tohle nestihnou, tak těm už nikdo nepodá ani ruku. To je prostě, to je na turistrofy, takhle to tam vždycky bylo, je a bude. Tam bývalo svýho času, nevím, jak je to dnes, protože už se to určitou dobu nejezdí jako mistrovství světa, už se to jezdí jenom jako mistrovství světa v turistrofy, jo? Takže ti, co jezdí okruhy, které jsou umělecky udělané, jako třeba máme Brno, tak tu turistrofy by vůbec nikdy nejeli, protože to je tak nebezpečný. Tam je takových, prostě už jenom ze závodníků, je tam víc jak 160 mrtvých. Poprvé se to bylo v roce 1907, že jo, to je sice kláda, ale prostě tam taky náš jezdec Hlavatka tam spadl v loni a hotovo, mrtvej, do bedny a domů, jinak se to nedalo. Ono to je těžký, tam je s velmi rychlým motocyklem mít krátký čas na trénink, tak to se nedá stihnout. Tam ty zatáčky jsou si hodně podobný. Je to všecko v úvozech a ty úvozy, ty jsou pro nás, my na ně nejsme zvyklí. Tady já vidím, kam jedu. Když to tam letím a já tam, budu tam novej a pojedu tam 100 a ta zatáčka se dá jet malinko přes 200. Jenomže jak to mám vědět, když to neznám, nemám to najetý a prostě je to těžký. Turistrofy opravdu nejtěžší.

0: Prosím tě, to by asi zajímalo také naše posluchače. Když se dívám na závody motocyklové, tak v těch zatáčkách, při těch obrovských rychlostech, se mně zdá, že ti závodníci prostě jedou po koleni. Nemají tam nějaké kolečko nebo nákolenku. Teď to je strašlivě nebezpečné. Oni úplně leží na tom motocyklu a když je trošičku namoklo nebo tak, tak si myslím, že ten motocykl musí ujet a být obrovské neštěstí.
1: No tak ono je to všechno jinak. Ty motocykly dneska jsou úplně jiný, než byly ty, co jsem jezdil já. Jak pneumatiky, tak prostě rámově a všechno. Ty motocykly jdou do nesmyslných úhlů, to je přes 45 stupňů, jde to naklonit. A to, jak oni jedou po koleně, tak to je pravda. To koleno je pro ně takovou prostě nějakou mírou, kam to až může naklonit. Jak to nakloní víc, tak něčím chytí a jde. Odlehčej se mu kola a letí. To je právě ten for, že oni nosejí vyloženě na koleně, na obou stranách mají takový na suché zipy, takový kousky materiálu, jak kdo někdo, samozřejmě koho ví, to není, to byly ta jiskry, ale je to kůže, převážně to bývá kůže a tu on prostě, já nevím, za tréninky projezdí. Takže to sundá, odtrhne to z toho zipu a dá tam jinou, těch má X. Takže to je jejich míra na to, kolik si může dovolit to naklonit, aby s tím nechytil. Protože jak se s tím chytí o zem, tak se to, jak říkám, odlehčí se kola a už to někam letí. No tak dneska je to štěstí, že se většinou jezdí na umělých okruzích, kde když mě ta motorka nedohoní, tak se nic neděje. Ale když já prostě jedu někde, jako jsem říkal o té turistrofy, na turistrofy je, jak jsem řekl, přes 160 mrtvých závodníků. Ale já tam třeba měl ve své době dva pády. Naštěstí pro mě oba dva v tréninku. První pád jsem tam měl při rychlosti asi tak 210 km za hodinu. Zatáčka levá, co to jede, a já najednou bokem ven, prostě najednou prázdná zadní guma. Pic, a já v živým plotě a teď se objevím a boum a kutálím se všechno. Za dva roky na to jsem asi tak kilometr od tohohle místa s 350 dvoutaktní javou sedmirychlostní prostě, ale břitva motocykl, samozřejmě xkrát zadřený, no tak jsem s tím jel a to prostě vsadili jsme se s klukama, s Frantou Bočkem a s Gustou Havlem, kluci, že to nevydrží kolo. Já zas, že toto kolo vydrží, jo. Kolo to vydrželo, protože jsem je opatrně, abych to nezadřel. A teď si říkám, už je to zajetý. Teď uvidíte. Tak jsem jel a tak jsem na tom prostě se zbláznil, že jsem zapomněl, na čem to jedu. A teď jsem jel, no mně se to líbilo, protože to, co jsem s tím čtyřtaktem jel naplno a byl jsem tam akorát a přilít jsem tam s tímhle dvoutaktem naplno, tak ode mě lítaly větívky, co tam byly ty keře a bylo mě plná cesta. A proletím tuhle zatáčku, kde mě bouchla ta guma, je to necelý kilometr, možná tak 700-800 metrů rovně, končí to rychlou pravou do Jilmové aleje na pravé straně, tam mám Bílý dům, tam vím, že přiletím, složím to a jak to narovnám, dám tři zpátky, tak k tomu už nedošlo. Já tam přilít, co to jelo, to mohlo být tak kolem 230, složím to na ucho a potom vidím bílý strop nade mnou a mluví nějakou řečí cizí. Teď jsem nemohl se dopátrat, kde jsem, co se stalo, že jo. Já jsem spadl, vyndali si mě jako z křoví za 165 metrů. Já byl 3 hodiny v bezvědomí, 3 hodiny jsem byl frajer s nikým nemluvíc, jo. A proberu se ve špitále, no a tam jsem, to byl tak, zase to byl další for, já tam vydržel v té nemocnici, jsem byl v podstatě 3 dny. Pak jsem, povedlo se mně, že prostě jsem doktora přesvědčil, že už jsem fit, dostal jsem se ven, 5. den jsem byl na startu, pozor, jel jsem první závody s muzejním strojem značky ČZ, jednoválec, z 85 jsem byl 4., pak jsem jel další den s 350 javou, byl jsem 9., ale to nejelo dobře, to breptalo, prostě nějaký starosti na zapalování a další den jsem jel 500 a byl jsem na 6. místě. Kudy jsem jel, nevím. Koupili mi novou přilbu, nové brýle, nové rukavice, nové boty, kombinézu ne, to řekli, ta je drahá, tak mě ji dali zašít. Takže takhle, ale kudy jsem jezdil, Mílo, to ti nepovím.
0: Je těžko se ptát, jaký je to pocit, když najednou člověk spadne. Musíš pustit motocykl, nebo držet se ho, nebo jak se to dělá vlastně?
1: Mílo, pereš se s tím do poslední chvíle, protože si myslíš, že nespadneš. Ať to dělá, co to dělá, tak prostě furt pořád máš ten pocit, že to zachrání, že to bude dobře. Pak z toho vypadneš, ovšem na těch okruzích, co já jezdil, nebo jako je turistrofy, tak pak tam záleželo na to, co všechno trefíš, páč. To je takovej trap. To se nikomu, kdo neupad v takovýmhle, jako doslova trapu, tak to těžko pochopí. Ale tam jde všechno o to, co s tím všechno a čím na své postavě to trefíš. Jako z toho já mám nejvíc těch mých zlomenin, to mám většinou z toho, že vždycky jsem o něco takzvaně brnkl pic a bylo něco ulomenýho, jo, to zase záleží na tom, jenom že ono většinou bývá to, když spadnu, tak třeba dostanu do hlavy a jsem jak pytel koledy, prostě zhasnu, jo, jsem bezvědomý, zase je hezký to, když se proberu, zase vidím bílej strop a říkám si, jsem živý a teď to zkouším, co mi jde, co mi nejde, tahle noha mi nejde, tadyhle mám rameno vysazený a já nevím, co všechno, ale jsou to takové věci, ale to zas, abych nedělal frajera, ale opravdu to k tomu patří, to se nedá nic dělat.
0: Františku, a jak trávíš teďko to svoje mládí ve stáří? Vidím, že máš tady berly. To máš to závodění?
1: No tak bohužel mám dvě berle, chodím špatně, ale makám, jak se říká, makám na tom, abych to vylepšil. Nedivím se ničemu, já jsem letos byl 5 týdnů ve Střešovické nemocnici, kde mám své dobré přátele a výborné lékaře a přesto přese všecko, že dělali veškerý výzkumy, prostě kde jaký rentgen a kde co, tak jsme nepřišli na to, protože mě úplně přestali fungovat nohy. Levá noha v koleně, pravá noha v kotníku. Jako rozbitý je mám, to všechno vím, jenomže jsme hledali proč. Oni mi našli to třeba, že mi chybí levá ledvina, tu jsme nenašli, ta někde je zatoulaná, tu nemám odoperovanou, jo. Nebo že mám na žlučníku takovýhle 3 cm šutr, tak jsem je honem chytil za ústa, říkám, mlčte, nevím o tom. Ale aby jsme našli, proč mě přestali nohy, na to jsme ale měli pravdu, když říkali, jo chlapče, to je dlouhodobý, to se za čas musí samo od sebe, což měli pravdu, protože já nechodil vůbec a dneska i popojdu bez berlí kousek, nemůžu jako někam jít daleko. Když někam jedu nebo jdu, tak si beru berle, protože ty mě pomůžou. Ale mohu říct, že takhle pomalinku se lepším den ze dne. Pomalinku, samozřejmě. Doufám, že na příští jaro už budu tak maximálně jen tak píchnout s hůlkou. To bude celý. Myslím si.
0: Františko, já ti moc děkuji a myslím, že bych tě měl popřát a hrozně rád ze srdce ti přeji, aby skutečně to dopadlo tak, jak říkáš, aby příští jaro už ty berle tady byly někde jenom v koutě.
1: Mílo, děkuji moc a děkuji ti za rozhovor a všem, kteří to poslouchali, přeji hodně šťastných kilometrů a pokud možno žádné pády.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják...

A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: V pravidelné četbě na pokračování si dnes poslechnete další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye z roku 1980. Příjemný poslech.

0: Když malíř Basil Hallward s lordem Wottnem vstoupili do ateliéru, seděl zády k ním u piana mladý muž. Byl to Dorian Gray a listoval ve svazku Schumannových lesních scén.
1: Tohle mi musíte půjčit, Basile, to se chci naučit, je to úžasně půvabné.
2: Záleží na tom, jak by dnes budete stát modelem, Dorian.
1: Oh, toho malování už mám dost a žádný svůj portrét v životní velikosti nechci. Promiňte, Basile, nevěděl jsem, že u vás někdo je.
2: To je Lord Henry Wotton, Doriane, můj starý přítel z Oxfordu. Zrovna jsem mu říkal, jaký jste výtečný model a vy jste teď všechno pokazil.
3: Ale nepokazil jste radost z našeho setkání, pane Gray. Máte, ta Lady Brandonová mi o vás často povídá. Jste jeden z jejich oblíbenců. A bojím se, že taky jedna z jejich obětí.
4: Opravdu je úžasně sličný ten mladík, kousluje. S těma přímýma modrýma očima, s těmi zvlněnými zlatými vlasy. V obličeji má něco, co k němu okamžitě probouzí důvěru. Má upřímnost, mládí. Člověk cítí, že zůstal dosud světem nepošpiněn. Chápu, že by Basil Hallward rád maluje jeho tvář.
1: Ale teď právě jsem u Lady Agáty zapsán v černé knize.
3: Ne.
1: Ano. Měli jsme spolu zahrát duetko v klubu ve Whitechapelu a já jsem na to dočista zapomněl. Nevím, co mi řekne. Bojím se a tak k ní raději ani nejdu.
3: Já vás s tetou usmířím. Velmi si vás vážím. A pak vy jste příliš půvabný, pane Gray, abyste se věnoval filantropii.
2: Henry, chci ten obraz dneska dokončit. Považoval bys za hrozně nezdvořilé, kdybych tě poprosil, abys odešel.
3: Mám odejít, pane Gray?
1: Ale prosím vás, nechoďte, Lorde Henry. Pan Hallward má zas jednou mrzutou náladu. Když se rmoutí, tak já ho prostě nesnáším. A pak chci, abyste mi řekl, proč bych se neměl věnovat filantropii.
3: Nevím, jestli vám to mám říci, pane Gray. Je to tak nutný námět, že by se o něm mělo mluvit vážně. Ale rozhodně neodejdu, když vy jste mě požádal, abych zůstal. To by to přece doopravdy nevadí, Basile, vidět, že ne? Často mi říkáš, že jsi rád, když se tvé modely mají s kým bavit.
2: Když si to Dorian přeje, pak tu ovšem musíš zůstat. Jeho rozmary jsou pro každého zákonem, jen pro něho samého ne.
3: Zdržuješ mě velmi naléhavě, Basile, ale já bohužel jít musím. Slíbil jsem, že se sejdu s jistým člověkem v Orleans. S Bohem, pane Gray. Navštivte mě někdy v Curzon Street. V 5 hodin jsem skoro vždycky připraven přijímat návštěvy. Napište mi, kdy přijdete. Bylo by mě líto, kdybyste mě nezastihli.
1: Basile, jestli teď Lord Wotton odejde, odejdu taky. Vy jak živ neotevřete ústa, když malujete. To je příšerná nuda stát na stupínku a snažit se vypadat příjemně. Tak ho poproste, ať tu zůstane. Já vás o to důrazně žádám.
2: Tak zůstaň, Henry, kvůli Dorianovi a taky kvůli mně. Je to pravda, já nikdy nemluvím, když pracuji, ani nikdy neposlouchám a to musí být pro mé nešťastné modely strašně únavné. Prosím tě, zůstaň tady, příteli.
3: Ale co ten člověk od nás?
2: S tím jistě nebudou žádné nesnáze, jen se zase posaď, Henry. A teď se, Doriane, postavte na stupínek a moc se nehýbejte. Nevěnujte žádnou pozornost tomu, co říká Lord Wotton. Má na všechny své přátele velmi špatný vliv. Jen já jsem jediná výjimka, pokud vím.
1: Lord Henry Wotton, zvláštní člověk, je tak nepodobný Basilovi. Tvoří s ním zajímavý protiklad. Opravdu máte velmi špatný vliv, Lorde Henry? Tak špatný, jak říká Basil?
3: Není nic takového jako dobrý vliv, Gray. Každý vliv je nemorální. Nemorální z vědeckého stanoviska.
1: Proč?
3: Protože ovlivnit někoho znamená dát mu svou vlastní duši. Ten člověk pak nemyslí svými vrozenými myšlenkami a nehoří svými vrozenými vášněmi. Jeho ctnosti to už nejsou jeho pravé ctnosti. Jeho hříchy, je-li vůbec něco takového jako hřích, jsou vypůjčené. Ten člověk se stává ozvěnou hudby někoho jiného, hercem role, jež nebyla napsána pro něho. Účelem života je rozvoj vlastní osobnosti.
1: Oh, to je zajímavý názor.
3: Každý z nás má dokonale uplatnit svou vlastní povahu. Proto jsme na světě. Ale člověk má sám ze sebe strach, pane Gray. Zapomněl na nejvyšší ze všech povinností, na povinnost k sobě samému. Hrůza ze společnosti, což je základ mravnosti, a hrůza z Boha, což je tajemství náboženství, to dvojí nás ovládá. A
2: přece... Otočte hlavu trochu víc doprava, Doriane, prosím.
3: A přece věřím, že kdyby jeden člověk mohl plně a celé vyžít svůj život, dát
5: tvar každému citu, výraz každé myšlence, uskutečnění každého snu. Věřím, že světu by se dostalo svěžího, radostného podnětu. Zapomněli bychom na všechny choroby středověku a vrátili se k helénskému ideálu, a možná, že k něčemu ještě dokonalejšímu, bohatšímu, než je ideál antiky. Ale i ten nejstatečnější mezi námi má sám ze sebe strach, pane Grey. To, že jsme potlačili přirozenost divochů, má svou tragickou dohru v našem vlastním sebezapírání, které maří naše životy. Jsme trestáni za svá odříkání. Chápete?
1: No, snad je to tak, pane.
5: Každý put, který se snažíme udusit, zůstává vězet v našem vědomí a otravuje nás. A tělo jednou stejně zhřeší a vypořádá se s tím hříchem, neboť čin je druh očištění, mladý muži. Potom nezbude nic než vzpomínka na rozkoš nebo přepych lítosti. Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se mu. Odolejte mu a vaše duše onemocní dychtěním po tom, co si sama zakázala. I vy, pane Grey, vy sám, s tím krásným množstvím bílým jako růže, znáte žádosti, které vás děsí, myšlenky, které vás plní hrůzou, sny zabdění ve spánku, které, když se na ně jen vzpomenete, vám zbarví tvář.
1: Přestaňte. Přestaňte, lorde Henry. Celého jste mě popletl. Nevím, co říci. Jistě na to nějaká odpověď je, ale já na ní nemohu přijít. Nemluvte, pane, nechte mě myslet. Ne, raději mě nechte, ať nemyslím.
6: Dorian. Ale teď rychle zachytí ten výraz. Pootevřená ústa, podí mě zářící oči. Takhle jsem ještě Doriana nikdy neviděl.
4: Ten mladý muž je okouzlující.
1: Co to se mnou je? Takhle mě už mnohokrát vzrušila hudba.
4: Vystřelil jsem šíp jen tak do vzduchu a zasáhl cíl.
1: Ale hudba nemluvila zřetelně. To nebyl nový svět, spíš jen další chaos. Ale tahle slova, jak jsou strašlivá. Jasná, živoucí, krutá. Není před ním úniku. Zdá se, že jsou schopna dát plastické tvary věcem beztvarným. Mají svou vlastní hudbu líbeznou, jako tóny víly nebo loutny. Bohá slova. Je něco skutečnějšího než slova?
4: V 16 letech jsem četl knihu, která mi odhalila mnohé z toho, co jsem předtím nevěděl. Vypadá to, jako by Dorian teď prožíval podobnou zkušenost.
1: V dětství jsem mnohým věcem nerozuměl. Teprve teď se zdají být bez záhad. Ano, ano, život má ohnivé barvy. Vlastně jsem kráčel ohněm a nevěděl jsem o tom. Proč? Bezile mě unavuje takhle stát. Musím si jít sednout do zahrady. Tady je k zalknutí.
2: Promiňte, milí příteli, promiňte. Když maluji, nedovedu myslet na nic jiného. Ale nikdy jste nebyl tak dobrým modelem. Stál jste naprosto klidně. Nevím, co vám Henry povídal, ale dokázal, že jste se tvářil báječně. Nesmíte mu věřit ani slovo, Dorian, je to starý cynik.
1: No, já zatím nerozumím ničemu z toho, co lord Henry říkal.
4: Všemu tomu věříte? Víte to dobře, mladý muži. Půjdu s vámi do zahrady. V ateliéru je příšerné vedro. Bezile nabídí nám něco ledového k pití, něco, v čem by byly jahody.
2: Ale ovšem, Henry, jenom zazvoň, až přijde Parker, já už mu řeknu, co si přejete. Musím propracovat pozadí obrazu a tak za vámi přijdu až za chvilku. Nikdy se mi tak dobře nemalovalo jako dnes. Tohle bude můj mistrovský kus, vím to. Nezdržuj Doriana příliš dlouho.
4: Vůně šeříku je stejně omamná jako víno. Cítíte ji, Doriane? Duši dovedou vyléčit jenom smysly. Zrovna tak jako smysly dovede vyléčit jenom duše. To je jedno z velkých tajemství života. Léčení duše skrze smysly a léčení smyslů skrze duši.
1: Ano, je to tak. Tenhle vysoký muž s omrzelým výrazem v obličeji má opět pravdu, kterou jsem dosud jen tušil.
4: Dorian, vy jste podivuhodný. Víte víc, než si myslíte, ale víte míň, než si přejete vědět.
1: To je příšerné. Proč mi tohle říká neznámý člověk? Malíře Holwarda znám už celé měsíce, ale jeho přátelství mě vůbec nezměnilo. Ale teď někdo cizí teď vstoupil do mého života a objasnil mi jeho tajemství. Z čeho mám vlastně strach?
3: Pojďme si sednout do stínu. Parker už přinesl nápoje. A jestli zůstanete ještě chvilku v téhle výhni, Bezil vás nepozná, vy si nesmíte dovolit opálení, vám by neslušelo.
1: Co na tom záleží, Lorde Henry?
3: Vám by na tom mělo záležet, pane Gray.
1: A proč?
3: Protože mládí je jediný cenný majetek.
1: Nikterak to nepociťuji, pane.
3: Ne, teď zatím ne. Ale jednoho dne, až budete starý, vrázčitý a ošklivý, až vám myšlení vrije do čela rýhy a vášně vám popálí arty ohavnými plameny, pak to pocítíte strašlivé. Máte podivodnou tvář, pane Green. Nemlčte se, máte. Ale bude tomu tak vždycky. Krása je jednou z podob ducha. Je dokonce vznešenější než duch, neboť nepotřebuje vysvětlování. Patří mezi nádherné skutečnosti světa, jako sluneční svit, nebo jarní čas, nebo odraz té stříbrné ulity, které říkáme luna v temných vodách. Nelze jí brát v pochybnost, má své právo na svrchovanost. Z těch, v nichž přebývá, dělá prince.
1: To už je příliš velká pohádka. I pro mne.
3: Vy se usmíváte? Až krásu ztratíte, nebudete se usmívat, pane Gray. Lidé někdy říkají, že krása je jenom povrchní záležitost. Možná, že tomu tak je, ale rozhodně není tak povrchní jako myšlení.
1: Tomu nerozumím, pane.
3: Pro mě je krása div všech divů. Jen mělcí lidé neposuzují podle vzhledu. Skutečné tajemství života je v tom, co vidíme, ne v tom, co nevidíme. Máte jen pár let, abyste žil doopravdy dokonale a plně. Až vám uplyne mládí, vaše krása prchne s ním a pak najednou zjistíte, že pro vás už není žádných vítězství, kromě těch nejubožejších, která při vzpomínkách na minulost budou ještě trpčí než porážky. Každý měsíc, jak prchá, unáší vás blíž k něčemu hrůznému. Čas na vás žárlí a bojuje proti vašim lilím a růžím. Zežloutnete, tváře se vám propadnou, z očí zmizí lesk, budete hrozně trpět. Uplatňujte své mládí, dokud je máte, Doriane. Nepromarněte zlato svých dní tím, že byste naslouchal nudným lidem. Žijte. Žijte ten báječný život, který v sobě máte. Ničeho se nebojte. Není nic, co byste se svým zjevem nedokázal. Svět vám patří. Na nějaký čas, mladý muži. Když jsem se s vámi setkal, viděl jsem, že si vůbec neuvědomujete, co vlastně jste, čím byste mohl být.
1: O tom jsem nepřemýšlel, pane.
3: Opakuji, vaše mládí potrvá jen krátce. Obyčejná kvítka na stráních zvadnou, ale rozkvetou znovu. Tento čilimník na záhonu bude v příštím červnu stejně žlutý jako teď. Do měsíce dostane tenhle plamének purpurové hvězdy a zelená noc jeho listí bude ty hvězdy mít rok co rok, ale my své mládí nedostaneme nikdy zpátky. Doriane Gray. Te radosti, který v nás buší ve 20 letech, zlenivý, údy nám ochabnou, smysly začnou práchnivět, milý pane. Zvrhneme se v ohyzdné panáky pronásledované vzpomínkami na vášně, z kterých jsme měli strach a na znamenitá pokušení, my jsme se neměli odvahu vzdát. Mládí. Mládí. Ve světě není naprosto nic cennějšího než mládí.
1: Co je s vámi, Doriane? Poslouchá se široce rozevřenými

0: Přátelé, čekám. Tak už pojďte zpátky. Je dokonalé světlo. Pití si můžete vzít sebou.
1: Jste rád, že jste se se mnou seznámil, pane Green?
2: Ano, teď jsem rád. Jen jestli budu rád vždycky.
1: Vždycky? To je strašlivé slovo, mladý muži. Zamrazí mě, když je slyším. Ženy ho tu ze rády užívají. Rády zkazí každý milostný románek tím, že se snaží, aby trval pro vždycky. Vždyť to slovo nemá žádný význam. Mezi rozmarem a láskou na celý život je určitě jediný rozdíl. Rozmar trvá o trochu déle, milý pane.
2: V tom případě nechť je naše přátelství jen rozmar.

0: Obraz je hotov, pánové.
1: Vřele ti blahopřeji, Bezile. To je nejdokonalejší portrét moderní doby. Pojďte sem, pane Grey.
2: Ano.
1: Podívejte se na sebe.
2: Oh. A opravdu je to hotovo?
0: Ano. Dneska jste stál skvěle. Jsem vám velmi zavázán, Doriane.
1: To je přece moje zásluha, vidíte, pane Grey.
2: Krása. Moje krása. Nikdy jsem si ji neuvědomoval. Poklony Bezila to byly jen milé nadsázky malíře. Lord Henry je úplně jiný. Jeho názory jsou pravdivé, ano. Přijde ten, kdy budu mít obličej vrázčitý, zcvrklý, oči mdlé, bezbarvé, postavu znetvořenou. Život, který ve mně má sformovat duši, mi zničí tělo. Budu starý, ohystý.
0: Doriane, proč nic neříkáte? Oči máte plné slz. Nezasloužím si snad vaši chválu? Vám se ten portrét nelíbí?
1: Ovšem, že se mu líbí, Bezile. Je to jedna z nejvelkolepějších věcí v moderním umění. Dám ti všecko, co by si za ten obraz řekl. Musím to mít. Na penězích mi nezáleží.
0: To není můj majetek, přítel.
1: A čí tedy?
0: Dorianu, samozřejmě.
1: Ten mladý muž má ale štěstí.
2: Ach, jak je to smutné. Je to zlé. Já budu jednou starý, strašný, příšerný, ale tenhle obraz zůstane vždycky mladý. A nikdy nebude starší než v tomto krásném červnovém dni. Kdyby to tak mohlo být opačně, kdybych já mohl zůstat vždycky mladý a stárnul by ten obraz. Za to bych dal všecko. Ano, v celičkém světě není pranic cenějšího. Dal bych za to vlastní duši.
1: Bezile, tobě by se to asi sotva zamlouvalo, co? To by byla pěkná pohroma pro tvé dílo.
0: Proti tomu bych protestoval, Henry. Zničit takovou práci.
2: Ale vy máte raději své umění než přátelé. Já pro vás nejsem nic víc než nějaká zelená bronzová soška, víte? Možná, že ani to ne.
0: Tohle přece není Dorian. Takhle nikdy nemluvím.
2: Ano, ano, znamenám pro vás míň než tato soška Herma ze slonoviny nebo váš stříbrný faun. Jak dlouho budu mladý?
1: Slyšíš, Bezile?
2: Teď už vím, že když člověk přijde o svůj pěkný vzhled, ať už záleží na čemkoliv, přijde o všecko. Váš obraz mi o tom poučil, Bezile. Lord Henry má naprostou pravdu. Mládí je jediný cenný majetek. Až zjistím, že stárnu, zabiju se.
0: Doriane, takhle nemluvte. Nikdy jsem neměl tak dobrého přítele a nikdy už takového mít nebudu. Přece nebudete žárlit na obraz.
2: A já žárlím na všecko, co má krásu, která neumírá. I na ten portrét, který jste mi namaloval. Proč si uchová všechno, co já musím ztratit? Každičký prchající okamžik mne o něco okrade, jemu něco dává. Kdyby se mohl měnit ten obraz a já mohl být pořád takový, jaký jsem teď. Proč jste to namaloval, Bezile? Vždyť se mi to jednou vysměje.
0: To je tvůj vliv, Henry. Já tě prosil.
1: Tohle je pravý Dorian Gray, toť vše, příteli.
0: Ne, není, nemáš pravdu.
1: Když není, tak co s tím já mám společného?
0: Měl jsi jít pryč, když jsem tě o to žádal.
1: Zůstal jsem, když jsi měl.

0: dožádal, pokud vím.
1: Henry, nemohu se přijít hned s dvěma nejlepšími přáteli. Ale vy dva jste dokázali, že teď nenávidím nejznamenitější kus práce, který jsem kdy udělal. A proto obraz zničím, vždyť je to jen plátno a barva. Nepřipustím, aby zasáhl do života nás tří, aby ho rozvrátil. Rozřežu plátno na kus já hned.
2: Ale ne, to nedělejte, Bezile. Prosím vás, to nedělejte. To by byla vražda. To přece nesmíte, člověče.
0: Jsem rád, že konečně oceňujete mu práci, Doriane. Myslel jsem, že už se toho nedočkal.
2: Jestli ho oceňuji? Jistě. Je to kus mne samého. Cítím to, Bezile, cítím to.
0: Jakmile tedy uschnete, dostanete glazuru i rám a pošlu vás domů. A pak si můžete sám se sebou dělat, co chcete.
3: Víte, jak umíš žertovat, Bezile. Vy dva jste nemožní, pánové. Rád bych věděl, kdo definoval člověka jako živočicha rozumového. To je asi nejukvapenější definice. Člověk je všechno možné, ale rozumová bytost to není. Já jsem dokonce rád, že není. Ale přesto bych si přál, abyste se vy dva o ten obraz nehaštřili. Mnohem líp bys udělal, Bezile, kdybys ho přenechal mě. Tenhle bláhový mladý muž ho doopravdy nechce, já však ano.
2: Jestli ho předecháte někomu jinému než mě, Bezile, tak vám to nikdy neodpustím. A bláhový nejsem, to si vyprošuji, lorde.
0: Víte dobře, že ten obraz je váš, Doriane. Slíbil jsem vám ho dřív, než vůbec vznikl.
3: Dobře víte, že se teď chováte trochu pošetile, pane Grey. Do skutečnosti nemáte nic proti tomu, aby vám někdo připomínal, že jste neobyčejně mladý a že život máte před sebou.
2: Ještě dnes ráno bych se byl proti tomu velmi ostře ohradil, lorde Henry.
3: Dnes ráno, od té doby žijete, příteli. Pojďme večer do divadla. Někde určitě hraje něco pěkného. Slíbil jsem, že přijdu na večeři k Whiteovi, ale muž, s kterým se mám sejít, je jenom jeden starý přítel. Pošlu mu telegram, že mi není dobře. Nebo že nemohu přijít kvůli návštěvě, kterou jsem si smluvil později. To by, myslím, byla dost pěkná omluva a až překvapivě upřímná.
0: Víš, já si tak nerad beru frak, Henry. Člověk v něm vypadá strašně.
3: Ano. Úbor 19. století je ohavný, je ponurý a skličující. Jediný barvitý prvek, který zbývá v moderním životě, je hřích.
0: Proč říkáš takovéhle věci před Dorianem, Henry? Předvádíš svůj cynismus.
3: Před kterým Dorianem, člověče? Před tím živým nebo před tím na obraze?
0: Před žádným, příteli, nechme to.
2: Já bych šel rád s vámi do divadla, lorde Henry.
3: Tak tedy půjdeme, pane Grey. A co ty, Bezile?
0: Já nemohu, opravdu, mám spoustu práce.
3: Dobrá, tak půjdeme sami, Doria.
2: To by se mi hrozně líbilo.
0: A já budu doma s tím pravým Dorianem.
2: Opravdu, jsem to já? A takhle vypadám?
0: Ano, právě tak.
2: Bezile, to je báječné.
0: Aspoň po vnější stránce jsem vystihl vaši podobu. Ten obraz se nikdy nezmění a to už něco znamená. Mé dílo zůstane.
3: Lidé toho nedělají s tou věrností. Vždyť v lásce je to jen a jen otázka fyziologická. S naší vůli to nemá pranic společného. Mladí lidé chtějí být věrní a nejsou. Starí lidé chtějí být nevěrní a nemohou. Více se o tom nedá říci, pánové.
0: Nechoďte dnes večer do divadla, Doriane. Zůstaňte v mém ateliéru, povečeříme spolu.
2: Já nemohu, příteli.
0: Proč?
2: No, protože jsem slíbil lordu Henrymu Wattonovi, že půjdu s ním.
0: Tomu se nezavděčíte, když budete dodržovat sliby. On sám je neustále porušuje. Nechoďte, prosím.
2: Ale já chci do divadla.
0: Tak dobře. Je už dost pozdě. Neměli byste ztrácet čas. Sbohem, Henry. Sbohem, Doriane. Přijďte ke mně brzy. Třeba zítra.
2: Ano, určitě přijdu.
0: A co ty, Henry?
3: Ano, Bezile.
0: Pamatuj, oč jsem tě žádal ráno v zahradě.
3: Na to jsem už zapomněl, chlapče.
0: Důvěřuju ti. Rozumíš?
3: Kéž bych si já sám mohl důvěřovat.
0: Pojďte, pane Grey. Mamenku kočár, mohu vás zavést k vašemu bytu. Sbohem, Bezile.
3: Bylo to velmi zajímavé odpoledne. Opravdu.
4: Když se za Doriánem a lordem Henrym Wattonem zavřeli dveře, sklesl malíř Hallward na pohovku. Ve tváři se mu objevil nejistý, bolestný výraz.

0: Slyšeli jste další díl rozhlasové dramatizace slavného románu Oscara Wilda, obraz Doriana Graye z roku 1980. Dramatizace Barbora Feitlová, hudba Štěpán Rak, režie Jan Lorman. Hráli Miroslav Masopust, Jaroslav Konečný, František Němec, Jiří Adamíra, Marie Rosulková, Miloš Nedbal, Slávka Budínová a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

blizzard s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen 10

Před nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil.

Sheila Maria. Úně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

zpívaj, Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ještě jednou hezké a ničím nerušené odpoledne v naší pravidelné sobotní dvoraně, která tentokrát bude, teď jistě potěším všechny pamětníky, díky kalendáři hodně vzpomínková. Hned na začátku to byl nezapomenutelný český Johnny Cash Ladislav Vodička s country evergreenem Ring of Fire pod názvem Je to zlé. A teď je tady opět s country beatem Jirky Brabce, Naďa Urbánková, Tobě náležel čas.

0: pochyby. Ja svou zemi znám.
1: Bezesporu nejelegantnější kousek z odkazu Ladislava Vodičky, country klasika ze zpěvníků Henka Snowa I've Been Everywhere s kouzelným textem Michala Bukoviče Já tu zemi znám v nahrávce z 6. června roku 1973 s Vodovými vodomily, hrajícími pokud možno přesně podle předpisu Slávy Kunsta, který byl i autorem aranžmá všech předchozích písniček s country beatem. Ve čtvrtek 22. října by Slávovi bylo 87 let a ve stejný den oslaví 72. narozeniny saxofonista, aranžer a především kormidelník orchestru Golem Honza Václavík.

0: prosím.
1: Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s Bohem, lásko.

Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. Jedna z dlouhé řady nahrávek, které vznikly ve spolupráci s golémem Honzy Václavíka. Podobně často se můžeme s touhle partou úžasného muzikanta potkat v diskografii Petry Janů i na posledním řadovém albu Michala Tučného Šťastné staré slunce.

Do klasického zpěvníku Michala Tučného tentokrát zabrousil Vašek Neckář a téměř démonicky bezchybně vytvořil kouzelnou atmosféru Modré z džín, jedné z nemnoha písniček, které si Michal napsal docela sám už někdy koncem 70. let. Právě tenkrát se ve Vaškově katalogu objevila zvídavá otázka, kdo vchází do tvých snů, má lásko.

tak trošku filmově westernovou písničkou nešvilského rutinéra Freda Rose Na téhle cestě leží velký kámen, There's a Big Rock in the Road, stoupila z dálky zapomnění do dnešní dvorany černá vokální čtyřka z Pensylvánie, úspěšná pod firmou Ginger Snaps. Při úspěšném angažmá v hollywoodských nočních klubech ji do svých sítí zachytila renovovaná značka RCA a po nenápadném úvodním debutu ji v říjnu roku 1946 vyslala do prvních linií s písničkou Too Many Irons in the Fire.

Nechala jsem své srdce v Mississippi, I left my heart in Mississippi a kvartet Ginger Snaps, neboli zázvorové křupky, neboli Charles Fort, Ethel Harperová, Leona Hemingwayová a Ruth Christianová. Začínali společně zpívat už na škole v Pensylvánii, kde koncem roku 1942 koncertně debutovali, během války se přesunuli za prací do New Yorku a po roce 1947 uzavřeli svoji gramofonovou bilanci nahrávkou Výjezdem na placenou dálnici, tedy Turnpike Turn.

Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě z téměř kultovního filmu Bylo čtvrta, bude půl. S Vaškem Neckářem vložila režie do úst Michala Pavla. Ty tehdy to provedla dokonale a platí to dodnes. S tím malým rozdílem, že tenkrát bylo Vaškovi 22, zatímco v pátek 23. října mu bude už 72. Ale stále stejně dojemně, jako kdysi nabízí všem čistým duším, podej mi ruku a projdem Václavák.

Ještě jednou i za vás všechno nejlepší Vaškovi k jeho blízkým narozeninám a díky za báječné písničky, které roznáší světem už přes půl století. A na závěr se ještě vrátím ke Slávovi Kunstovi. Jako hudební režisér všech nahrávek country beatu a autor většiny jeho aranžmá se Sláva významně podílel i na gramofonové produkci Evy Olmerové a převážné většiny nahrávek dýchajících neopakovatelnou atmosférou táborových ohňů a písní Toulavej bod.

Náčelník pražského Eldoráda Tomáš Pergl a písně Toulavých bod Slávy Kunsta na závěr dnešní dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám krásný páteční večer. Sice o něco později, ale přece jen se vám hlásím na startu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Vzhledem k datu, máme pátek 21. srpna, je to, myslím, téma docela pochopitelné. Ale pár slov by si to téma zasloužilo. V den, kdy si připomínáme 58 let od té smutné noci, kdy naděje pražského jara ukončily ruské tanky a invaze vojsk Varšavské smlouvy, dává Noční linka prostor příběhům vás, pamětníků. Právě vás se budu ptát na to, jak se po srpnu 1968 změnil život váš a vaší rodiny. Snažili se vaši rodiče nakoupit zásoby potravin v nejbližším obchodě? Byl to na dlouhou dobu poslední den, kdy jste se probudili na území Československa, protože už odpoledne jste jen s tím nejnutnějším měli hraniční přechod za svými zády? Přišli jste na dlouhou dobu o část svých blízkých? Postarala se v uvozovkách nastupující politická garnitura o to, že jste už nemohli vykonávat své povolání? Budu čekat na telefonu 731 800 900 a oči budu mít upřené na náš web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. U mikrofonu Borek Kapitanček. Držím pěsti všem, kteří budou mít čas, najdou odvahu, no a budou mít to štěstí, že se jim poštěstí dovolat se do studia Noční linky. Tak příjemně strávenou poslední hodinu tohoto dne a i tu první dne příštího. Za chvíli začínáme s vašimi příběhy. Ty tvoří Noční linku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomněli jste telefonní číslo? 731 800 900. Spojení se studiem Noční linky, které právě teď využívá pan Vladimír. A je to Třeboň, odkud telefonuje. Vladimíre, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem vás poslouchal už včera, takže jsem věděl dopředu, o čem ta dnešní linka bude, takže jsem si tak trošku popřemýšlel o tom, co bych mohl k tomu říci. To moje povídání jsem si tak nějak rozdělil na dvě části. No. Kolik mi dáváte času, abych nějak se srovnal do času? Kolik můžu mít?
1: Takovým, řekněme, průměrem, který má k dispozici každý z posluchačů a posluchaček, je zhruba 5 minut.
2: 5 minut, no tak to nevím. Tak dobře, tak jdem na to. Takže v tom roce 68, to mi bylo 16 let, vyšel jsem právě základní devítiletou školu a trávil jsem vlastně svoje poslední prázdniny. Nějaký, co se dělo v Praze, nějaký dub, jako obrodný proces, pražský jaro, to nějak šlo mimo mě, to mě teda ještě tak nějak nezajímalo. 1. září jsem nastupoval do učení. Žil jsem tehdy s rodiči, s bratrem a ještě s dědou starým na takové malé vesnici nedaleko Milevska. A rodinu živilo takové malé hospodářství, byli jsme takzvaně soukromě hospodařící rolníci. Někdo nám říkal kulaci, ale to jsme byli. To hospodářství bylo opravdu malé. Prostě rodiče odmítali vstoupit do EZB. Ty moje poslední prázdniny byly, nebo všechny prázdniny byly pro mě pro bráchu vždycky trošku pracovní, protože to bylo nejvíce práce na poli a my jsme museli pomáhat. A takže když to dneska vyprávím třeba nebo svým noučatům, tak to na mě koukají jak ty díky. Přesně to 21. srpna, to jsme doma mlátili obilí. Myslím, že to každému něco řekne, to znamená mlátit obilí, dělal se takový výmaz. To, co na poli narostlo, se sklidilo, odvezlo se to domů, sklidilo se to na půdě, aby to uschlo a pak se to muselo prostě to obilí vymlátit. To byla taková velice s tou mlátičkou náročná fyzicky práce a velice prašná. A i my s bráchou jsme tam měli za úkol odebírat od té mlátičky tu vymlácenou slámu a skládat to do takové hromádky a pořízli to svazovat, to potom zase putovalo zpátky na půdu. A na nějaký poslech rády a televize fakt nebyl čas, takže my jsme se tu informaci o tomhle tom, co se stalo, nějak dověděli se zpožděním až někdy odpoledne, když k nám přiběhla sousedka s pláčem a tam tohle to řekla a tvrdila, že bude válka a snažila se přesvědčit matku, aby s ní odjela do Milevska a nakoupili nějaký zásoby, ale matka to odmítla, protože nás opravdu to hospodářství žilo. Měli jsme 3 krabičky, měli jsme mléko, sloukalo se máslo, bylo podmáslí, měli jsme 2 prasátka vždycky, dělali se 2 zabíjačky, jedna někdy před Vánoci, 2 někdy v únoru, bylo sádlo, maso se udilo, pečení maso se dávalo do sklenic, měli jsme slepice, vajíčka, občas se udělala slepice, se uvařila do rýže, měli jsme husy, kachny, to byly výborné pečínky, hlavně na pouti, na posvícení, husí peří se zimě dralo, taky doufám, že každý ví, co to znamená drát peří. Měli jsme králíky, ty se dělali snad každou druhou neděli na 100 způsobů.
1: Nemusíme z toho dělat gastronomický katalog, Vladimíre. Já se jenom snažím dostat k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny.
2: No, tak ani nějak moc ne. Já jsem to 1.9. nastoupil do učení a vyučil jsem se a takhle, no, nikdo z naší rodiny ani z našeho příbuzenstva nikam neemigroval. Jo, a tak nějak ani na vojně potom jsem se nikdy žádnýma Rusama nepotkal. Mně se to nějak prostě tato invaze se mě nějak vyhnula. Prostě do sebe odešli a to. No a teď bych ještě, jestli můžu, tak bych ještě řekl něco přímo k tomu, k tomuhle tématu. Já mám takového koníčka, vlastně celý život se zajímám o historii. A zajímají mě hlavně války, první válka, legie, druhá válka, vlastně od roku 14, roku 47 to probírám. Teďko v důchodu, jsem už 12 let, tak mám na to víc času. Navštěvuju tady státní oblastní archiv v Třeboně, navštěvuju archiv Jindřichově Hradci, jezdím do Prahy, do vojenského ústředního archivu do Prahy Růzyně, jezdím do archivu bezpečnostních složek v Praze v ulici ve Struze, jezdím do hlavního archivu města Prahy, v Praze na Chodovci. A z těch dokumentů, které jsem za ty roky pozbíral, prostudoval, to jsou tisíce, tisíce dokumentů, jsem si vytvořil takové své přesvědčení, to, a to se asi nebude všem posluchačům líbit. Prostě tady se dneska posledních 37 let vytváří taková psychóza, jako kdyby snad tato okupace vojsky Varšavské smlouvy byla to nejhorší, co tuhle zemi za 108 let, když jsme se potkalo. To přece není pravda. To nejhorší nás potkalo o 30 let dříve, 39, když byla podepsaná v Mnichově dohoda, kdy nás Anglie, Francie, Itálie hodili Hitlerovi jako z hadru a připravili nás o pohraničí. A to byla jenom předehra toho, co následovalo za půl roku.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ptám se v tomto případě posluchače Karla, jak se v jeho případě po srpnu 1968 změnil život jeho rodiny. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer.
0: Je to na vás?
1: Jo, ano, já začnu 21. srpnem 68, to mě bylo 17. A šel jsem v Lovnici a fotografoval jsem ruský tanky na náměstí v Lovnici a přišel za mnou příslušník veřejné bezpečnosti, sebral mě kuťák, vytáhl film, poklepal mě na záda a řekl, že mám smůlu. No tak se odešel domů, foták mi teda nechal a vzal jsem si jiný fotoaparát, to jsem měl na kinofilm. Tam jsem si nasadil ten objektiv a začal jsem fotografovat Lovnici na podměstí do takové zatáčky. Tam jsem se schoval za takovou hromadu dražebních kostek a zamířil jsem s tím objektivem foťák na ruský tanky. A řeknu vám, to byla chvíle, kdy teda to nepřeju a najednou se ten jeden tank tu hlaveň obrátil na mě. A tu se ve mě zastavila krev. Já jsem se skrčil, jsem se skrčil, na mě vystřelil. Naštěstí nevystřelil, ale byl jsem asi zbabilec. Něco jsem tam cvaknul a utíkal jsem posterníma uličkama na zpátek domů. Tak to byl takový jeden první zážitek z 68. A druhý zážitek mám z 21. srpna 69. To byly nepokoje. Pracoval jsem krátce na Barandově a šel jsem naspátek do centra města. To byl takový protest, že se nebude jezdit tramvají a šel jsem pěšky z Barandova až do středu města. Tam jsem se zúčastnil těch demonstrací a nebylo to nic příjemného. Honili nás naši vojáci, lidové milice, což jako bylo úplně tristní, protože Češi byli proti Čechům. To byla nová situace. A tam jsem se dostal úplně do šílené situace. Jinak jsem fotil na

0: tam byla taková bariéra z lidových milicí na Jungmanově náměstí, tak jsem skrytě vchodil k té milice a tak jsem byl v centru, kde nás honili tím slzákem a to jsem měl doopravdy strach o život, protože pak se začalo střílet. Asi jsem jeden z pamětníků tohoto nešťastného, nešťastné události. A už jsem měl strach a chtěl jsem se dostat ven a nemohl jsem, že tudy stály kordony milicí nebo vojáků, až jsem pak se dostal, jak je Jungmanovo náměstí, průchod do zahrady k bývalému semaforu, tak tam mě stál, tak tam stál nějaký nákladňák a byl tam vojáček, který mě pustil. Já jsem byl rád, že jsem se dostal teda ven. A pak jsem bydlel u tety na Letný nahoře a slyšel jsem celou noc, jak se střílelo. Takže to je zážitek z 21. srpna.
1: Z 21. srpna 68 i 69. Vlastně jak tak. Se po těchto datech změnil život váš či vaší rodiny? Mělo třeba to, že jste byl někým viděn, jak fotografujete, nějaké následky?
0: No, nemělo. Já jsem se dostal i pak na, to jsem absolvoval Gimpl a pak jsem se dostal na vysokou školu. Ale pro mě bylo úplně šílený, když jsem viděl v listopadu 69 prohlášení, jak všechno se mění a jsem si říkal, to se mění úplně celý můj svět, všechno se zbortilo, protože jsem se zajímal o to politické dění a musel jsem absolvovat přednášky marxismu, leninismu, což bylo úplně šílené. Ale to bylo v tom prváku, to byly aktuální otázky socialismu, to bylo úplně hrozný, ale všechno jsem přežil, i když to bylo v nějakém napětí ve stresu, i absolvoval jsem vysokou školu. Podobně i můj bratr, ten taky absolvoval, takže nějaké zásadní dopady, to, že bychom byli perzekováni, to nebylo, museli jsme si projít tím životem v té době, kdy to nebylo nic ideálního, ale mám na to doposud jako stále takové nepříjemné zážitky.
1: Ti, kteří se narodili po událostech ze sklonku 60. let, se narodili vlastně do toho, co už považovali jako za normální. Já bych to nerad spojoval s tím slovem normalizace, ale právě proto se ptám těch, kteří si pamatují 68., 69., co by už, dejme tomu, dospělí, jak se jejich život změnil po srpnu 68. Jejich a její rodiny. Ale Karle, vám samozřejmě taky děkuju za váš telefonát a za váš autentický příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Mějte se hezky, když jsme spolu mluvili o fotografování.
1: Vzpomínám si, matně, ano. A děkuji. Tak naslyšenou.
0: Mějte se hezky, já děkuji. Naschledanou.
1: Dobrý večer, píše Bedřich na rozhlas.cz / Linka, což je ta druhá možnost, jak dát světu najevo, že také máte příběh na dnešní téma. Bedřich tedy píše, dobrý večer, lidé byli sledováni státní bezpečností STB. Tady ten vzkaz končí. Ale i tak děkuju, Bedřichu. Stručné, ale myslím si, že jasné. Zavoláte ten svůj příběh na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a tím dalším, kdo se hlásí na telefonu 731 800 900 s příběhem na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, je paní Ludmila. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer. Borku, zdravím vás, zdravím všechny posluchače.
0: Já vás samozřejmě taky, ale Ludmilo, jedna věc je důležitá a zapomněli jsme na ní oba dva. Vypněte si prosím rozhlasový přijímač.
1: Já mám totiž nový rádio.
0: Jo, vy se chlubíte, tak to je v pořádku.
1: Už to mám vypnutí, mám ovladač.
0: Tak tedy, tak. Jak se změnil váš život a život vaší rodiny po 68.
1: Tak já teda musím říct, že můj tatínek byl zahraniční montér a před 21. večer se vrátil ze služební cesty z Jugoslávie. My jsme byli naproti v Brně, přijeli rychlíkem z Prahy, no a jeli jsme domů a ráno, že pojede do Šmeralek, on dělal ve Šmeralka, a že pojede do Šmeralek a já jsem byla první ročník učení v Černých polích. No a teďka ráno vstáváme, nešlo rádio. Ale to já vám zkrátím. Nešlo rádio, šli jsme a že bude válka. No tak jsme byli z toho vykulení, ale jeli jsme do toho Brna, nepustili nás dovnitř. Ten první den nás nepustili vůbec do Brna, z Chrlicích nás otočili zpátky a nepustili nás dál. No a aspoň za dva dny jsme tam jeli znovu, tak to nás pustili a všude tanky, všude vojáci, tak to víte, já jsem byla 17 vykulená to. No ale tak tatínek potom pro mě přijel, jeli jsme dom. Ale to chci říct, nebyl ve straně, a dostal se, jakože nás to nepostihlo tak moc, protože ve straně nebyl a stejně mohl jezdit ven, jo. A maminka musela jít do strany, protože brácha byl o rok mladší než já a chtěl jít studovat a je teda učitel. A tak ona šla do strany, ale vždycky mě vykládala, že když šla na schůzu, takže první měla vypít kafe a neposlouchala je. Tak to byla taková stranička. Ale dneska jsem měla návštěvu. Měla jsem kamarádku, která je vdova a 21. se vdávala. Ona byla z Jičína a brala si z Brna z kluka. A tak dneska jsme si na to vzpomněli. Ona říkala, že už v noci nespala, že se jí to strašně vrací, že ráno jako ten toho 21. stali a ten tatínek od toho kluka říká, vyvoli, napadli nás Rusy. A co bude s tou svatbou? No tak kluk, ten ženich musel jít ven, musel jít pro kytku a byly 2 hodiny, svatba měla být v 11 a nebyla a jeho maminka ta volala pořád na úřad, jestli to platí nebo jestli se to zruší. A oni, ne, budeme tady do 5 hodin, když přijdete, tak vás seznáme. Ona říkala, tak místo v 11 dobilo ve 3 hodiny na svatbu se báli jet autama, tak jeli tramvají, ona v bílým závoji. Říkala, že se třepala, že vůbec neví, jak to přežila. A ten ženík se vrátil od rána až ve 2 hodiny, aby stát frontu na konzervy a pro tu kytku. A tak ona je teďka už vdova teda taky. A tak jsme si tohle vykládali dneska, takže to jsem vám chtěla říct. Potom prý je teda oddali ve 3 hodiny a šli pěšky na náměstí Svobody. Tam pre vojáci ruští opření o samopale a o to na tankách byli. A ona povídá, to, na to já v životě nezapomenu, co jsem zažila.
0: A kdyby náhodou hrozilo, že už zapomíná, tak se stačí podívat do oddacího listu, kde má dodnes vepsáno datum 21. srpna 68.
1: Ano, ano.
0: Ludmilo, děkuju.
1: Takže nevím, jestli to bylo ke tématu, ale já si myslím, že jo.
0: Autentické vzpomínky. A třeba i pro ty, kteří nemohli zažít 68. na vlastní kůži a to, co potom následovalo, taky ne. Autentické vzpomínky jsou důležité pro paměť národa. A to děláte
1: dobře.
0: Jo,
1: ale ještě tam něco, prosím vás, řeknu. A v září, já jsem teda chodila s klukem, a v září jsme měli, byli hody v Praci, pod Mohylou Míru, takže tam budou hody. A on pro mě přijel na motorce a já jsem teda pocházela z újezda u Brna a nad újezdem byly kasárna a k Mohyle Míru vedla silnice Třešňová alej. No a my jsme vám jeli na ty hody, na tu zábavu, on pro mě přijel na motorce a teďka přejeli jsme ty kasárna a teď jsme slyšeli rachot. Proti nám kolona tanků ruských, tak on zajel do polí, jako trošku z té silnice. Já jsem byla, určitě jsou podruhý na světě, protože oni začali svítit a tím tankem ukazovali na nás. No ale asi, ale nevystřelili teda, jo? A já už jsem měla po zábavě. Tak to je všechno.
0: Ludmilo, děkuju a přeju vám krásný zbytek srpna. Naslyšenou.
1: No já vám taky. Děkuji moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Hodně zdravíčka.
0: Aleš píše na rozhlas.cz lomítko linka. Mně bylo v srpnu 68 13 let a protože byly prázdniny, byl jsem vyslán do obchodu nakoupit. Jenže před samoobsluhou byla neskutečná fronta a téměř všichni z tranzistorových rádií hltali slova generála Svobody. Lidé, zachovejte klid a rozvahu. Bez nákupu jsem se vrátil domů a popadl filmy a fotoaparát. K večeru jsem se domů vrátil, maminka za tu dobu hrůzou zestárla o několik let. Okupace samozřejmě měla dohru, přesně v duchu, jak se jen Češi mohou mstít Čechům. Otec, který přes přání širokého příbuzenstva vstoupil do KSČ, aby z ní byl následně vyloučen. Inu, sebestředný egoista, který mi zničil start do života. Rád bych zapomněl, ale odpustit nelze. Zkomplikoval život i sobě. Já měl přece jen štěstí, pokračuje Aleš. Dostal jsem se na gymnázium, prestižní a nakonec na vysokou. VŠB v Ostravě. Brala vše. Se laví. Takový je život.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou to autentické vzpomínky vás, posluchačů a posluchaček Noční linky Českého rozhlasu, které dostávají prostor v těchto dvou hodinách našeho povídání. Jednak povídání na telefonu 731 800 900 a potom také vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka. Tou další, kdo přichází do vysílání pomocí telefonní linky, je paní Vlastina, volá z Krnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček.
0: Zdravím vás.
1: Já vás moc zdravím.
0: Paní Vlastino, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny?
1: Já jsem měla dvě děvčata, se mě narodili. Jeden termín, druhý termín. Jedna 31. srpna a druhá 5. května. 69 a ta v srpnu 68. No a proběhlo to velice pěkně i v nemocnici, v porodnici, všude. Mě to proběhlo pěkně, veselo, měla jsem dvě děvčata, předtím syna, tak jsem byla šťastná, že mám děvčata. No a jezdili tanky z rodiny jeden, dělal stěhováka a říkal, že to bylo strašně hrozné. Já jsem se nikde nedostala, že? Ale říkal, to je to ještě, že se nedočkala. To bylo hrozné, ty tanky, jak to jezdil. Říkám, no já jsem se toho minula, já jsem štěstí, že? Tak to je všechno, co vám můžu tam říct. Dneska holky už jsou babičkama. Jo, tak to uteklo, že už jsou babičkama. No jedna je, no obě dvě mají po dvě novčatka. A já několikrát pro babičkou a babičkou. Takže tak ten život jede. Ale jinak se nemůžu stěžovat. Jinak dobrý.
0: Paní Vlastino, děkuju. Přeji vám dobrou noc. Zkusím připomenout téma. Jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny? Posloucháte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Datum 21. srpna bude platit ještě čtvrt hodiny, tedy necelých 15 minut. Ale i v té další hodině, tedy v té první hodině srpna 22. si budeme povídat o tom, tedy věřím v to, jak se po zmíněném srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Teď by nám to měl říct pan František, který čeká na telefonu. Pěkný večer.
1: Tady je František, původem z Přerova, a to 21. srpna jsem byl v Přerově, a protože můj otec dělal zástupce ředitela pošty, a tam byla jako vlaková pošta, byl takový uzel v Přerově, no a už o 13:15 hrčel telefon u nás, otec se zbudil a vzrušeně mluvil na předsíni, tak jsem vyskočil, šel jsem na toaletu a teď jsem poslouchal a tata říká, počkej, já ti řeknu, a pořád říkal, to není možné, Rusy nás napadli, nebo co, já ti nevěřím. A prostě tak diskutoval s těma chlapama z pošty, protože oni nevěděli, jestli mají poslat prostě poštovní vozy do Prahy, že tehdy se vozila hotovost normálně v pytlech peníze. Tehdy nebyly žádné banky, nic takového, jak dneska. No a tak otec šel, hned se oblíkl a utíkal na poštu, protože to bylo asi 20 minut, se dalo na to nádraží zejít. A ten, co byl ředitel, ten pošty, ten byl z Holešova, ale ten se neměl jak dostat. No a tak já jsem dostal instrukce, dostal jsem peníze, kup benzín, kup mouku, olej a takový potraviny. No a tak prostě jsme v tom Přerovi začínali toto, jenže do Přerova oni Rusy se nedostali hned, oni si popletli Přerov s hranicema, oni obsadili hranice na Moravě a do Přerova se dostali až měsíc za 2 dny. No a mezi tím na letišti důstojníci stihli pokácet stromy, nalít olej na přistávací dráhu, aby se tam nedalo přistávat. No a asi za ty 3 dny se objevili. No a tož taky tam řádili tam s tankama, tam kousek pod naším byla nově udělaná cesta, tak křižovatku tam pásama roztrhali dlažební kostky, to bylo z těch kostek 10x10 cm z těch malých, no a tak to poničili, kde se dalo, prostě až za ty 3 dny se objevili na letišti, tak tam byly ty zíly naskládaným, my jsme se dívali s budoucí manželkou, tehdy dalekohledem jsme měli k dispozici dalekohled, dobré, no tak jsme tam mohli počítat vojáky a toto, no a chvíli tam k té jedině, to se jmenuje Lověšice, tak za Kravinem se tam usadili, udělali si tam takový menší tábor a pak se přesunuli jako na to letiště. No ale Přerově byl celkem jako klid, nebylo tam nějakých demonstrací nebo něco takového, tam se nedělo, no ale ti důstojníci, kteří byli na tom letišti, tak to všecko je vyházeli, protože ti, co tam byli namočení v těch akcích, co se dělali proti Rusom, tak ti to odnesli, buď je vyhodili z armády, nebo je převelili a tak. No.
0: A váš tatínek pracoval i nadále v tom poštovním uzlu?
1: No ano, on dělal vedoucího pošty, jako no a potom později teda pokračoval, protože ten povýšil, šel do Olomouce, ten, co dělal toho ředitele, tak otec potom dělal vedoucího té pošty a tam bylo asi 300 lidí na té poště, to bylo veliký jako. Takže tam to, ten provoz jako poštovní byl dost velký, no. A jinak já jsem dělal hornickou průmyslovku, no tož potom jsem nastoupil do školy a v 69. roku po Staravě jsem nějak nezažil žádný, já jsem se dneska díval, bylo v televizi na Dvojce.
0: Přerušené jaro.
1: Ano, o tom, já jsem to nechytl celý, já jsem to a tak od poloviny jsem to sledoval. No tak člověk tam poznává ty věci, protože my jsme měli průmyslovku jako naproti soudu hnedka. Takže to jsem tam znal, no jenže co já jsem v 69. roku, já jsem se musel ženit, tak jsem musel jít dělat. Jsem kopal normálně jako na brigádu, tak jsem dělal na šachtě, aby nějakou korunu si na svatbu vydělal, no a co se dalo, no. Nic jiného, no a jinak život se nezměnil, protože na vysokou školu jsem nešel samozřejmě a do strany mě nikdy nedostali, když jsem celý život dělal nějakého vedoucího pracovníka THPčko, Jo, takže jsem přežil až do konce, než strana vláda padla, tak jsem ve straně nebyl. No.
0: Františku, děkuji za váš telefonát, díky no. i za tuhle autentickou vzpomínku na dobu víc no. než 50 let starou a přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: No, letím do Egypta v pátek.
0: Tak šťastnou no. cestu.
1: No, tak jo, mějte se, nasranou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí, která rozdělí tu aktuální noční linku na dvě stejné části, tedy před těmi několika minutami, jsem to málem nestihnul, ale vidím, že to opravdu půjde, že tedy ještě do půlnoci stihneme jeden příběh. Po písničce kapely Elán je čas na to, co nám chce říct paní Olga, která čeká na telefonu. Pěkný večer přeju.
1: Pěkný večer. Tak já mám takovou vzpomínku, když nás napadli Ruse. Já jsem měla měsíčního chlapečka, tatínek dělal vedoucího na stavbě a ráno přišel a říká, nikam nechoď, napadli nás Ruse. Já jsem samozřejmě neposlechla, zebrala jsem chlapečka, obléka a utěkala jsem k babičce a to bylo v Uherském Brodě a tam vedli koleje, kam jezdívali ty vlaky a dojdu tam ke kolejám, tam všady Rusem a halt. Zastavili mě, jeden ten ruský voják došel ke mně ke kočárku, pozdvihl peřinku. Já jsem byla div živá, nevím, co si myslel, že tam má a pustil mě dál. Od té doby potom tatínek musel opustit svou práci, sledovali ho. Děda nám psal, posílal nám balíky a to nám ještě stěžovalo v život. Jezdívali jsme do Tuzexu a vždycky to bylo s problémama, protože nemohli pochopit, že nám někdo ty balíky jako poslal.
0: A dědeček, pardon, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale dědeček byl kde, prosím, že vám posílal, jak vy říkáte,
1: balíky? Jo, já jsem zapomněl, on emigroval do Kanady.
0: Bylo to potom srpnu 68? Co emigroval?
1: Ještě předtím. Předtím. A právě ještě udělal to, že mě poslal jízdenku, že měl v Hevlíně známou kamarádku a poslal mě jízdenku, ať tam emigruju také. A já jsem ani nechtěla od rodičů a už bych to stejně nestihla. No. A teď, když slyším slovo válka, tak je po mně. Mám 80 roků zítra.
0: Já vám samozřejmě už dopředu blahopřeju a přeju vám ještě dlouhý život a hlavně zdraví. Paní Olgo, vy jste říkala, kdo ví, co tam hledal ten ruský, sovětský, abych se držel faktu,
1: ano.
0: Sovětský voják. No tak podle mě asi hledali kontraband, jestli náhodou nepřevážíte třeba bombu nebo molotovovy koktejly a podobně. No. Oni mnohdy ani nevěděli, tedy zejména v těch prvních dnech a prvních hodinách okupace, ve které zemi se objevili najednou, kde je vysadili. No ale to už zřejmě bylo několik dnů poté, kdy byli vystřídáni, řekněme, spolehlivějšími soudruhy ve zbraně.
1: Ano.
0: A já vám moc krát děkuju za tuhle autentickou vzpomínku, protože právě ty by měly vytvářet tu noční linku, kterou dnes posloucháte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Sice mě mrzí, že ne vše chodí tak, jak by chodit mělo, tedy teď mluvím o našem webu rozhlas.cz/linka, na který se právě teď, ve kterém se právě teď objevil vzkaz paní Daniely, no ale právě, že jenom krátký vzkaz. Cituju. Téma pro mě jako dělané. Bohužel sedím v lázeňském pokoji a neumím vám poslat text pořádně napsaný. Mám notebook bez připojení a telefon, pokusím se přiložit na rozhlas.linka.cz, ale spolehám jen na vaši šikovnost, že si to zvětšíte a upravíte. Já vám děkuju, paní Danielo, ale nic mi tedy v tom smyslu, že byste něco měla upraveno nebo připraveno, nedošlo. Takže bohužel tímhle způsobem to nepůjde. Ale aspoň to, co napsal Michal. Cituju. Jsem mladší ročník a tak to znám jen z vyprávění. Máma ten den, rozumějme 21. srpna 68, jako 11letá meškala s rodiči na letním bytě u příbuzných v Babicích u Prahy. Teta prý z dálky volala, jsou tu Poláci, přijeli Poláci. Poláci? No, kéž by Poláci. Prostě se asi jenom spletla. A nebo že by tehdy kolovala nějaká taková falešná zpráva? Možná by mi posluchači, pamětníci pověděli, proč taková záměna. Ale myslím, že to nejspíš byl opravdu jenom omyl jedné paní.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni. Je sobota 22. srpna 2026 a pokračuje noční linka na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Využít můžete jak služeb naší webové stránky, tam napište, je tam i okénko, když si najdete rozhlas.cz/linka, stačí, dejme tomu, vymyslet nějakou přezdívku, anebo napsat vaše skutečné jméno, netrvám na tom, ale důležitý je ten větší rámeček, tam napište, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. A nebo telefonujte, číslo do studia je 731 800 900. Přeji vám úspěch.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Gott, to byl Posel dobrých zpráv. Jako první písnička nového dne, de facto, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se vás v ní ptám na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Já se na to pro jistotu ptám každého z vás, kdo se dovolá ještě mimo vysílání. Většinou dostanu souhlasnou odpověď, ale potom uslyšíme třeba i něco jiného. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme v případě paní Anky. Dobrý večer, zdravím vás do Uherského Hradiště a zejména vás zdravím o to srdečněji, protože je to vaše premiéra, jestli jsem správně rozuměl.
1: Ano, ano, dobře jste rozuměl. Dobrý večer,
0: Dobrý večer.
1: Vás zdravím, pane Borku.
0: Děkuji.
1: Vás a všechny posluchače. Tak v roce 68 mě bylo 18 let, skončila jsem výuční list, byla zahradnici ve Břenci a byli jsme s panem profesorem Příkazským, jsme jeli na brigádu do Erfurtu. Tam jsme byli, tam se čekala jako zahradnická výstava. Jelikož to všecko, co se stalo, tak tam nedojeli kamiony s kvítkama, tak jsme tam jako pracovali. A potom se stalo, že kluci našli v novinách napsané, že jsou nachystané tanky na hranicích. Tak jsme psali dom, co se děje u nás a napsali nám, že nic se neděje. No, ale potom teda došlo ten 21. srpen. Kluci si vzali trikolorky a dali si to jako na nějaké na to oblečení. No, pan profesor jim řekl, ať to okamžitě sudělají, že zbytečně, aby neprovokovali. No, ale hranice byly zavřené, tak jsme se nemohli dostat dom. No, potom nám nějak se první den se otevřely hranice a nějak nám zajistili nějaký autobus, že nás dovezl na hranice a tam jsme se nějak dostali na vlak, už si nepamatuju odkud nebo jak a jeli jsme se, už jsme se dostali teda dom. Já jsem měla nastupovat do Prahy na školu, kde jsem měla dělat si takovou nástavbu zahradnickou, ale kamarádka mě řekla, ty chceš jít do Prahy, můj taťka s tama odešel, protože je tam takové různé, jsou tam nepokoje v Praze a ty tam chceš nastoupit, tak jsem tam nenastoupila a zůstala jsem pracovat jako normálně dělnice v zahradnictví. No a chodila jsem s chlapcem, který byl jako déle sloužící na vojně a oni měli různé prověrky po tom 68. Měl mít postup.
0: Ale neměl.
1: Neměl, protože při té řekli mu, že má, on prostě jim řekl, že jsme, když tady něco bylo, že jsme si to měli vyřídit sami a nedělat, nevolat semky jako ty vojáky, že jako, že jsme si ten pořádek měli udělat sami. Napsali mu nálepku, dostal ideologický zmatek v hlavě. A postup byl zaražen. Tak jsme potom se v roce 70 jsme se vzali. V 71. přišel do civilu a tak teda měl. Já jsem si nedodělala školu tam a
0: nenastoupila jste na to pražské místo? Ano.
1: Ne. A on také jako potom šel do civilu už. No. No, takže.
0: No, stačila jedna větička v kádrovém posudku, což bychom měli těm, kteří jsou třeba mladších ročníků, asi vysvětlit. To bylo takové lejstro, které vás provázelo v podstatě po celý život a střádalo se tam mnoho věcí. A existovaly ještě horší lejstra, ale to zase nechme být. Paní Anko, já vám děkuju a přeju vám krásný zbytek léta.
1: Děkuji vám taky a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? To je téma Noční linky, která tady bude ještě 50 minut. Psát do ní můžete na rozhlas.cz/linka a telefonovat na číslo, které za chvilku znovu připomeneme. Ale já bych se teď rád zastavil u toho psaní. Paní Helena totiž napsala. Moje rodina se toho roku rozdělila na dvě poloviny. Tehdy jsem si myslela, že to nesouvisí s událostmi kolem, ale když na to teď vzpomínám, nejsem si tím tak moc jistá. Vnímala jsem velké změny, hlavně v tom, jak se lidi měnili společně s tím, jak se přiostřoval režim. V té době jsem studovala na střední škole. A situace ve škole se pomalu a jistě měnila tím, že profesoři buď to mizeli, anebo ti samí se změnili opravdu o 100%. Nemám na to období hezké vzpomínky. Byla to divná doba, i když dost poučná. Člověk měl možnost sledovat lidi kolem sebe a vidět, jak se charaktery mění a jak zlo začalo růst, až se považovalo za normál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. S odpovědí na tyhle otázky teď čeká na telefonu Zdeněk. Zdravím do Tachovsko.
1: Dobrý večer, já zdravím Plzeňský rozhlas, všechny posluchače. No a chtěl bych říct, že ten 68 byl na vojně, v Benešově jako řidič. No a tam přijeli potom Rusáci, tam jsou brňáky kluce od těch kasáren. A ten velitel, my tam byli petepáci a z druhé strany byli, já byl jako řidič u petepáků a tam byli tankáni, tak byl ten major říká, hele, zajít tam tankem s tím ruským namířil a ně, oni odjeli, ne. No a pak byli, jeden jsme vzali stanitku, zase jsme jeli na prosek, tam byli taky petepáci, jak se dělá hydrichiáda, takže jsme předíželi tanky, já jsem měl jako říct, že se hradil, že jsem stanice, říkal, že se budu Rusové zastavovat, jo, tak aby řekl, že jsou do vojenské nemocnice a že mě bolí břicho, jako ne. No a nechci to prodlužovat, aby se mohl ještě někoho si zavolat. No a chci říct, že můj táta taky nebyl komunista, jo, a oni ho taky vyšetřovali tam, říkali, to jste tam poslouchali u toho kamaráda nějakého, říkal, no poslouchali jsme muziku, ne, měli strach, jestli nesvou na Evropu neposlouchal, a pak mu dělali to voň prohlídku, on byl truhlář, dělal progota, dělal a to, takže takhle jenom jsem to chtěl jenom zrychleně, abych to neprodlužoval, takže takhle to bylo.
0: No, no tak vy jste to sice neprodlužoval, ale zase jste to podle mě zkrátil trošku moc. Nicméně nejsem tady o toho, abych vás kritizoval. Ptám se jenom na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Dostalo se mi i téhle odpovědi. Mějte se pěkně, Zdeňko, naslyšenou.
1: No, tak jo, na všeho, děkuju vám.
0: Aby byla fakta úplná, upozornila mě na to posluchačka, která napsala na rozhlas.cz/Linka a má pravdu. Cituju. Borku nás obsadili i Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, pokud si to pamatuji dobře. Máte pravdu, Ludmilo. Vojska Varšavské smlouvy nám přišla na bratrskou pomoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jsme na tom podobně. Pro mě to byl nezapomenutelný hlas, hlas Karola Duchoně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když přijmu telefonát na čísle 731 800 900, ještě mimo vysílání, tak to první, co říkám, je Noční linka, Borek Kapitánčík, dobrý večer. A snad to paní Ivě nebude vadit ten můj jemný pokus o vtip. Ona trošku dělala okolky s tím, jak se jmenuje ona. Málem se mi už oslovoval Plzeň. Takže zdravím do Plzně paní Ivu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Jak se po srpnu 68 změnil život vás a vaší rodiny?
1: Ano, chtěla jsem vám jenom říct, to byl můj příběh z toho dne, kdy jsem měla ročního chlapce a jelikož jsem se přestěhovala ze středních Čech na to Plzeňsko, tak prostě jsem byla doma ještě, jako na mateřské. A rodiče mi z Peček tedy, abych konkrétní byla, poslali balíček. Tak jsem musela do dvě vesnice teprve na počtu pro ten balíček. No a tak jsem jela na kole, doma jsem nechala dědečkovi chlapce a jela jsem honem pro ten balíček. No, ale jedu zpátky a teď tam byla zatáčka a proti mě tanky. No, na tom nezapomenu celý život. Jak jsem se lekla a první moje bylo, jak se dostanu k tomu chlapci domů. Jo, prostě ta starost a bojezní nebo...
0: Paní Ivo, vás ruší rádio, které jste nechala puštěné, že jo? Že vás to trochu mate, jak se ozýváte dobře, ještě se zpožděním.
1: Dobře, už jsem ho zavřela. No, takže jsem, oni mě zastavili, nechtěli ten balíček, mačkali na něj, když viděli, že to je měkký, tak mi to tedy nechali, no ale jak byli namířený na mě, nezapomenu na ten pocit toho všeho. No a jela jsem domů a doma tchán v tchýni na mě spustili, že půjde můj manžel na vojnu, bude mobilizace a že jsme chtěli stavět a nepůjde to. Jo, no takže jsem dostala další facku. Aby se to tak řeklo, chtěli jsme stavět barák svůj.
0: No, máte to podobné nakonec. Jako Magda, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka. 21. srpna je narozená moje maminka a můj syn a vždy, když slavíme, tak nezapomeneme na ten soudný den, když jsem měla strach, že můj chlapec bude muset jít do války. Ale paní Ivo, jak se změnil po srpnu 68 život váš a vaší rodiny? Vy už jste měla ročního chlapce, takže dokážete zřejmě posoudit ten rozdíl před a po.
1: Ano,

0: Dokážu to, jenomže jsme byli na vesnici, kousek od Plzně, takže jsme byli takový, jako nebyli jsme přímo toho svědky, jenom co já jsem potkala ty Rusové, a ještě potom byli za nás, za vesnicí byl les, a tak tam taky byli se stanovali tam ty vojáci nějakou dobu, ne pořád, jako pořád už potom to nebylo. No, manžel se vrátil z Plzně pozdě, protože tam byl, tam pracoval, a autobusy taky nejeli, protože se nechtěli vyhýbat těm tankům a tak dále. Takže to, a jinak pro nás se nic vážného nezměnilo od té době.
1: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát a ani si nechci představovat ten pocit, který jste měla, když vám prohlíželi ten zmíněný balíček, a hlavně, když jste si představila, jak se dostanete nazpět ke svému ročnímu synovi.
0: To bylo to nejhorší. Já jsem potom sedla na to kolo a nevím vůbec, jak jsem dojela domů. Vůbec nevím. Ale spála jsem se hrozně.
1: Děkuji za důvěru, děkuji za váš telefonát.
0: Příjemný další povídání a dobrou noc.
1: Dobrou noc a naslyšenou. Eva z Jižních Čech napsala na rozhlas.cz/Kolinka následující. Byla jsem dítko školou povinné. Maminka nás tehdy ve středu 21. srpna 68 budila v 7:30 se slovy bude válka. Protože jsem pro rodinu chodila nakupovat potraviny, byla jsem vyslána pro chleba a asi konzervy. Pamatuji si, že ze samoobsluhy se kroutila fronta mnoho metrů po náměstí. Po městě byly vápnem vyvedené nápisy běž domů Ivane v azbuce, věz národ v tjurmu neposadíš, celý národ se do vězení neposadíš. Zpívala se písnička běž domů Ivane, čeká tě Nataša. Po náměstí jezdily tanky od severu na jih. A jen dodám, že invaze se účastnila vojska Varšavské smlouvy NDR, PLR, SSSR, MLR a BLR. Tak je možné, že ve městě, jak psala jedna posluchačka, byli Poláci. Rumuni odmítli, ti se invaze neúčastnili. Tolik tedy k faktům, která zmínila posluchačka Eva z Jižních Čech. Jak se změnil život váš a vaší rodiny po srpnu 68? Je to téma, o kterém ještě můžete něco říct všem, kteří poslouchají Noční linku během následující půl hodinky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jana Kiršner a Jarek Nohavica mi vlastně dali návod k dalšímu tématu, možnému tématu noční linky. Někdy v budoucnu, jaká byla první noc ve vašem novém bytě. Ale teď zase naspět k tématu aktuálnímu. Jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, nám chce říct paní Slávka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Velice mě překvapily odpovědi nebo příběhy některých lidí, kteří popisovali, jakým způsobem ovlivnil ten šťastný 21. srpen životy jejich rodin a jejich. Já sama jsem měla 22 let toho v tom datu. A musím říct, že jsem pocházela z rodiny, kde byli oba rodiče komunisti. Když jsem se jich kdysi ptala na to, proč vstoupili do té strany, tak mě řekli, že to bylo po válce a že se prostě báli. Ano, že se báli, jaká byla atmosféra, proto vstoupili do strany. Během jara v srpnu toho
0: 68.
1: Jara, ano, promiňte, 68. jsem dokonce sama měla pocit, že bych mohla vstoupit do strany, protože byla taková příjemná změna těch komunistů, jo? Že se to všechno uvolnilo. Začali jsme mít pocit, že všechno bude výborné a když jsem o tomhle řekla otci, tak otec mi řekl, pro boha jen to nedělej, protože ty se svojí pusou nevymáchanou by si se úplně zničila by si život. Tak jsem samozřejmě nevstoupila do té strany, protože na svoji zkušenost nebo svoji praxi jsem věděla, co bych mohla asi říkat. No a pracovala jsem v takovém malém kulturním zařízení, kde jsem bylo mi nabídnuto místo vedoucího, který byl odejít. Ano, nastoupila jsem, práce mě velice bavila, bylo to perfektní, bylo to setkávání s lidmi, byla tam atmosféra taková, že potom měsíci srpnu se všechno začalo najednou měnit. Lidi se opravdu měnili. Já osobně jsem pracovala v tom smyslu trošku jiným, než ty komunisti představovali. Když začala normalizace, tak jsem byla předvolána jako nestraní, protože jsem byla ve vedoucí funkci, tak mi bylo řečeno, že se mnou musí provést pohovor, protože jsem byla malá vedoucí nějakého zařízení. A na tom pohovoru jsem prostě řekla, že první otázka byla, jaký jste měla názor na vstup spojeneckých vojsk na území České republiky, tak jsem jednoznačně řekla takový, nebo jaký máte názor. Já jsem řekla takový, jaký jsem měla v srpnu, že tady toto se nemělo stát, Rusové tady neměli co dělat a že a oni se zarazili a řekli, jestli to myslím vážně. A říkám, ano, že to myslím vážně, že prostě jsme si svoje věci měli vyřizovat sami a nepoužívat tady tuhle tu záležitost s tím vojenským přepadením. No a tak mi bylo řečeno, ať odejdu do své kanceláře, že se musí poradit. A jakmile nenapadlo mě to, prostě zavolali mě za 15 minut do té komise a řekli mi, že jsou šokováni, jaké mohou mít takové názory, že v tom případě budu muset odejít, opustit svoji funkci, protože nemohu narušovat a ovlivňovat své podřízené svými názory. No takže se stalo to velice rychle a začal na mě přes odbory ROH, začal na mě být vyvinut tlak, kterým jsem postupně musela v podstatě víc, protože mě neustále vyzývali, že mi nabízí jiné místo, které neodpovídalo mé praxi, že mě prostě budou přeřazovat, kam budou oni chtít nakonec. A dozvěděla jsem se od svého nadřízeného dalšího, že by se mi mohlo taky stát, že bych se dostala na pracovní místo, kde pracují prostitutky bývalé a zlodějky a tak. Takže nakonec jsem se rozhodla a sama jsem odešla. Jenomže jsem netušila, že něco existuje, něco takové jako kádrové listy, kádrové složky. No a odešla jsem, rozvázala jsem pracovní poměr a rozhodla jsem se, že si najdu nové pracovní místo. V té době jsem se prohnala za mého přítele, vzali jsme se, můj přítel zastával stejné názory jako já a prostě jsme se snažili žít v té době. Jenomže já jsem neměla šanci. Já jsem se dokonce v televizi ucházela o místo nějaké a bylo tam výběrové řízení, já jsem to místo vyhrála a bylo mi telefonicky sděleno kádrovačkou, že bych měla nastoupit další za dva dny do té nové funkce a nebylo to žádné vedoucí pracovní místo. Běžná prostě funkce běžného pracovníka televize. No ale představte si, že to se takhle, já vám musím říct, že komunisty mám svoje názory a není to dobré. Není to dobré a v momentě, kdy jsem byla na bezpráce, kde mi lidé, firmy mi odmítali jakoukoliv šanci, abych u nich pracovala, neřekli mi proč, jo, prostě mě akorát ta televize se den večer před mým nástupem ozvala kádrovačka, která mi řekla, že vy nemůžete nastoupit do televize ani jako uklízečka, protože já jsem si dala tu práci, já jsem si přišla do toho vašeho předcházejícího podniku, kde jste pracovala a tam jsem se seznámila s kádrovým materiálem. A teď mě řekla, co v tom kádrovém materiálu bylo. A já jsem se rozhodla, že prostě to takhle nemůže být. Sebrala jsem se a volala jsem své kolegyni nebo své ředitelce, protože jediný, kdo mě pomohl z komunistů, byla ředitelka kulturního zařízení, která mě byla to komunistka, ale byla to normální ženská, maximálně schopná, pracovitá, šlo jí o provoz její firmy, jejího kulturního zařízení, která mi umožnila v době, kdykoliv pár lidí onemocnělo, že mě volala, dávala mě informaci, jestli mám zájem, ať přijdu na zástup třeba půl roku, tam někdo, tak já jsem byla šťastná, že mám práci a navíc v tak výborném kulturním zařízení. Pomáhala mi, potom jsem se provdala, jsem byla, přišla jsem do jiného stavu, tak jsem byla šťastná, že mě takovýmhle způsobem, i když ta práce nebyla nepřetržitě, vždycky třeba jsem skončila a to se mě pozvala, když se uvolnilo další nějaké místo a
0: na nějaký záskok.
1: A bylo to fantastické od té paní a můžu říct, že v podstatě když jsem byla v tom domě kultury, tak jsem přišla do jiného stavu a byla jsem u ní jí říct, v jaké situaci jsem a ona mě řekla, dobrý, bude mateřská a potom se uvidí. Já jsem porodila, šla jsem na mateřskou a jakmile mi končilo, syn měl, se mu blížil třetí rok, tak jsem po poradě s touto ženou fantastickou jsem se poradila, jak bych měla hledat pracovní místo, abych se mohla umístit. A ona mě poradila a řekla mi, prosím vás, vůbec už se nepište si žádosti, protože všechny ty firmy, které vás odmítly, měly možnost nahlédnout do vašeho
0: kádrového materiálu, ano, o kterém už tady byla řeč.
1: Já jsem jim musela dávat tu informaci a právě té televizní kádrovač se tehdy nedala a ona nemeškala a
0: zjistila si informace o vás přímo u pramene.
1: Tam došla pro ty informace.
0: Ano, rozumím. Paní Slávko, já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Paní Slávko, poslouchejte mě.
1: Jak se mám zajímat o zaměstnání?
0: Ano.
1: Řekla mi jednoznačně, musíte si hledat místo jakékoliv na zástup třeba po mateřské dovolené, po někom, na dobu jednoho roku. A to jsem taky udělala a pomohlo mi to v tom, že jsem si získala pracovní místo sice v jiném oboru, ale kde jsem začala pracovat, byla to katastrofa, protože to byl podnik služeb městských, ve kterém se v podstatě částečně zhromáždilo několik lidí, kteří měli stejné názory jako já.
0: Bylo takové hnízdo kontrarevoluce, jak to popisujete. Ale paní Slávko, já jsem vám teď už musel vstoupit do řeči, protože mi vyzvání další konce naší telefonní linky a chtěl jsem vám především poděkovat za, řekněme, ucelený příběh vašeho života na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny. A myslím si, že jste si několikrát za tu dobu vzpomněla na slova vašeho tatínka, který zmínil, teď cituju vás, přímo to, co jste říkala, vaše nevymáchaná ústa. On to řekl trošku jinak, já to nechci opakovat úplně doslova. Takže paní Slávko, já vám mockrát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linky na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, zbývá už jen 14 minut. Ale věřím, že ještě tenhle příběh uslyšíte. Paní Věro, omlouvám se. Kdo je prosím u telefonu? Je to opravdu Věra? Mám to napsáno správně?
1: Ano, máte to správně napsané, pane Borku.
0: Takže děkuju za potvrzení. Ptám se vás, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? Respektive, jste schopná? Bylo vám tolik let, abyste porovnala, co bylo před a co bylo po?
1: No, porovnat jako asi ne, ale prostě já jsem se narodila v září 62, takže vlastně rodiče nepočítali ani s tím, že vlastně by šla jako do školy, jako v tom září, jako 68. Jenomže vlastně týden před tou invazí se vlastně vdávala sestřenka, která si brala Němce, ale z východního Německa, protože on tady vlastně v Olomouci jako studoval, ona tam studovala také. A oni jak jeli na tu svatbu, tak prostě už tam byli z té německé strany, prostě tam byly tanky jako nachystané. A oni přijeli z toho Německa autem a říkali, co se bude dít, že vlastně na Česko jsou namířené jako tanky.
0: Že jsou na hranicích zhromážděná vojska, ano, to už jsme tady slyšeli, ale pokračujte dál, prosím.
1: No a tak nějak svatba proběhla, no a tak vlastně přes víkend byla svatba a potom vlastně v pondělí jsme šli, mě i její sestru zavedla, maminka nás zavedla do školky, mě do školky, sestru do jeslí, a protože aby mohla sestru dávat do jeslí, tak chodila až na 6:30 do práce, což znamenalo, že dělala jako do 3. A bylo vždycky zvykem, že vlastně z té práce se stavila pro mě do školky, já jsem se tam oblékala, pro sestru vyšla o poschodí výš, sestru oblékla, došla dolů a vzala i mě a prostě šli jsme do obchodu a jako bylo. Jenomže my jsme přišli v to pondělí do obchodu, tam nic absolutně nebylo, nebyl ani ten chleba, maminka byla úplně nešťastná, neměla nám jako co dát jako. No a to se opakovalo vlastně i druhý den, potom třetí den vím, že prostě vyjela potom po tom vedoucím, co tam byl tam pán jako, tak po něm jako vyjela, když za to nemohl prostě, tak jako z toho byla už jako zoufala jako, ale my jsme jako měli co, protože byly brambory, byla rýže, byly těstoviny nějaké doma, takže o jídlo jsme jako netrpěli, jako že bychom absolutně jako byli hlady, nebo tak jako víceméně měli jsme i ve školce jídlo, maminka měla v práci, teďka teď měla něco v práci, tak spíš šlo o večeře a obědy. Jenomže to byl takový zmatek, že ti rodiče prostě jako nevěděli, co s náma. No a ve finále místní rozhlas vyhlásil to, že kdo přivede 1. září dítě do školy, tak prostě dítě bude i jako přijato do první třídy. Takže rodiče mě do první třídy, mě do 1. září mě maminka teda dovedla do školy, nás tam bylo jako hodně, tak jako to, tak ale vzali nás jako všechny. Ve finále jsme jako spolu chodili ty 4 roky, jenomže v obci byly i 2 maločítky. Takže potom, jak jsem to počítala zpětně na fotkách, tak v 5. třídě nás bylo ve třídě 39 dětí.
0: Tak se změnil život vaší rodiny po roce 68?
1: No, to není ještě celé. Takže vlastně já jsem chodila do té školy. No a maminka, protože jak se peklo na tu svatbu, tak zjistila, že je těhotná, tak maminku dali jako rizikové těhotenství do nemocnice, tam byla až do konce ledna. No a tatínka chtěli vzít na manévry jako na cvičení, jenomže vlastně s náma neměl bych doby, tak nakonec ho jako nevzali. No, ale měla jsem i 2 strýce, kteří dělali významné posty ve fabrice. No a ti byli prostě při těch prověrkách, co byli, tak byli jako odvoláni a prostě potom museli jít na jiná místa a začínat jako v dělnických jako profesích úplně jako chlapi, kteří měli vlastně skoro 50 let, tak museli začínat téměř jako od nuly.
0: Paní Věro, děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nasanou.
0: Noční linka kráčí směrem ke svému závěru, ale ta další, ta tady bude už za 22 hodin a 9 minut. A bude ji pro vás vysílat kolega Honza Macoun. Tématem povídání s ním bude, když zalžou rodiče. Ale já se ještě na malou chvilku vrátím k jednomu vašemu vzkazu. Tedy je to vzkaz, který už dopředu avizovala naše posluchačka Daniela a podařilo se jí jej odeslat. Nicméně s tou poslední větou mám ještě pořád trošku problém. Až k ní dojdu, asi pochopíte proč. Cituju. Ráno 21. srpna jsem utíkala na své pracoviště odhodlaná bránit obrodu naší vlasti a naplno využít konce cenzury, která už pár týdnů dávala mladým studentům novinařiny naději, že budou dělat svobodnou a poctivou žurnalistiku. Bratrská vojska dávala tušit, že naši vizi tento zásah zhatí. Od tohoto okamžiku až do návratu stranické a vládní delegace z Moskvy jsme nepřetržitě informovali posluchače o postupu cizí armády. Osobně jsem dětinsky žádala, aby se obraceli silniční informační směrovky a informovali jsme o dětských táborech, v nichž měli posluchači své potomky a netušili, co s nimi je. Bylo to neskutečné nadšení a euforie. Převzala jsem na Karlově univerzitě diplom a viděla, že ti nejlepší pedagogové končí. Za pár měsíců jsem držela v ruce výpověď a redakce byla rozprášena. Někdo šel na remorkér, jiná na patologii a já, píše Daniela, do sběrných surovin. Lidé, kteří na nás volali, jak jsme stateční a jsme s vámi, tak ti přecházeli na druhý chodník, jako bychom naráz byli prašiví. Každý se na začátku normalizace bál o vlastní postavení. Dítě školou povinné, manžel hodně na cestách a moje pracovní perspektiva vůbec žádná. 7 let čirého zoufalství. Teprve pak jsem díky pražskému kolegovi získala redakční práci na dohodu. Přestěhovali jsme se do Prahy. To byl v novinářské branži úplně jiný svět. Po půl roce náš časopis zrušili. A protože si kolegové pomáhali, tak jsem prošla pár malých redakcí jako záskok za mateřskou. Za pár let jsem konečně zakotvila ve velkém deníku a prožila tam profesně krásný kus života. Manžel byl v Praze nakonec také spokojený. A kluk, který ječel, že se nikam stěhovat nechce a zůstane, tak tady vystudoval a celý život učí na vysoké škole. Když žertem připomenu, že za živý svět nechtěl, a tady už je ten problém s poslední větou, tak udělá úšklebek hodný 60 pošetilost, z níž rozhlasovou adaptaci připravilo moje mateřské studio. Danielo, děkuji za váš vzkaz. Mám pocit, že tam vypadlo pár slov. Nebudu doplňovat z vlastní libovůle slova, která myslím, že tam chybí, ale to podstatné, myslím si, z vašeho psaní vyplynulo. Já vám děkuju za pozornost, za vaše příběhy v Noční lince, byť ne všechny hovořili o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny, ale snaha se cení. No a příště se za vámi podívám zase s trošku jiným tématem. Tedy za vámi, mám tím na mysli, do vašich rozhlasových přijímačů a do vašich možná, že i domácností, automobilů a podobně. A aby bylo jasno, tak bude to záměna, která bude tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky. Budu se na vás samozřejmě těšit a budu čekat na vaše telefonáty. Telefon, který využijete v té příští noční lince, zůstane stejný, stejně tak web noční linky. Pro jistotu ho raději teď říkat nebudu, abych vás zbytečně nemotivoval těsně před 1 hodinou k dalším telefonátům. Nicméně, pamatujme si, že mnohdy v historii najdeme odpovědi na otázky, které nás trápí v současnosti. I proto tady bylo téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, které mělo zmapovat, co všechno je schopen totalitní režim udělat svým obyvatelům. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ta poslední písnička, která je před námi, vás přivede možná na trošku jiné myšlenky. Takže příště naslyšenou, bude to v pátek, počítám-li správně, ano, bude to příští pátek, uslyšíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Magický rok 2002, takovej souměrnej, dvojka na začátku, dvě nuly uprostřed, dvojka na konci, je už tady pár dní. My vás vítáme v naší první hodině našeho pořadu, naše autorská trojice –

Máme vám popřát hned na začátku, nebo až na konci, nebo na začátku i na konci, tedy ať se vám v tomto roce všecko splní. Rok se píše, když se to sečte, je to číslo 4. Když se psal rok 2000, což je jako kdyby to bylo včera, tak byl součet čísel 2. To byl nejnižší součet za posledních 1000 let. A když byl 2001, tak už to byly 3. A teďko máme 2002, tak to jsou 4, jestli umíme dobře počítat, vy, Jando? Hlavně, ať jsme zdraví a ať jsme šťastný a takový blažený, aby ta sváteční vánoční nálada a novoroční nálada nám vydržela celý tento rok, ne? Žaninko, co ty si o tom myslíš? Co tohle to bylo? To nebylo nic. To byla lokomotiva zase. Je, já mám zase tu vrzací židli. No, to jsme nezačali dobře, to si budu muset vyměnit.

Vánoční stromeček touto dobou už byl tak trošku voďobanej. Vzpomínáte si, jak jako děti jsme z něj udobávali nejdřív ty dobrý bombóny? Ty zmizely jako první, potom ty fontánový bombóny. Vzpomínáte si na fontánový cukrový ve válce? To, když se dostalo do vyžraného zubu, to jsme kňučeli. To bolelo, je, a hned jsme utíkali k zubaři. V rakovníku byl a měl ruční vrtačku. Ruční vrtačku s takovým tajemným francouzským nápisem. Ten nápis jsem zapomněl a toto bolelo. Potom to přestalo bolet, no a vánoční stromeček měl zůstat až do Třech králů. Potom teprve se odstrojoval a pomalu ten život zase se dostával do těch běžných kolejí, protože každý rozumný člověk, a tenkrát ještě lidi byli rozumní, vážili si přírody a božích darů a žili v těsném sepětí s přírodou. Ty přesně věděli, co mají, jak, kdy udělat, aby bylo obilí připravený k sedbě. Už se těšili, až přijdou hromnice, na hromnice o hodinu více. A to skřivan musí vrznout, i kdyby měl zmrznout, no a potom vyjedou do polí sečky a zasejou obilí. A ten koloběh, věčnej koloběh, to setí obilí a sklízení obilí a setí brambor a vybírání brambor a trhání jablek a najednou tady jsou dušičky a Vánoce zas a ten rok uteče jako voda. To každej věděl a moc si času vážil a moc si tenkrát lidi vážili i jeden druhýho. Nerad to říkám, že je to takový sentimentální navracení. Tenkrát, pořád tady slyšíme tenkrát. No jo, ale tenkrát lidi žili podle desatera. To, co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim.

léto, loučení s rokem starým a přivítání roku novýho jsme prožívali i my děti, protože velký lidi byli jako posedlí. To jsme poznali, že se něco bude dít už v Konzumu, u pana Sýkory nebo i u pana Kučery, protože v regálech, kde normálně měl sešity pro nás a písanky a pijáky a péra a tušky a lahvičky ingoustu, tak tyhle ty věci zmizely a nahradili je takový barevný nosy na gumičku byly, velký uši nebo páska na oko, jako pirát, kdyby někdo chtěl dělat piráta, aby si mohl koupit pásku na oko. Nebo takový cylindry černý, lesklý, některé věci voněly. Novotou jiný byly prastarý, prej ještě předválečný, jak to ty skladníci schovávali pečlivě, až skončí válka a bude se dělat Silvestr, aby mohla být legrace a každej se mohl vyfintit, vyzdobit i límce takový starodávný, jako když někdo třeba by měl hrát šlechtice nebo šlechtičnu, klobouky, buřinky, čepice, všelijaký kostkovaný papírový, masky, tam byly taky škrabošky, fousy papírový, je tam bylo tolik věcí, že my děti jsme na to čuměli jak jeleni. Taky tam byly věci, které jsme vůbec nikdy předtím nevěděli, že můžou existovat. Říkalo se tomu konfety. To bylo v papírových pytlících takový barevný papírky ve velikosti hrachu. To bylo prý taky předválečný zboží. To jsme nikdy ani nevěděli, to jsme si nedovedli představit, co to je konfety. No ale, protože lidi byli takový jako mírně zjančený, tak ta zjančenost přecházela pomalu i nás na děti. Co se to vlastně chystá?

ten Silvestr, že to vlastně je takový rozloučení s rokem starým a vstup do roku novýho a že se z toho Silvestra, z toho, co se tam bude všecko odehrávat, to se odehrávalo ve všech pěti hospodách. Ovšem hlavní silvestrovská zábava, jak vybubnovával obecní bubeník pan Kepard na každém místě, kde se scházeli lidi, i když byla zima a závěje, tak tlouk do bubínku a vykřikoval, že slavnostní silvestrovskou zábavu pořádá v hostinci u Jirkovských všesportovní klub TTC Table Tennis Klub Pavlíkov a že je každý srdečně zvaný, že tam bude hodně švandy a aby si chlapi vzali pevný šandy, aby jim smíchy nespadly kalhoty, protože stloustli, když o Vánocích jedli dobroty. A zase zabubnoval a zase šel o kus dál. A že začátek je v 8 hodin večer.

to bylo něco pro nás, pro děti. To se nám tak líbilo, hlavně ta říkanda, že jsme za panem bubeníkem Kepartem hezky dlouho pobíhali, než nás rozrazila zima. On chudák taky měl nos celý červený a od huby, z pusy mu šla pára, když vykřikoval a měl takový, na fousech měl jínovatku, protože mrzlo, jako když praštělo. No ale zpráva se musela pustit do světa, protože to, zvlášť ten první Silvestr po válce, ten byl nezapomenutelný, když skončila válka, to první veselí, ta první záplava radosti. To jsme se my děti dozvídávávali jen z vyprávění velkých lidí a jako takový ty skládací dřevěný kostky stavebnice, ze kterých jsme si stavili hrady, mosty, domy, tak jsme si dávali dohromady ten obrázek, jak to asi na hospodském sále u Jirkovských mohlo vypadat, tak jsme si ty příběhy dávali dohromady, jako tu naší dětskou stavebnici.

My děti jsme tam na tom sále byli nedávno. My jsme věděli přesně, jak to tam vypadá, protože jednak ve válce se promítal biograf, tak jsme tam chodili v sobotu odpoledne, v neděli odpoledne, podle toho, kdy se promítalo. Věděli jsme, že promítací přístroj je ve veliký plechový bedně, protože film byl hořlavý, jak kdyby ten film chytil. A začalo to moc hořet, tak se celá ta bedna zavřela, byla oplechovaná a ten požár se nemohl rozšířit. To každou chvilku se přestalo promítat, protože se tam objevila na plátně taková díra malá, nejdřív byla, potom se zvětšila, až se rozsvítilo světlo, bylo. Tak ten film voněl, když hořel. No my jsme na to čekali, na to, až praskne film a bude se slepovat. Jednak to lepidlo pěkně vonělo a jednak jsme čekali, až filmař, ten, co promítal, ten promítač odstříhne ten kousek toho filmu, těch pár nejnutnějších obrázků, co se musí odstřihnout, aby se ten film dal slepit dohromady. Proto jestli si vzpomínáte, tak ten film dřív tak jako poskakoval. Že třeba někdo někomu napřáhl ruku, že dá facku a zrovna to tam ten film se musel odstřihnout, protože začal hořet, tak tam ta facka nebyla, byla tam už jenom tvář toho dotyčného, který tu facku dostal a držel si ruku na tom místě, kam ta facka padla. Ale ty odstřížky toho filmu byly pro nás strašně vzácný, protože jednak tam byly obrázky, které jsme si prohlíželi pod silnou lupou, kterou jsme si každý opícha, když našel silný sklo z baterky, protože to bylo právě pro tento účel. No a potom jsme si z těch větších kousků filmu dělali čouďáky. Čouďáky po válce, to si vzpomínáte, jak jsme navíjeli film horlavej do malý patrony a dali jsme, zapálili jsme to a strčili jsme to do velký patrony od hloubkařů z kulometu, z hurikánu. Šlápli jsme na to, ono to zhaslo, ale syčilo to dál, toho doutnalo a to jsme nacpali do té patrony veliký a čekali jsme, až ten přetlak toho filmu, toho hořícího kouře, až ten přetlak bude tak veliký, že to bouchná, ta patrona vyletí nahoru a ještě bude jako raketa klesat dolů a za ní bude pruh kouře. Takhle jsme prožívali naše dětské hry po válce. To bylo co?

No jo, počkejte, kde jsem to přestal u těch Jirkovských. Jo, že jsme to tam znali, potom jsem vyprávil, že jsme přesně věděli, kde pan Jirkovský má dřez, kde mi je sklenice, kde na jevišti je nápověda, ve který se dávával pan Liška, že jsme naposled v té hospodě byli na besídce, jo, tam jsem přestal, že jsme v té hospodě naposled byli na besídce, na vánoční besídce, kde jsme všichni zpívali koledy a recitovali jsme ty známé vánoční básničky. A recitovali jsme na jevišti, na těch kulisách byla namalovaná náves a před každým domem byla zahrádka, kde kvetly slunečnice a celé to jeviště se topilo v hřejivým takovým jako slunečním svitu a z druhého konce hospody sálalo teplo zase z velkých rozpálených kamen, kolem kterých byly plenty plechový, aby kdyby někdo náhodou padnul, tak aby nepadl na ty rozpálený kamna, ale zarazil se o ty plenty a ty litinový kamna byly ve tvaru takový zámecký věže a byly vyzdobený takovýma litinovýma kudrdlinkama. Takže z jeviště šlo teplo, protože mělo tam bylo vyzdobený letní krajinou, z kamen sálalo teplo a to tak kontrastovalo se zimou, která byla hned za oknama hospody a ta zima kreslila na tabulích skla takový krásný kytky, jako byly na pohřebním voze, když měl někdo pohřeb a objednal si z rakovníka velký pohřební vůz, který táhli dva černý koně. Ten byl prosklený, ten pohřební vůz, a na těch sklech byly přesně takový kytky, jako ten mráz maloval na těch oknech té hospody tenkrát před pár dněma na té vánoční besídce.

No a já si vzpomínám, jak pan předseda MNV, pan Franěk, to byl tenkrát ten hořejší pan Franěk, ne náš soused pan Franěk, Zedník, ale nahoře pan Franěk, který bydl za pomníkem padlejch, nám předával dárečky, takový balíčky v takovým zeleno-hnědým voskovaným papíru s nápisem UNRRA, UNRRA. Je toto voní, jsme každej říkali, co pak tam asi bude. To je krásný ten papír voskovaný a co bude vevnitř. A už jsme se nemohli dočkat, aby jsme to otevřeli. Kulatá krabička s nápisem JAM. Ve staniolu byly 3 nebo 4 nebo 5 táfliček čokoládek malejch.

Takže v té hospodě u Jirkovských jsme před pár dněma oslavili ty Vánoce tou školní besídkou, ale pan Šenkýř Jirkovský už se připravoval na toho Silvestra. Už zase rovnal půl litry, ten měl srovnaný půl litry v regále a půl litry se třpitily, jako kdyby byly ze křišťálu. Tam byla řada lahví limonád, jak žlutejch, tak růžovejch. A soudek s okurkama tam taky stál a voněl. To všecko směřovalo k tomu zvláštnímu dni 31. prosince, který se tak jmenoval pro nás cizokrajně Silvestr. Ale něco se snad muselo chystat velikýho, když ty lidi se na to tak těšili.

No ale my děti, protože jsme nevěděli, o co jde, tak jsme bruslili na rybníku, stavěli jsme sněhuláky, sáňkovali jsme, koulovali jsme, kdo měl lyže, tak lyžoval. Pro nás to byl normální den, ale pro ty veliký lidi to muselo být něco moc hezkýho, když se na to tak těšili a to těšení jim tak jako se vpisovalo do jejich tváří. Každý se tak zvláštně usmíval a paní Bažantová, která měla takovou malinkou pusinku a vždycky tak hezky učesanou vlnu nad čelem. Totiž paní Bažantová byla citlivá, jemná duše, taková, která by nejradši objala celý svět, vzala ho do náruče, celou tu velkou zeměkouli a chovala jí a laskala jí a hladila jí jako mimino a celá ta zeměkoule a všichni lidi na ní byli, jak ona to říkala, ta paní Bažantová. Jo, už jsem si vzpomněl. Děvenko má zlatá. Každej byl u paní Bažantový. Děvenka má zlatá.

panem pošmistrem Rážou počínaje, přes pošťáka pana Pavlíčka, četníka Slámu, i kominíka, i truhlář Beneš byl děvenka její zlatá, i pan řídící učitel Řežábek, oba dva hrobníci, jak pan Hanuš, tak pan Podolka, to taky byly děvenky zlatý, i pan policajt Kepard, protože tak hezky vybubnovával tu reklamu na toho Silvestra. Prostě paní Bažantová už na té naší vánoční besídce, když tam se dívala na její děti, dvě dcery, které tam s náma zpívali a recitovali verše, tak se neudržela a nahlas řekla: děvenky mý zlatý. A slzy se jí vyhrnuly dojetím, ona si je utírala takovým hezkým kapesníčkem. A přestože měla namalovanou pusu, tak ta červená barva té rtěnky se na ten kapesník neobtiskla. Protože paní Bažantová jako první v Pavlíkově, tenkrát po válce, asi to dostala pod stromeček, měla neslíbatelnou rtěnku. To taky bylo pro nás úplně něco novýho, jako konfety. Tak taky neslíbatelná rtěnka. Takže paní Bažantová dojetím nad svejma děvenkama zlatejma se rozplakala a tím rozesmutněla, dojala i všechny ženský, který v první lavici seděli,

jak paní Černou od Mandlu, Pepku, taky paní Vosikovou, Hokinářovou a všecky taky začaly říkat ty děvenky naše zlatý. A rozeštkali se rozkoší všechny ženský, nebo jim aspoň zbambulovatěli nosy a začali smrkat, když se jim nevyvalily slzy z očí. Jo, tenkrát byl svět takový jako... No, lidi se víc dojímali, no, než teď.

jsem zase odbočil od toho Silvestra, jak jsme jako děti bruslili jako kdyby nic a já jsem byl v Konzumu nakupovat. Musel jsem přinést to mlíko, jo, tam jsem se zapomněl, že pan Sýkora říká paní Bažantový, která si přišla pro kvasnice za 2 koruny, že jich trošku víc, ale že jí to počítat nebude, že jich to dá k Vánocům. Ale děvenko má zlatá, co vám za to dám já, děvenko má zlatá. No nedělejte si starosti, paní Bažantová, dáte mě pusu. Ale děvenko má zlatá, pusu, já vám pusu, je, děvenko má zlatá. To jste měl přijít dřív, abych vám dala pusu, děvenko má zlatá. Děvenko má zlatá, není to krásný? Když pro paní Bažantovou jsme byli všichni děvenky její zlatý.

Ale že nám to vrtalo v hlavě ten den toho Silvestra. Co se to vlastně chystá, když jsme na tvářích těch velkých lidí viděli takovou nedočkavost. Jak jsme mohli, tak jsme si to všecko předem představovali, ale naše představivost byla krátká, protože nikdy jsme to nezažili, ani jsme nikdy o tom vyprávět neslyšeli. A to se mělo odehrát poprvé v našem životě, ten první poválečný Silvestr v roce 45. Prej se tam chystá nějaká kabaretní scéna, jsme slyšeli, kuplety se tam budou zpívat, pan Hamous tam bude ve verších říkat všecko to, co se odehrálo za poslední rok, nejenom v Pavlíkově, ale v celém širém okolí. To asi bude pěkný, když ještě ty lidi budou tak jako vymoděný těma věcma, protože najednou odpoledne už tam na těch regálech, těch serepetiček, těch nosů a těch cylindrů a těch buřinek a těch všelijakých parádních límců a nafukovacích takových jako hádků, do kterých, když se foukne, tak oni se rozvinou a tak jako škvrčej, tam nezbylo nic. Konfety taky, všecko vyprodaný. I my děti jsme byli z toho takový napnutý. A najednou se rychle setmělo, my už jsme byli doma. Z okna jsme viděli, jak velký lidi si to mašírujou do hospody.

No prej to bylo tak pěkný a tak jsme se dlouho nezasmáli, říkali velký lidi. Jak to ten Hamous všecko zrýmoval, co tam všecko říkal, všecko připomněl. Včetně té příhody, jak starý pan Rédl, vždycky, když měl chuť se svíst autobusem za korunu, tak kolikrát se nestačil ani doobědvat. Lidi složili písničku Bus, bus, bus, jede autobus. On si koupil jenom pan Rédl za korunu lístek nahoru, na průhon, a tam ho autobus vysadil a on potom šel se podívat, jak mu roste obilí na polích a procházkou šel pěšky. Nikdy se nestačil ani naobědvat, takže prej mu i z kapsy koukal knedlík. A o tom ta písnička byla. Bus, bus, bus, jede autobus, na zastávce čeká Rédl, aby se tím busem svézl, ale z kapsy mu kouká knedl. Bus, bus, bus, jede autobus. No a to se hospoda zase začala smát poprvně. A on, pan Hamous, mluvil ve verších o tom i jak kluci, jo, o ta kotík, když šli jednou, odkud to šli? Ze Slabec, z tancovačky, a vzali boudu, ve který spal sadař, a odnesli jí z toho sadu až ke Kubíkovic samotě, a ráno se probudí sadař a není na svém místě mezi stromama jabloňovými, ale je na křižovatce na silnic a křičí pomoc, pomoc, co se mně to stalo, a vyběhne pan Kubík ještě v noční košili, protože se rozednívalo, a kouká taky na to jako tele na nový vrata, protože před jeho vratama stojí bouda se sadařem. To taky o tom mluvil pan Hamous a to se taky hospoda smála. Když ve Hvozdě zase kotíkovi rozebrali vůz a složili ho na střeše jeho stavení, a kotík ráno vstává a vidí, je vůz můj složený na střeše, jak ho dostanu dolů. No a to byla taky legrace, to se zase celá vesnice sešla, aby ten vůz zase na poprovazech stáhala dolů, aby nepoškodili tašky. Takový se dělali taškařice dřív. Nebo taky jak ota kotík, který prolez komínem cihelny, dal vždycky na hromosvod cihelny pověsil buď trnýrky, nebo starý smaltovaný hrnec, a pan starosta se na něj zlobívával, to tam taky pan Hamous říkal. Co ještě? Hrály se kousky divadelní, třeba scéna z Lucerny, nebo milenecký scény, kuplety, kdy Venca Šprk si vles jako převlík se za ženskou, vzal si podprsenku, nějaký trenýrky a dělali jako milostnou scénu v posteli, protože manžel tý ženský byl pryč. A to ženský křičeli, když se na to koukali z hlediště, to, co se odehrávalo na jevišti.

byla ta taková ta vesnická švanda, no, jak se dřív lidi bavili. Vymódili se a dělali postelové scény s tím, že to potom končí tragicky. Protože manžel nenadále, on byl myslivec, nenadále přijde domů a nachytá je v posteli. Předtím ovšem Venca Šprk tancoval jako takovej tanec. Dnes by se tomu mohlo říct striptýz, měl vycpaný prsa a aby tu svoji milenku, nevěrnou ženu, pobavil, tak tam dělal takový kousky všelijaký a to se ženský mohli umlátit smíchy, ale oni si nevšimli, že mezi tím se ten manžel vrátil s puškou v ruce a pozoruje to všecko spoza skříně, která na jevišti stála a teď namíří flintu, že je zastřelí. A ženský už začali křičet, je to bude rána, zaspávali si uši a on najednou, když zmáčknul kohoutek, tak tam měl nějakou vodu a z té flinty začala stříkat voda, on je vzlil a tak se jim pomstil. No, to všecko byly takový ty vesnický naivní humory tenkrát.

Pak se zase hrála do toho muzika Josefa Polívky, polky a valčíky, lidi zpívali a zase přišel pan Hamous, který pokračoval v těch svých veršovánkách, mluvil o tom, kolik dětí se narodilo, kolik zajíců a bažantů se při honech ulovilo, zastřelilo, jak z Prahy. Když přijeli doktoři na hon, tak jeden doktor prostřel omylem druhýmu doktorovi klobouk. To byla velká aféra tenkrát. Nebo jak Hornov upad na kole a vyvrk si kotník, to se taky všichni smáli. Nebo když Čermák Vence zapřáh koně do vozu a vytáh ze stodoly jenom polovinu vozu, protože si nevšim, že jeho brácha mu dal tu druhou polovinu do opravy. No takovýhle byly to důvody k veselí. A největší smích vyvolala scéna, kdy hrobník Hanuš, když kopal hrob a už ho vykopal, mezi tím hbitě nasával z lahve, kterou si přines, nějakou samohonku doma pálenou. Když už ten hrob vykopal, tak si vytáhl žebřík a ono se mu zamotala hlava a on do toho hrobu spad. A už se chýlilo k večeru a on byl skoro na tom hřbitově sám, křičel pomoc, pomoc a naštěstí tam byla paní Černá z Chlumu. Tak mu pomohla z toho hrobu ven tím, že mu tam dala žebřík. Tomu se lidi smáli nejvíc. Jak hrobník Hanuš se mohl sám zaživa zahrabat do hrobu. No a potom přišla taková hezká veršovánka o tom, aby měl každý štěstí v novém roce, jak on to ten pan Hamous říkal.

Před půlnocí měl vždycky pan Hamous takový vinšování zveršovaný. Třeba říkal, žije se nám vesele, když už válka skončila od neděle do neděle, každá ženská by nejraději tančila, tak se smějme celý příští rok, ať nastupuje pokrok. Hodně štěstí a zdraví vám vinšujeme všem. Potom se zhaslo, to patřilo k takovému dobrému vychování, aby si lidi mohli popřát po tmě, aby se mohli obejmout, aby si mohli dát i pusu pro štěstí, protože po půlnočních fanfárách, když se rozsvítilo, se ten kolotoč života roztočil na plný obrátky a v té výhni, protože tam bylo hrozný vedro v té hospodě u Jirkovských, v té výhni toho života každý najednou dostal křídla.

Tam se začaly dít věci, jak jsme se my děti dozvídali. Třeba se chlapi domluvili, že opijou cestáře Frantu Staňka, že si budou připíjet každému na zdraví. No a Franta Staněk, ten byl číman. Ten odhad, když je 15 chlapů v kole a každému, kdyby se mělo připít na zdraví, no tak to by vypadal ten Franta. Tak jo, tak pijeme na zdraví tady Frantíka. Tak hop tam s tím, s pumprlíkem malým. A některý chlapi tak lačně do sebe kopli toho panáka, jiný ho tak jako jemně podrželi mezi ukazováčkem a palcema, takhle malíček jim odstával, jako slečinky. Jiný popíjeli, tak to vychutnávali. Jiný zase si zvrátili hlavu dozadu a levou rukou v pravý ruce drželi toho frťana a levou rukou se si podrželi zátylek, snad aby se jim ta hlava neulomila. No a teď si připijeme na zdraví tady Pepíčka. A zase ty malíčky a ty lační otevřený pusy, do kterých tekly ty. Bylo to něco zeleného prej. No a po válce, co se mohlo pít. A zase ty zátylky, ty ruce, které držely ty zátylky, aby se jim ty hlavy neulomily. A to Franta Staněk tam toho panáka do sebe ještě svrhnul. A když už se pilo na Karla, tak si říkal, ouha, tak to ne. A nepozorovaně toho panáka, jak dělal, jako že si leje do pusy, ale šikovně tu skleničku vylil za svý rameno, aby to nikdo neviděl, do rohu hospody. No a tak to udělal ještě 12krát a všichni se divili, že jsou všichni na mol a ten, který měl být nejvíc na mol, ten Franta Staněk je pořád čipernej. Boleť by ne, přece se nevopije hned na novej rok, ne? Aby ho druhý den bolela celý den hlava. To by byl špatný začátek novýho roku. To se říkalo, to jsme slyšeli od velkých lidí, jak se každej ve vopici odhalí.

Některý lidi, když se napijou, tak někdo se pořád chechtá, jako kdyby byl střelený a praštěný pavlačí. Jiný zase by se pořád pral, je úplně zdivočele jako opice, to je ujezněj zbřeš, jako kdyby vylez z pralesa. A někdo zase se tak tváří, jako vemte si mě mouchy, mě to je fuk. Jiný se zase šmajchlujou za ženskýma a ženský je za to fackujou. No prostě ve opilosti se poznají povahy. Někdo řve a rozbíjí sklenice, někdo hned usne, to se poznají povahy nejlíp.

No a mužský, když přijdou domů takhle namazaný a chtěli by vlíz za ženskou do postele, to jsme slýchávali taky. Tak, když je rozumná. Žanda škytla, Žaninko, neškytej, zaspívej nám radši. To ona si to taky představuje. Když je rozumná ženská a vidí, že ten jej jde domů a je namazaný, tak radši uteče. A některý ženský utíkali i k sousedkám. Aby nedej bože, se něco nestalo, co se stát nemá, to v Pavlíkově bylo několik takovejch, který třeba vůbec nemohli jít do školy, protože to byly děti zrozený takhle v opilosti, počatý v opilosti. No, nejhorší jsou ty, který se perou. Pepík Ledvinkojc právě má do dneška jizvu na čele nad pravým bokem, kterou mu ještě před válkou udělal kapoun z Rafandy.

To už je dávno, když žili takhle v pospolitosti a bavili se. Ty lípy před hospodou u Jirkovských. Ty by mohli vyprávět ty patníky u silnice, kolem rybníka. Když se ty chlapi opilí potáceli z hospody domů.

Pamětníci v Pavlíkově ještě jsou. Budu muset za nima taky zajít. Venca Kapoun, Vláďa Kopeckejch, Žabák, jeho brácha Květa, kterýmu jsme říkali Květoun, Oda Jendelojic, Venca Pánek, syn toho pana Pánka, který se dával na lavičce naproti poště. 80 mu bylo Vencovi loni, ten hodně pamatuje taky. Z kroniky jsme slíbili, že vám budeme číst, tu jsem si ještě nestačil vyzvednout, k tomu taky dojde.

Zvláštní doby prošly touto zemí. Ale nemyslete si, že v Pavlíkově utichnul život? Právě naopak. Kdybyste se chtěli poučit, jak žít dnes, jak se radovat, zajděte do Pavlíkova, třeba k nám do Zabrány, za Jirkou Pánkojc, za synem Venci, za vnukem pana Pánka, který se dával na lavičce naproti poště. Naproti němu bydlí Jindra Vítojc, o kterým jsme si povídali, jak měl to kolo s beranama a jak dělal krásně ty káry, který se dali řídit. A nebo v zimě na ně přidělával brusle a klouzla se Jindra Vítojc na klouzačkách s těma kárama. Žando, neháraš s krmítkem, opice, buď hodná. Když jsme v nejlepším vyprávění, papoušek začal zlobit.

Pavlíkově, tam pořád se něco děje. Začíná to masopustem, kdy si udělají u nás v Zabráně v ulici. Tam, kde byste přišli, tam to uvidíte. Lampiony tam jsou. Hodiny visí na plotě, nemají sice ručičky, ale to je jedno, to si každý může domyslet, kolik je hodin. Tam se to soustředuje právě naproti Jirkovi Pánkojc a u Pánků v garáži. A oni si klidně sehrajou Jiráskovu Lucernu. Ještě dnes, pro svý potěšení. Venku v přírodě. Je to sice zkrácená verze. Tady mě půjčili scénář. To je neuvěřitelný. Mrazík. Úvodní hudba, nástup na místa. Vypravěčka byli jednou jeden stařík a stařenka. A s nimi žili dvě dcerky. Nastěnka Staříkova a Marfuša Stařenčina. A tak dále. Takhle bychom mohli pokračovat dál. To Jana Scharlingrová se píše. A teď se každý musí tu roličku svou naučit a takhle si vyhrávají divadýlko.

V letě pořádají dožinky, udělají dožinkovej věnec. Richtář se obleče jako richtář, Selka do národního kroje jako Selka poděkujou Chase za to, že jim pomohla sklidit obilí. Chasa zase poděkuje richtáři, že jim dal práci, upečou husy, minimálně 12, protože co na huse je, ty stehná, nějaká ta obíračka, nejlepší je uzený, říkají. Objednají si z rakovnického pivováru třeba půlku, 50 litrů piva a oslavujou. Nebo si udělali staročeské Vánoce, podle obrázku Josefa Lady udělali tam i jesličky. To si všecko natáčí na video, aby si to mohli potom celý následující rok promítat a bavit se.

Co tomu říkáte? Není to pěkný? Tak vidíte, jak jsem řekl, až vám bude smutno, jeďte do Pavlíkova. Tam všecko uvidíte, to, o čem my tady vyprávíme. Ještě tam jsou ty zbytky, ty staříčky, reklamy na bejvalým řeznictví, na štítě pana Aibla, mídlo Helada, klenot Pradlen. A kde byla hospoda u Jirkovských, ta už tam není, to vám taky řekne každej. Jak pan Šenkýři, pan Jirkovský, vymejval sklenice v dřezu, to bylo krásný podívání. On vzal do ruky za ty ucha těch sklenic celou takovou hrst, jako velikou kytici, a teďko s těma sklenicema v tom dřezu, kde měl vodu, tak je promáchával, nechal je voschnout. Ale každou si prohlíd, jestli na ní není otisknutá červená barva od těch frajerek, jak říkal, který si barví ty pusy. Oni jsou hezký a oni se ještě musí nabarvit červenou rtěnkou. A já mám potom ty začervenalý sklenice a jak to potom vypadá. A i ta neslíbatelná rtěnka, kterou měla paní Bažantová, i ta nechávala obtisky na skle. A ty sklenice začervenalý dával pan Jirkovský zvlášť, a když měl chvilku, tak je potom musel drhnout zvláštním kartáčkem. A bručel. Frajerky jedny, oni jsou hezký a ještě by chtěli být krásnější. Proč?

Sklenice skleněná, to je tak krásná kniha. Ha. Špalíček národních písní a říkadel. Tlustá kniha plná kreseb. To byla taková jakoby Bible našeho, nebo aspoň mýho dětství. Slavný malíř udělal perokresby. Má kapitoly třeba písně milostné, písně a říkadla o podanství, nebo pršívalo jen celilo, bývalo bláto a je tam krásná kresba, jak děti si dělají rybníčky na potůčcích. Náš starý kapucín má dlouhý fousy, vávra je pucuje, nůž na ně brousí. Je tam jedna krásná kresba a písně pijácké jsou tam. Ta o té sklenici je pěkná, sklenice skleněná, budíš pozdravena. Jak se to z tebe pije, když do tebe šenkýř nalije. Je tam dokonce i kresba takovýho frajera z Rakovnicka. Já mám nový pantalóny, táta mi je koupil, abych chodil za děvčaty, pěkně se v nich kroutil z Rakovnicka. Nebo zase z Chodska je jedna. Když jsem bul humandy, spacen tam do jámy. To bylo mých štěstí, že jsem bul bos. Kdybych bul hobutý, bul bych snad zabitý. Bul bych si pro manču hurazil nos. Napíšete nám, kdo je autorem těch krásných sebraných kreseb a říkadel? Já vám napovím, také se podílel svými obrazy na výzdobě Národního divadla. A pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku a Papoušek Žanda zase bude losovat poprvé v roce 2002, viď, v opice. Nedrbej se, zaspívej.

Nedotáhla si to, musíš dokonce celý. No hezky to udělej. No bravo, sláva, Žaninka Papoušek zaspíval, dostaneš hned bombónek, už tam s ním letím, ale podívej, jeho jenom kousíček. Já už jsem ho skoro celý vycucal.

Žaninko, ty by si pro paní Bažantovou byla taky děvečka má zlatá. Celý svět byl děvečka její zlatá.

Zvláštní kapitolou v našem vyprávění by mohlo být vzpomínání na Silvestry, který jsem prožíval třeba jako bubeník naší kapely Křivokládských lesů, kterou vedl milovaný kapelník Rakovnicka, Křivokládska, Berounska, Čeněk, Lulák, Čenda, takový sluníčko, toho měl každý rád. Když Čenda začal mečet na saxofon kolem půlnoci ty naše chaloupky české, tak to tekly i těm chlapům, který káceli v lese stromy, slzy jako hrachy. To jsem zažil teda věci rvačky. Kolem půlnoci kolikrát, nebo hned po půlnoci. Někdo šach někomu na jeho manželku a už dostal facku. A hned se to začalo mydlit.

A náš harmonikář Karel Markup, ten to nemohl vůbec vidět. Když se někdo pral, on tam musel být taky při týrvačce. Čenda na něj řval, Karle, hraj, hraj, hraj. Karel si nedal říct a už strhává popruhy chromatiky s ramenou. Jirko, drž rytmus, křičel na mě Čenda a já jsem, pořád jsme hráli, buď valčíky, nebo polky, nebo tango. A když jsme viděli, že už Karel nám utek a že tam jenom z ruce, jako když se rojí včely, takovej houf, no, to je těžko popsatelný, jenom byly vidět ruce, byly slyšet takový dutý údery, hekání a výkřiky a chrčení a takový jako poštěkávání a podpadávali raněný a ženský ječeli a křičeli na svý muže, nechoď, nechoď tam, Pepo, nechoď, máš mě a dvě děti doma. Ne, Pepa si nedala říct, vletěl tam taky, až vypadl z kruhu a třeba se držel za ruku, jako ten náš Karel, který přišel na jeviště ke své chromatice, celý strápený a držel si taky ruku, protože říkal, já ho jenom fackoval a o mě ta potvora kous. A vlastně jeho žena mu tu ruku musela obvazovat a Čenda Lulák říkal, vidíš, ty seš blbej, neměl si tam chodit, ať se rvou, ale ty máš tady, ty seš placenej za to, aby si hrál. Jirko, hrajeme něco na uklidněnou a hráli jsme valsy. No a když jsme hráli ty pomalý kousky, tak se lidi sklidnili a přestali se prát. A Čenda potom řekl, to byla rvačka pěkná, ale Karle, vzpomínáš si na to, co jsme zažili ještě tady před válkou? Jak některý lidi začali roztrhávat židle a těma nohama od židlí do sebe začali mlátit, to bylo boulí a to bylo takových ran a krve, že ještě štěstí, že ráno přijel mlíkař, všecky zraněný naložil a odvez je do Křivoklátu k doktoru na ošetření. To byla rvačka, dneska to nic nebylo, říkal Čenda. Vždycky se chechtali.

Tak ať se smějeme celý příští rok a ať nastupuje pokrok. No jo, tak to bylo zazpomínání na Silvestry. Zazpomínání na Silvestry, takže... Co říct na závěr? Já si myslím, že bychom se měli snažit udržet si takovou tu bujarou náladu těch Silvestrů po celý příští rok. Ne? A nezapomeňte nám napsat, kdo je autorem Špalíčku, který obsahuje 225 ilustrací národních písní a říkadel a jsou rozdělený do kapitol, třeba písně vojenské nebo písně myslivecké, písně pijácké, písně milostné, písně radosti, bohatství a žalosti, potom oblasti, měsíce, roční období a svátky a tak dále. Takže, milí přátelé, naši věrní, udržme si dobrou mysl, pokud možno. Radujme se z každý šťastný chvilky, protože z těch nejdrobnějších radostí se stává to, čemu se říká šťastně prožitej život, ne? Že to tak asi bude. Opatrujte se, děkujeme vám za přízeň, děkujeme za dopisy, děkujeme za dárky, buďme na sebe hodní a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Dobrou noc!

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem. Opět nádherný pohled z jeviště na vyprodané Studio 1 na Pražských Vinohradech. V přímém přenosu začíná tobogán tak jako každou sobotu. U mikrofonu Aleš Cibulka tak jako každou sobotu. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Naši posluchači si teď říkají, že jsem měl možná větší potlesk než kdy jindy. Odtajním, z jakého to je důvodu. Nejsem tady na jevišti sám, ale je tady ansámbl, na který je tady takhle totálně vyprodáno. Dámy a pánové, chce se mi až říct sváteční vydání toboganu. Protože po... Já vám to řeknu až v průběhu, po kolika letech se tady scházejí. V této sestavě úplně poprvé, ale v jejich nabitém programu. Protože i když tento ansámbl vznikl v roce 1960, tak jejich plán koncertu je takový, že vklínit se do něj je umění. Nám se to podařilo. Dámy a pánové, já nebudu zdržovat. Odcházím si sednout do první brázdy. Teď je ve mně zase ten malej kluk, který odnášel s bráchou železo do sběru. Kradli jsme to v JZD, aby jsme si mohli koupit Cimrmany, Petru Janů a jedny spirituály. Teď jsou tady naživo. Dámy a pánové, Spiritual Quintet!